horší. Mít ale tu, co máš, to se mi zdá horší. A proto vím, že jsem vyhrál první cenu. Obyčejnou ženu.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zámecké léto.
1: Vydáme se společně do kraje tichých pěšin, zapadlých hájoven i staré rybářské tradice do kraje schouleného pod hradbou Brd a otevřeného k Šumavským horám. Právě tam najdeme barokní zámek Lnáře. Naposledy patřil šlechtě před 100 lety. Dnes má 16 majitelů patřících do rodiny Vaníčků. A 3 z nich vám postupně představím a poodhalíme s nimi, jak se žije na takovém krásném místě.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Lnáře.
1: Je to další místo z těch, které spolu navštěvujeme, abychom se probrali historií i současnosti šlechtických sídel. Panství Lnáře se rozkládá na hranici tří krajů, středočeského, plzeňského a jihočeského. Stejně tak má mnoho majitelů, je jich celkem 16 a Patrik Rozehnal si přímo na zámku dal sraz se třemi z nich. Všichni patří do rodiny původního majitele. Jako první na nás čeká vnuk tehdejšího zámeckého pána, advokáta Jindřicha Anastáze Vaníčka, který zámek koupil v roce 1936.
0: Zámecké léto.
2: Vaše celé jméno, se vším všudy.
3: Vladimír Jindřich Marie Vaníček.
2: Jak se kupuje takový zámek, nebo proč ho dědeček koupil?
3: No tak asi k tomu měl nějakou takovou osobní motivaci a koupil to v dražbě. A ta osobní motivace byla daná tím, že už jeho otec byl dobrý hospodář, zemědělský odborník, který kdysi pracoval pro Haracha, kde dokonce řídil veškeré ty majetky toho Haracha. Potom pomáhal vylepšit hospodaření i některým přátelům toho hraběte Haracha a na závěr svého života potom působil ten pradědeček jako docent na Českém vysokém učení technickém přes zemědělství jako odborník. Protože když ten pradědeček působil na těch štacích, jo, tak v prázdninách si tam bral svého syna, toho dědečka. Dědečkovi se to zřejmě líbilo a když se potom vypracoval, protože byl advokát, tak pro svoji početnou rodinu potom chtěl zajistit něco zvláštního, tak zajistil tenhle ten velkostatek, včetně teda toho zámku. No. Protože poměrně brzy mu zemřela manželka a on měl 6 malých dětí. Že jo. Takže nějakým způsobem, aby to tak drželo pohromadě. Tak.
2: Tehdy byly velké rodiny.
3: Tehdy byly velké rodiny, no. Tak jenom teda ten můj dědeček nebo otec pocházel, byl ze 6 dětí, jeho maminka, babička byla asi z 8 a tak to všude chodilo. 4 až 12 dětí jsou v línii těch předků, který máme.
1: Jindřich Anastás Vaníček se díky svému otci, který pracoval pro hraběte Haracha, už jako dítě pohyboval na šlechtických dvorech. Znal se svými vrstevníky, čehož pak využil ve své právnické praxi, kdy se věnoval obchodnímu právu.
3: No a tak měl klientelu i mezi těma rodinama. Byl potom dvorní rada Lichtensteinu, protože Lichtensteinové, že jo, byli největší majitelé půdy v českých zemích. A došlo k tomu, že nějak potom v roce 1918 jim to všechno stát zabavil. No a ten dědeček je asi v tomto směru nějak zastupoval, protože měl titul dvorní rada. Dál svůj kancelář, která byla poměrně velká, měl v Paláci Kinských na Staroměstském náměstí a jako s tím majitelem toho objektu, s tím jedním Kinským, tak docela si kamarádil. No a další. No.
2: Jak tedy se k tomu zámku dostal? To prostě proběhla nějaká vývěska, že se zámek draží, nebo to věděl dopředu? Jak to tehdy fungovalo, dražba zámku?
3: Zřejmě ten předchozí majitel se dostal do nějakých finančních problémů.
2: A víme, kdo byl předchozí majitel?
3: Předchozí majitel byl Karel Bondy, což byl člen nějaké významné rodiny průmyslových podnikatelů nebo obchodníků. A ten si tento zámek a ten velkostatek, který k tomu patřil, tak si pořídil v roce asi 1927, no a po 10 letech potom to šlo ale do dražby. No.
2: V jakém stavu ten zámek tehdy tedy byl, víme to?
3: Byl prostě obývaný, sloužil jednak jako k bydlení, jednak jako prostory pro vedení té firmy, toho velkostatku.
2: Co všechno obnášel ten velkostatek?
3: Velkostatek, který byl v té dražbě prodávaný, tak v té době činil necelých 4 000 hektarů. Veškeré půdy, jak lesy, rybníky, tak zemědělská půda ostatní. A plus k tomu nějaký takový ten doprovodný průmysl, jak se tomu říkalo, byla tady cihelna, byla tady pila, pivovár.
2: A to bylo to, co živilo zámek?
3: Dokonce se říká, že mezi tou šlechtou bývala takové pravidlo, že 1 metr čtvereční střechy, tak ten potřeboval na údržbu a provozování hektar lesa. No ale my tady máme tu střechu šikmou strašně, jo. Půdorys máme 2400 čtverečních metrů a 2400 hektarů k tomu bylo. Ale kdyby se brala střecha, tak to je o takových určitě 30% víc. Hospodařilo se tak nějak všelijak, jenže zámek ten dědeček se svýma dětma získal v roce 1936 a v roce 1939 už je tady odsaď ze zámku jako vyhnali Němci, že jo. A hospodářství ale fungovalo, no. Ale jak fungovalo válečné hospodaření je úplně něco jiného, než ty pravidla se trošičku měnějí, že jo.
2: Jak to vyhnání těmi nacisty vypadalo?
3: Říkalo se, že tady byly umístěny nějaké školy z Německa. Jo, že byly obavy v Německu před bombardováním, takže třeba říkalo se, že tady byla nějaká škola z Kýlu.
2: Co to pro dědečka, pro rodinu znamenalo? Tedy přišli nacisté a řekli, balte kufry, odcházíte, nebo kam šli?
3: Balte kufry, odcházíte, no tak protože k tomu hospodářství patřili taky i domy obytný, tak se přestěhovali do těch obytných domů tady v okolí. To je statek jeden, chalupka druhá, statek třetí a tak.
2: To zůstalo, ale zámek opouštěla rodina.
3: Zámek museli opustit, no.

0: Koncem druhé světové války procházela Lnářemi demarkační linie. Na zámku byli ubytováni američtí vojáci 3. armády generála Pattona, kteří odsud podnikali průzkum a osvobozování okolních měst a vesnic v sovětské sféře vlivu. Po skončení války byl zámek vrácen doktoru Jindřichu Anastázi Vaníčkovi. V roce 1947 se v Lnářích v jedné z rohových místností narodil Vladimír Vaníček, ale nezůstal tu dlouho.
1: No do toho roku 1948, kdy to potom bylo v rámci nějakých těch všelijakých vyhlášek a nařízení sebraný, pak se to převádělo ještě, takže ještě nějakou dobu tady potom mohli jsme bejt, že jo, a právě, že jako já jsem se tady odstěhoval poslední. Když už všichni byli pryč, že jo, a já, protože jsem byl pěkně veliký, tak jsem musel jít do zabezpečeného, tak než to bylo zabezpečené, to náhradní bydlení, tak jsem byl s maminkou tady.
2: Kam jste se stěhovali?
1: My jsme se odstěhovali do Teplic.
2: Proč ne někde tady v blízkosti, proč Teplice?
1: Takovouhle přesnou otázku jsem nikdy nikomu nedal a nikdo mi na ní neodpověděl, ale já si to odvozuju tak, že otec měl problémy s tím sehnat nějaké zaměstnání. On teda před válkou a za války pracoval v plzeňské Škodovce. Jo. Jsem jenom dojížděl, no a pak ho tady odsaď musel jít pryč, tak si zháněl zaměstnání a měl trošku s tím problémy, takže první nějaký takový slušný zaměstnání měl ve Stalinových závodech v Záluží u Mostu, nebo jak se to jmenuje.
3: Zámecké léto s Františkem Kinským. Příběhy zámků a jejich majitelů.

se říčka kroutí.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Dnes jsme na zámku Lnáře na Strakonicku. O tom, co následovalo po převratu v únoru 1948, zavzpomínáme s Marcelou Mikeštíkovou Rozenou Vaníčkovou, tedy pravnučkou advokáta a majitele zámku Jindřicha Anastáze Vaníčka.
2: Myslím si, že to tady ještě nepadlo. Tam se stalo to, že v roce 1948 přišli takový pomocníci Gottwalda a nařídili, že by měl půjčit svoje kancelář a svůj balkón, aby soudruh Gottwald aby promluvil, a právě, že teda pradědeček mu to umožnil a potom se stalo to, co se stalo. A vlastně pradědeček byl opravdu významný advokát a měl kancelář na Staroměstském náměstí.
1: Od té doby zámek chátral. V jeho sálech se nacházely kůlny a dřevníky a na nádvoří se vyvážel popel. Nebylo ničím neobvyklým, že obyvatelé zámku vykonávali své tělesné potřeby přímo na chodbách. Skladovalo se tu 70 vagónů zápalek, léčiva a část místností si pronajali Jáchymovské doly, které v 50. letech provozovaly těžbu uranu u nedalekých Kasejovic.
2: Tak my jsme sem nejezdili raději a rodiče říkali, že třeba v roce 1968 se sem přijeli tajně podívat, pustili je na zámek, jako taky tajně, a viděli teda opravdu velikou zkázu, protože tady v zámek potom po roce 1948 strašně chátral. A bylo tady JZD, nebo státní statek, v parku se chovaly prasata, byly tady, no prostě, jako byla tady, když praskla voda v zimě, tak prostě to proteklo, pak zase byly požáry, prostě bylo to hrozný, vojáci tady bydleli, bylo to v hrozně neutěšeném stavu a rodiče vyprávěli, že nahlédli do kaple. Kaple byla asi do 2 metrů zaplněná vodou a byl tam vlastně všechen zbylej nábytek, co tady byl, tak tam byl naházený. Pak jsme se tady vlastně, nikdy jsme se sem jako nejeli podívat.
3: Tak po těch zkušenostech, kdy tohle museli rodiče vidět, to je muselo u srdce bolet úplně, tak asi bych sem taky nechtěl jet a zjistit, že je to ještě horší.

0: Když už bylo dílo Zmaru téměř dokonáno, přistoupil stát v roce 1972 k rekonstrukci, jak si pamatuje Vladimír Vaníček.
1: Byla taková úvaha o tom, že zámek bude mít Jihočeská galerie. Ta se připravovala na rekonstrukci tohoto objektu, ale sebrali jim to generální prokuratura České socialistické republiky. Ale ty generální prokuratuře to zase sebrala vláda České socialistické republiky, trošičku ještě ty projekty upravili a pustili se do té rekonstrukce. Přesně datum, kdy to bylo ukončené, nevím, ale je to tak nějak kolem roku 1982. Od té doby už tenhle zámek působil jako rekreační a školící středisko vlády České socialistické republiky a dokonce ještě některé úpravy v parku a kaple, která je v zámku, tak nebyly hotové. Kaple byla dokončena až v roce 1992.

0: Zdálo by se, že po roce 1989 v rámci restitucí rodina Vaníčkova převzala zámek v dobrém stavu. Tak to ovšem nevidí současná majitelka Marcela Mikeštíková.
1: Velice moderně se to rekonstruovalo, ale do velice socialistická. Takže teď, když vlastníme zámek Náře, tak všechno kontroluje památkový ústav. Momenty, který teda dědeček mimochodem hodně měl, takže my jsme jako rodina byli jedni z prvních, který zámek získali zpátky, protože všechny jako dokumenty jsme měli v pořádku. Takže když jsme se sem vrátili a předali nám to v roce 1993, tak je taková zajímavost, že přijeli kamiony v noci a vlastně úplně všechno, co tady bylo zařízené, vláda tady měla zařízený, tak to odvezli, odváželi to v noci. Takže to nám bylo smutné. Takže když jsme se sem vrátili, tak to tady nebylo vůbec nic. Takže jsme, měli jsme opravdu velký štěstí, že bylo to rekonstruované samozřejmě, ale jako prázdno.
2: Co na to říkal otec?
1: No tatínek si jenom vzpomínal, jak to bylo dříve, no. S maminkou jsme opravdu hodně scháněli nábytky, které tady jako se ztratily, takže s maminkou jsme psali asi stovky dopisů na různé objekty zámku, jestli se tam nenachází nějaký itinerář. Ale našlo se jenom renesanční židle, 4 barokní židle, které byly ve strašném stavu, a potom tady nějaké knihovny, které byly na zámku Blatná, takže to tady máme.
2: Jaký to je pocit vlastnit zámek?
1: No tak, v roce 1992 jsem paneláková, tak jsem si myslela, že se změní můj život. On se změnil, ale trošku jinak, než jsem si představovala. Takže vlastně na začátku jsme se sem jako rodiny jako nastěhovali, měli jsme tady každý nějaký pokoj, pak jsme to teda uvolnili, no a pak začala ta veliká práce. Prostě, aby se co nejdřív zámek zpřístupnil veřejnosti, takže v roce 1999, 333 let po založení, byl poprvé otevřen veřejnosti. Takže začaly prohlídky, potom taky začal tady penzion, zařídili se pokoje, no a začala řehole, prostě pořád velká budova, plno oprav, pořád prostě se něco děje, no. Takže mé představy zámecké paní se staly, jako realita je jiná. Celá naše rodina vlastně jsou inženýři a matematici a fyzici. No a pak jsme byli hozený tady do spravování velkého panství a zemědělství. Vláďa byl první, který jako tady jednatel, který se toho ujal. Takže já vlastně po večerech, jako konkrétně u mě po večerech jsem se starala o prostě, já nevím, ubytování a takové věci, tak to jsem jako po večerech dělala takové ty papírové věci a o víkendech tady pracujeme.
3: Zámecké léto s Františkem Kinským. Příběhy zámků a jejich majitelů.
4: Jednou vezmu svého syna za ruku a řeknu mu,

tvrdé postavy, s vlasy tam, kam si vítr zamanul. A byla skřehká, s pažemi, které od jak živa spočívaly nevědomky na mých ramenou. Takovou jsem tě poznal.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Lnáře.
1: Návštěvu tohoto zámku podnikáme s trojicí majitelů. A zdaleka to nejsou všichni. Dohromady je jich 16. Na to, co zámek potkalo po válce i po roce 1989, teď zavzpomíná Hana Mužíková, nejstarší pravnučka jediné dcery Jindřicha Anastáze Vaníčka, kupce Lnářského zámku.

0: Anastázius Vaníček měl 6 dětí, z toho jenom jednu holku. Tato dívka byla velice hýčkána, byla poslána do Švýcarska do penzionátu pro dívky z vyšších rodin a měla takzvané, my jsme vždycky říkali, naše babička má takzvané francouzské vychování, protože jsme museli jíst již od mala, když jsme byli u babičky vidličkou a nožem a nikoliv se hrabat teda v jídle rukama, to by nesnesla. Takže jsme dostali vychování vlastně od hýčkané dcery Anastázie Vaníčka. Moje matka je vlastně nejstarší zase dcera této Vlasty Vaníčkové a maminka tady žila vlastně do toho roku 48 a seznámila se tady s místním chlapcem, to byl můj otec, který se narodil v Elnářích. Jeho dědeček byl vlastně hlavní pokrývač zámku, takže mám ty kořeny v Elnářích a moji rodiče Elnáře milovali a pronajali si potom, když už neměli zámek, když už jsme tady neměli kde bydlet, tak si tady pronajali kousek od Elnář chalupu a na to jsme jezdili právě s tou mojí babičkou.
1: Když říkáte, že babička měla to vychování, tu francouzskou školu, řekněme, tak i synové, synům se dostalo tehdy jejím sourozencům nějaké speciální výchovy, dbalo to dědeček?
0: Myslím, že synové byli většinou jako muži, vystudovali pravděpodobně všichni gymnázium a potom to byli inženýři, buď to zemědělští nebo strojní, pokud vím, a ona jako dívka byla připravována na to, aby v tom penzionátu švýcarském, na to, aby vedla domácnost, aby se uměla správně chovat, aby uměla francouzsky minimálně a německy a neměla vysokou školu. Potom ale, když jí bylo 50 roků, tak zjistila, že jako potřebujou peníze, nějaký finanční prostředky a vystudovala pedagogiku, takže v 50 letech se stala učitelkou a učila matematiku a fyziku na základní škole do svých 75 let.
1: Nebylo jí líto, když tohle měla před očima tady, jak to vypadá, jak to chátrá?
0: Tak ona sem nejezdila, protože se odstěhovali do Brna, takže tak to nesledovala, jak to tady chátrá, ale potom se sem vrátila už jako stará paní a viděla, že to tady její nejstarší dcera, to byla moje matka, že se snaží to zase získat všechno znova a oživit a to se jí moc líbilo a seděla v parku na lavičce a koukala se na to a bylo jí z toho, myslím, moc dobře.
1: Kdo se z těch původních generací ještě dožil toho, že tady tedy zámek byl předán v restitucích?
0: No určitě moje babička, to byla ta dcera Anastázie Vaníčka a potom to byl strýc Pepa, strýc Kája, Karel a strýc Slavomír. Oni se vlastně vyššího věku se dožili z těch 6 dětí, pradědečka Vaníčka se dožili jenom 4, 2 zemřeli, jeden asi v 16 letech a jeden potom asi v 25, mezi 20-30 lety zemřel.
1: Ten příchod doby toho, kdy jste začali rozbíhat ten zámek zase pod svou správou tady, jak si to pamatujete vy, kde jste tady byli, jak jste se pohybovali, kolik času tady strávili, jaký to byl denní režim třeba nebo tak?
0: Tak přijela jsem moje maminka, teda já vím akorát to, co dělal maminka, i ty další její bratranci a sestřenice se sem taky přistěhovávali a snažili se samozřejmě všichni spolupracovat, ale moje maminka sem přijela s tím, že tenkrát jako důchodce neměla moc peněz, tak si koupila sáně a sekiru a řekla, že těm kaprům, aby teda nezahynuli v tom rybníku, tak v zimě jim musí udělat tou sekirou díry v ledu a tu sekiru si tam bude tahat na těch sáních. Ono už jí bylo 65 v té době, takže jsme jí všichni fandili, aby se jí to povedlo a opravdu sehnala úžasné lidi tady v okolí, a kteří jí pomohli. Takže ty kapři nám jako hrozně pomohli, protože se potom prodali a Češi naštěstí stále jedí alespoň na Vánoce kapry, protože ty kapři nás vlastně zachránili finančně.
2: Zámek tedy zachránili kapři. Ještě předtím tu v 90. letech sídlilo ministerstvo privatizace a jeho úředníci tu bydleli a posuzovali privatizační projekty. Právě v Elnářích se rozhodovalo o budoucnosti českých podniků. Jak současní majitelé, vnuk a dvě pravnučky, Jindřicha Anastáze Vaníčka, znají svůj zámek, svůj domov a kulturní památku? To se snažil zjistit Patrik Rozehnal.
1: Co se vám osobně nejvíc na zámku líbí?
0: Nejkrásnější je velký sál. Ten je úplně uchvatný, je to jeden z nejvyšších sálů barokní ve střední Evropě.
1: Kolik má zámek nároží? Počítala jste to někdy?
0: Nároží, to je roh, tak ty máš 4.
1: Když přijde pošťák, kde vám nechá poštu? Máte schránku nebo něco takového, nebo kam se hází dopisy?
3: Tak to hodí do schránky, která je na bratech zámku.
0: A to teda je loni. Si představte, že přišel doporučený dopis pro Jindřicha Anastáze Vaníčka, který zemřel v roce 1958 a přišel z Vídně. Takže když jsem to povídala s kamarádům, tak říkali, no tak ta rakouská pošta je snad ještě horší než ta naše.
1: Co je nejstarším vybavením na zámku?
0: Nejstarším vybavením na zámku je ještě pseudorenesanční nábytek, který se dochoval v druhém patře v jídelně.
1: Kde na zámku věšíte prádlo?
3: Na zámku se nevěší prádlo. Tady když tak na nádvoří, který je společný s tvrzí.
1: Má zámek tajnou chodbu?
0: Tajnou chodbu? Myslím, že má dvě tajné chodby. Jedna tajná chodba je ze svatebního apartma. Tam teda bydlel soudruh Korčák v době socialismu a vede tam takový tajný schodiště nahoru do pokoje, který byl označený 0. Tak to byly asi bodyguardi a možná i milenky, nevím.
1: Soudružky.
0: Soudružky, milenky, ano, pardon.
1: A ta druhá?
0: A ta druhá, to je pod kaplí a to mi vždycky tatínek vyprávěl, že jako děti chodili chodbou a že je možná pod celým parkem až ke klášteru, ale je zazděná, ale tam to je strašidelný, no.
1: Máte na zámku Wi-Fi?
0: Ano, na zámku máme Wi-Fi, protože v druhém patře jsou pokoje penzionu a většina lidí vyžaduje Wi-Fi, takže máme v druhém.
1: Kolik místností má zámek oficiálně?
3: To jsem nepočítal. 50.
1: O co se tu v uvozovkách nejlíp zakopne?
0: Tak doopravdy se zakopne o zámek, který je hned za vchodem do zámku, na který jsme museli nalepit něco červeného, aby tam nezakopávali turisté, ale jinak jako, že se zakopne o něco, to myslím v zámku ani nemáme.
1: Které okno je největší?
3: Do nádvoří, z prvního patra.
1: Kde okna mi je?
0: Máme tady brigádnice a ty ve velkém sále, ty se teda mejou jenom jednou za čas, když se postaví lešení.
1: Měl někdy zámek vězení?
3: Neměl.
1: Kolik času vám trvá z místnosti, kde třeba přespíte nebo máte zázemí, když někdo zazvoní a musíte doběhnout k vratům?
0: No tak to je přesný, no tak to je hodně, hodně dlouho, tak je to tak 200 metrů třeba až, no. Nejhorší je, když třeba v parku si grillujeme a zapomenu sůl, tak jdu do zámku pro sůl, pak se vrátím a zjistíme, že nemáme něco jiného. Takže opravdu na zámku je potřeba služebnictvo, bez toho to opravdu nejde, to bohužel teda nemáme.
4: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Dnes vám představují zámek Lnáře v jižních Čechách jeho současní majitele z rodiny Vaníčků. Zámek stojí na břehu zámeckého rybníka na cestě od Blatné. Dvoupatrový objekt je postaven okolo obdélníkového nádvoří s přístupem po kamenném mostě se sochami přes původně vodní příkop. Kdo zámek postavil? Ví Hana Mužíková.
2: Tak říká se v roce 1665 nebo 1666, různé prameny uvádějí jiné datum, byl založen zámek, protože místní šlechtě začala být malá tvrz, která je hned vedle zámku, a začali stavět tento zámek.
3: Tehdy ho vlastnil kdo?
2: Jako první ho vlastnil Vratislav z Mitrovic. A potom těch rodů bylo hodně, protože na panství Lnářské pravděpodobně nevynášelo tolik jako třeba zemědělství v Polabí, protože tady není tak úrodná půda. Lnáře se jmenují vlastně podle lnu, protože se tady většinou pěstoval len, případně brambory, a ne takové plodiny, které by přinesly tolik finančních zdrojů, finanční užitek, takže ho prodávali ty rody, a jejich několik. Máme tady galerii všech rodů, které ten zámek vlastnili. Říká se, že nejvíc rybníků bylo za vlády Šporků, kteří měli 365 rybníků a na přestupný rok napouštěli ještě jeden, aby měli každý den kapra z jiného rybníku. A potom teda to byli jenom baroni z Lilgenau, na které si dokonce pamatuju, protože to byl poslední šlechtický rod, který vlastnil zámek, a ty potomci těch Lilgenau žijí ve Vídni a přijeli se sem někteří podívat na to, jak vypadalo jejich panství, které opustili.
1: Zámek můžete navštívit také. Otevřeno mají od 10 do 16 hodin. Dokonce prázdnin denně, kromě pondělí, a v září pak o víkendech. Silně na vás určitě zapůsobí přes dvě patra vysoká zámecká kaple, kde se pokaždé dojme i pravnuk kupce zámku Vladimír Vaníček.
4: Je to 77 let, co jsem tady byl pokřtěný.
3: Takže ta jména, která jste uvedli jako křestní, ta vám dali tady.
4: To byl můj dědeček a moje babička, ten Jindřich a Marie.
3: To znamená, že vy jste se narodil na zámku a na zámku jste byl i pokřtěn?
4: Ano, tak.
3: Ta kaple je komu zasvěcena?
4: Kaple je zasvěcena Josefovi.
3: Ta kaple je barokní?
4: Kaple je barokní, tady dokonce na těch freskách máme i podpis malíře, který to dělal. Je to jistý Jan Hofmann a datum 1721.
3: My jsme v horní části, vy tu máte i staré barokní varhany, jsme na takových bočních ochozech. Tady se dával a modlil se kdo? Panstvo?
4: Zřejmě.
3: Seděli normální, běžní?
4: Třeba zaměstnanci nebo místní občané. No. Ono, když tak

0: Teď se nacházíme a posluchači to dobře slyší podle té ozvěny v tom největším sále. Jaký velký sál, kdo mi o něm povypráví, kdo mi řekne, co je na stropě, protože ten je opravdu bohatě vyzdoben, štukatérsky, ale i freskami.
1: Takže na stropě je největší freska na zámku Náře. Je to svatba Dia a Héry na Olympu a jsou tam olympský bohové. Je to významná freska, která se nachází třeba také v zámku Troja, ale v menším provedení, protože vlastně se majitelovi zámku Troja v Praze velice líbila, takže si potom objednal stejnou.
0: Jak velký je ten sál rozměrově? Čísla?
1: 240 metrů čtverečních, takže konají se tady plesy, dříve v historii plesy, teďko koncerty. Poslední koncert tady byl v sobotu. Samozřejmě jsou tady každý víkend svatby. Každý druhý víkend se tady konají svatby, obřady.
0: Jako výška je tak možná na 4 patra rodinného domu, na vaše 2, hodně veliký. Tady ty krbové římsy jsou falešné, nebo to byly krby?
1: Byl tady jeden krb a ten druhý byl jako z barokního hlediska udělaný symetricky jenom jako a teď jsou v současnosti už jenom jako oba dva.
0: Proti trojici těch hlavních velkých oken je vstup do sálu, dveře je tady několik vstupů samozřejmě, ale nad tím je balkon z chodby o patro výš, ten sloužil na co? Pro koho? Víme?
1: No tam většinou seděli vždycky hráči jako hudba.
0: Pištci, trubci.
1: Trubci a když jsou svatby, tak tam hraje prostě živá hudba.

0: Marcela Mikeštíková nás ale vzala i na jiné místo. Vyrazili jsme ven. Na nádvoří jsme minuli kašnu se sochou Neptuna, prošli parkem kolem minaretu a dorazili k zadní části zahrady, kde na nás čekalo překvapení.
1: To, co asi málo kdo by čekal na zámku v tom parku, všichni statné duby, krásně sestříhané buxusy, obrazce, kašny, potůčky, pavilonky, a že by to byl bazén, 25, jak někde na koupališti. Od kdy je to bazén?
2: Bazén tady je od doby Karla Bondyho v roce 1927 a právě ten tady dělal takový rekonstrukce pro svoji ženu krásnou, říkalo se, že byla nejkrásnější a přála si bazén, tenisový kurt, nejmodernější koupelny se sprchama, které stříkali ze stěn, takže to tady bylo velice moderní. No a teď máme, tady potom zbyl bazén 25 metrů. Ten bazén byl vlastně přebudovaný za socialismu, když byla teda přestavba, tak ten původní bazén byl na místě tenisového kurtu a tady vybudovali nový bazén a teď je 25 metrů velký krásný bazén, největší u barokního zámku v České republice. Přijďte se vykoupat.
1: To je úžasný. Já jdu do plavek a jdeme na to.
0: Zámek nechali postavit před více než 360 lety pánové z Mitrovic, příslušníci starého českého šlechtického rodu. Dnes na ně navazují Vaníčkovi. Mají podle nich Češi k památkám a stavbám naší historie pozitivní vztah?
3: No, myslím, že mají. No. Díky to, co tady je u nás, těch všelijakých hradů, zámků, to jsou takový kvanta, a všichni to dávají pořád dohromady. No.
4: A myslím si, že když dříve museli rolníci platit desátek tomu panstvu, takže něco takového by se mělo zavést, abychom si jako Češi mohli ty svoje památky udržovat a všichni vlastníci, kteří vlastní zámek, by měli z toho, co se třeba vydělá na těch polnostech, určitě dávat ten desátek a z toho rekonstruovat a udržovat ty

0: ty nádherné zámky a ty nádherné historické památky, které Čechy mají.
1: Ten zámek máte ráda hodně, že jo?
0: V tom zámku se, tak moje maminka k němu má vztah a já si myslím, že to není jenom o tomto zámku, že to je i o jiných památkách. A jsem moc ráda, teď mě to skoro dojímá, že Češi opravdu mají i nadšence, kteří nejsou šlechtici a kteří si zámek koupí a potom tam stráví skoro celý život tím, že ten zámek dávají dohromady.
1: Co byste poradila vůbec Čechům? A nemusí vlastnit zámek, můžou vlastnit jenom drobný dům, jak se k tomu postavit, protože i tohle vytváří naši krajinu, předáváme to těm potomkům, jak se starat o to, co v rámci rodiny bylo svěřeno.
2: No každý, když vlastně něco vlastní, tak to musí milovat a miluje to. Takže vlastně v době socialismu asi všechny památky tady zašly, protože prostě se o to nikdo nestaral. A teď, jak se vrátili všechny svým původním majitelům, šlechticům, tak je to úplně vidět, jak rozkvetla celá Česká republika, jak prostě všechno je, se opravuje postupně. No tak jako někdo vlastní zámek, někdo vlastní dům, tak je vidět po těch vesnicích, jak to všechno ožívá, jak ty lidi už mají víc peněz, že si to můžou dovolit, prostě můžou prostě si budovat svoje a mají to rádi, protože to je vlastně jejich, takže soukromí vlastnictví je důležitý.
1: Máte radost z toho, kde žijete, když to vidíte?
2: Já mám ráda Českou republiku a tady ten kraj rybníků, to je něco úžasného. Prostě 150 rybníků nebo kolik tady je v okolí je. Mám ráda Českou republiku a jsem na ní pyšná. Prostě historie, to je z historického hlediska. Jsme tady měli prostě nejslavnější panovníky a vybudovali Prahu a všechno prostě úžasný.

Naše země se má čím chlubit. Naši předci dokázali uchovat díla neskutečné krásy a my o ně pečujeme dál. Buďme hrdí na to, co máme, starejme se o to s láskou, ať ty skvosty najdou v naší zemi také generace daleko po nás. Naši zemi přeci milujeme, tak to cítí František Jinský.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Kdo končí?
2: Prosím, končí.
3: Já mám nalíkají.
4: My jsme to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
5: Začíná další díl, dnes trochu řekněme slavnostnější, protože už v neděli jsme si připomněli v našem pořadu Hvězdné návraty, to jedno výročí, v pondělí pak naplno i v Humoriádě a dnes tu sedí naživo oslavenkyně půlkulaté krásné narozeniny měla Uršula Kluková, už se usmívá, má z toho radost.
6: Mám z toho radost, že jsem to přežila.
5: Ty oslavy, anebo ano. Celý ten život?
6: No, ne, ty oslavy.
5: Jo.
6: Celý život samozřejmě ten byl báječnej.
5: Jasně, no. Takže jsi ráda, že zaprožila.
6: No, úplně.
5: Jo.
6: No jo, já jsem nadšená.
5: Z toho, že je tady.
0: Humoriáda.

0: Rozsvítila to tady u nás Uršula Kluková.
1: No.
0: Kdy jsi naposledy koukala třeba na východ slunce?
1: Na východ slunce já koukám každý den, protože každý den slunce vychází. Já vždycky už zase leze.
0: Počkej, ráno slunce chodí. Nebo Uršula z postele?
1: No, ne, no tak já ráno stávám, protože já mám psa a on chce jít ven. Jo. Že jo?
0: No to musíš naučit, abych chtěl později.
1: No a jak se to dělá?
0: No, musíš být silná.
1: No, to je pravda. A já jsem slaboch, jak je známo. Teď já jsem se, ona je tak rozmazlená, ta moje Fenka, jak byla u těch lidí, když jsem byla nemocná, no. Jo, tak ona chce spát v posteli. Hele. To si neumíš představit, to jsou boje.
0: A vytlačuje tě nohama ven z vlastní postele určitě.
1: To ne, to ona je malinká.
0: No to nevadí, má snahou, ale to má každý pes, je malej.
1: No dobře, on má 2 kila, takže to ani necítím. To je jak když na mě sedne moucha.
0: Když jí zavalím, ani to nevím.
1: No právě.
0: Uršulí, co vybereme? Jakou první ukázku s kým?
1: Já bych vybrala Josefa Fouska. Pepíka Fouska a jeho epigramy. To je úžasný.
2: S příchodem impotence se mnozí zoufalci dávají na politiku v domnění, že tam dosáhnou postavení. Je zajímavé, že ačkoliv vůl nemůže mít potomků, vymřením u nás rozhodně nehrozí. Kdyby u nás za zlodějnu kat zkracoval údy, chodili by v zemi české možná samé zrůdy. 2 moudří se dohodnou vždycky. 2 blbci nikdy, ale mohou mít společné cíle. Je zajímavé, že je u nás tolik otrávených lidí, ačkoliv všichni známe houby. Stojíš-li u kolotoče, na kterém jede blbec, pokaždé se s ním setkáš. Jediná možnost, aby si se s ním nesetkal, je s ním na kolotoči. Mě tak napadlo nedávno, jsem napsal, když jsem ten volební boj, tak jsem taky mi to zasáhlo jako básníka. Napsal jsem, až podlehnu zcela chmurnu, na leasing si koupím urnu. Ono už to pomalu zlidovělo, že? A představte, taky se mi líbilo, divný národ tihle Češi. I když je pes pokouše, sotva se jim rány zhojí, znovu volí komouše. Už jste slyšel, pane Novák, mou poslední zprávu? Klonovat prý v Čechách budou místo vola krávu. Kráva té užitečná, můžete jí dojit. Vůl má pouze tenkrát význam, když se chodí volit. Na celém tom širém světě těžko najdeš slušný stát. Jak se ale krade u nás, té lidi unikát. Když nakradeš miliony, tak zůstaneš bez viny. Běda ale kdybys ukrad u trafiky noviny. Tenhle market, to je obchod, že mu není rovno, snadno neseš, co si koupil, z důchodu máš polovic.
0: Pepa Fousek, úžasný to, glosátor.
1: Já jsem taky napsala jednu takovou pro Pepika zase. Fousku, kup mi housku, já mám pořád hlad a ty mě máš rád.
0: Už to od tebe slyšel nebo dostal napsáno?
1: Už to i slyšela a tvářil se, že mi ji koupí.
0: Napsal ti i někdy písničku?
1: Napsal několikrát. No a pak jsem se jí musela učit. Teď já nemám hudební sluch ani paměť, jak říká Petr, spálený. A tak jsem se to musela nadřít a byla to Slepička.
0: Ano, to známe.
1: Ano, to znáte. A potom jsem ještě jak se to jmenovalo? nakonec měla ve sklepě, taková bába měla ve sklepě bombu, víš. Ale já teď nevím, jak se ta písnička jmenovala. Bylo to vtipný hodně. Mm. A potom 6 mužů Uršuly Klukové se jmenovalo. Já jsem o každém tom muži zpívala jednu sloku.
0: Co jsi s nima provedla?
1: Oni odešli sami.
0: Opustili Uršulu Klukovou. A zůstala sama. Bez 6. muže? Nebo?
1: Měla 6.
0: Toho si nechala.
1: No, ten tam pak zůstal. To byl takový dědek.
0: Jo. Tvoje významní muži v životě, kdybys měla jmenovat?
1: Tak jeden z mých nejvýznamnějších mužů, a vlastně ne, bylo jich strašně moc. Tak můj manžel byl jeden velikánský, to byl Pavel Fiala, který mě vůbec seznámil s divadlem, protože já jsem nikdy se o tohle to nezajímala, ani jsem nechtěla hrát divadlo, nebo no to už vůbec
0: tomu ne. Tomu můžem vděčit za to, že to dneska sedíš.
1: Ano. A potom jsem poznala strašnou spoustu dobrých a báječných a chytrých lidí, i tebe. Vlastně.
0: Děkuju, no, ale čekala jsem, že tu bude dlouhý výčet jiných lidí.
1: Ne, no tak já to všechno nechci jmenovat, protože to bych tady seděla hodně dlouho, ale Slávek Šimek a Luděk Sobota a Jirka Cízler a Jirka Krampol a Jirka Bednář a doktor Plzák. Do toho jsem byla i jednu dobu zamilovaná, ale jenom tajně, protože jsem věděla, že ten by si ze mě hodně utahoval.
0: Říká Uršula Kluková, náš dnešní host. Vybrala si tedy Pepu Fouska. Můžeme s ním pokračovat dalším vyprávěním o Austrálii, anebo si dáme vyprávění o strachu a hrůze. Nebojte se, bude to vtipné, protože to na starost může mít Jiřina Bohdalová a Vladimír Dvořák. Ukázka z roku 1977. Vy rozhodujete na telefonním čísle, však už ho dobře znáte, ale připomenu 731 800 900 nebo SMS-kou, kterou pošlete na číslo 90 011 04 s heslem to musí být humor mezera A na konto Josefa Fouska nebo humor mezera B pro dvojici Jiřina Bohdalová a Vladimír Dvořák. No už my to teď budeme sčítat a brát ty telefony, jo?
1: Ano, ano, ano.
0: Výborně, tak jdeme na to a vy nám pomožte, těšíme se.
3: Humoriáda, hodina plná humoru na vaše přání.

0: Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těšit se můžete na herečku Kateřinu Macháčkovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
4: Ve studiu je Patrik Rozehnal a
5: Uršula Kluková.
4: A na telefonu v této chvíli kdo? Kdo by nám chtěl něco říct a prozradit, pro koho hlasuje? Vítejte.
6: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy. Zdravím vás, Patriku, i paní Uršulku.
4: Ano.
5: Děkujeme.
6: Přeji k jejím narozeninám pondělním hlavně hodně zdraví a úsměvu do dalších let.
5: Děkuju moc.
4: A co vybíráte, Honzo?
6: A vybírám určitě dál Pepíka Fouska, to je další velká osobnost.
4: Dobře, děkujeme za to, děkujeme. Ať se daří i vám. A další telefon, další hlas, kdo to je?
7: Dobrý den, Breno z Martina.
5: Dobrý den.
7: Hlasujem za Ačko a prajem vám pohodový víkend. Dovidenia.
4: Děkujeme. Ať se vydaří. Děkujeme moc. Mějte se pěkně. Dobrý den. Kdo pak tu je?
8: Dobrý den, Dajenda, Orlický hory. Já vás zdravím, Patriku, i paní Uršulu, abatyši českého humoru. Přeji všechno nejlepší, hodně zdraví, aby tady hodně rozdávala radost. Je dobře, že jste se vy dva potkali, protože dřív by to nešlo, protože svatou Uršulu stěli 2 roky předtím, než se Patrik narodil. A tadyhle ta jedna taková předvolební, ale to je od Jana Amose Komenského. Hlavně, že je koryto, ale svině se už vždycky najdou.
4: Ano. Dobře.
8: A uvidíme se u Kinskýho na zahradě v parku asi.
4: Ano, oslava 10 let pochodkové roku, tak se těším a děkuju, ať se daří.
5: Děkujeme.
8: A Pepu Fouska samozřejmě.
4: Ano, pochopil jsem i podle toho básnění. Mistra. Výborně, zapsáno, děkuju.
5: Děkujeme.
4: Pravda, příští sobotu 29. oslava 10 let pochoutkového roku v Kostelci nad Orlicí od 11 hodin. Kromě těch věcí, které avizujeme, tak třeba i kouzelník, bubeníci, karikaturista. Kdo je na telefonu teď?
9: Dobrý den, tady Magdalena, já vás zdravím, určitě jste přeju všechno nejlepšího.
5: Dobrý den, děkuju.
9: A prosila bych mého milovaného celého Fouska, žádný kousek.
4: Dobře, má se ho mít celého, celou tu ukázku o Austrálii.
10: Totiž já anglicky opravdu umím akorát take it easy a bye bye. A teď už umím víc, už mám 20 slov. A on se na mě podíval a pak come on. A já měl operaci sluchu taky z boxu, možná nevím. Ale měl jsem těžký dětství, že u babička mi koupala v makovině, abych spal. A taky... tak on mi, opravdu mi pak come on, a já to blbě slyšel a já myslím, že mi říká kámo. A tak jsem k němu přišel a pám Czech Republic. A on tak kategoricky mávnu rukou a pám depak, tady není legrace. Tak jsem se uklonil a on začal prohlížet všechno a moje manželka mi dala léky sebou a dala mi, protože já jsem kardiak, žiju po infarktu, tak užívám kardilán, diakordin, aspirin a takový ty věci, nitroglycerin. A jelikož jsem profesionál, to je má rodinu už celý život, téměř, tak jsem si to dal do takový, tak mi to dala do takový, dávám to pohromadě a chutnám to vždycky chutí. A ona mi to dala do takový té skleničky a tam na tom byla napsáno Majoránka. A on čet. Ten celý se zarazil a povídá ten australský Majoránka. Já pám no Marijuana. No, já normální člověk, já nemusím, mi stačí rum. Teď jsem viděl, jako, že to je vedle. A on začal hledat, už se vysypal ty prášky bílý a povídá Drax. No a já jako drogy, to je všude na světě, všechno jsou to lékařské věci, lékárenský. Mám yes, drugs. A byl jsem tam hodinu a půl navíc.
4: Humoriáda. Taky jsi zažila nějakou takovouhle důslednou kontrolu na hranicích?
5: Na hranicích jsem nezažila důslednou kontrolu.
4: A kde?
5: No, prostě já jsem někam...
4: No ne, to z toho vyplývá, že jsi zažila někde jinde důslednou kontrolu.
5: Jo, kontrolu jsem zažila, samozřejmě. Různé kontroly, no ale...
4: Napřed?
5: Na hranicích ne.
4: Na hranicích ne?
5: Kontrolu to ještě u lékaře. Několikrát, no.
4: Jo.
5: Ano.
4: Ano. No, bolí mě v krku, svlékněte se. Něco takové jako důslednou kontrolu.
5: No, takhle zase ne, že jo. Ale svlékněte se bylo často.
4: Bojíš se doktorů?
5: Nebojím, proč? Ty se bojíš doktorů?
4: No co vím, tak ty se bojíš zubaře určitě.
5: No zubaře se bojím.
4: Já to nepočítám mezi doktory, víš?
5: No, jistě, že ne, to je instalatér. No, nebojím se strašně doktorů, zubařů, protože a přitom někdy může být i u zubaře sranda, že jo?
4: No
5: já tam přijdu, že jo, a teď oni se předněte si a tohle a počkejte, byste přišla nějak dřív, to se mě jednou přihodilo takhle, já jsem tam, oni mě měli vyplachovat kanálek, ale já jsem tam přišla nějak dřív, tak tam byla nějaká paní, takhle tam ležela, dneska se u zubaře leží, že jo, ano. Dříve se sedělo a stálo.
4: No to, abys neutekla před zákrokem.
5: No právě.
4: To bylo horší.
5: Tak tam ležela nějaká paní, už tam byla vypláznutá celá. A počkejte, tady dali mě kafičko ještě, jo, a dali tam takovou plentičku a teď já jsem poslouchala, protože cizí neštěstí se potěší, to potěší vždycky, tak jsem, co se děje, a teď slyším, jak paní, a pan doktor, no už to bude, tak klid, už to bude. No tak paní, prosím vás, neblázněte, teď za chvilku jste hotová. Pane doktore, už to nevydrží. No prostě, takhle to bylo za tou pletičkou, to musím se smát. Ale pak mě smích přešel.
4: Když jsi slehla místo paní ty, já šla si na řadu, ano. Vážení, Uršula Kluková je naším hostem a teď řekl bych v podstatě její kamarád hudebně, Dalibor Janda, ten ti napsal taky nějakou písničku,
5: ano,
4: co?
5: Ano, to byla taková písnička, kterou jsem musela taky zpívat trošičku, ale jenom trošičku, protože jsem se to naučila, on vždycky, než jsem to začala zpívat, tak mě vždycky do mě trošku šťouh, abych viděla, že je u mě.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Co bychom si asi teď vybrali? Tuhle otázku teď dávám Oršule Klukové, to je dnešní host Humoriády. Mimochodem jenom připomínám, že oslavila s námi 85.
2: No,
1: narozeniny.
2: To nemusíš to tak často říkat.
1: Ale tak jo, ať si posluchači uvědomí, jaký skvost tu máme dneska. Mm-hmm. Tak Oršule, koho bys připomněla?
2: No, já bych připomněla Laďku Kozderkovou. Protože tady je úžasná věc, tady Automoto Reví. Laďka Kozderková a Vladimír Bedrna.
3: Dále.
4: Dobrý den.
3: Dobrý den.
4: Vy jste vedoucí auto opravny?
3: Ano, prosím. Co si mě tak prohlížíte?
4: No, prejstejte se i průděc. Tak jako koukám, jestli jste.
3: Dejte, já tyhle ty finty, ty já znám.
4: Jo, to...
3: o co jde?
4: O jedno rozbitý auto, pane vedoucí.
3: No, prosím, a neříkejte.
4: No jo, říkám, tak já si dovolíte. Hanáková.
3: Havel. Těší mě.
4: No, to vám to dlouho nevydrží.
3: Co?
4: No, myslím to potěšení. On ten auták, víte, on je na tom zle.
3: No, posaďte se.
4: Můžu?
3: No, prosím.
4: Můj kecoli. Dobrý chlap.
3: Vy jste bourala?
4: Já? No, tak jo, no, to víte, no, tak. Když člověk jezdí, že jo, tak se stane... Ledacos, no, to znáte, ne?
3: No, když člověk jezdí, tak no. To jistě.
4: No, to víte.
3: To se stane lecos.
4: No.
3: Ale když jezdí ženská, no. To je hotová pohroma. No. Víte, jestli si vybrala zrovna naší firmu, no. My tady na zázraky nejsme zavedený.
4: Oni v dílně říkali, že no. Ze mě nebudete mít radost. Vy nemáte, víte, no.
3: Nevím, proč bych měl jásat.
4: A počkejte. Pane vedoucí, a opravujete opravdu všechno?
3: Tady jsme kouzelníci.
4: No to já jako...
3: Tady je autoopravna.
4: No to jsem...
3: Podívejte se, když mi sem někdo přijede s rozbitou šunkou, tak od nás nemůže čekat, že mu z toho sestavíme Ford Escort, milostivá paní.
4: Pane vedoucí, já jsem slečna.
3: No tak to promiňte. Já dívkám ve vašem věku už říkám paní.
4: A jo, no tak vážně. Vážně, pane vedoucí. Jste začátečníci, nebo jste umělci? Umíte to vůbec, jako...
3: Já vůbec do teďka nevím, co chcete opravit.
4: No to... Bílý hoči kulika. Teda, pane vedoucí. Počkejte, on, jako, no. Že byl bílej, jo. Tak to bílej byl. Ale že to je džigulik, tak to už není moc poznat.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Úžasný manžele, tady tak máme Laďku Kozderkovou, Vlastimila Bedrnu.
2: Ano.
1: Když řídí ženská, tak je to pohroma. Myslíš si to taky?
2: Já si to nemyslím. Já jsem taky řídila. Pohroma se nestala.
1: Ne?
2: Ne. Já jsem si koupila nový auto a každý mi říkal, teď prosím tě, tobě, když jsi si dělala řidičák, tak už bylo 59, tak si kup něco starého, ne? Protože to je jasný, že to nabouráš. No já jsem říkala, no já chci ale nový auto, že jo? No tak jsem si koupila nový a vůbec jsem ho nenabourala. Dokonce jsem ho i prodala.
1: Jezdila jsi s ním?
2: Ano, mě asi třikrát.
1: Ze servisu domů a pak zpátky a mezi tím na pumpu.
2: No, ze servisu domů, ne, to jsem si musela zavolat kámošku, aby s tím odjela. Protože já, když jsem to auto viděla zblízka, tak jsem se tak lekla.
1: Čeho?
2: No to, jak je to veliký.
1: A ty jsi neměla žádnou limuzínu, ne?
2: Ne, já jsem měla mikru.
1: No, ještě ten název. Žádný tyrák nebo něco takového.
2: Ne, tyrák, dopak, tohle.
1: Představ si, že bys řídila autobus třeba. To... A že bys vezla kolegy na zájezd.
2: Ne, to vůbec bych si nepředstavovala, protože to je nesmysl, to by se nepovedlo. Já jsem teda řídila, já jsem jezdila ukázněně, pomalu, já jsem vůbec nenaboudala a jezdila jsem asi 6 roků. A do Broumova. To je 200 kilometrů. A z Broumova, pochopitelně, takže to je 400 kilometrů. A nic se nestalo. Byla jsem pyšná.
1: Vozila jsi i někoho?
2: Ano, psa a kočku.
1: Ostatní se báli nastoupit, jo, nebo to?
2: Ne, tak ostatní jsem nezvala.
1: Uršula Kluková, se kterou je vždycky veselo vážení, vybrala tedy návštěvu automotoservisu, kde je Laďka Kozderková jako zákazník a jako vedoucí Vlastimil Bedrna. Ještě se tam vrátíme, abychom zjistili, jak to dopadne. Budete to chtít, pak hlasujte pro Ačko. Jestli chcete změnu, nabízím, a to možná potěší Uršulu, Miloslava Šimka, povídku Jak jsem se vyučil, to je varianta B. Tak Ačko nebo Bčko za slovem humor pošlou ti, co teď poslouchají, na číslo 90 011 04. SMS brána čeká. A taky studiové číslo 731 800 900 na vaše rozhodnutí. K tomu Leona Machálková, jedna písnička a pak vysíláme to, co si vyberete většinou. Taková je humoriáda.

0: Hradecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás čeká audience u baronky Jany Germany z Hildprantové na vodním zámku Blatná. A v neděli se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Ono do té naší rozhlasové pozvánky se všechno úplně nevešlo, jak bohatá to akce bude právě toho 29. srpna, tak jenom doplním, že samozřejmě tedy František Kinský ano, nebude chybět, bude tam dvakrát na takovou malou talk show, ale uvidíte třeba i kouzelníka, jedno z našich nejlepších, Michala Nesvedu. Zazní i koncert Bubenický od Tamtam Batukáda a bude tam i Rychlo karikaturista. Kromě těch dobrot, které budou v celém parku k dostání a vám k dispozici. Takže jste zváni a budeme tam v sobotu 29. srpna od 11 hodin, třeba taky proto, abychom vám představili speciálně tu naši poslední velkou kuchařku Sladké Česko se 170 sladkými recepty. Podrobnosti na webu pochoutkovýrok.cz a těším se osobně, tedy příští sobotu, doufám, že se tam potkáme. Teď se potkáváme v Humoriádě s těmi, co hlasují buď pro Laďku Kozderkovou nebo Miloslava Šimka. Naslouchá dnes i Uršula Kluková a ptám se tedy, komu naslouchá, kdo teď rozhoduje. Dobrý den.
3: Dobrý den, tady Dana z Pardubic, já vás oba zdravím.
4: Dobrý den.
3: Paní Klukové. Dobrý den, paní Klukové, přeju hlavně zdravíčko.
4: Děkuji.
3: To je nejdůležitější. Opatrujte se a dala bych Bčko.
2: Pana Šimka, děkujeme za to, za hlas a děkuju. Za hlasování.
4: Děkujeme.
2: Ano, my děkujeme vám a přesouváme se za dalším, kdo nám tedy volá v této chvíli. Vítejte u nás. Dobrý den.
5: Dobrý den, Patriku Božena, já se zdravím vás a především zdravím srdečně naši milou a usměvavou Uršulku, které přeji do jejich, k jejich krásným narozeninám hlavně hodně zdraví, štěstí, radost a ať tady s náma jste hodně dlouho, protože smích a humoriáda s váma je něco úžasného a byla bych pro Bčko, tak jak jste si vypřála. Takže vám přeju opravdu krásné dny.
2: Děkujeme.
5: A hodně štěstí.
4: Já vám moc děkuju za všechno, děkuju.
2: Kdo dál?
6: Dobrý den, Patriku. Tady Alice z Kostelce.
2: Ano.
6: Dobrý den, Uršulko.
4: Dobrý den.
6: Přeji vám také hodně štěstí k narozeninám, hlavně zdravíčko.
4: Děkuju.
6: A hlavně buďte tady co nejdéle s námi. Máme
4: děkuju.
6: Vás všichni moc rádi.
4: Ani se nehnu.
2: Od té chvíle to zůstává, ano. A co vybíráte?
6: Tak jo, a vybírám Bčko, prosím.
2: Dobře, děkujeme moc a uděláme změnu. Chceme Šimka, tedy chce veřejnost, je hlasující a humoriádníci, tak jak jsem se vyučil, bude znít teď éterem.

0: Jak jsem se vyučil? Na formování mého charakteru v dospívání měli vliv tito lidé. Služebná Olga znalá věci, trafikant Vávra a hostinský Trejbal, jehož heslem bylo i dítě má žízeň. Nejvíce mě však ovlivnil strýček Urban Světoběžník. Pravda, u nás doma nebyl příliš oblíben, neboť jeho pověst kasaře nebyla pro náš rod tou nejlepší vizitkou, ale já ho miloval. Líbila se mi jeho sbírka falešných vousů, lesklé kasařské náčiní, kýchací prášek proti policejním psům, padělané bankovky všech měn, které stály za to, bodky s podpatkem vpředu ke zmatení stop, které nesundal z nohy, a dokonalá napodobenina uniformy seržanta zahraniční tajné služby. Na rozdíl od nás měl Urban vždy hodně peněz. Maminka se mi sice snažila namluvit, že její bratr hodně spoří, ale já dobře věděl, že bez ustání a bez ostychu krade. Ondy jsem si schoval za ucho žvíkačku a jedva mě strýc pohladil po hlavě se slovy si hodný a bohatý chlapec, už tam nebyla, a naopak Urbanovin se začaly pravidelně pohybovat čelisti. Tato a podobné příhody mě se strýčkem zblížily. Začínal jsem si jeho podivné práce vážit. Některé kousky mě přímo nadchly. Ku příkladu o Vánocích, kdy se v domě na 10 vteřin zhaslo, aby mohl Ježíšek nerušeně přijít, stačil ukrýt stromeček, ozdoby i cukroví, nehledě na to, že sousedé pohřešovali ryby a synků velocipe. Byl jsem proto nesmírně šťasten, když si mě strýček vyhlédl za učedníka, neboť, jak řekl rodičům, mám dlouhé štíhlé prsty, které jinde sotva najdou využití. Maminka sice mínila, že bych mohl být truhlářem, ale Urban se jen usmál a prohlásil, že lépe počkat, až stůl bude plný. Ani otec se nemohl smířit s myšlenkou, že budu šmatákem. Když máš štíhlé prsty, ať je hodinářem, není to krása takové zlaté hodinky? A zadíval se podivně na zápěstí. Nehledej, švagře, podával mu strýc hodinky společně i s plnicím perem. Víš, trénuji mezi řečí, abych nevyšel ze cviku. No, abychom tu trapnou debatu skončili. Kluk se bude učit u mne a když se ti rozbijou hodinky, přinese ti jiné.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Kdy jsi měla první hodinky, Uršulo?
3: První hodinky jsem dostala, když mě bylo 18 a to mě dali naši.
2: Aby se zvrátila domů včas.
3: Ne, to ne. No, dali mi jenom tak jako, protože mi dali jako dárek, když mě bylo 18.
2: A dnes máš ty moderní, chytré hodinky?
3: To mám chytré, protože sama jsem blbá.
2: Vážení, tohle je Uršula Kluková ve svých 85. Tak čím to uzavřeme? Miloslavem Šimkem, tím jeho vyprávění o tom, jak se vyučil, anebo scénkou Žádlivý manžel s Daliborem Gondíkem a Adelou Gondíkovou, nabízím je taky proti varianta B. Vybíráte si na telefonu 731 800 900. Vybírejte, hlasujte a ať to stihnete.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Posloucháte Humoriádu, ve hře Miloslav Šimek a pak na druhé straně Dalibor Gondík a Adéla Gondíková. Představte si, že si tady povídáme, byly tak přetížené linky, že nám zamrznul počítač, přes který přichází linky, ty telefonní do vysílání. My samozřejmě máme hlasů docela dost a už se nám vyrýsovalo i to vítězství, jo. Ale v tomhle počasí prostě počítač si
2: normálně zmrzne. No je to tak, prostě to, zmrzne to i v létě. Když je to takhle, že jo?
1: Jo. Ale máme vaše hlasy do té doby zaznamenané a ty rozhodli o tom, že chcete pokračovat s Miloslavem Šimkem. Tak jak jsem se vyučil, dokončíme tu povídku.
2: Ano.
3: Přestěhoval jsem se tedy ke strýčkovi. Jak krásný byt to byl. 3 tajné vchody, 2 podlaha i strop, knihovna plná kriminalistických sborníků a tucty dalších lákadel pro mladého chlapce. Výuka začala hned ráno, neboť bylo třeba ukrást snídani. Půjdeme udělat samoobsluhu, rozhodl strýc, neboť tam si vybereš, co chceš. Chodím tam už 5 a používám stejný trik, zvaný těhotná žena. Dneska však zvolím jiný způsob. Vezmeš košík a naložíš ho, co hrdlo ráčí. A nějakou maličkost strč pro cvik za kabát. Byl jsem překvapen, že strýc hodlá platit, neboť zůstával u pokladny, rozmlouva je s vedoucím o zločinnosti mládeže. Náhle, to už jsem měl koš vrchovatý a za kabátem mraženou kachnu vykřikl. Támhle je ta straka. Vrhl se na mě a na mou hlavu pršely pohlavky. Vyrval mi kachnu ze záňadří a mával s ní nad hlavou volal. Je to možný? Vlastnoručně ho nezdaru odvedu na policii a hnal mě ke dveřím. Za hodinu je tu zboží zpátky s pokutou, ujistil ještě vedoucího. Ale nebylo. Za hodinu

0: jsme byli už po snídani a v troubě se pekla kachna. Strýc pak ještě vzkázal telefonicky do samoobsluhy, že vedoucí je vůl. Jak přijít rychle k penězům na cestách bez cestovní vkladní knížky, mě strýček naučil také záhy. Stačila k tomu páska pomocníka veřejné bezpečnosti a vybírání pokut za nepřiměřenou rychlost, kterou Urban odhadoval během vedle auta. Když se stmívalo a bylo třeba dopravit se domů, nechal posledního řidiče vystoupit z vozu, řka, že přeskouší, jak fungují brzdy. Automobil jsme pak prodali dychtivým servisům na součástky. Strýce Urbana provázelo při práci neobyčejné štěstí. Jen jednou se pamatuji, že padla kosa na kámen. To se totiž strýček zastavil u slepce na nároží a vsypal si obsah jeho klobouku do dlaně. Dřímající nebožák se vymrštil a začala honička, kterou by nikdo od invalidy nečekal. Zaběhu po nás házel nevidomý dlažební kosky s nebývalou přesností, což svědčilo o tom, že ten člověk nejenom vidí jako sokol, ale že i ruce a nohy má v nejlepším pořádku. Strážníka na křižovatce tato situace vyvedla z míry natolik, že začal střídat světla na přechodech tak rychle, až slepci přecházel zrak. Díky zmatku jsme mu tedy unikli, ale přesto bylo slyšet, jak volá mávé bílou holí, že se ještě uvidíme. Tato nicotná příhoda se nám zdála velmi zábavná, ale bohužel jsme se se slepcem skutečně ještě viděli. Moje učednická léta byla tak násilím přerušena. Strýc vnucené samotě, jak se zdá, zatrpkl, neboť na motáku z vězení se dal slyšet, že nemá cenu dělat poctivé řemeslo, když svět je plný podvodníků.
1: Humoriáda. Ta byla dnešní Humoriáda s Uršulou Klukovou. Ještě jednou všechno nejlepší, Uršule, ať se ti daří hodně zdraví, štěstí a humoru do tvého života a přinesl i trochu nám zase někdy do rozhlasu.
2: Samozřejmě, že ale pomalu s tím humorem.
1: Opatrně dávkovat po troškách,
2: ano,
1: po kapkách.
2: Po kapkách. Ne, ale jestli máte nějaký smutek na duši, pohleďte pejska a kočičku, nebo kočičku, a oni vám to ocáskem všechno rozeženou.

0: pět hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Křižanov zvýší bezpečnost na klíčové křižovatce. Na silnicích zemřelo o víkendu 7 lidí. Řadí se tak mezi tragičtější volné dny v letošním roce. České volejbalistky poprvé na evropském šampionátu prohrály, nestačily na výběr Srbska. Očekáváme polojasno až skoro jasno s teplotami do 24 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá, pěkné ráno přeje Jaromír Kulhánek. Přestavbu nebezpečné křižovatky v centru připravují v Křižanově na Žďársku. Městys už převzal dům s číslem popisným 75 na jejím rohu, který zhoršuje výhled. Budovu vykoupil za 3,5 milionu korun.
2: Radnice si od pořízení domu slibuje, že bude moct zlepšit dopravní situaci na místě, kde se silnice vedoucí od dálnice napojuje na průtah. Zadala si architektonickou studii. Křižanov uvažuje o prodloužení chodníku, přechodu pro chodce i nových parkovacích místech. Daniel Zach, Český rozhlas.
0: O víkendu zemřelo na českých silnicích 7 lidí, což ho řadí mezi ty nejhorší v letošním roce. Z policejních statistik vyplývá, že 5 lidí zemřelo v sobotu, další 2 lidé pak při nehodách v neděli. Podobný počet mrtvých evidovala policie už o víkendu před 2 týdny a také na přelomu července a srpna. Slovensko by dnes mělo jednat se společností ČES o odkupu jejího podílu ve firmě, která připravuje novou jadernou elektrárnu v Jaslovských Bohunicích. Schůzku avizoval ministr zemědělství Richard Takáč. Bratislava chce mít připravovaný zdroj plně ve vlastnictví státu do září. Dohodu ale brzdí spor o to, kolik má Slovensko české firmě zaplatit.
3: ČES vlastní 49% společnosti, která novou elektrárnu připravuje. Podle posudku auditorské firmy má jeho podíl hodnotu v přepočtu více než 4,5 miliardy korun. Slovenské ministerstvo hospodářství ale cenu spochybňuje a chce další nezávislý posudek. ČES se proti tomu ostře ohradil. Tvrdí, že ocenění bylo transparentní a schválili ho obě strany. Odkup mělo Slovensko dokončit už v červenci, ale ani prodloužený termín ministerstvo hospodářství nesplnilo. Premiér Robert Fico už předem zdůraznil, že s dalším odkladem souhlasit nebude. Z Bratislavy Bára Vránová, Český rozhlas.
1: Sport.
0: České volejbalistky své třetí utkání na domácím mistrovství Evropy prohrály. Favorizovaným Srbkám podlehly v Brně 1-3 na sety a připsali si tak první porážku. Univerzálka Monika Brancuská po zápase komentovala velkou sílu Srbek na útoku.
4: Neskutečná, vlastně my jsme v některých momentech, ať jsme byli na správných pozicích, tak nedokázali udržet jejich balony. Možná je to o tom si trošku zvyknout, zase přizpůsobit se tomu, jak hrajou, ale na to prostě není čas, musí to být rychlejší, tahle ta naše reakce. Srbsko patří mezi extra střídu ve volejbalu, kam my samozřejmě míříme a chceme se dostat, ale ještě bych řekla, že tam úplně nejsme. Individuální růst všech hráček a až nám to jednou sedne všem dohromady, tak to určitě vyjde.
0: V dalším zápase se Češky po dni volna utkají s Ukrajinou.
1: Počasí.
0: V Jihlavě teď mají 6 stupňů, v Dukovanech 13 a v Počátkách 11. Očekáváme polojasno až skoro jasno, s teplotami od 21 do 24 stupňů. Foukat má slabý severní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Na dálnici D1 na Vysočině se teď jezdí bez nehod. Aktuální dopravní problémy nemáme hlášené ani z ostatních silnic kraje. Dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Pátá hodina, čtvrtá minuta, svatý Bartoloměj létu hlavu zlomí, to praví dnešní pranostika. Na svatého Bartoloměje sedlák, že to seje. Ano, už je tady 24. srpen roku 2026. Je pondělí, svátek má Bartoloměj, moderátor Jan Rosák dnes také bude slavit, je ročník 1947, tak mu samozřejmě z Českého rozhlasu Vysočina blahopřejeme. Co všechno se 24. srpna přihodilo, to připomene Petr Jungmann už za 6 minut. Hezké ráno.

0: zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Pondělí 24. srpna. Svátek mají nositelé aramejského jména Bartoloměj. Tady je Petr Jungmann, pěkný den. První televizní signál byl zachycen na českém území před 90 lety v roce 1936. Byl to signál z olympijských her v Berlíně a zachycen byl na rozhledně na děčínském Sněžníku. První člověk byl zastřelen při překonávání berlínské zdi před 65 lety v roce 1961. Pohraniční stráží byl zastřelen 24-letý krejčí Günter Liftin. Vrah Johna Lennona, tehdy 26-letý Mark David Chapman, si před 45 lety v roce 1981 vyslechl před soudem verdikt. Doživotí. Příští rok v únoru má nárok na podmínečné propuštění. Po pokusu o komunistický puč v Sovětském svazu před 35 lety v roce 1991 rezignoval na post generálního tajemníka Michail Gorbačov.
3: Drahé soutěžníky, přijímají to řešení.
2: Událost znamenala definitivní rozpad Sovětského svazu. Svazové republiky Tádžikistán a Ukrajina ten den vyhlásili samostatnost. Pluto se stalo trpasličí planetkou před 20 lety. V roce 2006 vědci na Mezinárodním astronomickém kongresu v Praze tak rozhodli a Pluto vyřadili z planet sluneční soustavy. Před 5 lety zemřel bubeník nejstarší rockové kapely světa Charlie Watts z Rolling Stones. Bylo mu 80. Zlatá plavkyně z mistrovství Evropy z roku 2013 Simona Baumrtová, nyní Kubová, má 35. narozeniny. A já přeju dobré pondělí a úspěšný nový týden.

0: 5:16 jsme vzpomínali na Hanu Zagorovou, to byla písnička Rande u zdinářků.
1: Počasí.
0: Přejeme vám dobré pondělní ráno s Českým rozhlasem Vysočina. 6 stupňů Celsia máte aktuálně v Libice nad Doubravou. 7 stupňů hlásí Vatín, Nový Rychnov, taky Havlíčkův Prod, Košetice nebo Přebyslav. 10 stupňů Celsia aktuálně hlásí Třebíč, taky Bystřice nad Pernštejnem. 12 stupňů máte v Náměšti nad Oslavou, 13 pak v Moravských Budějovicích. Pojďme se podívat na dnešní, tedy aktuální předpověď počasí. Začínáme nový pracovní týden. Určitě vás zajímá, jak dnes v kraji Vysočina bude. Tak čekáme polojasno až skoro jasno s teplotami od 21 do 24 stupňů Celsia a foukat bude slabý severní vítr.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina.
2: O zdravém stravování dětí si v pondělí po 11. hodině budeme povídat s nutriční terapeutkou Gabrielou Čurdovou.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina a Helou Dvořákovou. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
4: a Petr Kostka.

Tak to byla vzpomínka na skupinu Black Milk, tedy na trio Tereza Kerndlová, Tereza Černochová a Helena Zeťová. Mimochodem Tereza Kerndlová, tak ta samozřejmě koncertuje dodnes, stejně jako druhá Tereza, která samozřejmě je ve skupině Monkey Business. Tereza Kerndlová chystá na 10. říjen svůj velkolepý koncert ve Fóru Karlín v Praze. Bude vzpomínat právě na skupinu Black Milk, chtějí vzdát hold Heleně Zeťové. Tak na to myslete. Každopádně dres je 24. srpna, je pondělí, no a Pelhřimovská nemocnice bude mít od listopadu nového ředitele. Stane se jim Alexandr Filip, který zároveň vede tu Jihlavskou. Je to dočasné, nastálo nebo je v plánu sloučení? Odpovíme po 8. hodině.

0: Dobrý den vám přejeme, jsou tu zprávy a Jaromír Kulhánek.
1: Půl šesté.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
3: Prvních šest dílů modulární nemocnice z výrobní firmy v Havlíčkově Brodě dnes dorazí do Bohumína. Celkem by jich kamiony měly do středy přepravit 28. Technici z nich následně na určeném místě sestaví kompletní budovu. Ode dneška můžou lidé znovu kupovat státní dluhopisy. Rezort financí bude objednávky přijímat až do 4. října. V druhé vlně prodeje můžou lidé kupovat jen dluhopisy s 3měsíční splatností a s pevnou roční úrokovou sazbou 3¾%. Samotné dluhopisy stát vydá 15. října. Ministři dnes budou na zasedání vlády jednat o doplňkovém penzijním spoření. Vláda chce zatraktivnit systém soukromého zabezpečení na stáří. Podle opozice jde návrh správným směrem, nesouhlasí ale se všemi změnami. Úpravy chce navrhnout například hnutí STAN. Zdravotní stav norského krále Haralda V. se zhoršil. Oznámil to Královský palác. 89letý král trpí chudokrevností. Od minulého týdne je hospitalizovaný. Lékaři mu zjistili v krvi infekci. Ve výkonu královských povinností ho zastupuje korunní princ Håkon. Nejstarší evropský panovník měl v poslední době zdravotní problémy opakovaně. Úřadující mistr světa Formule 1 Brit Lando Norris z McLarenu vyhrál velkou cenu Nizozemska. 26letý pilot získal druhý triumf za sebou a druhého Itala Kimiho Antonelliho z Mercedesu porazil o víc než 11 sekund. Třetí dojel Antonelliho týmový kolega, Brit George Russell. Závod nedokončil domácí Max Verstappen z Red Bullu, který měl v prvním kole nehodu, ale vyvázl bez zranění. A ještě předpověď počasí. Očekáváme polojasno až skoro jasno s teplotami do 24 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
3: Opatrně teď na silnici 23 na úrovni Krahulova na Třebíčsku. Došlo tam k nehodě.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Máme 2 minuty po půl šesté. Hezké ráno.

0: Máme po víkendu, máme pondělí 24. srpna, 5. hodinu 39. minutu. Dospíval Michal Tučný na Českém rozhlasu Vysočina. Do 6. hodiny tady bude skupina Miraj, Jahoda anebo Olympic a Osmý den. Unikátní jeřáb, vybavení pro potápění ve velkých hloubkách anebo speciální výcvikové centrum. To všechno si mohli prohlédnout návštěvníci dne otevřených dveří u báňských záchranářů v Ostravě. Tato akce láká každý rok hodně lidí. Zblízka si mohli prohlédnout i modré báňské sanitky a další techniku.
1: Ti nejodvážnější tady zkouší unikátní kapsly. Jeřáb, který dokáže spustit záchranáře do hloubky až 1300 metrů.
2: Bylo to skvělé, bylo to fakt úžasné.
3: Super to bylo.
1: V takovém stísněném prostoru zvládli jste to?
2: Jo, zvládli. Nám je ta důlní tematika velmi blízká.
4: Jež známá.
1: Je tady i spousta pamětníků.
5: V roce 1992 jsem tady skončil.
1: Vzpomínáte na starou práci?
5: Je, protože kamarádi nám umírají, že? A už se ani nepoznáváme, tak jsme se změnili.
1: Tak to zní a vypadá, když mají báňští záchranáři výjezd. Slouží pořád, i když těžba černého uhlí už skončila. Práce je dost, prozrazuje ředitel hlavní báňské záchranné stanice tady v Ostravě Josef Kasper.
6: My jsme vyhráli soutěž na likvidaci starých důlních děl. Třeba tady v Moravskoslezském kraji je zhruba 700 starých důlních děl, to někdy možná vidíte ty komínky. Třeba na Baníku se propadlo kus hřiště, takže když se to stane něco takového, tak my to likvidujeme. Tím, že máme monopol, vyhráli jsme to na 4 roky, máme monopol v celé České republice.
1: Tento týden taky záchranáři zasahovali na dole Jeremenko, uvízli tam v podzemí dva zaměstnanci. Velký zájem je pořád o báňské potápěče, mají speciální výcvik. Kromě nejmodernější techniky tady můžeme vidět i vzpomínku na takzvané orlické vraždy. Právě ostravští se tehdy na jejich objasnění výrazně podíleli.
7: Na vraždách určitě byli tady, jako můžete vidět tady staré masky, paradoxně oni jsou ještě furt funkční.
1: A jsou původní z té doby?
7: Jo, jsou původní z té doby, jo, opravdu. Máme tady ještě některé historické pamětníky, kteří tam na těch vraždách byli.
8: Tady vlastně je hráz, tam se jim napustí plyn, oni vezmou, odebírají vzorky, robí rozdíl.
1: No a tady jsme v chloubě báňských záchranářů ve cvičném poligonu, kde se dá nasimulovat nulová viditelnost, mlha, vysoká vlhkost vzduchu a vypadá to tady téměř jako dole v šachtě. Z Ostravy Martin Knitl, Český rozhlas. Dobrý.

0: Máme 6:15, trošku při pondělku pročistíme vzduch, co by na to, co by naše makovičky udělali pro čistější ovzduší. Dozvíte se to už za chvíli.
1: Počasí.
0: Přejeme vám pohodové pondělní ráno s Českým rozhlasem Vysočina. Je před námi 24. srpnový den. Čekáme polojasno až skoro jasno s teplotami do 24 stupňů Celsia.

0: Třeba zapálíme oheň v lese a pak to udělá celý dým a ty stromy to pomalu ničí.
1: Třeba když máme hodně velikánský oheň, tak z toho jde pára a ta dělá ten vzduch špinavý.
0: Třeba uhlí to smrdí.
1: Třeba plast.
0: Ty silnice jak jsou a tam jezdí ty auta a jak ta pára jde z těch aut smradlava.
1: Z komínu jde pára a ta smrdí. Třeba taky prd.
2: Makovičky.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Šest hodin.
3: Český rozhlas Vysočina. Zprávy.
2: Deště zatím rybářům nepomohly. Vláda bude s odbory a zaměstnavateli jednat o růstu minimální mzdy v následujících letech. Pardubičtí fotbalisté v lize prohráli v Olomouci. Očekáváme polojasno až skoro jasno s teplotami do 24 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kulhánek. Bouřky a přívalové deště z minulého týdne zatím podle rybářů nepomohly zvýšit hladinu v revírech ani úroveň kyslíku ve vodě. Situace je tak na Vysočině dlouhodobě špatná a řeky a rybníky je nutné neustále monitorovat. Nedostatek vody je patrný zejména na horních tocích, jak říká předseda místní organizace Českého rybářského svazu v Pelhřimově Zdeněk Paul.
4: Každý, kdo jde Pelhřimovem, tak vidí, jak ta říčka byla. Je pro něj úplně neznámá, nová, velmi suchá. A pokud bychom se vydali za město do těch horních partií, do těch pramenných částí, tak tam už je to takový, že leckde musíme hodně dávat pozor, aby jsme případně mohli ryby převést někam jinam.
2: O růstu minimální mzdy v dalších dvou letech bude dnes mimořádně jednat tripartita. Od ledna by se měla zvednout přibližně o 2,5 tisíce korun na 24 900 korun měsíčně. Současný systém počítá s jejím postupným růstem do roku 2029, kdy má dosáhnout 47% průměrné mzdy. Odboráři ale chtějí probrat navyšování i dál do budoucna, říká to šéf Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula.
5: Určitě budeme požadovat vyšší tempo růstu minimální mzdy po období roku 2029 a to směrem k 50%, takže věřím tomu, že kolem toho bude debata. Určitě další těch témat k debatě bude rozhodně více.
2: Zaměstnavatelé s takovým navýšením, jaký požadují odbory, nesouhlasí. Rusko i Ukrajina hlásí oběti vzájemných útoků. Nejméně 3 lidé zemřeli na předměstí ukrajinského Charkova. V Rusku dopadly trosky ukrajinského dronu na budovu dětského centra ve městě Krasnodar. Zemřeli tam 2 děti, dalších 7 a také 2 dospělí jsou zranění. Ruské úřady uvedly, že trosky letounu zasáhly i bytové domy a sklady. Úder zároveň způsobil požár v logistickém centru druhého největšího ruského internetového prodejce Ozon.
3: Sport.
2: Fotbalisté Pardubic v pátém ligovém kole prohráli na hřišti Olomouce 1-3. V první půli vstřelili 2 góly, které ale videorozhodčí kvůli předešlým offsideům odvolal. Další šance pardubičtí využít nedokázali a až v samém závěru snižoval Mahuta. Špatná produktivita v dosavadním ročníku mrzí i kapitána Michala Hlavatého.
6: Takhle, prostě jsou tam věci, které se opakují a naše neproměněné šance, i když dneska asi jsme je proměnili a ty góly uznaný prostě nebyly, ale byly tam i další příležitosti, které jsme nedali, nebo breaky, které jsme nedořešili, občas se to nedostane vlastně ani do šance, občas se mi tomu nechce věřit.
2: V druhém včerejším utkání nestačili fotbalisté Teplic doma na brněnskou zbrojovku, Severočeši prohráli 0-2.
3: Počasí.
2: V Třebiči a Bystřici nad Prnštejnem teď mají 10 stupňů, v Košeticích 7. Očekáváme polojasno až skoro jasno s teplotami od 21 do 24 stupňů. Foukat má slabý severní vítr.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: S komplikacemi teď počítejte na silnici 23 za Červenou hospodou na Třebíčsku. Došlo tam ke střetu osobního auta s traktorem a je to kousek za železničním přejezdem.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Šestá hodina, 16:04, pokud máte rádi herečku Kateřinu Macháčkovou, určitě zůstaňte s námi, protože se chystá do dnešního pořadu Osobnosti Česka. O čem bude řeč? Naznačíme. Málo naznačíme. Malinka to, za chvíli. ale po 13. hodině to bude opravdu stát za to.

0: 6. hodina 10. minuta.
1: Osobnosti Česka.
0: Máme pondělí 24. srpna, po 13. hodině odvysíláme další díl pořadu Osobnosti Česka. Oskar Hess v něm zpovídá osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Dnes za ním přijde herečka Kateřina Macháčková.
2: Jak často dabujete?
3: O mně se píše, že jsem dabingová herečka.
2: Je to tam?
3: Já jsem.
2: Je to tam?
3: Já jsem. Já tomu rozumím, ale já jsem v podstatě nedabovala. A přišla nabídka Sám doma. A já si úplně jako dnes pamatuju, jak v rekvizitárně během zkoušky jsem se ptala, že mám dabovat a jak se to dělá. A že Sám doma. Oni řekli, je, to je teď takový slavný film. A řekli mi, že tam jako to, že tam budou nějaký kódy a tak.
2: A kolikrát jste musela říct tu větu, kde je Kevin?
3: Pamatujete to si? Jsme skoro moc neřekli, nebo Kevine.
2: Kevine.
3: Kevine.
2: Kevine.
3: Na koho jsme zapomněli? Na Kevina.
0: My nezapomínáme na Kateřinu Macháčkovou. Těšíme se na ní. Dnes po 13. hodině.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.

0: Hodina 15. minuta, přejeme vám pohodové pondělní ráno s datem 24. srpna.
1: Počasí.
0: Na Vysočině dnes čekáme polojasno až skoro jasno s teplotami od 21 do 24 stupňů Celsia a foukat má slabý severní vítr. Z Havlíčkova Brodu se do Bohumína stěhuje celá budova nemocničního areálu. Dělníci ji sice postavili na Vysočině, tam ale nezůstane. Jak se takový dům převáží přes půl republiky? To uslyšíte už za chvíli v reportáži Veroniky Bartes-Vohralíkové.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina.
2: O zdravém stravování dětí si v pondělí po 11. hodině budeme povídat s nutriční terapeutkou Gabrielou Čurdovou.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina a Helou Dvořákovou. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé. A v neděli vás pozvu na svůj zámek, v Kostelci nad Orlicí, který za zachránili červené cihly.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: jste byli i v Havlíčkově Brodě, stát ale bude v Bohumíně. Řeč je o nové budově nemocnice, kterou vyrobila havlíčkobrodská firma specializující se na modulární domy. Teď celý objekt rozebírá na jednotlivé segmenty. V neděli večery začaly kamiony převážet na sever Moravy. V Bohumíně je pak pracovníci firmy znovu složí dohromady. Nejdříve budovu ale museli na dlouhou cestu připravit. S mikrofonem Českého rozhlasu Vysočina u toho byla Veronika Bartes-Vohdalíková.
1: Jedna, dva, třetí kancelář.
2: Provádí mě po hotové modulární budově Bohumínské nemocnice, zatím stále ještě v areálu havlíčkobrodské stavební firmy, její technik Miroslav Štorek. Stěny jsou připravené, okna taky, visí nad námi hodně drátů.
1: Je to udělané tak, že je vlastně hlavní konstrukce, je zadělaná dvouma sádrokartonama, potom je vlastně prostor, kde všechna instalace jako elektrika, voda, topení a to se pak zaklopí ještě jedním podhledem sádrokartonovým.
2: Já se nedokážu představit, že to dokáže zvládnout ten převoz. Není možné, že třeba něco vypadne, nebo počítáte s tím, nebo je to tam všechno tak jako připevněné, koukám, že by nemělo nic vypadnout?
1: Tak, konstrukce je vlastně sešroubovaná, jo, je to připevnění tak, aby se to nehnulo. Tady to jsou třeba připravený vlastně teplá podlaha, která se pak na místě rozmotá, je to už vyvedený z těch pokojů.
2: Takže to tady takhle přišpendlený i kvůli tomu, že to patří sem,
1: ano.
2: A aby to zvládlo
1: ano,
2: cestu.
1: Aby to zvládlo cestu.
2: Budoucí administrativní budova Bohumínské nemocnice se skládá z 28 modulů. Jeden váží zhruba 10 tun. V pátek začal náklad prvních kusů. Kamiony s nimi ale na dálnici budou vyjíždět jen v noci, vysvětluje správkyně stavební firmy Kateřina Slanářová.
3: Se budou převážet z neděle na pondělí do Bohumína, kde se hnedka o 4 ráno bude vykládat. Další nakládka je plánovaná na pondělí a ve středu je poslední nakládka u nás v Havlíčkově Brodě, 8-10 aut, a vyloží se ve středu o 4 od rána v Bohumíně se budou vykládat.
2: Podle jednatele stavební firmy Romana Strika zvládnou zaměstnanci budovu znovu sestavit a předat do konce září. Bohumín za modulární stavbu zaplatil 34,5 milionů korun. Veronika Bartes-Vohralíková, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Havlíčkobrodsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Je pondělí 24. srpna, ladíte Český rozhlas Vysočina, Jaromír Kulhánek pro vás má zprávy. Půl sedmé.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: V Křižanově na Žďársku se chtějí zbavit znečištění po letité kovovýrobě v centru, které se spodní vodou dostává lidem do studní. U bývalého areálu podniku Metal Impulse udělají odborníci série vrtů, do nichž bude vháněna čistá voda a pak odčerpávaná a na povrchu čištěná. Prováděný tam zároveň bude další průzkum. Krajský soud v Brně odpoledne rozhodne o případném prodloužení vazby pro Tomáše Jiříkovského. Je v ní už rok v souvislosti s bitcoinovou kauzou spojenou s miliardovým darem pro stát. Státní zastupitelství kromě Jiříkovského žaluje i další tři lidi, včetně exministra spravedlnosti Pavla Blažka, dřív z ODS. Všichni vinu popřeli. Pro Jiříkovského chce obžaloba nejpřísnější 20-letý trest, pro Blažka 6,5 roku. Kabinet premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO dnes projedná podnikatelský balíček ministerstva průmyslu a obchodu. Podnikatelům má snížit administrativní zátěž. Šéf rezortu Karel Havlíček z ANO slibuje, že jde o první soubor opatření a další jeho ministerstvo chystá. Změny se mají týkat třeba energetiky, trhu práce nebo i digitalizace a životního prostředí. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský dnes v Kyjevě přivítá spojence napadené země, a to na setkání představitelů tzv. Koalice ochotných. Zástupci Británie, Norska, Dánska nebo Litvy a Finska budou v Kyjevě jednat osobně. Většina dalších účastníků se připojí online. Rozhovory se konají v den 35. výročí vyhlášení nezávislosti Ukrajiny na Sovětském svazu. Biatlonistka Tereza Voborníková ovládla jako první Češka exhibici v Drážďanech. Závod na kolečkových lyžích vyhrála před Rakušankou Gandlerovou. V závodě mužů triumfoval domácí Štrelo, Vítězslav Hornik byl sedmý. A druhou etapu cyklistické Vuelty vyhrál ve spurtu Brit Matthew Brennan. Slovinský favorit Tadej Pogačar byl třetí a dál vede s náskokem 9 sekund průběžné pořadí závodu. A přidáme předpověď počasí, očekáváme polojasno až skoro jasno s teplotami do 25 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: S omezením počítejte na silnici 34 ve Šmulovech na Havlíčkobrodsku. Kvůli opravě vozovky se tam jezdí kyvadlově jedním pruhem, dopravu v místě řídí semafory.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Máme 3 minuty po půl sedmé, začínáme nový pracovní týden, je pondělí, je 24. srpna a tak jsem se rozhodl, že za chvíli bychom mohli mluvit o tom, že co se týká pracovního trhu, tak se někteří čeští zaměstnanci podle průzkumů právě na pracovním trhu cítí vystresovaní nebo je trápí nejisté pracovní podmínky. Jak velký problém to je? Může pomoci třeba terapie jako pracovní benefit? Je o tom bude řeč. Už za chvíli.

0: Češi žijí svou prací, ale zároveň je pro ně práce výrazným zdrojem stresu a vyčerpání. Dovolená problém dlouhodobého přetížení neřeší. Právě tak by se daly shrnout závěry dvou průzkumů nálady zaměstnanců z poslední doby. Dlouhodobá nespokojenost v práci pak může vést i k syndromu vyhoření.
1: Skoro 3/4 českých zaměstnanců považují svoji práci za stresující a zhruba stejný počet dotázaných se z ní alespoň občas cítí vyčerpaně. Ukazuje to průzkum výzkumného ústavu STEM z konce června, ve kterém odpovídalo přes 1300 pracujících dospělých. Pětině dotázaných zaměstnanců narušuje práce výraznějším způsobem soukromý život a nedaří se jim ho sladit s pracovním. Nespokojení jsou v tomto ohledu hlavně mladí lidé mezi 18 a 29 lety, popisuje analytička ústavu STEM Kateřina Duspivová.
2: Alespoň občasný nesoulad mezi prací a soukromím reportuje řádově 60% z nich. U lidí ve věku mezi 45 a 59 lety je to pro představu řádově 2/5.
1: Z dat platformy HEDEPI, která se zabývá duševním zdravím, vyplývá, že nálada zaměstnanců klesá dlouhodobě a koncem června byla nejhorší od začátku loňského roku. Hlavním důvodem je přitom dlouhodobé pracovní přetížení, které stojí téměř za třetinou negativních hodnocení. A jak říká spoluzakladatel platformy HEDEPI Lukáš Krčil, ani letní dovolená přitom nemusí být řešením.
3: Když se člověk na dovolené zaměří na to, aby odpočíval, měl by mít šanci úplně vypnout, nepoužívat telefon a práci úplně pustit. Pokud to tak není, tak vlastně ta dovolená má velmi malý dopad na jeho well-being.
1: Platforma HEDEPI čerpala z odpovědí 3000 zaměstnanců ze 40 firem, převážně z kancelářských profesí, jako jsou IT, obchod, marketing nebo finance. Dlouhodobé a neřešené přetížení v práci může v některých případech vést až k syndromu vyhoření a pomoct nemusí ani delší dovolená. Důležité je o problémech včas mluvit, popisuje psychoterapeutka a výzkumnice Národního ústavu duševního zdraví Monika Dvořáková.
4: To společné sdílení odpovědnosti mezi zaměstnancem a firmou je nejúčinnější cestou, jak riziko vyhoření podchytit dřív, než doopravdy zasáhne do toho zdraví toho jednotlivce a potažmo pak i do fungování celého týmu.
1: Že je přetíženost zaměstnanců nebo stres v práci velkým problémem českého pracovního trhu, potvrzuje i svaz personalistů. Jeho ředitel Martin Jánský popisuje, že problém je často ve vedení.
5: Není to ale jenom o objemu práce. Skutečným spouštěčem nejčastěji je toxický leadership. Podle našich dat totiž každý třetí zaměstnanec uvádí jako důvod odchodu z firmy právě špatné vedení. Lidé neopouštějí tak často firmu, ale spíše opouštějí špatného manažera.
1: Firmy nabízejí pro lepší psychickou pohodu zaměstnanců různé benefity, třeba online terapie. Ty podle odborníků můžou pomoct, ale jen krátkodobě. Důležitější je udělat systémové změny a problémy v práci řešit preventivně. Chlubná, Český rozhlas.

0: To byla Olivia Newton-John minutu před 6:45.
1: Počasí.
0: Na Českém rozhlasu Vysočina je s námi meteoroložka Andrea Kvapilová. Hezké ráno vám přeji.
2: Dobré ráno.
0: Tak je před námi nový pracovní týden, ale počasí se rozkouskujeme. Zajímá nás, jak bude dnes a zítra. Začneme dnešním dnem.
2: Tak dneska nás čeká převážně slunečný den, očekáváme polojasno až skoro jasno. Na večer nám potom začne od jihu přibývat oblačnosti, ty nejvyšší teploty od 22 do 25 stupňů. Pád nám k tomu bude vítr převážně severní směru, slabý do 10 km za hodinu. Na večer se potom začne měnit na východní směry a bude nám i zesilovat na mírný do 20 km za hodinu.
0: Jaké jsou tedy vyhlídky na další dny?
2: Tak zítra tam už potom přes tu noc očekáváme velkou oblačnost, jenom ze začátku a spíše v té severní části kraje by mohla být i nějaká zmenšená oblačnost, lokálně teda polojasno. K ránu je tam potom nejistota, může se tam vyskytnout pár srážek od jihu a ten den úterní spíše bude ve znamení velké oblačnosti, zmenšená oblačnost by spíše mohla být jen takovou výjimečnější záležitostí a na přechodnou dobu jenom. A vypadá to, že spíše v té severozápadní části kraje a od jihu se nám tam může vyskytovat ten pás srážek. Vypadá to, že hlavně teda ráno, potom už by ty srážky spíše mohly být jenom ojedinělé. Je tam teda velká nejistota, nejčastěji ty nejvyšší teploty od 23 do 26 stupňů, ale v případě, že by ten pás byl trošinku výraznější, než původně čekáme, tak ty maxima by spíše byly jenom kolem 23 stupňů. Vítr nám k tomu bude vát mírný východní směru do 20 km za hodinu.
0: Tak děkujeme za předpověď a loučíme se. To byla meteoroložka Andrea Kvapilová. Naslyšenou.
2: Děkuji, hezky den, naslyšenou.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovirok.cz.

0: Vládo, řekni fór.
1: Hele, já vám něco řeknu. Celý život piju víno, pivo, panáky a teď mi doktor říká, že mám v nohách vodu? Jak se to jako mohlo stát? Snad jedině při čištění zubů.
0: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu.

0: Máte rádi četby a drama? Český rozhlas pro vás připravil léto plné hororů, krimi příběhů a filmových hitů. Čelisti, Tajný deník Lóry Palmrové, Dogville, David Lynch nebo Král hororu Stephen King. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka a Vltava nebo kdykoliv na audioportálu Můj rozhlas.
1: 7 hodin.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Do pelhřimovské nemocnice nastoupilo v prvním pololetí letošního roku 14 lékařů. Na silnicích zemřelo o víkendu 7 lidí. Řadí se tak mezi tragičtější volné dny v letošním roce. České volejbalistky poprvé na evropském šampionátu prohrály, nestačily na výběr Srbska. Očekáváme polojasno až skoro jasno s teplotami do 25 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kulhánek. Personální krize v pelhřimovské nemocnici už není tak akutní jako na začátku roku. Českému rozhlasu Vysočina to řekl stávající krizový manažer a jindřichohradecký starosta za ANO Michal Kozár. Nemocnici převzal v době, kdy nedostatek personálu vedl k vlně dalších výpovědí ze strany lékařů. Podle Kozára je aktuálně situace částečně stabilizovaná.
3: Z posledního pololetí se povedlo přijmout 14 nových lékařů, doplnil se i personál na UNE zdravotníků, to znamená v HTSK a sestry se také přijaly, takže ta trajektorie se malinko změnila, ještě s dalšími 10 potenciálními lékaři jednáme.
1: O víkendu zemřelo na českých silnicích 7 lidí, což ho řadí mezi ty nejhorší v letošním roce. Z policejních statistik vyplývá, že 5 lidí zemřelo v sobotu, další 2 lidé pak při nehodách v neděli. Podobný počet mrtvých evidovala policie už o víkendu před 2 týdny a také na přelomu července a srpna. V jižní Keni uhynulo od června nejméně 19 slonů na záhadné onemocnění, jehož příčinu se zatím nepodařilo zjistit. Zvířata trpí mimo jiné částečným ochrnutím a mají potíže se postavit. Keňská služba pro ochranu přírody uvedla, že toxikologické testy odhalily v tělech uhynulých slonů vysoké koncentrace kyanidu. Část odborníků ale kyanid jako příčinu úhynu vylučuje. Mrchožrouti požírající uhynulá těla totiž na rozdíl od slonů nehynou.
2: Sport.
1: České volejbalistky své třetí utkání na domácím mistrovství Evropy prohrály. Favorizovaným Srbkám podlehly v Brně 1-3 na sety a připsali si tak první porážku. Univerzálka Monika Brancuská po zápase komentovala velkou sílu Srbek v útoku.
4: Neskutečná, vlastně my se v některých momentech, až jsme byli na správných pozicích, tak nedokázali udržet jejich balony. Možná je to o tom si trošku zvyknout, zase přizpůsobit se tomu, jak hrajou, ale na to prostě není čas, musí to být rychlejší, tahle ta naše reakce. Srbsko patří mezi extra střídu ve volejbalu, kam my samozřejmě míříme a chceme se dostat, ale ještě bych řekla, že tam úplně nejsme. Individuální růst všech hráček a až nám to jednou sedne všem dohromady, tak to určitě vyjde.
1: V dalším zápase se Češky podně volna utkají s Ukrajinou.
2: Počasí.
1: V Havlíčkově Brodě a Košeticích teď mají 7 stupňů, v Moravských Budějovicích 13. Očekáváme polojasno až skoro jasno s teplotami od 22 do 25 stupňů. Foukat má slabý severní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Zpozorněte u Havlíčkova Brodu na silnicích první třídy ve směru na Humpolec, Jihlavu a Přibyslav. Budete tam předjíždět pomalu jedoucí servisní vozidla silničářů.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Sedmá hodina, 16:15, přejeme pohodové pondělní ráno s Českým rozhlasem Vysočina. Rybníky pod stavem a horní koryta řek zcela na suchu. Právě tak hodnotí vodní plochy ve své zprávě pelhřimovští rybáři. Ve vodě podle nich dlouhodobě chybí kyslík a hrozí úhyny ryb. Pomohly deště z minulého týdne nebo ne? Téma pro Milana Soldána po 19:15.

0: To byl Václav Neckář, je ráno. Ano, v 7.11 v pondělním dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina. Václav Neckář před několika dny spadl, po pádu skončil v nemocnici, lékaři se ho tam ponechali na pozorování na ortopedickém oddělení, tak mu přejeme hodně zdraví, ať je zase brzy fit.
1: Vítězila pravda a láska. Yes,
2: we can. Pondělí 24. srpna. Svátek mají nositelé aramejského jména Bartoloměj. Tady je Petr Jungmann, pěkný den. První televizní signál byl zachycen na českém území před 90 lety v roce 1936. Byl to signál z olympijských her v Berlíně a zachycen byl na rozhledně na děčínském Sněžníku. První člověk byl zastřelen při překonávání berlínské zdi před 65 lety v roce 1961. Pohraniční stráží byl zastřelen 24-letý krejčí Günter Liftin. Vrah Johna Lennona, tehdy 26-letý Mark David Chapman, si před 45 lety v roce 1981 vyslechl před soudem verdikt. Doživotí. Příští rok v únoru má nárok na podmínečné propuštění. Po pokusu o komunistický puč v Sovětském svazu před 35 lety v roce 1991 rezignoval na post generálního tajemníka Michail Gorbačov.
3: Drahé soutěžníky, přijímají to řešení.
2: Událost znamenala definitivní rozpad Sovětského svazu. Svazové republiky Tádžikistán a Ukrajina ten den vyhlásili samostatnost. Pluto se stalo trpasličí planetkou před 20 lety. V roce 2006 vědci na Mezinárodním astronomickém kongresu v Praze tak rozhodli a Pluto vyřadili z planet sluneční soustavy. Před 5 lety zemřel bubeník nejstarší rockové kapely světa Charlie Watts z Rolling Stones. Bylo mu 80. Zlatá plavkyně z mistrovství Evropy z roku 2013 Simona Baumrtová, nyní Kubová, má 35. narozeniny. A já přeju dobré pondělí a úspěšný nový týden.

0: Doktor Albán, písnička z roku 1992, It's My Life. Ano, tak dlouho už ji máme rádi.
1: Počasí.
0: Je pondělí, je 24. srpna, máme rok 2026 a dnes na Vysočině čekáme polojasno až skoro jasno. Teploty budou mezi 21 až 24 stupni Celsia a foukat bude slabý severní vítr. Za chvíli balet Hej pane diskžokej a také Marek Lambora s Evou Burešovou. Písenkov Bojská nás čeká.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina.
2: O zdravém stravování dětí si v pondělí po 11. hodině budeme povídat s nutriční terapeutkou Gabrielou Čurdovou.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina a Helou Dvořákovou.

0: 7.22 ladíte pondělní dobré ráno Českého rozhlasu Vysočina. Přejeme vám všem úspěšný den. Letošní léto je pro rybáře obzvláště náročné. Je vedro a v řekách a rybnicích chybí nejenom voda, ale hlavně kyslík. K provzdušnění by mohly pomoci vydatné deště. Moc zatím ale nepomohla ani bouřka z minulého týdne.
1: My jsme teď s předsedou místní organizace Českého rybářského svazu v Pelhřimově, Zdeňkem Paulem, u výpusti z Kulíkova rybníku.
2: Mlynář byl Kulík.
1: Mlynář se jmenoval Kulík. Nějaká voda tady ještě přes přepad teče?
2: Je to rybník průtočný, který je na říčce Bělé, takže tady na tomhletom revíru, kdyby nebyla voda, to už by bylo něco opravdu hodně špatně.
1: Nicméně nepředpokládám, že tak veselá situace, jako je tady, je všude. I když i tady vidíme, že asi té vody je méně, pokud se podíváme na tu zítku, tak je vidět, že asi normálně tady bývá víc.
2: My máme rybníky hodně na kaskádě, takže tam si dokážeme vyhovět a silné prameny nám pomáhají.
1: A když se podíváme na řeky?
2: Tam už je to trochu horší. Myslím si, že každý, kdo jde Pelhřimovem, tak vidí, jak ta říčka byla. Je pro něj úplně neznámá, nová, velmi suchá. A pokud bychom se vydali za město do těch horních partií, do těch pramenných částí, tak tam už je to takový, že leckde musíme hodně dávat pozor, aby jsme případně mohli ryby převést někam jinam.
1: A už jste převáželi?
2: Tady v okolí ne, ale vím, že třeba u Martinic, vlastně Martinický potok v té pramenné části je na suchu úplně a tam nějaké záchranné transfery proběhly.
1: Jedna věc je ta hladina, jak je vysoko, druhá věc je nějaký kyslíkový deficit.
2: Musíme opravdu být ve střehu a ty rybníky jsou denně kontrolovány a máme přehled o situaci.
1: Teď trošku zapršelo, to by vlastně mohlo pomoct třeba tomu provzdušení té vody?
2: No, žádný velký déšť přímo tady na těch rybnících, tady kolem Pelhřimova nic velikého neproběhlo, samozřejmě každá kapka se počítá.
1: A deště z uplynulého týdne příliš nepomohly ani na Jihlavsku. Prozradil mi vedoucí rybářského spolku Polensko Vladimír Nekvinda.
3: No, všude je to podstav. Teď se voda vypařuje už 2 měsíce, místo aby nějaká přibyla. Potoky jsou úplně suchý, nic nepřitýká. Voda se neokysličuje, je to špatný. Žádný deště nebyly. No, tak pořádně se děláme nějaký opatření. To je strašný už.
1: V okolí Polné už rybáři zaznamenali i drobnější úhyny. Milan Soldán, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Pelhřimovsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: To byla skupina Genesis, před námi jsou krátké zprávy s Jeromírem Kulhánkem, po nich Marek Ztracený, To se mi líbí, nebo Petra Janů, Stůj.
1: Půl osmé.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Prvních šest dílů modulární nemocnice z výrobní firmy v Havlíčkově Brodě dnes dorazí do Bohumína. Celkem by jich kamiony měly do středy přepravit 28. Technici z nich následně na určeném místě sestaví kompletní budovu. Ode dneška můžou lidé znovu kupovat státní dluhopisy. Rezort financí bude objednávky přijímat až do 4. října. V druhé vlně prodeje můžou lidé kupovat jen dluhopisy s 3měsíční splatností a s pevnou roční úrokovou sazbou 3¾%. Samotné dluhopisy stát vydá 15. října. Ministři dnes budou na zasedání vlády jednat o doplňkovém penzijním spoření. Vláda chce zatraktivnit systém soukromého zabezpečení na stáří. Podle opozice jde návrh správným směrem, nesouhlasí ale se všemi změnami. Úpravy chce navrhnout například hnutí STAN. Zdravotní stav norského krále Haralda V. se zhoršil, oznámil to Královský palác. 89letý král trpí chudokrevností, od minulého týdne je hospitalizovaný. Lékaři mu zjistili v krvi infekci. Ve výkonu královských povinností ho zastupuje korunní princ Håkon. Nejstarší evropský panovník měl v poslední době zdravotní problémy opakovaně. Úřadující mistr světa Formule 1 Brit Lando Norris z McLarenu vyhrál velkou cenu Nizozemska. 26letý pilot získal druhý triumf za sebou a druhého Itala Kimiho Antonelliho z Mercedesu porazil o více než 11 sekund. Třetí dojel Antonelliho týmový kolega Brit George Russell. Závod nedokončil domácí Max Verstappen z Red Bullu, který měl v prvním kole nehodu, ale vyvázl bez zranění. A ještě předpověď počasí. Očekáváme polojasno až skoro jasno s teplotami do 25 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Dlouhodobá uzavírka části Havlíčkovy ulice dnes začíná v Letči nad Sázavou. Po dobu trvání opravy vozovky tak musí řidiči na objížďku, která je vedená souběžnou Koželskou ulicí.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Dvě minuty po půl osmé přejeme dobrý den.

0: Proč jsou některé rostliny masožravé? Na to vám v dnešním díle rubriky Co v učebnicích nebylo na Českém rozhlasu Vysočina odpoví Martin Písařík.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Víte, proč jsou některé rostliny masožravé? Důvod, proč některé druhy loví hmyz, souvisí s prostředím, ve kterém rostou. Zpravidla to bývá na rašelinných půdách nebo v tropických pralesích, které jsou na živiny velmi chudé. Hmyzožravé rostliny vyvinuly dvojí způsob výživy. Jednak autotrofní, kdy pomocí kořenů přijímají vodu a některé minerální látky, a pak heterotrofní, kdy rozkladem chycené kořisti doplňují některé chybějící živiny. K tomu jsou vybaveny různými lapacími orgány, někdy džbánovitou dutinou, jindy třeba rychle sklapovací pastí, lepkavými listy nebo sacími měchýřky. Tímto způsobem si rostliny opatřují především dusík, fosfor a draslík, které v půdách, na kterých rostou, většinou chybí. Při domácím pěstování v květináči si ale většinou poradí sami a dokrmovat hmyzem je není potřeba. Je také pravděpodobné, že původně hmyzožravost vznikla z obdobných podnětů jako obranné mechanismy. Při zkoumání rosnatky kapské se totiž zjistilo, že fyziologická reakce a elektrická signalizace jsou velmi podobné jak při lapení kořisti, tak při fyzickém poškození. Zajímavostí je i to, že rostlina umí kořist prostřednictvím specifických receptorů ochutnat.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: 7 hodina 45. minuta, za chvíli s námi na Českém rozhlasu Vysočina budou makovečky. Co by děti udělali pro čistější ovzduší? Vezmete si z nich příklad? No uvidíme, počkejte se na ně.
1: Počasí.
0: Je tady pondělí, 24. srpen, na Vysočině dnes čekáme polojasno až skoro jasno s teplotami od 21 do 24 stupňů Celsia.
1: Příběhy z Vysočiny. Každý den pro vás naši reportéři sbírají příběhy z kraje, kde žijeme.
2: Medovice, ta se pije, ale

0: Radu o Ivanu Martinu Jirousovi, proč se jezdil hlásit na SNB do Telče na koni a proč to vůbec nebylo romantické, odpovědi uslyšíte v reportáži.
1: Příběhy, které byste měli slyšet. Příběhy z Vysočiny vysíláme každý den po 10. a 14. nebo v neděli po 9. hodině. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Makovičky.
1: Makovičky. Co můžeme dělat pro to, abychom měli venku čistý vzduch?
2: Mizet odpadky do koše nebo do popelnice.
3: Zasáhnout stromy a keře, protože pak budeme mít hodně kyslíku.
4: Aby jsme nekouřili.
5: Musíme uklízet odpadky, aby jsme neměli celou planetu odpadku.
3: Když třeba zapálíme oheň v lese a pak to udělá celý dým a ty stromy to pomalu ničí.
5: Třeba když máme hodně velikánský oheň, tak z toho jde pára a ta dělá ten vzduch špinavý.
3: Třeba uhlí to smrdí.
5: Třeba plast.
3: Ty silnice, jak jsou, a tam jezdí ty auta, a jak ta pára jde z těch aut smradlava.
5: Z komínu jde pára a ta smrdí. Třeba také prd.
0: A co vy, staráte se o kvalitu ovzduší? Makovičky.

Pejtě Rogers těm dvoum život vzal. Svědomí měl vedle nich si klek. Snad se chtěl mluvit.

Český rozhlas Vysočina. Písničky, které nestárnou. Písničky,

0: písničky, které nestárnou.
1: Protože mám tě už tolik let, chci se na chvíli vrátit zpět.
0: Český rozhlas Vysočina. Rádio vašeho kraje.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Detektivové pátrají po strůjci bombových útoků. Kriminální seriál Místo zločinu Ostrava. ČT 2. Utekl na pustý ostrov, ale v patách má bohatou manželku a neskrotnou blondýnu. Hvězdně obsazená komedie Divoch. A ČT Art uvádí populární komedii divadla Semafor s Josefem Dvořákem a Janou Paulovou v hlavních rolích. S pidlou v zádech. Pondělní večer s Českou televizí.
2: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
3: Mauzta, helejte paninko, objednávám stejně jako minule.
2: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
3: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
2: Píšu si, za sucha. Volejte i hned 602 489 489.
3: Pozor, letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro východní Čechy a Vysočinu.
4: Přejeme vám krásné 24. srpnové ráno. Před námi jsou zprávy, po nich Jarda Hypochondr zaspívá Šenkýřku a Helena Vondráčková svoji písničku Nač vlastně v půli vzdávat mač. 8 hodin...
5: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
4: Křižanov zvýší bezpečnost na klíčové křižovatce. Babišův kabinet dnes odborům a zaměstnavatelům představí návrh na zvýšení platů ve veřejném sektoru. Slovenská vláda by měla jednat se společností ČES o odkupu jejího podílu v projektu nové jaderné elektrárny. Očekáváme polojasno až skoro jasno s teplotami do 25 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kulhánek. Přestavbu nebezpečné křižovatky v centru připravují v Křižanově na Žďársku. Městys už převzal dům s číslem popisným 75 na jím rohu, který zhoršuje výhled. Budovu vykoupil za 3,5 milionu korun.
6: Radnice si od pořízení domu slibuje, že bude moc zlepšit dopravní situaci na místě, kde se silnice vedoucí od dálnice napojuje na průtah. Zadala si architektonickou studii. Křižanov uvažuje o prodloužení chodníku, přechodu pro chodce i nových parkovacích místech. Daniel Zach, Český rozhlas.
4: Vláda dnes začne s odbory a zaměstnavateli vyjednávat o růstu platů ve veřejném sektoru na příští rok. Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka ANO má představit první konkrétní návrhy. Kabinet tvrdí, že půjde o jedno z největších navýšení za poslední roky. Podle Juchelky jsou peníze vyčleněné v připravovaném rozpočtu, ale částku zatím neprozradil.
7: Samozřejmě budeme předkládat nejen ten náš návrh, ale i samozřejmě, a řeknu to v tuto chvíli, i systémové řešení, které se týká tabulek jako takových. Skutečně to bude jedno z nejvyšších navýšení v průběhu těch posledních let, co se týká platů.
4: Odbory zatím svůj požadavek na navýšení platů ve veřejné sféře nezveřejnili. Nejdřív si chtějí vyslechnout návrh vlády. Ještě před jednáním se dnes mimořádně sejde tripartita kvůli růstu minimální mzdy. Slovensko by dnes mělo jednat se společností ČES o odkupu jejího podílu ve firmě, která připravuje novou jadernou elektrárnu v Jaslovských Bohunicích. Schůzku avizoval ministr zemědělství Richard Takáč. Bratislava chce mít připravovaný zdroj plně ve vlastnictví státu do září. Dohodu ale brzdí spor o to, kolik má Slovensko české firmě zaplatit.
8: ČES vlastní 49% společnosti, která novou elektrárnu připravuje. Podle posudku auditorské firmy má jeho podíl hodnotu v přepočtu více než 4,5 miliardy korun. Slovenské ministerstvo hospodářství ale cenu spochybňuje a chce další nezávislý posudek. ČES se proti tomu ostře ohradil. Tvrdí, že ocenění bylo transparentní a schválili ho obě strany. Odkup mělo Slovensko dokončit už v červenci, ale ani prodloužený termín ministerstvo hospodářství nesplnilo. Premiér Robert Fico už předem zdůraznil, že s dalším odkladem souhlasit nebude. Z Bratislavy Bára Vránová, Český rozhlas.
5: Sport.
4: Fotbalisté Pardubic v pátém ligovém kole prohráli na hřišti Olomouce 1-3. V první půli vstřelili dva góly, které ale video rozhodčí kvůli předešlým offsideům odvolal. Další šance už pardubičtí využít nedokázali a snížili až v samém závěru. Ve druhém včerejším utkání nestačili fotbalisté Teplic doma na brněnskou zbrojovku. Severočeši prohráli 0-2.
5: Počasí.
4: Ve Žďáře nad Sázavou a Novém Rychnově teď mají 8 stupňů, v Libici nad Doubravou 6. Očekáváme polojasno až skoro jasno s teplotami od 22 do 25 stupňů. Foukat má slabý severní vítr.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
4: K havárii osobního auta došlo na silnici nedaleko letiště u Heroltic na Jihlavsku. Dávejte tam pozor a opatrně také v Třebíči v Cyrilo-Metodějské ulici. Osobní auto se tam srazilo s autobusem.
5: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
9: Přejeme vám úspěšný start do nového pracovního týdne. Je pondělí, je 24. srpna. Jsme Český rozhlas Vysočina. No a z Havlíčkova Brodu se do Bohumína stěhuje celá budova nemocničního areálu. Dělníci ji sice postavili tady u nás na Vysočině, ale nezůstane tady. Jak se takový dům převáží přes půl republiky, na to odpoví ve své reportáži po čtvrt na devět Veronika Bartes-Bohrelíková.
5: Dobré ráno.

0: 8 hodina 14. minuta, máme tady pondělí 24. srpna ve Vyskytné nad Jihlavou. Už se těší na další víkend, protože tam proběhnou oslavy 800 let. Na co se v pátek můžete těšit, tak třeba na křest knihy o Vyskytné hned v 17 hodin v místní škole. Ve 20 hodin pak na vás na fotbalovém hřišti bude čekat divadelní hra 800 let Vyskytné a neb veselá hra o vážných věcech. Sobotní program je také velmi bohatý, můžete se těšit na řemeslný jarmark, na vystoupení místní základní školy, taky se bude soutěžit o nejlepší pajerský koláč, čeká na vás ukázka rybolovu, můžete se těšit na koncert skupiny Voxtet a taky na divadlo pro děti a samozřejmostí je i průvod v historických kostýmech. Tak věřím, že si tuto oslavu o víkendu užijete.
1: Počasí.
0: Pojďme se v rychlosti podívat na počasí v kraji Vysočina. Dnes očekáváme polojasno až skoro jasno, teploty pak mezi 21 až 24 stupni Celsia.
1: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
1: Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Skupina Elán v 8.20 tady u nás na Českém rozhlasu Vysočina. Přejeme všem krásné pondělní ráno. Postavili v Havlíčkově Brodě, stát ale bude v Bohumíně. Mluvím o nové budově nemocnice, kterou vyrobila havlíčkobrodská firma specializující se na modulární domy. Teď celý objekt rozebírá na jednotlivé segmenty. V neděli večer je kamiony začaly převážet na sever Moravy. V Bohumíně je pak pracovníci firmy znovu složí dohromady. Nejdříve budovu ale museli na dlouhou cestu připravit.
1: Provádí mě po hotové modulární budově Bohumínské nemocnice, zatím stále ještě v areálu havlíčkobrodské stavební firmy, její technik Miroslav Štorek. Stěny jsou připravené, okna taky, visí nad námi hodně drátů.
2: Je to udělané tak, že je vlastně hlavní konstrukce je zadělaná dvouma sádrokartonáma, potom je vlastně prostor, kde je všechna instalace jako elektrika, voda, topení a to se pak zaklopí ještě jedním podhledem sádrokartonovým.
1: Já se nedokážu představit, že to dokáže zvládnout ten převoz. Není možné, že třeba něco vypadne, nebo počítáte s tím, nebo je to tam všechno tak jako připevněné, koukám, že by nemělo nic vypadnout.
2: Tak, konstrukce je vlastně sešroubovaná, jo, je to připevnění tak, aby se to nehnulo. Tady to jsou třeba připravený vlastně teplá podlaha, která se pak na místě rozmotá, jo, je to už vyvedený z těch pokojů.
1: Takže to tady takhle přišpendlený i kvůli tomu, že to patří sem,
2: ano.
1: A aby to zvládlo
2: ano,
1: cestu.
2: Aby to zvládlo cestu.
1: Budoucí administrativní budova Bohumínské nemocnice se skládá z 28 modulů. Jeden váží zhruba 10 tun. V pátek začal náklad prvních kusů. Kamiony s nimi ale na dálnici budou vyjíždět jen v noci, vysvětluje správkyně stavební firmy Kateřina Slanářová.
3: Se budou převážet z neděle na pondělí do Bohumína, kde se hnedka o 4 ráno bude vykládat. Další nakládka je plánovaná na pondělí a ve středu je poslední nakládka u nás v Havlíčkově Brodě, 8-10 aut, a vyloží se ve středu o 4 od rána v Bohumíně se budou vykládat.
1: Podle jednatele stavební firmy Romana Strika zvládnou zaměstnanci budovu znovu sestavit a předat do konce září. Bohumín za modulární stavbu zaplatil 34,5 milionů korun. Veronika Bartes-Vohrelíková, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Havlíčkobrodsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Reportéři Českého rozhlasu Vysočina jsou s vámi všude, kde se děje něco zajímavého.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Já jsem teď nastoupil do posypové multikády. Pojedeme se podívat po Telči.
2: Teď přejíždíme po silnici a za chvíličku odbočíme na městskou komunikaci.
1: Z Telče Milan Soldán, Český rozhlas.
0: Hlásíme se vám z celé Vysočiny, z míst, kde žijete.
3: Maškar prochází kolem všech domů v Lipnici nad Sázavou a prakticky u každého se zastaví, promluví s místními obyvateli, kteří pro ně už většinou mají připravené i nějaké občerstvení a samozřejmě příspěvek pro hasiče. Z Lipnice nad Sázavou, Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
0: Jsme jediné rádio s týmem reportérů na Vysočině. Český rozhlas Vysočina.

0: Posloucháte Český rozhlas Vysočina po krátkých zprávách s Jeromírem Kulhánkem, tady budou dva Petrové, Petr Spálený hráč a Petr Rezek s písničkou Tulák po hvězdách. Půl deváté.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: V Křižanově na Žďársku se chtějí zbavit znečištění po letité kovovýrobě v centru, které se spodní vodou dostává lidem do studní. U bývalého areálu Metal Impuls udělají odborníci série vrtů, do kterých bude vháněna čistá voda a pak odčerpávána a na povrchu čištěna. Zároveň tam budou pokračovat další průzkumy. Krajský soud v Brně odpoledne rozhodne o případném prodloužení vazby pro Tomáše Jiříkovského. Je v ní už rok v souvislosti s bitcoinovou kauzou spojenou s miliardou darem pro stát. Státní zastupitelství kromě Jiříkovského žaluje i další tři lidi, včetně exministra spravedlnosti Pavla Blažka, dřív z ODS. Všichni vinu popřeli. Pro Jiříkovského chce obžaloba nejpřísnější 20-letý trest, pro Blažka 6,5 roku. Vláda dnes projedná podnikatelský balíček Ministerstva průmyslu a obchodu. Podnikatelů má snížit administrativní zátěž. Šéf rezortu Karel Havlíček z ANO slibuje, že jde o první soubor opatření a další jeho ministerstvo chystá. Změny se týkají třeba energetiky, trhu práce, digitalizace a životního prostředí. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský dnes v Kyjevě přivítá spojence napadené země, a to na setkání představitelů tzv. Koalice ochotných. Zástupci Británie, Norska, Dánska nebo Litvy a Finska budou v Kyjevě jednat osobně. Většina dalších účastníků se připojí online. Rozhovory se konají v den 35. výročí vyhlášení nezávislosti Ukrajiny na Sovětském svazu. Biatlonistka Tereza Voborníková ovládla jako první Češka exhibici v Drážďanech. Závod na kolečkových lyžích vyhrála před Rakušankou Gandlerovou. V závodě mužů triumfoval domácí Štrélo, Vítězslav Hornik byl sedmý. A druhou etapu cyklistické Vuelty vyhrál ve Spurtu Brit Matthew Brennan. Slovinec Tadej Pogačar byl třetí a dál vede s náskokem 9 sekund průběžné pořadí závodu. A ještě předpověď počasí. Očekáváme polojasno až skoro jasno s teplotami do 25 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: S omezením počítejte na silnici 34 ve Šmolovech na Havlíčkobrodsku. Kvůli opravě vozovky se tam jezdí kyvadlově jedním pruhem, dopravu v místě řídí semafory a pozor dávejte v Třešti v ulici France Kafky, došlo tam k nehodě.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: 8 hodina 33. minuta je pondělí 24. srpna. Pelhřimovská nemocnice bude mít od listopadu nového ředitele. Stane se jim Alexandr Filip, který zároveň šéfuje té jihlavské. Je to dočasné, nastálo, nebo je v plánu sloučení? I na to v dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina odpovíme už za chvíli. Je s vámi Robin Šalamon, přeji dobrý den.

0: Novým ředitelem Pelhřimovské nemocnice bude Alexandr Filip, současný ředitel nemocnice v Jihlavě. Od listopadu ve funkci vystřídá současného starostu Jindřichova Hradce za hnutí ANO Michala Kozára. Ten nemocnici vedl poslední půl rok po abdikaci minulého vedení. Více informací v dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina přidá Magdalena Machová. Hezké ráno ti přeju.
1: Dobré ráno. Michal Kozár vedl nemocnici od poloviny února. Tehdy byla v personální krizi, když množství lékařů podalo výpověď jako protest proti tehdejšímu vedení. Už od začátku roku přitom někteří specialisté svá oddělení opustili. Po několika kolech jednání nakonec rezignoval ředitel Radim Hošek i jeho náměstek Jiří Běhounek. Michal Kozár tedy začal v Pelhřimově působit jako krizový manažer, zároveň ale pracoval jako starosta Jindřichova Hradce. On na této pozici ostatně nebyl nováčkem a zastával ji ještě před svým nástupem na Jindřichohradeckou radnici. Jeho úkolem bylo nemocnici vyvést z nejhoršího a zajistit dostatek personálu. To se podle něj z velké části povedlo.
2: Z posledního pololetí se povedlo přijmout 14 nových lékařů, doplnil se i personál na UNE zdravotníků, to znamená v HTSK a sestry se také přijaly, takže ta trajektorie se malinko změnila, ještě s dalšími 10 potenciálními lékaři jednáme.
1: Michal Kozár už od začátku pracoval v nemocnici na dobu určitou a jeho smlouva vyprší k 31. říjnu.
0: No a nahradit ho pak má právě Alexandr Filip, stávající ředitel Jihlavské nemocnice.
1: Ano, ten povede obě nemocnice současně. Jmenován byl navíc bez řádného výběrového řízení, je tedy pověřeným ředitelem. To někteří lidé považují za nepříliš šťastné řešení. Kritizuje ho například starosta Pelhřimova z ODS Ladislav Met.
3: Jsem čekal nebo očekával, že proběhne řádný výběrový řízení a bude tam nastálo jmenovaný ředitel. Mně se mi to zdá dočasné řešení, není to trvalý řešení, jestli pan ředitel Jihlavský asi je třeba dobrý, o to žádná, ale myslím si, že by tam měl být ředitel prostě nastálo.
1: Otázkou podle něj zůstává, jestli se nejedná jen o první krok ke sloučení nemocnic.
0: Může se to stát?
1: Může. Já jsem se na to přímo dotázala krajského radního pro oblast zdravotnictví Jiřího Běhounka ze SocDem. A toto je jeho odpověď.
4: Máme rozpracovanou závažnou analýzu dodavatelským způsobem, která má říct, jak jsou na tom naše zdravotnická zařízení, co je čeká, nevíme vůbec, co bude z ministerstva, takže v dané situaci je jmenování pana ředitele Filipa krok, který má sklidnit případnou situaci v nemocnici Pelhřimov. Možný je, že to bude na dlouho, možná, že to bude na krátko, že bude nové vypsané řízení.
1: Já jsem se na jeho vizi ohledně působení v Pelhřimovské nemocnici chtěla zeptat i nově jmenovaného ředitele Alexandra Filipa. Ten ale v uplynulém týdnu čerpal dovolenou a přislíbil vyjádření během dnešního dne.
0: Tak jsme zvědaví, co se dozvíme. Magdalena Machová, díky a hezký den.
1: Naslyšenou.
5: Jsme s vámi i na Pelhřimovsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Máme 9:03.
1: Počasí.
0: A v dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina nabízíme předpověď počasí. Je s námi meteorolog Mojmír Martan. Hezké ráno vám přeji.
2: Pěkné ráno.
0: A jaký bude 24. srpnový den v kraji Vysočina?
2: Tak bude polojasný nebo skoro jasný, večer začne od jihu přibývat oblačnost, odpolední teploty 22 až 25 stupňů, slabý vítr severních směrů se bude večer měnit na východní a bude trošku zesilovat.
0: Tak takové bude pondělí v kraji Vysočina. Jaké jsou vyhlídky na další dny?
2: Tak noc bude oblačná až zatažená, zejména z počátku a spíše v severní části kraje, ještě lokálně i polojasno. Kránu je možnost výskytu pásu srážek od jihu, no a tyto srážky by se potom přesouvaly směrem k severu během ranních maximálně dopoledních hodin. Poté budou opět srážky spíše jen ojedinělé. Ranní teploty 14 až 11, v údolích lokálně kolem 10 stupňů, odpolední teploty 23 až 26 stupňů. A foukat bude většinou mírný vítr východních směrů.
0: Předpovídá meteorolog Mojmír Martan. Moc děkujeme a přeju hezký celý týden. Naslyšenou.
2: Děkuji, naslyšenou.
0: Takové bylo pondělní dobré ráno Českého rozhlasu Vysočina. Loučí se Robin Šalamon. Budu tu opět zítra ráno v 5 a dnes po 9. hodině se na vás těší Hala Dvořáková.

0: Vládo, řekni fór.
1: Hele, já vám něco řeknu. Celý život piju víno, pivo, panáky a teď mi doktor říká, že mám v nohách vodu? Jak se to jako mohlo stát? Snad jedině při čištění zubů.
0: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: 9 hodin.
3: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Před začátkem školního roku se oteplí, vrátí se i tropy. Deště zatím rybářům nepomohly. Na předměstí ukrajinského Charkova zemřeli po ruském úderu 3 lidé. V jihoruském Krasnodaru nepřežili pár trosek dronu, 2 děti. Bude polojasno až skoro jasno s teplotami do 25 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá, pěkné dopoledne přeje Jaromír Kulhánek. Poslední prázdninový týden přinese v Česku postupné oteplení, rána ale budou chladná. Přes den bude kolem 20 až 24 stupňů. Ve čtvrtek a pátek se ale vrátí tropické teploty. Teploměry ukážou až 32 stupňů. O víkendu pak teploty spadnou na 25 stupňů a přes Česko přejde studená fronta, která přinese i déšť. Bouřky a přívalové deště z minulého týdne zatím podle rybářů nepomohly zvýšit hladinu v revírech ani úroveň kyslíku ve vodě. Situace je tak na Vysočině dlouhodobě špatná, řeky a rybníky je neustále nutné monitorovat. Nedostatek vody je patrný zejména v horních tocích, jak říká předseda místní organizace Českého rybářského svazu v Pelhřimově Zdeněk Paul.
4: Každý, kdo jde Pelhřimovem, tak vidí, jak ta říčka byla, je pro něj úplně neznámá, nová, velmi suchá. A pokud bychom se vydali za město do těch horních partií, do těch pramenných částí, tak tam už je to takový, že leckde musíme hodně dávat pozor, aby jsme případně mohli ryby převést někam jinam.
2: Rusko i Ukrajina hlásí oběti vzájemných útoků. Nejméně 3 lidé zemřeli na předměstí ukrajinského Charkova. V Rusku dopadly trosky ukrajinského dronu na budovu dětského centra ve městě Krasnodar. Zemřeli tam 2 děti, dalších 7 a také 2 dospělí jsou zranění. Ruské úřady uvedly, že trosky letounu zasáhly i bytové domy a sklady. Úder zároveň způsobil požár v logistickém centru druhého největšího ruského internetového prodejce Ozon.
5: Sport.
2: Běžkyně Lourdes Gloria Manuel vyhrála závod diamantové ligy v polském Chořově na trati 300 metrů. Navíc si doběhla pro český rekord. O 68 setin sekundy překonala dosavadní maximum Heleny Fuchsové z roku 1999. Po závodě mluvila Manuel i o nedávném 4. místě na mistrovství Evropy a v běhu na 400 metrů. S výsledkem se už prý vyrovnala.
6: Řekli jsme si s trenérem, že prostě jsem mladá, je spousta věcí, na kterých mám trénovat a který bych mohla vylepšit a hlavně je se nezaseknout na jednom nepovedeném závodě.
2: České volejbalistky na mistrovství Evropy v Brně prohrály první utkání s obhájkyněmi stříbra, Srbkami, hrály 1-3 na sety.
3: Počasí.
2: V Pelhřimově teď mají 13 stupňů, v Hubenově a Vatíně 11. Bude polojasno až skoro jasno s teplotami od 22 do 25 stupňů. Foukat má slabý severní vítr.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Dlouhodobá uzavírka části Havlíčkovy ulice dnes začíná v Letči nad Sázavou. Po dobu trvání opravy vozovky tak musí řidiči na objížďku, která je vedená souběžnou Koželskou ulicí.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Krásné pondělní dopoledne, s dobrou zprávou ze studia odcházel Jaromír Kulhánek, vrací se k nám tropy, což je fajn, teď nám lehce napršelo, ideální to stav pro všechny bylovníky zahrádek, trošku se nám naplnili kádě a všechno možné, teď zase může pro změnu svítit sluníčko. My si k tomu všemu dáme dobrotu Dáši Kubíkové, dneska to bude pomazánka, která se dá obměňovat, řekněme, do nekonečna. No a pár tipů na chutný základ nabídneme s Dášou Kubíkovou a něco mi říká, že dneska tam bude i řepa, nevím proč, ale myslím si, že se tam objeví. Ještě předtím Hana Zagorová a taky Pavel Vítek.

0: dobroty Dáši Kubíkové.
1: Doufám, že mi dáte za pravdu, že takový čerstvý chleba s máslem je sám o sobě velká lahůdka. Myslím si, že málo kdo by teď se mnou o tom polemizoval. Když ale dokážeme namíchat ještě k tomu skvělou pomazánku, která navíc dobře vypadá, máme zase trochu jinou, možná i lákavější variantu svačinky. Tak jdeme na to.
2: Dnešní tip na úžasnou svačinu, která zaujme na první pohled, mám od Soni Malé z Náměště nad Oslavou, která pod značkou Ladím jídlem učí nejrůznější postupy v kuchyni.
3: Teď se hodně věnuju pomazánkám a to mě hodně baví, protože to je taková kreativní práce, v podstatě nekonečná, to by člověk mohl ten chlebíček zdobit do nekonečna. Takže používám cizrnu, často používám tofu a používám i jenom základ zeleninu, jenom oříšky. Takže bych doporučila tak obecně třeba, že se dá pomazánka udělat jenom z oříšků. Jo, můžou to být slunečnice v kombinaci s kešu třeba, nebo jenom kešu oříšky, nebo vlašské ořechy. Skvělá je šampionová paštika, která je velice jednoduchá a to je vlastně namočené vlašské ořechy, rozmixované. Já tedy vlašáky namáčím přes nos, takže oni jsou vlastně vlhké a jakoby má to nějakou i vodu v sobě. Ale třeba kešu oříšky vám to udělají, i když nejsou, jako jenom se najemno prostě rozmixují a už to funguje. A potom se rozmixuje ještě s žampiony. Přidá se tam lahůdkové droždí, sůl, pepř. Může si tam člověk přidat i cokoliv dalšího, cuketu nebo co zrovna doma má česnek, ale je to fakt takový jako jednoduchý základ. Může se tam dát červená řepa, aby to mělo zase jinou barvičku.
2: Řepou vypadá pomazánka opravdu efektně. Krásná barva ale vyžaduje loupání a strouhání řepy provádět raději v rukavicích, jinak ji budeme mít nejen na chlebíčcích, ale po celé kuchyni. Tenké jednorázové gumové rukavice jsou na to nejlepší. Také je skvělé mít dobrý mixér, aby si s ořechy poradil, ale když je podle rady Soni Malé předem namočíme, bude pomazánka lépe držet pohromadě. Tak se zkuste také nechat inspirovat a dobrou chuť.
0: Dobroty Dáši Kubíkové najdete i na našem webu vysočina.rozhlas.cz.
1: Posloucháte pondělní dobré dopoledne s datem 24. srpna, máme 9 hodin 12 minut a nový řetězový e-mail volá po vystoupení z Evropské unie, protože kvůli ní údajně odchází z Česka zisky místním firmám. To ale není pravda. Jak to s dividendami místních podniků je a o kolik od nás do Unie posíláme, to vám řekneme už za pár minut. Ve studiu přivítáme redaktorku Veroniku Bartézovou-Hralíkovou v dalším dílu o Věřovny.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat křehkým kostem a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Zmívat jako déšť se pokouší Jiří Korn, i když podle meteorologů se k nám budou vracet tropy, což je dobrá zpráva. Teď se ale pojďme pověnovat dalšímu dílu naší ověřovny. Česká republika je od svého vstupu do Evropské unie takzvaným čistým příjemcem. To znamená, že k nám proudí víc unijních peněz, než do Bruselu odvádíme. Po internetu se teď ale šíří opačná zpráva, která tvrdí, že jsme pro Evropskou unii zlatým dolem a že nás unie okrádá. Že to není pravda, potvrdili kolegové ze serveru i rozhlas v dalším díle seriálu Ověřovna. Detaily teď probereme s redaktorkou Veronikou Bartes Vohralíkovou. Hezké dopoledne.
1: Krásné dopoledne.
0: Jak to tedy s příjmy a výdaji ve vztahu k rozpočtu Evropské unie s Českem vůbec je? Jak to má?
1: Od roku 2004, tedy za celých 22 let našeho členství v EU, Česko získalo víc než 2 biliony a 390 milionů korun. Do unijního rozpočtu země odvedla 1 bilion a 50 milionů korun. Z těchto čísel ministerstva financí vychází, že jsme výrazně v plusu. To si chválí i ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Česko je podle ní dokonce druhým nejlepším státem EU v čerpání peněz.
0: No a co se na tom autorovi řetězového e-mailu tedy nezdá?
1: Tvrdí, že Česko posílá Evropské unii mnohem víc peněz, než kolik jich dostává nazpět. Za jakési v uvozovkách osmileté období má jít celkem o 2240 miliard korun, ročně tedy o 280 miliard. Z EU má oproti tomu do tuzemska za celé to období putovat celkem pouhých 550 miliard korun. A to cituji s velkou slávou a za značné mediální propagace. Už před chvílí jsme si ale řekli skutečná čísla z dat z ministerstva financí.
0: Kde na tahle čísla onen pisatel přišel?
1: V tom e-mailu se od počtu spojených s EU postupně přesouvá k počítání výdajů putujících z Česka takzvaně na západ v dividendách, které české firmy odvádějí svým mateřským společnostem do zahraničí. V tomto skutečně Česko vychází záporně. To znamená, že z Česka odteče víc dividend, než do něj přijde z ciziny. To se ale nedá srovnávat. Proč? Vysvětluje ekonom Willem Semerák.
2: Oni srovnávají nesrovnatelná čísla. Doslova jablka a hrušky. Takže na jedné straně srovnáváme příspěvky a platby z rozpočtu Evropské unie. Na druhou stranu toho srovnání dáváme zisky firem z dříve investovaných investic v České republice. Jsou to firmy, jsou to soukromé peníze a nedá se to srovnávat s těmi penězi, co jsou v evropském rozpočtu.
1: Tyto výdaje soukromých firm sčítá autor s platbami České republiky do rozpočtu Evropské unie, čím se dostává ke zmíněným 2240 miliardám korun za 8 let. To je ale nesmysl. A Vilému Semerákovi dává zapravdu i mluvčí ministerstva financí Gabriela Krušinová.
3: Tyto finanční toky nesouvisejí s členstvím v Evropské unii, ale byly by hrazeny daným vlastníkům firem bez ohledu na to, zda Česká republika je či není v Evropské unii. V neposlední řadě připomínáme, že členství v Evropské unii není jen otázkou finanční, ale v globalizovaném světě znamená pro Českou republiku také příslušnost k většímu politickému a ekonomickému celku s větší vyjednávací silou a pro občany možnost mnohem snazšího cestování, podnikání či studia na větším území a trhu bez bariér.
1: Nepomohlo by tak ani, kdybychom vystoupili z Evropské unie, po čemž autoři mailů volají. Peníze do zahraničních firm by totiž z Česka proudily i dál.
0: Podrobnosti je na webu irozhlas.cz. Tolik redaktorka Veronika Bartes-Vohralíková. Děkujeme a přejeme hezký den. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: V dopoledním vysílání pokračujeme dál za pár minut. Míra Marek, další díl pořadu bejvávalo. Teď ale Bonnie Tyler. Hezké dopoledne vám od mikrofonu přeje Hela Dvořáková.
4: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina.

0: na turbo. Chtěl jsem mít dneska v kalendáři, najdeme jméno Bartoloměj. V souvislosti se svatým Bartolomějem přichází také řada pranostik. Údajně podle dnešního dne se pozná, jaký bude podzim. Víc nám teď poví Míra Marek.
1: Bejvávalo.
2: Na svatého Bartoloměje dobrý sedlák žito seje. To radívala v souvislosti s dnešním 24. srpnem stará moudrost zemědělcům. Jiný hospodářský návod z pranostikáře českého praví. Do svatého Bartolomí len vytrháván býti musí. A pradědeček kdysi se vztyčeným ukazovákem varoval své vnuky. Po Bartoloměji jsou studený už rosy, nechoďte ráno bosy. Od dnešku se také tradovalo, že od svatého Bartoloměje slunce již tolik nehřeje. Podle počasí, jaké bylo dneska, uměli naši předkové předpovídat počasí dnů nadcházejících. Mělo by prý platit. Máme-li střídavé počasí na Bartoloměje, máme též střídavý podzim. Což je vlastně jen jakási odnož jiné, obecněji formulované moudrosti. Ta praví, den Bartoloměje svatého jest pravidlo podzimku celého. Jiné rčení říká, sucho na Bartoloměje, mrazivé zimy naděje. A do třetice předpověď, na Bartoloměje moc mraků, v zimě pak moc sněhu. A vězte, že nešlo jen o to, aby se ty pranostiky pěkně rýmovaly. Oni se ti pantátové podle nich skoro vždycky i řídili, protože to prostě vycházelo. No a zítra o modrotisku.
1: Bejvávalo.
0: Zítra v dalším díle pořadu bejvávalo o modrotisku, dnes ale v dalším pořadu Minuta pro zdraví něco málo na téma modré světlo. Je pravdu modré světlo škodlivé? Je to tak nebo nikoli? Zeptáme se paní doktorky Ireny Zimenové. No a v 9 hodin 45 minut, jak jsme zvyklí, až do konce léta pokračuje naše zámecké léto, ve kterém můžete vyhrávat krásné ceny. Stačí jenom pečlivě poslouchat a ve správný okamžik volat telefonní číslo sem k nám.

0: pro zdraví.
1: Modré světlo z počítačů, telefonů nebo televize negativně ovlivňuje spánek. Je tedy jednoznačně škodlivé?
2: Jednoznačně škodlivé je v nevhodnou denní dobu, tedy před spaním. Na druhou stranu ono vlastně stimuluje, zvyšuje bdělost a aktivitu mozku, čehož se dá využít naopak, když někdo třeba v rámci pracovních směn potřebuje zůstat bdělý. Ale jako u všeho jde o vhodnou míru. Když někdo bude koukat na obrazovku od rána do večera, tak prostě bude unavený. Budou ho bolet a pálit oči a také krk a šíje. A za to nemůže jenom to modré světlo, ale celkový přístup k práci na počítači.
0: Minutu pro zdraví pro vás připravila doktorka Irena Zimenová. Věnujte denně minutu svému zdraví. Může vám prodloužit život o celé roky. Český rozhlas Vysočina,

0: Dobré dopoledne s Českým. Sámecké léto.
1: Hezký den i hezký týden vám od mikrofonu přeje Pavel Kudrna. Jsme na konci druhého prázdninového týdne, před námi je poslední týden prázdnin a vlastně i toho našeho zámeckého léta, že to ale uteklo, vidíte. Ale užijme si ještě ten týden jak prázdninově, dovolenkově, tak i vlastně soutěžně. Zámecké léto, představujeme stále zámecké objekty, soutěžíme, no a v pátek nás čeká velké finále, protože budeme nejenom losovat z výherců tohoto týdne jednoho, kdo si už je soukromou prohlídku na zámku Františka Kinského, ale také tři majitele poukazů na luxusní zámecký pobyt na zámku Třešť. Pobyt v zámeckém apartmá je pro dvě osoby na dvě noci s bohatou snídaní formou bufetu, privátním pronájmem wellness, včetně lahve sektu, zábal z bahna z mrtvého moře pro dvě osoby, parkování zdarma, jedna tříchodová večeře při svíčkách, no co víc si přát. Já doufám, že jsem vás důkladně nalákal, můžeme tedy začít. František Kinský bude mít slovo a zve na další prázdninový objekt.
0: Zámecké léto.
2: Na dnešní výlet zamíříme na hrad později přestavěný na zámek, ležící na cestě mezi královskými městy Louny a Žatec. Jedná se o zámek Nový hrad. S jeho stavbou v 15. století vznikla i nová větev rodu. Páni novohradští z Kolovrat. Více nám už řekne Eva Bucharová.
3: Už více než 10 let mohou turisté navštěvovat zámek jménem Nový hrad v Jimlíně. I o tom si popovídám s jeho ředitelem Josefem Kabátem. Před těma rozsáhlýma opravama tady fungovalo co?
4: Zámek měl hospodářské využití, bývaly tady jednak byty zemědělců, byla tady traktorová stanice, kanceláře Národního výboru, stáje, chlévy, drůbežárna.
3: No podle toho, co říkáte, se nabízí další otázka. Čím jsou všechny ty prostory? Čím je to všechno vybavené?
4: Tady máme zapůjčený nábytek ze sbírek třeba Mosteckého muzea, muzea v Lounech, Teplického muzea, něco jsou výkupy z antiků.
3: Kolik těch místností se takový návštěvník může projít?
4: Kdyby si vybral všechny okruhy a všechny je absolvoval, tak stráví na zámku zhruba 3 hodiny. Počet místností desítky.
3: Co už na zámku vlastně bylo a zachovalo se jako původní, to jsou všudy přítomné trámy na stropech. Ty přehlédnout nelze a jsou něčím specifické.
4: Jsou unikátní. Je to zřejmě nejucelenější soubor manýristických trámových stropů, který se v České republice dochoval. Je jich celkem 13, každý je originál, každý je ručně malovaný. Mají na sobě třeba rostlinné motivy, motivy ovoce, motivy ptáků, anebo jenom ornamentální malbu.
3: Tyhle ty malby, o kterých mluvíte na těch trámech, museli tady projít rozsáhlou rekonstrukcí.
4: Je to tak, stropy byly vzhledem k předešlému využití zámku silně poškozeny, ale restaurátoři odvedli vynikající práci, takže jim vrátili jejich původní podobu.
3: Jedna z mnoha místností je lovecký salonek.
4: Lovecký salonek je zařízen právě v duchu těch loveckých zálib majitelů zdejšího panství Schwarzenbergů, kteří ho využívali jako lovecký zámek, pořádali tady pravidelné lovecké zábavy, na podzim pořádali tady plesy.
3: Tak my jsme teď prošli vlastně dvě kaple, jednu menší a teď jsme v té větší.
4: Ta první byla stará hradní kaple, která ovšem nestačila premonstrátům, kteří sem v roce 1649 utekli ze Strahova před morem a začali budovat tuhle kapli novou, podstatně větší. Tuto kapli svatého Josefa dokončil až Gustav Adolf z Warensbachu, autor té barokní přestavby v roce 1687.
3: Tak, teď jsme v nejstarší části zámku ze 14. století, rytířský sál.
4: Přesně tak, nevím, jak jste to poznal.
3: Zřejmě takhle prázdně vypadaly ještě před pár lety všechny ty sály, všechny ty místnosti, že v nich byly vlastně jenom ty malované trámy na stropě.
4: Malované trámy a malované omítky, ano.
3: Tenhle krásný zvuk, to je poslední vlastně vstupní schod do věže.
4: Zámecká věž má původní gotický základ, byla součástí už toho hradu, který tady stával, je zakončená barokní bání.
3: Ve své době k čemu sloužila?
4: Byla to obrana hradní věž.
3: No a dneska je to obrovská turistická atrakce, protože výhled z venkovního ochozu, ten je opravdu famózní.
4: My se teď díváme na České středohoří, které začíná pár kilometrů od zámku. Raná, Milá, Oblík, Košťálov, Házenburg, Uštěcké sedlo. Tamhle máme stolovou horu Markvarec, která je tady nedaleko.
3: Má zámek nějakou zahradu, park?
4: Máme tady zahrady dvě. Jedna je barokní Barbořina zahrádka, ta je volně přístupná z prvního nádvoří. A pak tady máme součástí druhého okruhu bylinkovou zásobní kuchyňskou zahradu.
0: Zámecké léto.
2: Zámek Nový Hrad si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: Já jenom ještě k tomu manýrismu, asi ne každý tuší, co to je, možná teď tápete, tak je to vlastně samozřejmě takový ten slohový styl 16. století, něco mezi renesancí, barokem. Místo těch renesančních, klidných, jasných pravidel ukazuje složité tvary, protáhlé

0: Tak co říkáte, dáme se do té soutěže. Já myslím, že ano, a víte, někdy jsou ty cesty náhody nevyzpytatelné, protože třetí volající pan Zdeněk je Střeště, o které jsem před chvílí mluvil v souvislosti s hlavními cenami. Pane Zdeňku, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: No, zámek Třeště, já doufám, že jste se tam byl podívat alespoň.
1: Určitě několikrát.
0: A pěkný, doporučíte?
1: No, určitě. Doporučím a doporučím i kuchyni, kterou tam mají. Aha. Dobrou.
0: Víte co, mě by někdy docela, jako já se takhle zeptám, a kdyby ten dotyčný třeba by řekl, že nás to vůbec nestojí za to, to je příšerné, nevaří tam dobře a tak dále. Ne, tak prosím vás, všechno zalité sluncem. Pane Zdeňku, já se vrátím soutěži k tomu manýrismu. Kolik manýristických trámových stropů byste na zámku Nový Hrad v Jmlíně našli? Za A9, za B13, za C17?
1: Myslím si, že za B13.
0: A to je takové, když nevíš, dej B?
1: Není, já jsem poslouchal, takže doufám, že jsem poslouchal dobře.
0: Tak já vás nedechám dlouho tápat. Poslouchal jste dobře, škrtám tady pana Josefa Náhradníka, může to zkusit zase zítra. Vy už to nemáte šanci zkusit, vy už jenom v pátek budete pozorně poslouchat, zdali

0: vás čeká soukromá prohlídka na zámku, a nebo zdali tedy třeba vyhrajete i ten zámecký pobyt u vás, což by bylo docela komické. Tak se mějte krásně, hezký den i týden, naslyšenou.
1: Vy taky, naslyšenou.
0: No a naslyšenou zase zítra. Zámek Dobříš, spisovatelský zámek nás čeká, tak si to určitě užijete, užijte si dnešní den i celý týden. Těší se na vás zítra opět Pavel Kudrna.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Podle vedení Pelhřimova by měl být nový ředitel tamní nemocnice jen dočasným řešením. Vláda projedná reformu třetího penzijního pilíře. Fotbalisté Teplic nestačili na Brno a prohráli v lize po druhé za sebou. Bude polojasno až skoro jasno s teplotami do 25 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kulhánek. Vedení Pelhřimova nevítá značením rozhodnutí kraje jmenovat do čela tamní nemocnice Alexandera Filipa. Českému rozhlasu Vysočina to řekl starosta města Ladislav Mec ODS. Filip, který od listopadu nahradí dočasného krizového manažera Michala Kozára, je současně i ředitelem nemocnice v Jihlavě. Podle Meda je zvláštní především způsob jmenování.
2: Jsem čekal nebo očekával, že proběhne řádný výběrový řízení a bude tam nastálo jmenovaný ředitel. Mně se mi to zdá dočasné řešení, není to trvalý řešení, jestli pan ředitel Jihlavský asi je třeba dobrý, o to žádná, ale myslím si, že by tam měl být ředitel prostě nastálo.
0: Krajský radní pro oblast zdravotnictví Jiří Běhounek ze SocDem nevyloučil, že působení Alexandera Filipa může být předstupněm slučování nemocnic. Připustil ale i možné krátkodobé působení ředitele a vypsání řádného výběrového řízení. Ministry dnes čeká na pravidelném zasedání vlády schvalování novely zákona o doplňkovém penzijním spoření. Reforma takzvaného třetího pilíře má zatraktivnit systém soukromého zabezpečení na stáří. Takzvané lepší penzijko podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO také sníží nebo úplně zruší některé poplatky.
3: Tady prostě, když jste si 35 let spořila, tak jste zaplatila přes 50% na poplatcích, takže teď se to sníží na nějakých, já nevím, 16%.
0: Podle opozice jde návrh správným směrem, ale zůstává takzvaně na půli cesty. Například hnutí STAN k němu připravuje své pozměňovací návrhy. V jižní Keni uhynulo od června nejméně 19 slonů na záhadné onemocnění, jehož příčinu se zatím nepodařilo zjistit. Zvířata trpí mimo jiné částečným ochrnutím a mají potíže se postavit. Keňská služba pro ochranu přírody uvedla, že toxikologické testy odhalily v tělech uhynulých slonů vysoké koncentrace kyanidu. Část odborníků ale kyanid jako příčinu úhynu vylučuje. Mrchožrouti, požírající uhynulá těla, totiž na rozdíl od slonů nehynou.
1: Sport.
0: Fotbalisté Teplic nevyhráli v šance lize po třetí za sebou, po druhé v řadě navíc prohráli v pátém kole se Zbrojovkou Brno 0-2. Nespokojený byl s výkonem mužstva teplický trenér Zdenko Frtěla.
4: Tomu chyběla větší kvalita a lehkost. Myslím si, že to bylo docela utrápený a musíme přijmout i to, že ta porážka je zasloužená. Myslím si, že obrana Brna bude dělat nám nějaký dálnice k tomu, aby jsme si dávali jednu šanci za druhou, to je asi trošku velký omyl. Nám chyběla odvaha.
0: V dalším nedělním utkání přehrála Olomouc Pardubice 3-1.
1: Počasí.
0: V Jihlavě a Počátkách teď mají 14 stupňů, ve Velkém Meziříčí 16. Bude polojasno až skoro jasno s teplotami od 22 do 25 stupňů. Foukat má slabý severní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: S omezením počítejte v Jihlavě v Pelhřimovské ulici, v místě, kde pracují silničáři, řídí provoz semafory a zpomalte v pražském směru dálnice D1 za 95. kilometrem na úrovni Plačkova. Na krajnici tam stojí porouchaná dodávka.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Krásné pondělní dopoledne, 4 minuty po 10. hodině, ruku nahoru, kdo se dneska česal. A jestli pak tušíte, jak se vůbec ručně dřív vyráběly hřebeny. Pokud ne, dozvíte se to v dnešním příběhu z Vysočiny. Ještě předtím si dáme ale bitvu o Karlův most a Michala Prokopa.
1: Dobré dopoledne s Helou Dvořákovou.

0: Příběhy z Vysočiny. O místech, lidech a událostech z kraje, kde žijeme.
1: Takový hřeben je obyčejná věc každodenní potřeby, tedy alespoň pro ty z nás, kteří máme vlasy. Moderní stroje je dnes chrlí po tisících. Přemýšleli jste ale někdy, jak se vůbec dřív právě hřebeny vyráběly před plasty a sériovou výrobou? Příběh jednoho hřebenáře jsme objevili v Bystřici nad Pernštejnem.
2: Držím v ruce zvláštní dřevěný nástroj s takovým zubatým nožem a restaurátorky Martiny Půlkrápkové se musím zeptat, k jakému hřemeslu něco takového patří.
3: No, když jsem ho viděla poprvé, tak jsem si taky říkala, co to je za zvláštní předmět. Ale samozřejmě, jak se vám to dostane do rukou, začnete o tom předmětu zjišťovat. A zjistila jsem, že je to vlastně speciální pilka, kterou se vyřezávaly hřebeny.
2: Jak se říkalo tomu řemeslu hřebenář?
3: Hřebenářské řemeslo.
2: Tady na Bystřicku byl hřebenář.
3: Co jsou doklady, tak pouze jeden jediný.
2: Známe jeho jméno.
3: Ano, byl to rod pana Janovského, který údajně pocházel z Třebíče v 19. století.
2: Napadá mě, z čeho ty hřebeny byly kostěné?
3: Ne, kostěné se právě vyráběly původně. Jsou to jakoby středověké archeologické nálezy. Tyto hřebeny, co tady máme, tak ty jsou z rohu.
2: Vy tady rozbalujete další krabici a už tady máme i hřebínek a tady jsou rohy. Takže tak. Z toho se hřebeny dělaly.
3: Toto je určitě kravský.
2: Máme tady i polotovary.
3: Ano, byly zase různé fáze výroby. Důležitý první krok bylo narovnat vlastně tu rohovinu a získat vlastně s ní takovouhle destičku.
2: Jsem si říkala, že právě ty polotovary, to je rovná destička.
3: Se muselo různě máčet, nahřívat a pak se to nařezalo a roztáhlo. A lisovalo, aby se vlastně zafixoval ten tvar té rovné desky.
2: A pak taky čistit, brousit.
3: No a pak nastala ta fáze, kdy jste si vlastně vyrobila ten polotovar. Na to byly takzvané potom formy, přípravky.
2: Takové matrice. Podle toho to zabrousit. A to je malý hřebínek.
3: Jo.
2: Má takovou velikost dnešního, říkáme, všivák mu tomu hřebínku.
3: Ano, vidíte, tady ho máme. No a pak, když se došlo do téhleté fáze, tak se řezali zuby do toho. Na to máme právě ty speciální pilky.
2: Tak, a to jsou velké pilky, malé pilky, ano, různé ano. Velikosti. Tady to vypadá i jak poříst.
3: Zuby se řezaly většinou těma dvojitýma. Jedna byla kratší, jedna další. A vlastně, když jste dořezávali, tak abyste nasadili na ten další zub správně.
2: Každý ten zoubek toho hřebenu, a opravdu ano. Máme před sebou ten všivák, a to každý ví, jak je hustý, tak je zvlášť proříznutý.
3: Ano.
2: A teď je to hladké, hlavu to neřeže.
3: No, samozřejmě pak se musely ty zuby ještě zabrousit a vyhladit. To se ještě potom dělávalo různýma těma pilníkama.
2: Pilníky, rašpličky.
3: Tohle jsou různé rašple na to hlazení.
2: Tady jsou i nějaké zvláštní kleště.
3: Jo, těma se tahaly právě ty rohoviny. Oni jak se nahřívali za horka a máčeli, tak vlastně, že do ruky jste to nevzala, takže se používali kleště. Celou tu sbírku vlastně kdysi darovali Janoští. Něco nám ještě stále nosí potomci. Pan Antonín Janovský, to byl ten poslední vlastně, který jako vyráběl.
2: Kdy to bylo?
3: Do roku 1950 a něco mírně po. Pak už vyráběl i ty celuloidové hřebeny.
2: Z Bystřice nad Pernštejnem Irena Šarounová, Český rozhlas.
0: Jsme s vámi i na Bystřicku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: My společně pokračujeme dál, protože na tento týden jsme pro vás přichystali seriál nazvaný Poutíci. Představíme vám v něm různé poutní cesty a taky lidi, kteří po nich putují, i ty, kteří se vytvářejí, nebo spíš ti, kteří je vytvářejí. A začneme už za pár minut na cestě z Blaníku na Říp, tak pojďte společně s námi. Karel Zich, Léto jak má být, tak tuhle písničku posílám právě teď pro vás. A přeji hezké pondělní dopoledne s námi.

0: 20 mil a Rangers, chcete-li plavci, v 10 hodin 22 minut v dobrém dopolední Českého rozhlasu Vysočina. Hluboko pod zemí čekají na svoji chvíli blaničtí rytíři. Na povrchu se zase chystají vyrážet na cestu poutníci. Z vrchu Blaník totiž vede poutní cesta nahoru Hříb, měří 200 kilometrů a patří mezi velice oblíbené trasy, po kterých putují turisté všeho druhu. V letním seriálu Českého rozhlasu mezi ně zamíříme a třeba vás inspirujeme k výletu, na který jen tak nezapomenete. Vždyť putování po stezkách se v Česku stal fenomén.
1: Na Blaníku je sympatické, že se musí vyšplhat nejenom ti, co vyráží na stezku na Hříb, ale úplně všichni, protože sem nevede žádná cesta, takže pěšky až nahoru. A tohle chodí pravidelně i Anna Lesňáková, která tu dělá správce rozhledny. A také jednou stezku z Blaníku na Hříb šla.
2: Já jsem ji šla celou, ale rozvrhla jsem si to podle svýho. Podle práce, podle času a daleko víc jsem si to užila.
1: Tak já si vás představuju takovou copy, máte na zádech batoh a pak si ustelete v lese.
2: Spala jsem taky v lese, jo, samozřejmě člověk si nese to vybavení, protože nikdy neví, co se stane po té cestě, ale šla jsem to podle svýho, jak jsem to cítila.
3: Teď v září to chci jít.
4: Jo, tady z Blaníku na Hřib těch 200 kiláků. No.
1: Václav přijel z Českých Budějovic, teď to tady jenom okoukne a za měsíc odtud vyrazí.
4: Abych měl připravený notes a mapy a všechno.
1: Jo. A jde to sám?
4: Sám.
1: A co vás to napadlo?
4: Tak 65 chci si dokázat, že to ujdu. Že jsem v klubu českých turistů.
1: Vypadáte, že jste ve formě. Vás bych se nebál.
4: No, plánuju si to ne na těch 7 dní, ale 10 dní. Ale jako důchodci mi jedno, jestli to půl 14 dní třeba.
1: A na těžko, jo?
4: Jo, s baťohem, spacák si připoutám k tomu.
1: Spát budete venku?
4: No venku, ale třeba obden v penzionu, já nevím, abych se taky zmátořil a to. Tak.
5: To je starý turista, ten to dá.
1: Patrně vaše dcera vás docela jako hecuje.
5: To se musí.
1: Se ho chcete zbavit, jo?
5: Ne.
1: I manželka je v pohodě.
6: Jo, jsem v pohodě. Ne, já se o něj nebojím, oni ho drony najdou. Kdyby něco, tak ho určitě najdou.
2: Jo. Můžu říct, pocit na konci byl úplně nepředstavitelný. Končila jsem vlastně v listopadu a zrovna jsem chytla vlastně tu nejkrásnější inverzi, co ten den mohla být. Přišla jsem vlastně na ten Hříb z té strany, kde ta nádherná vyhlídka. Takže můžu říct, rozbrečila jsem se. Opravdu jsem se tam rozbrečila, seděla jsem tam půl hodiny totálně z toho úplně jako vyčerpaná, že jsem to konečně došla, že jsem byla na konci té cesty.
1: Takže Hříb je hezčí než Blaník?
2: Nemůžu říct vyloženě, že Hříb je hezčí. Ano, vyhlídka je nádherná, ale u toho kostela mi to tak nenatklo.
1: Povězte mi, máte tu někde nějakou knihu, kde se zapisují tě, co vyráží odsud z Blaníku na Hříb?
2: Tady je přímo venku.
1: V té schránce poutní cesta Hříb Blaník. Já se podívám, kdo byl poslední. Vyrážíme z Blaníku na Hříb prvovýstupem severovýchodní cestou, šťastnou cestu Maďal a Kačana.
2: Teď vlastně i přes ten Wanderburg vznikla tahle ta vizitka. Je to do toho turistického deníku, tak se tam lepí tyhle.
1: To je samolepka. A ta vypadá celkem hezky. Tady je nakreslená ta trasa.
2: Přesně tak. Je už i zpáteční.
1: A ta fotka je... To je soutok, že?
2: To je soutok, to je ze Změlníka udělaný. Jo.
1: Ještě je dobré se podívat na trasu z rozhledny, ale tak to už nemá cenu popisovat, to si každý zájemce najde v mapě. Z vrcholu Blaník ve středních Čechách, Lubomír Smatana, Český rozhlas.
0: My pokračujeme v dobrém dopolední, protože se k nám údajně mají vracet tropy, což je dobrá zpráva, tak se prostě může stát, že se někteří z nás spálí. Ale nebojte se, úlevu nám prý pomůže poskytnout obyčejný bílý jogurt nebo použité sáčky od čaje. Nevěříte? Jarka Vykoupilová zjišťovala podrobnosti, ráda nám tyhle informace předá už za pár minut v dalším dílu Babských rad. Teď Michal Hrůza a Bílá Verliba. Hezké dopoledne. S námi.

0: Kombinace Honzy Bendika, Michala Davida a jejich Dávno vím, krásná to písnička. My pokračujeme dál v dopoledním vysílání. Tentokrát se zaměříme na spáleniny ze sluníčka a taky na to, co na ně ideálně funguje podle babských rad.
1: Babské rady.
2: Přeženeme-li to s pobytem na slunci, trápí nás potom naplá zarudlá kůže. Jak se v tomto případě ulevit od popálenin od sluníčka? Jednoduše, domácím sprejem složeným ze stejného dílu jablečného octa a vody. Zmírní bolest a svědění. Tyto příznaky potlačuje také koupel z ovesných vloček. Stačí je namlet a přidat jich šálek či dva do vody při koupání. Osvědčeným prostředkem už našich babiček a maminek byl bílý jogurt. Aplikujte ho na místo spálené od sluníčka a nechte působit alespoň 10 minut. Podobně pomáhá také majonéza nebo vychlazené použité sáčky černého čaje. Spálená pokožka k regeneraci potřebuje vlhkost, kterou ztratila během pobytu na slunci. Nezapomínejte proto na dostatečný pitný režim. Naopak se obloukem vyhněte přímé aplikaci ledu, který by spáleným místům způsobil ještě větší poškození. Stejně tak může tuto citlivou kůži dráždit chlorovaná voda.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.
0: V dopoledním vysílání ani dnes před 11. hodinou nemůže chybět téma, co je nového na webu, Facebooku a taky Instagramu Českého rozhlasu Vysočina. Působivá hasičská fontána u Pilské nádrže přilákala zástupy diváků. Podíváme se i na odvážné plánování horolezce Střebíče, na zásahy hasičů při bleskových bouřkách i suchu, i na silný příběh 18-letého badatele, který rozkrývá válečné tragédie v Leskovicích. Víc nám řekne webeditor Vít Hrdlička už za pár minut. Teď samozřejmě Karel Gott, Svět má ty chvíle rád. Jen a jen pro vás.

0: 10 hodin 47 minut dozněla skupina Pet Shop Boys. Velkolepá vodní show už dáru nad Sázavou, výstup na 8. nejvyšší horu světa bez kyslíku, zásah speciálního bagru v zaplaveném sklepě i obdivuhodný badatelský počet mladého studenta. Co dalšího najdete na našem webu i sociálních sítích, to nám do studia už přišlo říct náš web editor Vít Hrdlička. Vítej.
1: Krásné dopoledne.
0: Víte, u Pilské nádrže už dáru nad Sázavou byla v pátek k vidění zajímavá akce. Hasičská fontána tam přilákala zástupy diváků.
1: Byla to krásná akce, při které 150 dobrovolných hasičů z více než 20 sborů vytvořilo světelnou vodní show. Město tak zavzpomínalo na cisterciáky, někdejší majitele tamního zámku a mistry vodního hospodářství. Zajímavé je, že všem sborům stačila na dokonalé sladění jen jediná generálka. Na našem Facebooku a Instagramu máme z celé světelné show video, tak se určitě podívejte.
0: V pátečním dopoledním vysílání jsme měli taky inspirativního hosta. Třebíčský horolezec a cestovatel Michal Kalhotka se chystá vystoupat na horu Manáslu. Za jakých podmínek?
1: Na 8163 metrů vysokou horu se chystá úplně sám a bez přídavného kyslíku. Přípravy obětuje všechno, běhá se zátěží a doma dokonce spí v hypoxickém stanu, který simuluje řídký vzduch. Samotnou cestu navíc spojil s charitativní sbírkou pro organizaci Na počátku, která pomáhá maminkám v tísni. Záznam celého rozhovoru najdete na našem webu.
0: Poslední dobou v Česku a taky na Vysočině zasahují extrémní počasí. Od intenzivních bouřek po trvalé sucho. Věnujeme se i těmto událostem na našich digitálních platformách.
1: Určitě ano. Jak jsi zmínila, tak minulý týden jsme se věnovali silným bouřkám. Hasiči zasahovali u asi 60 událostí, hlavně na Pelhřimovsku a Havlíčko-Brodsku. Na našich sociálních sítích uvidíte například zásah speciálního bagru, který v Nové Cerekvi ze sklepa odčerpával 35 kubíků hustého bahna. Na druhé straně nás ale trápí i sucho. Kvůli němu téměř vyschla řeka Jihlávka a dramaticky ubylo vody z rybníku Stará plovárna v Jihlavě, kde situaci zachraňovali rybáři, hasiči a povodí.
0: Na závěr ale pojďme k článku k 18-letému badateli, a to Zdeňku Novákovi, který zmapoval tragické události z konce druhé světové války v Leskovicích na Pelhřimovsku.
1: Je to moc hezký příběh. Zdeněk se už od svých 13 let věnuje historii obce, odkud pochází jeho rodina. Nacisté tam jen 2 dny před koncem války vypálili téměř celou vesnici a zavraždili 25 obyvatel. Mladý badatel tak seskupil vzpomínky pamětníků a detailně zrekonstruoval tyto temné okamžiky. Celý příběh z Vysočiny si můžete přečíst na našem webu vysočina.rozhlas.cz.
0: Tolik náš web editor Vít Hrdlička, my se na tebe budeme těšit zase za týden na novinky z našeho webu nebo sociálních sítí, ať už Facebooku nebo Instagramu. Děkujeme a naslyšenou.
1: Taky děkuji, naslyšenou.
0: V dopoledním vysílání dnes po 11. hodině opět přivítáme zajímavého hosta, tentokrát to bude nutriční terapeutka Gabriela Čurdová a zaměříme se na stravování našich dětí. Tak co myslíte, stravujete je dobře nebo ne? Snídají poctivě? Odpovědi po 11.

0: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Jedenáct hodin.
0: Český rozhlas Vysočina. Zprávy.
1: Z Havlíčkova Brodu do Bohumína odjeli první části nové budovy modulární nemocnice. Spokojenost Čechů s ekonomickou situací v srpnu klesla. Vrtulníky Venom a Viper české armády jsou v Polsku znovu v provozu. Bude polojasno až skoro jasno s teplotami do 25 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kulhánek. Prvních 6 dílů modulární nemocnice z výrobní firmy v Havlíčkově Brodě dnes dorazilo do Bohumína. Celkem by jich kamiony měly do středy přepravit 28. Technici z nich následně na určeném místě sestaví kompletní budovu. Stavba za 34,5 milionu korun by podle jednatele výrobní firmy Romana Strika měla být hotová za několik týdnů.
2: My jsme se dohodli, že přestože máme smluvní termín k 31.12., tak budeme hotovi do konce září. Ten důvod je, že nám to ta organizace práce umožňuje a že ta dokončenost toho těch modulů je taková, že zhruba za ten měsíc po odvozu na to vlastní místo určení jsme schopni tu stavbu dokončit a předat zákazníkovi k užívání.
1: Důvěra lidí v ekonomiku v srpnu klesla, vyplývá to z dat Českého statistického úřadu. Podnikatelé jsou naopak už několik měsíců optimističtější, hlavně kvůli očekávanému zvýšení výroby v průmyslu. Pokles důvěry u spotřebitelů ovlivnilo podle statističky Anastazie Neradové několik faktorů.
3: Za srpnovým snížením spotřebitelské důvěry stojí, podobně jako v předchozím měsíci, především rostoucí obavy respondentů ze zhoršení celkové ekonomické situace v Česku. Ty byly v srpnu navíc umocněny zvýšenou nejistotou domácností ohledně jejich finanční situace a obavami z dalšího růstu cen.
1: Česká armáda začala v Polsku znovu používat vrtulníky typu Venom a Viper. Ty byly mimo provoz po červencové nehodě v Náměšti nad Oslavou. Po pádu vrtulníku Venom na letecké základně zemřela jedna vojákyně a několik dalších lidí bylo zraněných. Okolnosti nehody dál vyšetřují vojenská policie a komise ministerstva obrany. Jejich dosavadní zjištění podle velitele vzdušných sil Petra Tománka umožnilo postupně obnovit provoz vrtulníků. Potřebné kontroly mají za sebou zatím ty v Polsku. Ostatní Venomy a Vipery by mohly znovu vzlétnout v průběhu tohoto týdne.
0: Sport.
1: Tenistka Nikola Bartuňková postoupila do druhého kola turnaje série WTA v mexickém Monterrey. 38letá hráčka světového žebříčku porazila na úvod generálky na blížící se Grand Slam US Open Chorvatku Ružičovou ve dvou setech. Česká reprezentantka zvítězila 6-4 a 6-3.
0: Počasí.
1: V Třebíči teď mají 20 stupňů, v Telči a Bystřici nad Pernštejnem 17. Bude polojasno až skoro jasno s teplotami od 22 do 25 stupňů. Foukat má slabý severní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Opatrně teď ve výzce na Havlíčkobrodsku. Na vozovku tam spadly dráty elektrického vedení a zpozorněte v brněnském směru dálnice D1 za 143. kilometrem u Velkého Meziříčí. Na krajnici tam stojí porouchané osobní auto.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Vysočina. V dnešním dopoledním rozhovoru otevřeme zajímavé téma, co by měly děti opravdu jíst. Jak poznat, že mají dostatek energie a taky živin. A jsou sladké nápoje, energetické drinky nebo třeba i ultrazpracované potraviny skutečně tak velkým problémem? Hostem rozhovoru je nutriční terapeutka Gabriela Čurdová. Hezké dopoledne.
5: Dobré dopoledne, děkuji za pozvání.
4: Tak zůstávejte s námi, abyste se dozvěděli, jak správně stravovat vaše děti.
0: Hosté Heli Dvořákové.

0: Host Heli Dvořákové.
1: Hostem dobrého dopoledne Českého rozhlasu Vysočina je dnes nutriční terapeutka Gabriela Čurdová. My se dnes totiž budeme věnovat stravování těch nejmenších, tedy našich dětí. Je pravdou, že dnešní rodiče často řeší, co děti jedí, a nemáte někdy pocit, že ti rodiče jsou často ve výživě spíš jako zmatení?
2: Ano, určitě, protože v dnešní době mně přijde, že těch informací je velké množství. Mnohdy si i hodně odporují a jde spíš o takové ty extrémy, že cukr zařadit, nezařadit, lepek, mléko, co je dobře, co je špatně. Oni se v tom mnohdy ty rodiče už ztrácí a zbytečně zařazují nějaké extrémy, které ty děti vůbec nepotřebují. Přitom tím dětem opravdu stačí klasická vyvážená dobrá strava. A hlavně ne ty extrémy. Pestrá strava, pravidelnost a kvalitní pitný režim podle mě by měl tvořit celkově ten základ toho jídelníčku.
1: Jak podle vás poznáme, že dítě je takzvaně jako dobře živené, že má dostatek energie těch zmiňovaných živin?
2: Určitě měli bychom to naše dítě doma pozorovat. Jestli nám třeba správně roste, jestli nám správně prospívá, jestli je unavené, nebo má dostatečně energie, ve škole všechno jde, jak má, při sportu je dostatečně aktivní. Kvalitně třeba spí, nebo to můžeme sledovat i na tom, jestli je to naše dítě často třeba nemocné. Takže tady asi tyhle ty hlavní body a bylo by vhodné asi, aby ty rodiče sledovali i dlouhodobý vývoj. Nejenom to dítě, že tento týden je to trošku jinačí, nebo 14 dní. Prostě dlouhodobě ho sledovat a pozorovat.
1: Co jsou ty vlastně nejčastější chyby, kterých se rodiče ve stravování svých dětí asi nejvíc dopouští?
2: Řekla bych, že je to nepravidelné stravování a nekvalitní zařazování jakoby potravin. Nebo nějaké extrémy, které tam do toho jídelníčku zařadí, ale ze všeho asi nejdůležitější pro mě zůstává ta pravidelnost, že ty rodiče by měli od začátku to dítě vést k určité pravidelnosti a k pevnému režimu, co se týče stravy.
1: Je třeba v dnešní době normální, že dítě skoro nesnídá. A jak je vůbec pro to dítě ta snídaně důležitá?
2: Co se týče snídaní, tak to vnímám jako extrémní nárůst problému, že většina dětí vůbec nesnídá, nechce snídat a jde o dlouhodobý návyk, které jsme to dítě měli naučit my a nějak jsme na to zapomněli, nebo jsme ho nenaučili, nebo řekneme, že to dítě nechce. Ne, ono nechce, ono se mu teď nechce. Ale kdybychom si třeba o 15 minut dříve s ním stali a začali ho postupně učit na tu snídani. Chápu, že třeba když mu namažete rohlík se šunkou, že to dítě okamžitě tohleto po ránu nechce jíst, ale možná kdybychom se s ním na začátek domluvili, že mu uděláme třeba domácí pribiňáček, nebo nějaké smutíčko z jogurtu, z ovoce, které mu chutná. Protože většinou tekuté verze ty děti nevnímají úplně jako jídlo. Takže něco se aspoň rozesnídat. Jakou přesnídávku s troškou tvarohu. Určitě se s ním dokážete ráno domluvit, aby 2-3 lžičky něčeho snědl, protože pak bude mít určitě více energie. Bude lépe soustředěné. Prostě je to cukr, který to tělo potřebuje, aby mělo dostatek energie, aby to dítě nepůsobilo unaveným dojmem. Bude mít lepší koncentraci třeba ve škole.
1: No, děti v poslední době, když to tak pozoruju, mám pocit, že pořád a často jedí hlavně pečivo, těstoviny, sem tam i to sladké. Proč se to děje a jak s tím vůbec pracovat?
2: No, tam je asi spíš problém v tom, že ty děti logicky mají rády sladkou chuť. Proto vám řeknou vždycky, že oběd nebudou, ale sušenku si rádi dají nebo nějakou buchtu a tady tohleto. Oni spíš mají pořád špatné návyky. Pokud dítěti dáte pravidelný kvalitní režim s dostatkem příjmu bílkovin, tak to dítě nebude tak vyhledávat ty sladké věci. A jde o to, že ono jde potom, co mnohdy často dobře zná, takže když se mu to úplně nelíbí, tak vždycky ty brambory, těstoviny, rýži prostě sní. Rohlík sní. Ale ta pomazánka se mu nelíbí. Takže spíš jde o to se s ním trošku i ze začátku domlouvat. Je to dlouhodobý návyk, no, učíme si ty děti už od narození. Takže musíme brát v potaz i to, že ty děti pozorují nás. To, jak se stravujeme my, tak se stravují i oni. To, co nechutná nám, tak mnohdy nechutná ani těm dětem. Takže spíš jde o to se s nima na všem domlouvat a naučit je na to.
1: Hostem pondělního dobrého dopoledne je nutriční terapeutka Gabriela Čurdová. Už za pár minut otevřeme téma děti a zelenina.
0: Host Heli Dvořákové.

0: Host Heli Dvořákové.
1: Hostem našeho vysílání je dnes nutriční terapeutka Gabriela Čurdová. A teď se dostáváme k další věci. Zelenina. Já jsem čím dál víc překvapená z toho, že děti zeleninu nechtějí, že ji nemají rádi. Mnohdy se tomu podivuje i můj pětiletý syn, který je milovníkem mrkve, rajčata, všeho možného. A diví se, proč jeho kamarádi třeba rajčata nejedí. Čím se vysvětlit právě tohle, že děti nechtějí, nejedí zeleninu? Je to zase chyba nás rodičů, že jim ta zelenina nechutná? Nebo je to úplně jinak?
2: Spíš jde o to zařazení a důležitý je i to, že jim to mnohdy hrozně nutíme. Musíš to ochutnat. Sněz to. Aspoň to ochutnej. A ta zelenina se jí mnohdy zprotiví. Jde o to, že bychom na ně měli jít oklikou trošku a od mala je na to naučit. Jenže my když řekneme, fuj, brokolici taky nejím, to bych taky nejedla, houby jsou oplzlí. Jo, takže oni k tomu mají pak takový ten vztah, který úplně my nechceme a nutíme je do toho. Takže jde o to se s nima domluvit, jít do toho obchodu a říct jim, co by si dneska chtěl. Dáš si rajčatovou polívku, zkusíme na to koupit tyhle rajčata, nebo brokolici, můžeme udělat polívku, jestli se ti nelíbí ten tvár úplně, a nebo to můžeme zapít třeba do toho masa, jak ti to chutná s tím bramborem. Chce se to domluvit a zeptat se ho, zkusíme to a ochutnáš to. Nemusíš to sníst.
1: Takže jo, nemá smysl ty děti nutit.
2: Určitě nenutit, netlačit, protože pak ty děti se více zablokují a vlastně nebudou to chtít vůbec ochutnat.
1: Když jsme hovořili o tom, že rodiče jsou tak trošku urputní v tom, že hlídají, co jejich dětí, aby to jedli správně, teď ten jídelníček, tak je pravda, že i přesto dnes jedí děti přeci jenom málo toho normálního jídla a hodně spíš se stravují v rámci těch takzvaně ultra zpracovaných potravin.
2: Ano, je velké množství těchto potravin už v obchodech a těm dětem to přijde chuťově mnohdy zajímavější, takže mnohdy to preferují, chtějí to častěji kupovat, rodiče jim to dopřejí, ale jde o to, že tam není mnoho plnohodnotných živin, kterými bychom úplně jako do té stravy potřebovali, ale je tam spíš zbytečný zdroj energie, který je hodně vysoký, zvlášť z toho cukru, a u těch dětí to mnohdy vede k tomu nárůstu té hmotnosti, pak se potýkají třeba s nadváhou nebo s obezitou. Ty potraviny ultrazpracované nemají kvalitní prostě složení živin. Na to ty rodiče by měli hodně dbát a dívat se i tady na to, že by to mělo být minimálně zařazeno do toho jídelníčku, spíše vůbec.
1: My jsme v úvodu hovořili o tom, že by rodiče měli dbát i na pitný režim. Jak velký problém jsou ale dnes u dětí právě sladké nápoje?
2: Sladké nápoje beru jako největší asi problém v dětském světě, protože děti jsou učené na sladké nápoje a neumí v dnešní době vypít čistou vodu. Mají s tím velký problém a je tam extrémní nárůst energie u těch dětí. Prostě je tam čistý cukr, který oni přijmou, a mnohdy se opravdu stává to, že ta energie je tak vysoká, kterou oni nestihnou za ten den vydat, a zase to vede k možnému nárůstu hmotnosti, problémům s nadváhou nebo s následující obezitou. Hlavně sladký nápoj je nezasytí. Ale navnadí je zase na tu sladkou chuť. Necítím se najezený, ale chuť by byla a jdou dál jíst a zase si dej něco sladkého. Proto děti bychom měli si odmala naučit na čistou vodu. Opravdu na tom nevidím absolutně nic špatného. Jak spousta lidí si myslí, že tam není dostatečně dobrá ta čistá voda, tak určitě je a je důležitá.
1: Čím dál častěji vidíme ale v rukou děti taky energetické nápoje. Je to správně? Zeptáme se Gabriely Čurdové už za pár minut.
0: Host Heli Dvořákové.

0: host Heli Dvořákové.
1: Hostem dobrého dopoledne je dnes nutriční terapeutka Gabriela Čurdová. Energetické nápoje, to jsou drinky, se kterými se čím dál častěji setkáváme i na základních nebo středních školách. Vidíte to třeba už dneska i u mladších dětí, že pijí tyhle nápoje?
2: Ano, vidím extrémní hlavně nárůst, ale školy to hodně omezují, že to mají zakázané přímo pití energetických nápojů, na mnohdy na školách už funguje běžně, ale ze své vlastní zkušenosti vím, že když jedu ráno do školy, tak vidím, jak ty děti si nosí ty energetické nápoje a vypíjí to těsně před školou a mělo by to být více hlídané i těmi rodiči nebo s rodiči aspoň to probrat tuhle problematiku, protože energetické nápoje mají špatné za mě složení pro ty děti. Je tam spousta stimulujících látek, je tam taurin, je tam kofein a extrémní nálož cukru. Ty děti přijdou, mají hodně energie a nestihnou se koncentrovat, protože ty stimulující látky je prostě rozhazují, někomu buší srdce, není to příjemný. A pak mají velký propad té energie vlastně, když energetický nápoj dojde, tak ta energie u těch dětí opadne a vlastně neví, co s tím. Neumějí si s tím moc nic počít a hlavně příjem toho cukru je extrémní. Vy si představte, že máte třeba 300 ml čaj si uvaříte a půl litrový čaj. A do 300 ml naházíme třeba 8 až 10 kostek cukru a do toho půl litrového třeba 14 kostek cukru. Kolik lidí si dá do půl litrového čaje 14 kostek cukru?
1: Teď jsem se to představila, že i ta chuť musí být šílená.
2: Ale každý by si to s tím dítětem mohl doma takhle vyzkoušet. Mm-hmm. Že si udělají ten čaj a hodí tam těch 8 kostek cukru, třeba těch 10, 12 do toho většího a napíjí se toho. Aby to dítě zjistilo vlastně, co snědlo, co vypilo, aby vědělo, kolik je to, že je to opravdu extrémní příjem, který oni mnohdy vůbec nevnímají, že tam vlastně je. A pak vlastně jí dál. Já, když přednáším na školách, tak to tam názorně vidím, co jim stojí na těch stolečkách.
1: Jo, takže jaké občas pídi. Trpíte.
2: Ano, ale pořád si to snažím vysvětlovat a probírat s tím. Ale chápu, že pro ně je to i otázka módy, že to přijde zajímavější.
1: Jasně. Být cool takzvaně.
2: Ano.
1: Jít s dobou. Když hovoříme o tom sladkém, mám doma 5letého syna, kterému jsem nikdy sladké nezakazovala, ale mám pocit, že potom nikdy nějak zásadně neprahnul. Ve svém okolí pro změnu mám maminky, které zakazují svým dětem sladkosti a když ty děti potom přijdou ke mně na návštěvu, tak utíkají do té přihrádky, kde je to sladké a rychle si to zobou. Musí mít dítě sladkosti úplně zakázané?
2: Rozhodně ne. Je to zase o tom dlouhodobém návyku. Myslím si, že i tady toto je špatný návyk od nás, od rodičů, protože my děti učíme, že sladkosti za odměnu. Kdyby jsme je třeba učili, třeba, že ovoce nebo zelenina je za odměnu, tak to budou brát taky něco lepšího a budou potom prahnout víc, protože my většinou uděláme to, že když to sníš, tak dostaneš čokoládu. A oni si myslí, že je to něco lepšího, proto potom i více prahnou. A nebo spousta rodičů řekne, jo, nejedl si, tak si vem kousek té čokolády nebo tu sušenku, aspoň něco sněz. Jo, že jim děláme my špatný návyk, že tam jde spíš o to, že my se musíme zamyslet nad tím, jak to zařazujeme. Sladkost nemusí být zakázaná, ale jde o to se nad tím zamyslet. Můžeme to pojmout jiným způsobem, že řekneme, tak dneska máme hezky, tak odpoledne půjdeme spolu pěšky na procházku a zajdeme si na tu zmrzlinu a máme u toho procházku. Neřekneme, jedeme autem. Jasně. Na výlet do cukrárny. Jo, vždycky jde o ten návyk, podle mě, jak to pojmeme a jak to tomu dítěti podáme. Takže ono to nemusí brát jako něco za odměnu, ale jako něco součást toho dne. A pak podle mě, když to nezakazujete, tak to dítě potom neprahne. Ale více prahnou po sladkostech dětí, které nemají správně vyvážený jídelníček. Že jim tam hodně často deficitně chybí plnohodnotné bílkoviny. Protože děti, které mají správnou skladbu v jídelníčku, tak úplně po té sladké chuti tak neprahnou.
1: Když jsme o tom hovořili, že když děti nechtějí jíst, tak rodiče řeknou aspoň svém kousíček té čokolády, tím se dostáváme ke kategorii vybíravých dětí, a těch je taky velká spousta. Tak jak řešit právě tyhle děti, aby přestaly být vybíravé a opravdu jedli v podstatě to, co mají?
2: Tak tam asi jediná rada je asi velká trpělivost. Rodiče musí mít opravdu velkou trpělivost a spíš s těmi dětmi pracovat, různorodě s nima pracovat. Oni opravdu nechtějí, jsou vybíraví, ale vždycky nějakou cestou se můžeme dopracovat k té vyvážené stravě úplně stejně. Je to mnohdy složité a spíš jde o tom, jak ten rodič je nápaditý. Jo, prostě pořád zkoušet, domlouvat se s ním více. Ono to dítě si řekne samo. tohle bych vyzkoušel, takhle bych to chtěl. A ne, že my mu uvaříme 5 obědů a vyber si. Řekneme mu, řekni 2 jídla, který by si jedl. Co by tě napadlo, na co máš teď chuť? A uvařit mu to a říct mu, můžeme tam zařadit trošku něco jinak? Můžu tam zkusit přidat tohle? Pojď se mnou do obchodu, pojď se podívat na ty potraviny a furt s ním komunikovat a nechat i jeho, nebo pojď se mnou uvařit. Děti, menší děti strašně rádi vaří. Takže když je vezmete jako součást, tak taky tam zařadíte ohafo více potraviny, si myslím.
1: Co když třeba ale děti nejedí maso? I tohle téma otevřeme s nutriční terapeutkou Gabrielou Čurdovou. Zůstávejte s námi.

0: Adély Dvořákové.
1: Nutriční terapeutka Gabriela Čurdová je mým dnešním hostem. V tuhle chvíli se budeme věnovat masu. Co když děti maso nejedí vůbec? Nemyslím teď to, že se vybírají, že jí buď vepřové nebo kuřecí, ale co když jim v jídelníčku úplně maso chybí?
2: No, v menším věku nebo i normálně si myslím, že to není úplně zásadní problém, pokud to dítě nejí maso. Dá se to určitě to železo nebo ten zinek doplnit i ty bílkoviny z jiných potravin, ale jde o to, aby ten člověk věděl, že to musí doplnit jinak. Takže musíme častěji třeba zařadit rybu, nebo můžeme to čerpat z luštěnin, z mléčných výrobků, určitě to jde, nebo z vajíček, ty mají taky děti rády, ale spíš to tam musíme opravdu zařadit, tyto potraviny. Ne, že těm dětem uděláme nudle s cukrem. Jo, to určitě ne. Musíme prostě jim tam přidat aspoň ten tvaroh. Ty bílkoviny musí být pořád doplněné nějakým způsobem. Víc nad tím ten člověk musí přemýšlet, když to maso vypadne z toho jídelníčku.
1: Teď jsme hovořili převážně o dětech, o těch běžných dětech, ale když se teď zaměříme na děti, které aktivně sportují, je nutné tomu přizpůsobit přeci jenom i to stravování, aby to všechno bylo efektivní.
2: Určitě. Sportující děti. Záleží taky, jak sportující děti. Musí si ten rodič uvědomit, jestli to má opravdu třeba 5x, 6x týdne ten trénink, tak určitě už je důležité se zaměřit i nad skladbou toho jídla, protože mnohdy rodiče nevnímají, kolik to jejich dítě vůbec je schopné vydat. A když by si to někdy spočítali a spočítali, kolik jejich dítě sní, tak uvidí, že je extrémně kolikrát deficitní a vůbec neují to, co za ten den má. Takže rodiče by se nad tím měli více zamyslet a mělo by tam být kolikrát i mnohdy 5x a 6x denně jídlo pro to dítě a musí být plnohodnotné. Takže opravdu snídaně, nějaká svačinka, oběd, přesnídávka, večeře, klidně i zařazená druhá večeře u těchto dětí je strašně nutná, protože pak vám může klesat u těch dětí výkonnost nebo ve škole soustředěnost, nebo vám nemusí tak prospívat.
1: V tom případě, co nejčastěji chybí sportujícím dětem?
2: Pravidelnost. Pravidelnost té stravě, protože nesnídají. Pak vám mnohdy se setkávám i s tím u sportujících dětí, že mi nesvačí, že rodiče si neuhlídají ty jejich svačinky, že když jde na trénink, tak třeba poslední jídlo měl ve škole oběd a přichází mi na trénink za trenérem a vůbec nesvačilo. Nebo odchází z tréninku a vezme si nějaký sladký pití z automatu a odchází mi z tréninku s tím, že počká si, až mu mamka nachystá večeři. A tam chybí dvě plnohodnotné jídla, které to dítě extrémně potřebovalo. A nemá je. A jenom obešlo to nějakým rychlým cukrem z pití, což je úplně špatně. Ono tam musí mít zvýšený příjem bílkovin a kvalitních zdrojů prostě celkově všech živin. Takže to dítě musí jíst kvalitně.
1: To znamená tedy, že paradoxně ty děti sportující jedí vlastně málo, když jedí jako klasické děti.
2: Ano. Ano, přesně tak. Oni jedí spíše méně než více. Proto ty rodiče by si to měli více ohlídat. Zaměřit se na to, třeba si to začít psát, kolik to jejich dítě sní a buď se s někým poradit, nebo opravdu sám. Dneska i v kalorických tabulkách, když si to zadá, tak určitě ho třeba navedou. Jo, na to, že opravdu to jejich dítě jí hodně málo a kde bych úplně jako měl přidat. Ono to je jednoduše i spočítatelné z pohledu těch bílkovin. Vaše dítě víte, kolik váží, takže u normálně sportujících je třeba gram, 1,2 gramu na kilo je u středně sportujících a třeba 1,5 gramu bych dávala těch bílkovin opravdu u hodně sportujících, třeba hokejistů, který mají více tréninku i denně, takže tam je ta potřeba těch živin vyšší a tam si to ty rodiče můžou klidně dopočítat sami, anebo se s někým poradit, protože podle mě strava je stejně důležitá jako kvalitní trénink.
1: V tom případě, jak by měl vypadat ten ideální den sportujícího dítěte?
2: Určitě by měl začít kvalitní snídaní. To dítě by mělo snídat a pokud vaše dítě trénuje a nesnídá, tak musíte nějakým způsobem s ním začít snídat. Musíte se domluvit, co pro něj bude schudnější verze a začít. Takže nejdřív začneme třeba těma právě těma smutíčkama u něj, které on vypije a není mu potom těžko, není mu špatně a pak se do budoucna třeba dopracujete k toustu klidně se šunkou, než půjde, ale chce to vždycky komunikovat s tím dítětem, pak bude mít odcházet z tréninku, třeba ranního, už půjde se svačinou, z té šatny opravdu mi bude odcházet, pak jde ve škole na oběd, pak má zase svačinu třeba před odpoledním tréninkem, pak má odpolední trénink, odchází domů, nějaká lehká svačina tam bude určitě se zdrojem další bílkoviny, může tam mít jogurt třeba s banánem nebo si vezme obložený tou se šunkou, se sýrem, s vajíčkem, může mít například a večeři bude mít plnohodnotnou třeba maso, rýži, zeleninu, může to mít už doplněno nebo jenom třeba míchaná vajíčka, pečivo, zeleninu. Jo, ale musí se nad tím přemýšlet. A na noc opět by měl být kvalitní zdroj energie, takže by tam mohl mít třeba nějaký jogurt kvalitnější, nebo kefír by tam mohl být, tvaroh, cokoliv, na co bude mít chuť, ale domlouvat se s tím dítětem vždycky.
1: Hostem našeho vysílání je dnes nutriční terapeutka Gabriela Čurdová. V tuhle chvíli se zaměřujeme na děti, které aktivně sportují. Dostaneme se už za chvíli k dalšímu tématu, co ideálně dávat dětem před tréninkem a po tréninku.
0: Host Heli Dvořákové.

0: Host Heli Dvořákové.
1: Nutriční terapeutka Gabriela Čurdová je dnes hostem našeho dobrého dopoledne, když budeme hodně konkrétní a zaměříme se přímo na ten samotný trénink. Co tedy dítěti dát před tréninkem a ideálně po tréninku, aby to splňovalo všechny ty nutriční hodnoty tak, jak má?
2: Před tréninkem bych asi volila... Záleží, jak dlouho je to před tréninkem. Mm-hmm. Třeba hodinku a půl až dvě, klidně můžete ještě ten toast třeba s tou šunkou nebo s marmeládou mu to tam dát, aby měl opravdu, protože vy před tréninkem potřebujete, aby měl rychlý zdroj energie a z toho se to bude uvolňovat opravdu dostatečně. A pokud je to třeba půl hodiny jenom před užším tréninkem, že jde narychlo, tak mu dát třeba jenom to ovoce. Dát mu třeba banán nebo jablko, pár hroznů, nebo na tréninku můžete dát... Mezi tréninkem můžeme mít třeba piškoty, klidně tam může si sníst, aby měl prostě dostatek energie. Potřebujete jenom cukr, který on opravdu na tom tréninku nechá.
1: Po tom tréninku samotném, čím bychom ho měli takzvaně nadopovat zase, aby se mu vrátila zpátky ta energie, kterou vybil.
2: Přesně tak, určitě bude potřeba dost energie znova, protože by se třeba doma bude ještě namučit nebo něco bude dělat. Takže bychom tam dali určitě nějaké sacharidy a volila bych už s plnohodnotnou bílkovinou. Tady už bychom ho víc zasytili, takže opět tam může být třeba obložený toast se šunkou z vajíčkem, a nebo tam může být zase jogurt, ovoce, nebo nějaké smutíčko z tvarohu, z jogurtu, z borůvek například mu to rozmíchat. Ale to dítě by mělo pochopit, že ta svačina po tréninku je strašně důležitá a že musí z toho tréninku už odcházet opravdu najezené.
1: Potřebují děti, ty současné děti, protein nebo nějaké další doplňky stravy, různé vitamíny, protože mám pocit, že my rodiče máme tendence ty děti zasypávat, aby měli všeho dostatek, tak je to i v tomhle ohledu důležité.
2: Počáteční fázi si myslím, že vůbec doplňky úplně zásadně potřeba nejsou. Proteiny vůbec si myslím nejsou potřeba, protože normální dítě to dokáže ujíst. Spíš jde o to, aby ten rodič věděl, v čem ty plnohodnotné bílkoviny máme, takže opravdu plnohodnotné bílkoviny jsou maso, mléčné výrobky, ryby, luštěniny, vejce. A to by tam mělo být třeba minimálně 3x, 4x za den proběhnout. A pokud to dítě to opravdu stihne ujíst, tak si myslím, že máte splněno a proteiny nepotřebujete. Spíš si myslím, že ty starší sportovci od 15 nahoru třeba už potřebují nějaké tady ty proteiny, ale do 15 si myslím, že to dítě je to schopné ujíst, pokud vy jako rodič na to dohlédnete a máte to tam. Nesmí se vám prostě stát, že vám odchází se sladkým pítím z tréninku. Jo, tam prostě musíte už ohlídat, že tu svačinu má a že ji opravdu snědl. A co se týče doplňků celkově, tak ty děti úplně zásadně nepotřebují. Jediné asi, na co bych upozornila, je, že pokud děti vám nejí ryby, tak můžou být hodně často deficitní ohledně omega-3 mastných kyselin, takže tam by bylo vhodné přidat rybí tuk. A nebo u nás bylo teď zjištěno nově, že pouze třetina dětí má splněný vitamin D. Takže ten bývá v zimních měsících hodně často někdy deficitní, takže maximálně ten vitamin D přes zimní měsíce tím dětem doplnit. Jinak zásadně si myslím, že pokud máte opravdu vyváženou stravu, dostatek ovoce, zeleniny a bílkovin, tak není důležité to tam úplně doplňovat.
1: V tom případě, jaké jsou vaše tři nejdůležitější rady pro rodiče?
2: Pestrá strava bez extrémů, určitě bych jim doporučila. Aby šli dětem příkladem oni, protože si musí uvědomit, že to, jak se stravují oni, tak se bude stravovat i jejich dítě. Ono opakuje je, takže oni je to musí naučit. A pak ještě bych apelovala na to, aby si na to jídlo udělali prostor a udělali správný návyk k jídlu, že máme na něj čas, sedneme si k tomu jídlu a není nic ve zhonu.
1: Co byste chtěla, aby si rodiče z dnešního rozhovoru odnášeli?
2: Tak tam asi bych zmínila to, že asi zdravá strava nebo výživa vůbec v žádném případě není o extrému a o dokonalosti, ale pořád o tom, aby jsme měli zdravé návyky k jídlu.
1: Já moc děkuju za to, tedy za rodiče, za nás rodiče, že jste nás navedla tím správným směrem, že už víme, na co se máme zaměřit při stravování našich dětí. Hostem dobrého dopoledne byla dnes nutriční terapeutka Gabriela Čurdová. Děkujeme a naslyšenou.
2: Moc krát děkuji za pozvání, hezký den.
0: Hosté Heli Dvořákové.

0: Reportéři Českého rozhlasu Vysočina jsou s vámi všude, kde se děje něco zajímavého.
1: Pro kominíky začala teď v září hlavní sezóna, kdy mají nejvíce práce. Tereza Bešoutová, Český rozhlas.
0: Hlásíme se vám z celé Vysočiny, z míst, kde žijete.
2: My stojíme s panem Ivanem Kubátem v skleníku, který je plný kaktusů a sukulentů.
3: Já mám rád všechny kaktusy, já to miluju pro tu pestrost tvarů a druhů.
4: Z Nového světa Dáša Kubíková, Český rozhlas.
0: Jsme jediné rádio s týmem reportérů na Vysočině. Český rozhlas Vysočina, žijeme tu s vámi. Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu, vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: 12 hodin.
0: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
5: Rekonstrukce železničního přejezdu v Letči se odkládá. Vodní ráj v Jihlavě bude mít bezpečnostní službu. Policie dál pátrá po 12-leté dívce, která utekla z nemocnice v Teplicích. A počasí bude převážně slunečno s teplotami do 25 stupňů. Hezké poledne, začínají zprávy s Jakubem Divišem. Ledeč nad Sázavou si na rekonstrukci železničního přejezdu počká. Město počítalo s tím, že správa železnic začne pracovat letos v září. Kvůli souběhu se silničními opravami v okolí Letče ale odkládá.
6: Město dostalo od správy železnic ujištění, že rekonstrukci přejezdu dál považuje za důležitou a hledá nejbližší možný termín. Ledeč chce ještě situaci koordinovat s krajskými cestáři. Požaduje, aby práce byly hotové nejpozději příští rok na jaře. Daniel Zach, Český rozhlas.
5: Na pořádek v jihlavském akvaparku Vodní ráj bude dohlížet bezpečnostní služba. Podle mluvčího služeb města Jihlavy Martina Málka tímto krokem provozovatel reaguje na vzrůstající agresivitu návštěvníků a také na drobné krádeže, při kterých se lidem ztrácejí věci odložené na odpočinkových plochách. Hlídat začne od příští sezóny, vysvětluje Martin Málek.
7: Chtěli jsme to už udělat tento rok, ale bohužel kapacity žádné ochranné služby nebyly, takže jsme se dohodli, že to tak bude až od příští sezony. Je to jednak o tom, že návštěvníci, jak říkám, se sami mezi sebou fyzicky napadají, nedodržují provozní řád.
5: Bezpečnostní službu už během letošní sezóny najalo taky město Humpolec na koupaliště Žabák. Policisté pátrají po 12-leté Klaudii Mensfaldové z Ústecka. Včera odpoledne utekla z nemocnice v Teplicích a může být v ohrožení. Dívka na sobě měla tmavě červené kraťasy a růžové tričko. Měří kolem 170 cm a vypadá přibližně na 13 až 15 let. Je silnější, má modré oči a dlouhé vlnité hnědé vlasy. Nosí dioptrické brýle. Pohřešovaná potřebuje zvláštní zdravotní péči, říká policejní mluvčí Ilona Gazdošová.
8: Kriminalisté na vypátrání osoby intenzivně pracují, protože k hospitalizaci došlo v důsledku jejího jednání, což může vést k životu ohrožujícímu stavu. Policisté zjistili, že byla spatřena kolem 19. hodiny v Hostomicích. Další směr odchodu a pohyb není známý.
5: Informace o dívce volejte na linku 158 a fotografii pohřešované najdete taky na zpravodajském serveru irozhlas.cz.
0: Sport.
5: Běžkyně Lourdes Gloria Manuel vyhrála závod diamantové ligy v polském Chořově na trati 300 metrů. Navíc si doběhla pro český rekord. O 68 setin sekundy překonala dosavadní maximum Heleny Fuchsové z roku 1999. Po závodě mluvila Manuel i o nedávném čtvrtém místě na mistrovství Evropy v běhu na 400 metrů. S výsledkem se už prý vyrovnala.
9: Řekli jsme si s trenérem, že prostě jsem mladá, je spousta věcí, na kterých mám trénovat a který bych mohla vylepšit a hlavní je se nezaseknout na jednom nepovedeném závodě.
0: Počasí.
5: Ve Velkém Meziříčí nebo v Dukovanech teď rtuť teploměru ukazuje 20 stupňů, v Havlíčkově Brodě 18. Dnes čekáme převážně polojasnou nebo skoro jasnou oblohu, k večeru začne od jihu přibývat oblačnosti. Nejvyšší teploty v kraji se ustálí mezi 22 a 25 stupni a povane slabý severní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
5: Pozorněte, v Havlíčkově Brodě v ulici Ledečská u Haškových sadů tam havaroval cyklista. Nehoda blokuje provoz i na Bystřicku mezi obcemi Dalečín a Písečné. Tam u odbočky na Velké Janovice bouralo osobní a nákladní auto. A do třetice ještě komplikace v Pelhřimově. Na tamním parkovišti u nemocnice se střetla dvě osobní auta.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
10: Je krátce po 12. hodině, pokud obědváte, přejeme vám z Českého rozhlasu Vysočina dobrou chuť. Pokud samozřejmě sedíte za volantem, tak také šťastné cestování. A teď otevíráme také hodinu písniček na vaše přání. Máme pondělí 24. srpna, svátek má Bartoloměj a také Natanael, tak přejeme jen to nejlepší. Pokud někoho takového znáte, tak určitě udělejte radost písničkou a vůbec všem, kteří dneska něco slaví a nebo zkrátka jen tak pro radost. Číslo do studia je 22 155 49 99.
0: Písničky pro Vysočinu s Lídií Jakubičkovou.

tak to byly Mňága a Žďorp na Českém rozhlasu Vysočina, rádiu vašeho kraje, který odstartovali dnešní písničky na vaše přání. Číslo do studia ještě jednou 22 155 49 99, na které můžete zavolat, nebo také můžete poslat SMS ve tvaru píseň, mezera, potom váš text s přáním a to celé odešlete na číslo 90 011 04. A nebo samozřejmě můžete otevřít náš web vysočina.rozhlas.cz. A já už tu tedy mám vaše první došlé přání. Dobré odpoledne, prosím o písničku od Marcela z Moška, panenku z Kouta, pro sousedku paní Věru Královou k narozeninám s přáním. Rok s rokem se sešel, věk do tvých dveří vešel. Kdo má tu dnes kulatiny? Ty krásné narozeniny? Ať zdraví, štěstí, láska je s tebou na pořád, to chceme tobě všichni dnes ze srdce přát. Ať máš život jako sen, užívaj si každý den, od starostí žádné vrásky, každé chvíli mnoho lásky. Všechno nejlepší k narozeninám přeje Anička z Kunic, Praha, Východ. Moc děkuji za zahrání a přeji hezký den. Tak to je vaše přání, my se samozřejmě přidáváme ke gratulaci a tady už je Marcel z Možek.

0: Tak to byl Marcel Žnložek na Českém rozhlasu Vysočina, rádiu vašeho kraje, a my pokračujeme v plnění vašich hudebních přání. Já zdravím teď posluchače Tonyho. Přeji vám krásný dobrý den. Komu budeme hrát?
1: Dobrý den, zdravím vaše perfektní rádio. Tady je Tony z Rožnej a chtěl bych nechat zahrát Čenkýřku jen tak pro dobrou náladu a pro všechny, kteří poslouchají a mají dobrý pocit.
0: Samozřejmě písnička je i pro vás, pane Tony. Užijte si a mějte se krásně, hezké pondělí vám přeji. Zase někdy.
1: Taky, jasný. Děkuju, naschledanou.
0: Naschledanou, naslyšenou, a tady už je Jarda Hypochondr.

0: postava.
1: A pojďme plnit další přání, teď také písemné, které dorazilo. Zahrajte prosím písničku pro moji přítelkyni Alici, báseň od skupiny Činasky, aby jí to v práci rychle uteklo. Děkuju, Martin. Já už si to tady samozřejmě hledám, protože jsem měla připravenou úplně jinou písničku a teď tu úplně jiný vzkaz, ale to vůbec nevadí, protože v tuhle chvíli už mám báseň naloženou do systému, takže můžeme hrát. Hezký poslech a vůbec všem pracujícím, ať se daří.
2: Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k tělu, jednoduchou, prostou. Chtěl bych na mou věru. Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k pleti.

chtěl bych napsat báseň, báseň plnou citu, o tom, jak se mi stejská, jak moc chybíš mi tu. Chtěl bych napsat báseň, jako Karel Hynek, chtěl bych pro tebe napsat

0: Příběhy z Vysočiny. Každý den pro vás naši reportéři sbírají příběhy z kraje, kde žijeme.
1: Medovice, ta se pije, ale dá se z ní vyrobit i velmi dobrý med. Novou regionální potravinu ochutnáme u včelařů z Hrádku u Pacova a ohlédneme se do 80. let na legendu o Ivanu Martinu Jirousovi. Proč se jezdil hlásit na SNB do Telče na koni a proč to vůbec nebylo romantické? Odpovědi uslyšíte v reportáži.
0: Příběhy, které byste měli slyšet. Příběhy z Vysočiny vysíláme každý den po 10. a 14. nebo v neděli po 9. hodině. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Písničky pro Vysočinu. Volejte 22 155 49 99. Český rozhlas Vysočina.
2: Ano, a já plním přání také posluchače Lubomíra. I vám přeji hezké pondělí.
3: Já vám přeju krásné pondělí, krásný den. Tady Lubomír z Jihlavy a já bych chtěl nechat zahrát píseň Půvabné krásné ženě paní Radce a jejím dcerám šikovným studentkám Milišce a Mišce. A byla by to píseň Popelky od Jakuba Smolíka. Píseň patří i vám do studia, přeju hodně pohody a boží požehnání.
2: Já vám taky a moc krát děkuji. Mějte se hezky a dobrý poslechy pro vás, pane Lubomíre.
3: Ano, děkuji moc pěkně, hodně pohody.
2: Vám taky naslyšenou, nashledanou a pojďme hrát. Tady už je Jakub Smolík.

Českém rozhlasu Vysočina dospíval Jakub Smolík. Máme 12 hodin 26 minut a já se vrhám na další vaší písemnost. Prosím o píseň pro bratra Bartíka Merkla k svátku. Hodně zdraví, štěstí a osobní pohody přeje celá rodina a za všechny sestra Danča. A kdyby to šlo, tak Forever Young od Alphaville. Děkuji a hezký den. Rádo se stalo právě teď.

Posloucháte písničky pro Vysočinu Českého rozhlasu Vysočina a já plním další přání. Dobrý den, moc vás prosím o zahrání písničky od skupiny Tři sestry. Tuhle písničku prosím pošlete mému příteli Petrovi, jen tak pro radost, děkuji. Blanka. Tak já jsem pro vás vybrala Dederona, tak si to užijte.

0: to byly tři sestry na Českém rozhlasu Vysočina. No a já teď plním přání také Hance z Jihlavy. Hanko, i vás zdravím při pondělku a povězte, komu budeme hrát.
1: Já vás taky zdravím a jsem moc ráda, že jste mě vzala, protože ty lidi, kterým hrajou, se radujou jak malí, když se na mě nějaký někdo vzpomene. A tak bych chtěla popřát tuhle písničku Kometu Mirkovi, Petříkovi, taxikáři, jeho tatínkovi, manželce a vnoučkovi. A potom SOS všem tisňovým linkám, kominíkům, pekařům, poplářům a taky všem těm, kteří opravují dálnice D1 nebo tak, protože když jsem někdy jela takhle, tak se měli co krejt za ty jejich stroje.
0: Určitě, není to určitě jednoduchá práce, takže samozřejmě písničku si zaslouží. Je to těžká dřina vůbec tahle práce venku. Takže to je fajn, že jste si na ně taky vzpomněla, Hanko. A písnička je i pro vás, protože vy si ji zasloužíte úplně nejvíc, protože necháváte takhle zahrát všem. Tak si to hezky užijte, mějte se krásně a budu se těšit na slyšenou příště.
1: A ještě bych poprosila pozdravovat policisty a policistky kraje Vysočina.
0: Určitě. Pozdravujeme všechny a Jaromír Nohavica s Kometou už letí.
1: Ano.
0: Mějte se moc krásně. Hodná.
1: Děkuju moc.
0: Naslyšen...
1: A všichni zdraví.
0: Děkuju moc. Vám taky, Hanko, vy si to zasloužíte. A pojďme hrát.
2: Spatřil jsem kometu, oblohou letěla, chtěl se mi zaspívat, ona mi zmizela. Zmizela jako laň u lesa v remísku, v očích mi zbylo jen pár žlutých penízků. Penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem, až příště přiletí, my už tu nebudem, my už tu nebudem, ach pícho marnivá.

o zradě, o světě a o všech lidech, co kdy žili na téhle planetě. Na hvězdném nádraží cinkají vagóny, pan Kepler rozepsal nebeské zákony, hledal až nalezl v hvězdářských triédrech tajemství, která teď neseme na bedrech, velká a odvěká tajemství přírody, že jenom z člověka člověk se narodí, že kořen s větvemi ve strom se spojuje.

jak relief s pod rukou umělce, který už nežije. Šplhal jsem do nebe, chtěl se mi osahat. Marnost mě vyslékla celého do naha, jak socha Davida z bílého mramoru. Stál jsem a hleděl jsem nahoru, až příště přiletí, ach pícho marnivá.

0: se kterou smířit nejde se.
1: O
0: lásce, o zradě, o světě. Bude to písnička o nás a kometě.
2: A jdeme na další vaše došlé přání. Dobrý den, zahrajte prosím pro všechny písničku Rozdej vůni snům, kterou v roce 1973 naspívala Elena Lukášová. Děkuji, Jarek Střeště. Tak pojďme zavzpomínat.

0: Písničky pro Vysočinu.
1: A já plním také vaši SMSku. Dobrý den, prosím, zahrajte písničku od Karla Gotta pro mého bráchu k svátku. Děkuji vám moc, Filip. Tak i vaše tedy přání plním pro Bartolomě, jen to nejlepší samozřejmě. A tady už je A to mám rád.

0: byl Karel Gott na Českém rozhlasu Vysočina a teď plním přání také Janě z Měřína, která se dovolala. Janě, i vám dobrý den.
1: Taky dobrý den všem, přeju dobrý den. A já bych sem prosila zahrát pro naše klučiky, jsou to od sester, vnoučata, a všichni tři mají dneska narozeniny. Tomáškovi je rok, Krištůvkovi 10 a Barnabáškovi taky 10. A proto jim přejeme všichni všecko nejlepší, hodně zdravíčka, štěstíčka, aby měli hodně kamarádu a nejvíc od všeho lásky pro všechny. Ať si to odpoledne užijou, budou oslavovat, tak ať si to hřesky užijou a dají si něco moc dobrýho. A moc děkuju.
0: Nemáte za zahrání. My také přejeme z Českého rozhlasu Vysočina hlavně hodně zdraví, ať se daří.
1: Tak, ano.
0: A spoustu radosti.
1: Tak. A klukom ve škole, aby jim to šlo.
0: Přesně
1: za
0: tak, už se to
1: blíží. Začne. Jo.
0: Je nejvyšší tak čas asi předat jejich děti učitelům.
1: No, tak. Že jo. No, jo. I když se dá učitelka, aby to viděla v obráceně teda.
0: Já vím. Však jo, je to legrace.
1: Je to legrace, přesně tak.
0: Janě,
1: přesně tak.
0: Mějte se moc hezky, ať se vám daří.
1: Vy taky vám taky. Děkuju.
0: Naslyšenou. A tady už je pokáč, mám doma kočku.
2: Jednou mi drahá říká, miláčku, já chci kočku, já na to, že chci spíš psa. A jeli jsme pro kočku v útulku v Měcholupech, mají dobrý výběr, zdá se, kočky jsou zcela zdarma, jen kočková.

prvních pár dnů soužití. Vše vypadá nevinně, koťátko v náručí spí a pak skadí půlku kuchyně. Prostě nic, co nečekáš, když útulek zaručí, že kočička se po pár týdnů

za noc nejmíň pětkrát jí okno otevřít dům. Pak v práci šéf se zeptá, proč vždy tak ospalý přijdu, že občas hrdě nám tmou donese zakouslou myš, poznáš až ráno, když se s torzem myš.

0: mám nejspíš kočku s erorem.
1: Tak pojďme ještě splnit přání také posluchačce Jiřině ze Žďáru nad Sázavou. I vás zdravím v našem vysílání. Komu zahrajeme?
2: Taky vás, Lidunko, zdravím. Jsem ráda, že zase s váma hovořím. A já zdravím všechny posluchače, svý známý. Z regionu těch ti nebudu jmenovat, protože je strašně moc. Ale dám zahrát dneska písničku paní Hance z Lesný, která dneska taky hrála. Všem těm složkám, aby taky někdo teda dal zahrát, no. Takže ta písnička patří i jí. A říkám všem svým kamarádům, který si voláme, píšeme, bude to i Liduško vám do rádia. A tahle ta písnička se dlouho nehrála. A já nevím, jmenuje se to Klokočí, nebo jak se to jmenuje?
1: Klokočí a zaspívá Jiří Suchý.
2: Jo, no tak já už jsem si říkala, jestli vůbec ta písnička nepřišla v zapomnění, ale bývala moc hezká, bylo to naše mládí, no.
1: Moje. Tak ji teďka oživíme, Jiřinko.
2: Tak a děkuju moc, Lidunko, a mějte se, jo?
1: Vy taky.
2: Naschledanou, krásnej den ještě.
1: Vám taky, mějte se moc hezky, ať se daří.
2: Taky naschledanou.
1: Naschledanou, naslyšenou, pěkný poslech vůbec vám všem. No a já se budu těšit zase příště. S vámi byla Lidie Jakubičková a přeji vám dobrý poslech u dalších pořadů s naším vysíláním.

smutek v duši vzlikat a přitom říkat, já rád tě mám. Opuštěné

očí padl ti prach. Proto vím, že se sluší mít smutek v duši, vzlikat a přitom říkat,

0: dočkali. Dobrý den.
1: Maucta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
0: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
1: A hlavně za sucha. Za sucha? My máme nový trávník.
0: Píšu si za sucha. Volejte i hned 602 489 489.
1: Pozor! Letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro východní Čechy a Vysočinu.
2: 13 hodin.
3: Český rozhlas Vysočina. Zprávy.
2: V jaderné elektrárně Dukovany obnovují nádrže na vodu. Dělníci je staví od zhora dolů. Trosky po pádu větrné elektrárny u Poštátu na Přerovsku jsou už uklizené. Vrtulníky Venom a Viper české armády jsou v Polsku znovu v provozu. A bude převážně slunečno s teplotami do 25 stupňů. Zprávy s Jakubem Divišem, vítejte u nich. Energetici v Dukovanské jaderné elektrárně modernizují nádrže na demineralizovanou vodu. Je jich celkem 6 a každá z nich má objem 1000 kubíků. Dělníci u nich musí zesílit stěny, zpevnit dno a zmodernizovat izolaci.
4: Nádrže budou po úpravách odolnější vůči vnějším vlivům, včetně seismicity, tedy případnému zemětřesení. Velké nádoby teď energetici staví speciálním způsobem, a to od stropu dolů. Práce začaly letos v létě a potrvají do začátku roku 2028. Původní nádrže v elektrárně slouží více než 40 let, tedy od jejího uvedení do provozu. Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
2: Technici odklidili trosky po čtvrtečním pádu větrné elektrárny u Poštátu na Přerovsku. Betonové základy větrníku zatím zůstanou překryté zeminou. Ocelovou konstrukci, stojní části a měděné kabely čeká recyklace. Likvidace lopatek je v jednání, pokračuje Michal Janeček, předseda České společnosti pro větrnou energii.
5: My teď pomáháme provozovateli vlastně napojit se na firmu, která by zpracovala lopatky, a většinou to je teda ve světě drcením. Granulát se používá například na výrobu cementu jako palivo.
2: Při pádu elektrárny se nikdo nezranil. První takovou havárii v Česku vyšetřuje policie. Česká armáda začala v Polsku znovu používat vrtulníky typu Venom a Viper. Ty byly mimo provoz po červencové nehodě v Náměšti nad Oslavou. Po pádu vrtulníku Venom na letecké základně zemřela jedna vojákyně a několik dalších lidí bylo zraněných. Okolnosti nehody dál vyšetřují vojenská policie a komise ministerstva obrany. Jejich dosavadní zjištění podle velitele vzdušných sil Petra Tománka umožnilo postupně obnovit provoz vrtulníků. Potřebné kontroly mají za sebou zatím ty v Polsku. Ostatní Venomy a Vipery by mohli znovu vzlétnout v průběhu tohoto týdne.
3: Sport.
2: V Amsterdamu začíná mistrovství světa ve veslování. Úvodního dne se zúčastní i dvě české posádky. Rozjížďky čekají i Pavlínu Flamíkovou a Anu Šantrůčkovou. Ty letos na dvojce bez kormidelnice ovládly celkové hodnocení světového poháru a jsou tak českými nadějemi na medaile. Do akce půjde i dvojskyf Dalibor Neděla a Jakub Podrazil.
3: Počasí.
2: V Jihlavě je teď 19 stupňů, v Pelhřimově 18. Dnes čekáme převážně polojasnou nebo skoro jasnou oblohu. K večeru začne od jihu přibývat oblačnosti. Nejvyšší teploty v kraji se ustálí mezi 22 a 25 stupni a povane slabý severní vítr.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: A krátce po 13. hodině míříme ještě na silnice. Na dálnici D1 počítejte dnes na Vysočině s omezeními kvůli pracem silničářům ve směru na Brno. A to mezi kilometry 143 a 182, tedy od Velkého Meziříčí až k Brnu. V úseku se provádí údržba kamerového systému a krátkodobě je tam uzavírán odstavný pruh. A pokud jedete po D1 do Prahy, počítejte s omezením na mostě Šmejkalkam na 24. kilometru. Šťastnou cestu!
3: Zelená vlna, známe lepší cestu. Osobnosti Česka. Pořad regionálních stanic Českého rozhlasu s významnými a inspirativními osobnostmi, které ve svém životě něco dokázaly. Už po písničce se na vás těší Oskar Hess a jeho dnešní host.

0: Osobnosti Česka.
1: Regionální stanice Českého rozhlasu vám představují osobnosti Česka. Významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Příjemný poslech vám přeje Oskar Hess a mým dnešním hostem je Kateřina Macháčková. Dobrý den.
2: Krásný den.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Kateřina Macháčková je česká herečka, publicistka, spisovatelka a profesorka na Pražské konzervatoři. Je dcerou významného divadelního režiséra a herce Miroslava Macháčka a operní pěvkyně Věry Štiborové. Ještě za studií na DEMU hrála v několika filmech, jako byl Bylo čtvrt a bude půl, Svatá hříšnice nebo třeba v televizním seriálu Život na zámku. Má za sebou i dubbing, například roli matky Kevina ve filmu Sám doma, ten film miluju, a aktuálně účinkuje v divadlech v Řeznické a v divadle Mana. Kateřino, vy jste vyrůstala stejně jako já v umělecké rodině. Má člověk nějakou jinou možnost být někým jiným než hercem v takovém nastavení?
2: Tak já jsem vyrůstala v trošku jiné době a vyrůstala jsem vlastně částečně u babičky v Rakovníku, kde pojem herec bylo něco opravdu vyvrhal, takový komediantům a hercům do města vstup zakázán, jo, takovýhle úplně nefungoval žádný jako takový časopisy, který jako furt zviditelňují herce, nebo co táta v podstatě tehdy, jako když jsem já byla mladá, natočil jako film Ďáblovou pásta, vlastně nebyl známý, pak jsem byla v Budějovicích, tam jsem teda i hrávala už jako v divadle dětský role, ale stejně, a tam v těch Budějovicích to bylo úžasné, protože tam tehdy to divadlo tvořili tři budovy a uzavřeli dohromady dovnitř dvůr a na tom divadelním dvoře se skladovaly kulisy. A my jsme jako divadelní děti, tam jsme si v těch kulisách hráli ty originální představení. Jako já si pamatuju hlavně na to, že jsme hráli jako činoherní verzi Rusalky a že jsem hrála asi třetí vílu a že jsem měla strašný mindrák, ale že jsem si to potom jako nějak nahradila, když jsem v té Rusalce hrála v televizi tu hlavní roli. Ale takže tehdy to bylo, že ten pojem nebyl nějakým způsobem jako herec nebo něco, že to něco výlučného, výjimečného. No a mě taky teda bavila matematika, takže já jsem jako tak si ráda luštěla jako slovní úlohy a podobně. Takže ale vlastně jako svým způsobem jako je ta cesta jako dost jako tak jako prošlápnutá na to, aby to potom to dítě dělalo teda to.
1: Důraz na hereckou poctivost, techniku a špičkové provedení hereckého výkonu. To jsou věci, které lidi napadnou, když slyší vaše jméno. Jste jako profesorka spíš postrach nebo miláček studentů? Co myslíte?
2: Letos jsem byla postrach. No,
1: jak to?
2: Ale no ne, tak já jsem jako v podstatě ty jako jsou ty děti trošku ležernější nebo co, a já právě dbám zaprvé na to, aby jak se jako byla nějaká disciplína, aby se chodilo včas, aby byly ty děti připravený. Není to všecko normadicky teď, jo. Aby, já se bohužel nečtou a tak jako to, ale aby jsme opravdu tam pracujeme zevrubně, jo. Na každý tý herecký snažím se jim opravdu jako hlavně ze svých zkušeností jim ty věci předat, učíme opravdu jako důkladně a jsem nemilosrdná. Mám teda kolegu Pavla Žimáka, který je ten hodnej, jo, a já jsem takovej ten sekirník.
1: Ten ras. A když bych se vás zeptal, jak taková výuka, nemusíte to samozřejmě brát nějak jako ze široka, ale tak v rychlosti, jako jsou nějaký přijímačky pro posluchače, který si to neumí představit, tak ty lidi přijdou. Vy jste teda součástí i té komise na těch přijímačkách.
2: Letos jsem byla jeden den, a nebo když třeba máme ten budoucí ročník učit, tak jsme tam jako v té přijímací komisi jako po všechny dny. No. Hmm. Je to velmi náročný. Bohužel teda ty děti, to tady bych apelovala na, já nevím, jestli by to zrovna ty děti poslouchali, ale jejich rodiče, kterých třeba děti jako budou mít zájem tohle dělat, že je důležitý, aby třeba jako když dělají nějaký monolog nebo něco, aby tu hru znali, aby to nebylo jako vytažený jenom z internetu, protože důležitý jsou ty okolnosti daný a všecko to okolo, že jo. V podstatě děti chodí dost z těch základních školek nebo školek, to ono to je jako školky, škol jako méně a méně nějakým způsobem připravený do života vzdělání. Jo, že to je dost povrchní. To učím 15. rok tam, o 15. školní rok, a jako cítím ten pokles, jo, jako těch všeobecných znalostí, ale vůbec, jo.
1: Jak poznáte ten talent na těch přijímačkách? Si řeknete, tyjo, to je člověk, který by to měl dělat, jako, jak vy to poznáte vlastně?
2: No tak většinou se to pozná, shodneme se na tom, ku podivu, potom jako všichni, tak je důležitý, oni často přicházejí připravený a my už máme takový jako problém, že se jich nesmíme ptát, kdo je připravoval. Ale to pozná člověk, že nevím kdo, ale že jsou připravený a že to třeba je umělý, jo.
1: Jo.
2: Tak ta schopnost, když jim dáte jiné okolnosti, to třeba na místě předělat, jo.
1: Reagovat na připomínku.
2: Reagovat, být kontaktní, jo, tam zaimprovizovat, ale to dejme tomu v tom prvním kole. Není tam, přijde, já nevím, 30, teď jsme měli asi 39 dětí na ten jeden, já na to jedno odpoledne a z těch jsme vybrali, já nevím, asi 15, jo, nebo kolik, jo. Takže to je dost náročné, ale ono se to většinou jako pozná, takový ten základní. Ale potom, když se máte když to máte vtěsnat do těch 12, 6 a 6, tak to někdy bývá jako problém. Ale pamatuju se, že ročník, který absolvoval asi před 6 lety, že tam byl jeden 13. neustále nám, nebudu ho jmenovat, ale on docela hodně hraje v muzikálech a tak. A ten nám vždycky říkal, jsem 13. a ten se v podstatě skoro uplatnil z toho ročníku nejvíc, jo, potom. Jo, že ono to je i, ono bohužel to dává jako to přijetí, ty zkoušky, že jo. Ale oni ty děti, který třeba chtějí a úplně se jim nezadaří ve zpěvu nebo něco, to opravdu zkusí příští rok znovu. No.
1: Já už jsem se tady ptal Nadě Konvalinkové, tak se zeptám i vás, vnímáte rozdíl mezi dnešní generací herci a tou herců a tou vaší generací? A jestli ano, tak jaký?
2: To určitě. Podle mě jako hlavním slovem je pokora. My jsme jako byli vděční, my si všechno poslouchali, my jsme se snažili o těch věcech, na ty věci si dělat názor, byli jsme připravení, byli jsme aktivní, nabízeli jsme věci. Jo, teď my máme před maturitou mnozí ti maturanti, kteří budou za 14 dní maturovat, neznají text, jo. Nechodí třeba jako včas úplně, nebo já to nechápu, je to taková ledabilost a já myslím, že to je i taková ta krátkodobá sláva z těch seriálů nebo z nějakých jako, jo, takových jako chvíli oslavovaných projektů, že oni mají pocit, že teď je to ono. Ale vlastně ten herec, to říkával i můj táta a to podle mě je zásadní. Když večer zažijete úspěch, jako celý soubor v nějakém představení a tak můžete to oslavit, mluvit o tom, ale druhý den je další den a musíte začít znovu. Nesmíte hrát výsledky toho, co bylo třeba dobrý minule, ale zase začít od toho sestavování na základě textu, vnitřních pocitů a všeho. A zase to znova vystavět.
1: Ano, protože každý den je jiný. Divák je
2: no,
1: jiný.
2: No ne diváky, že... ale i během představení za hodinu je jiná jako nějaká situace a jiná atmosféra v tom sále.
1: Naprosto,
2: tohle.
1: S tím úplně souhlasím.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Příjemný poslech vám stále přeje Oskar Hess a náš dnešní host, kterým je Kateřina Macháčková. V divadle v Řeznické hrajete monodrama Jeden německý život. Jaké to je stát na jevišti sám, udržet si diváckou pozornost?
2: No, ještě, když vám řeknu všechny ty okolnosti, tak je to hodně náročný. Ale přišlo to v době covidu, čili vlastně měl jsem za sebou zkušenost jako s tou Sandovou, kde jsem ovšem nebyla sama. Teď to byla 102letá žena, byl covid, takže jsme to vlastně s režisérem Radimem Špačkem a Ivetou Srbovou, dramaturgyní a ředitelkou jako divadla v Řeznický, připravovali jako dlouho. Seděli jsme opravdu každý z roušku takhle na dálku. Tak ten text jako byl nejdřív takovej, to napsal Christopher Hampton, ale jako bylo pro Maggie Smith, jako bylo to úžasně napsané, ale tam to bylo jako, že ona sedí v kuchyni a vlastně všecko to tam jako připravuje nějakou snídaní nebo nějaký, jako nějakou kávu a takhle, ale my jsme to vlastně potom všecko oklestili a zůstalo to v tom, že já vlastně jenom sedím, nehejbu se, teď to těm divákům tam to musí vzniknout a jenom třikrát se napiju. Nic jiného. Nejdřív tam měly být nějaký projekce, jakože, já nevím, tam pochodujou jako na cestě a něco, nic tam není. Nic tam není. A my jsme, já jsem i potom, tak to, jako abych, že stará hlava, tak jako jsem si to tak snažila, tak jako aby ten text, aby to jedno vycházelo z druhého, jakože třeba říkám, že teda jakože jsem si nějakým zašíváním punčoch krátila při náletech čas. No a potom ještě jsem právě, to je jako monodrama a ona tam má jako jakoby najednou začne odpovídat, jako jestli cítí vinu. A mně připadalo strašně důležitý, aby v podstatě na to se jí tam zeptal někdo nečekaně. Aby ona to neměla připravený, jako já jsem byla taková a taková, nemohla jsem nic udělat. Ale aby se jí někdo z patra zeptal, takže vlastně tam do toho vstoupil Radim Špaček, a ono to, režisér, a ono to monodrama vlastně vzniklo podle jako nahrávky s autentickou tou Brunhildou Pomselovou, když jí bylo právě těch 102 let, ona zemřela ve 106. A takže tam to reportér jaksi uváděl. Takže tam jakoby pár otázek má i ten Radim a právě já jsem mu tam posadila do hlediště s tím textem a tak naštěstí, no on uvidíme, jak dál, jsem ho zatím nepotřebovala, no ale takže, ale hlavně si myslím, že je podstatný a cítíte vinu a teď co? No, to je právě. No a teď tam od jakýkoliv, tam jsem si uvědomila, že vlastně já musím mít, nejenže u mě ten text, ale musím mít v hlavě ještě jakoby scénář jako vnitřní.
1: Ano.
2: Kdy, protože ty texty nezačnu říkat hned, ty vzniknou, až když jako mě něco napadne. Jo. Čili já vlastně podstatný je to, co se odehrává ve mně a z toho vyvěrá nějaký text.
1: No. A umíte třeba improvizovat, když zapomenete text, tak si nějak vzpomenete, nebo máte tam nápovědu v divadle?
2: Umím to i přehodit. Jo, já totiž i z kraje jsem říkala, že to nebudu, tak já to už víceméně říkám věrně, ale že vlastně, jako aby to bylo svobodný, takže ty úplně ty texty třeba nebudou jako tak přesný, ale jsou. A já vnímám, co říkám, a takže když to tam řeknu už jednou, tak už to nezopakuju. Tak stalo se mi asi říkala, že jsem nějaký, protože tam je tisíce men a hrála jsem souběžně jako ještě show doktorky Ruth a tam byli jako nepřátelé Němci, když to tady byli nepřátelé Rusové, byli stejný, jako stejná data, jo a teď tam bylo opravdu opravdu stejný pasáže, takže tam hrozilo, že to přehodím, jo ano. Takže takhle, no, ale jako, a tam na tom, na té ruce si ještě jako tak jako trošku jako prověřila žánr stand-upu, jo, že vlastně tam jako se na ty lidi podívám, kteří to většinou nesnášeli, že jo, tak se jako jsem měla pocit, že všichni spějí, ale když se rozsvítilo, tak ku podivu byli vzůr.
1: Jak na to reagujete, když takhle třeba divák zívne, že mně se to taky stává, jo, občas, jo. Že mám v jednom představení právě tu interakci mezi hercem a divákem. A když tam někdo na mě kouká jako, že to úplně nenávidí, tak já mám, jako se ve mně probouzí prostě spousta emocí samozřejmě.
2: No já to chápu. No, my jsme teďka hráli, my hrajeme v Březnicky jako poslední premiéru hru Monstrum, což je velice zajímavý, je to o nepřizpůsobivém 13-letém chlapci, se kterým si neví rady babička, maminka spáchala sebevraždu jeho vychovatel, jo, a celý to je to psychodrama, jo. A teď tam máme režisér Lukáš Pečenka tam jako posadil, jako jak je to Řeznická taková opravdu těsná, tak ještě na jeviště diváky. A teď jsme tam v posledním představení nejvíc na ráně, jako místem, kudy jako okolo nich procházíme, seděl pán, který jako byl furt takový křičovitým posazu. To furt vnímáte, když hrajete, že jo. A teď jako jsme měli pocit, že má nějaký takový jako záchvaty, jako epileptický nebo něco, jo. A já jsem mu přiděkoval, jsem řekla, my se vám omlouváme. On tam seděl ještě 3 hodiny po představení, furt děkoval, jak to bylo báječný, ale my jsme se tam jako s Tomášem Havlínkem a tak to bylo pro všechny nesnesitelné. Ono stačí, i když třeba u té Brunhildy si sednu a teď já jako nevnímám publikum. Nicméně vidím, když třeba mají lidi bílý tenisky metr přede mnou, jo. A teď vidím, jako jestli jsou klidný, sedějí klidně, nebo jo.
1: Jestli těma nožkama hejbu, no, jasně.
2: Všecko vidíte.
1: Zeptám se, kolik představení do měsíce máte? Kolik tak jako zvládnete, aniž byste z toho byla jako vyčerpaná?
2: No ne, tak já už jsem teď hodně vyčerpaná, jakoby, že třeba učíme ve škole skoro 5 hodin odpoledne. Tak...
1: Každý den?
2: Ne, 2x v týdnu. Tak vím, že ten den už jako dopoledne nemůžu zkoušet, večer nemůžu hrát. Před tím německým životem určitě jako si dávám nějak, jako nemám celý den, nic nemůžu dělat, jo. Já jsem nějakým způsobem i teď jako omezila nebo jako vůbec přestala jezdit na zájezdy, protože ty zájezdy, ono hlavně to je potom třeba nějak naplánovaný a potom to nějak koliduje a ty věci se nahrnou takzvaně, no. Takže já hraju, dejme tomu, takových 7 představení měsíčně, 2x v týdnu učím, jo, k tomu třeba nějaký takový drobný vystoupení, ale je to měsíc od měsíce, jo. Hmm.
1: Jste typ herečky, která si role nosí domů, nebo se z toho dokážete jako nějakým rituálem, ať už s prchou, nebo nějakým očistným rituálem. Každý herec má svůj, tak jestli máte nějaký očistný rituál.
2: Nemám. Nemáte. Já to mám furt v sobě.
1: Furt to máte v sobě, ano. I doma.
2: Ne. To jsou pak nebezesný noce.
1: Fakt jo.
2: No, ale to je tak, jako, že do toho se tak vžiju. Teď já jsem si myslela, to Monstrum, tam mám 3 výstupy, to bylo jak úplně, jsme všichni z toho kaput.
1: Opravdu si to nosíte domů, zdá se vám o tom prostě?
2: No ne, a... tak já hlavně jsem třeba nemůžu spát, jo, anebo jsem to, anebo si strašně, já jsem jako ve znamení střelce, čili Ritz-Pitz, ascendant rak, čili já udělám Ritz-Pitz a pak jako udělám krok zpět a 10 let přemýšlím, kde jsem udělala chybu, jo. Čili já si neustále každou jako tu věc, co se jako tam nějak jako si myslím, že se nepodařila. Když potom ale mluvím třeba s divákama, tak se podařila. To člověk ještě ten jako názor je různý, no, tak to jako, tak mi to furt, pak si vykládám noci karty, jestli to bylo tak strašný. No ne, šílená. A je to stále horší, Oskar, stále horší.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: A naším dnešním hostem je herečka Kateřina Macháčková. Já se ještě dostanu k vašemu tatínkovi, protože váš otec je obrovské téma. A ani my se mu tady prostě nevyhneme, nemůžeme. Měla jste dobu, kdy jste nebyla ráda, že se vás lidé na otce ptají, nebo si na něj vždycky ráda vzpomenete? Jak to máte dnes?
2: Tak víte co, když jsem byla mladá, tak pravda, když jsem se dostala, když už jako z gymnázia nás dělalo několik jako zkoušky na domu, dostali jsme se já a Eva Vosková, tak pochopitelně jsme byli ty protekční, že jo. A furt i na domu bylo takový to, ale přitom ku podivu, já jsem od 4-5 let s tátou jako nežila, vlastně jsem, jo. Nebylo to tehdy, když jsem byla, když mi bylo, já nevím, 10-15, tak opravdu ty herci nebyli populární, jo. Nebyly jako tady Blesky Supry a já nevím co všecko, jo. Nebyl Bulvár a vlastně to ani nebylo ničím atraktivní, to bylo v podstatě jako takový, jako to přežívalo furt takový, jako nic, jako, no. Takže tady to a potom dál, jako on, je něco zvláštního, jako okolo mýho táty. Ono tak jako polovina lidí, včetně kritiků a tak, jako obdivovalo, dělalo s ním ráda a polovina ho nesnášela, jo. Byť kritiků nebo teoretiků divadelních nebo tak. A vlastně jsme si se synem Petrem Svojitkou, který je taky režisér, jsme si vlastně řekli, jako by se to furt jako přineslo i na nás. Hmm. Jo, že mě řada, jako jo, je to nějaký podvědomý pocit, jako těžko to, jako vyjádřím slovy, ale jestli mi rozumíte, nebo co tím myslím.
1: Je to nějaká tíha, nebo?
2: Je to nějaký zatížení.
1: Nějaký zatížení.
2: Zatížení, já nevím, rodový, osudový, nebo něco takového.
1: A jak dneska svého otce ještě po těch letech poznáváte i třeba z různých historek, které s ním mají vaši kolegové, nebo máte ho už jako spíš jakousi legendu, kterou znáte spíše z vyprávění?
2: Já jsem ho já jsem ho velice jako důvěrně, důkladně poznala, protože vlastně já jsem v dobu, kdy on zemřel, moc nehrála, měla jsem doma jeho pozůstalost, a hledala jsem si hlavně, co si myslela o mně a tak, jako v té korespondenci a našla jsem deník, jako který si psal v Bohnicích a já jsem, jako to řekla synovi, ten zrovna dělal žurnalistiku, protože já jsem nechtěla, aby šel k divadlu, tak on tak jako, abych se za nějakým způsobem jako tak jako zabavila, tak říkal piš, jo. Tak já jsem to začala přepisovat a začalo mě to strašně jako tak zajímat a bavit. Tak jsem mu to přinesla nějak jako přepsaný, on jo, fajn, někdy se na to podíváme. A jednou u něj v noci jako přespával Jarda Sedláček, nyní šéf dramaturg, jako televize a tak, který spolu dělali právě tu žurnalistiku, ten si to přečet a řekl, že bych to měla vydat. No a já jsem s tím šla do Českého spisovatele a vyšlo to za 4 roku jako mimo ediční plán. Pravda, se synem jako jsme to potom ještě nějakým způsobem jako dělali korekce a jako pak dramaturg a teatrolog Hedbávný jako mě taky k tomu jako nějak jako, takže vyšel první díl, protože jsem to celý nenašla. Jo. A tam už jsem ho začala poznávat, ale to byl rok, tady to se odehrávalo v roce 75 a tohleto jsem já psala, vyšlo to v 95, takže 93-4, jo. A to ještě mi přišlo, že není od té revoluce, od té doby tak daleko. A teď bylo, v roce 22 bylo z té výročí a já jsem předtím asi rok jako zahlídla někdy v době toho covidu, tady nějaký sešitek a říkám si, to by mohl být druhý díl toho. Tak jsem si to začetl.
1: Pardon, když jste to četla,
2: no.
1: Ty deníky, tak co vás tam jako nejvíc zaujalo?
2: No, zaujala mě osobnost táty. On byl takovej ten, totiž on to tam hned začal, nechci říct žrát, jo. Ale on byl hned takovej, že si z toho všecko vzal, že tam v podstatě byl vedoucí světnice. On tam byl navíc, ale to nebylo žádný to. On tam v podstatě všechny ty terapie, co dělali, tak to měl rozepsaný metodicky. Ty tam psal, co každý den viděl v televizi, kdo zajímavý, jestli Kačer nebo Šorm tam za ním přišel, o čem mluvili. Jako teď tam reflektoval, v podstatě to byla reflexe celý té doby, Jo? Mm-hmm. Celý ty doby, jedno, který tak jako divadelníci za ním chodili, on jako, že tak rozebíral ty televizní věci, přenosy a tak. Takže to bylo jako komplexní znalost. I toho, jaký on byl jako člověk a k tomu přistoupil. Jo? Protože on tam jako z protekce, aby ho nevyhodili z Národního, tam byl hospitalizovaný. No ale teď právě jsem v tom roce 2021 jako našla to pokračování. A já jsem četla úplně jinou věc. Jak mezi tím uplynulo jako tolik let, jo, 30 let vlastně, tak vlastně úplně jiný nazírání. Teď on potom už tam jako začal ty věci psát ve zkratkách, o těch lidech, o těch těch, a celý to úplně změnilo charakter. A přitom to bylo, takže to mě strašně zaujalo.
1: Jak často dabujete?
2: O mně se píše, že jsem dabingová herečka.
1: Je to tam?
2: Já jsem.
1: Je to tam psáno?
2: Já tomu rozumím, ale já jsem v podstatě nedabovala. A přišla nabídka sám doma. A já si úplně jako dnes pamatuju, jak v rekvizitárně během zkoušky jsem se ptala, že mám dabovat a jak se to dělá. A že sám doma. Oni řekli, je, to je teď takový slavný film. A řekli mi, že tam jako to, že tam budou nějaký kódy a tak. No a my jsme se potom, to bylo ještě takový jako starobylý, že jsme se sešli opravdu na Smíchově ve studiu. Měli jsme velký plátno před sebou, mikrofony. A tam vlastně se ty situace, tam se to hrálo. Jo, to nebylo jako, že na kód a že si celý film namluvím já a s nikým nepřijdu do kontaktu. Tam je přece důležitý i v tom dabingu přijít do kontaktu s tím partnerem, vidět mu do očí chvíli, jo? Pokud teda nekouká do textu. Jo? No a to se tam vlastně, sice ten, bohužel ten chlapec, ten Kalous, jako, tak skončil, jako to je tak jako smutný, ale s ním to ještě pan režisér Henke trošku jako tak jako dělal, no. Jako, že sám, že soukromně něco dělali, jako ty natáčeli. No bylo to, jako by vlastně, tak říkali všichni, to budeš, teď budeš dabovat. No dabovala jsem za rok druhý díl. No.
1: A ale pak to je ještě velmi slavný film. Věci.
2: No je, a já jsem, no a tak mě všichni chválili právě za ten, no ne, protože já jsem to hrála.
1: Vy jste to víc hrála, nežli dabovala.
2: Ano.
1: A kolikrát jste musela říct tu větu, kde je Kevin?
2: Pamatujete to si? Jsme skoro moc neřekli, nebo Kevine.
1: Kevine.
2: Kevine.
1: Kevine.
2: Ano. Na koho jsme zapomněli? Na Kevina.
1: Ano, ano, to je. Já vám moc krát děkuju, že jste si udělala čas a dorazila k nám do Osobností Česka. A přeju vám, ať se vám všechno krásně daří, ať máte spoustu energie a sil.
2: Děkuji za pozvání, mějte se krásně.
0: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punšochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Rekonstrukce železničního přejezdu v Letči se odkládá. Vodní ráj v Jihlavě bude mít bezpečnostní službu. Česko bude podle ministra Macinky pokračovat s protiruskými sankcemi. Zaměří se taky na zahraniční spolupráci v bezpečnostním sektoru. A zítřek bude na většině území oblačný nebo zatažený s teplotami do 24 stupňů. U zpráv vás vítá a dobré odpoledne přeje Jakub Diviš. Ledeč nad Sázavou si na rekonstrukci železničního přejezdu počká. Město počítalo s tím, že správa železnic začne pracovat letos v září. Kvůli souběhu se silničními opravami v okolí Letčeji ale odkládá.
2: Město dostalo od správy železnic ujištění, že rekonstrukci přejezdu dál považuje za důležitou a hledá nejbližší možný termín. Ledeč chce ještě situaci koordinovat s krajskými cestáři. Požaduje, aby práce byly hotové nejpozději příští rok na jaře. Daniel Zach, Český rozhlas.
0: Na pořádek v jihlavském akvaparku Vodní ráj bude dohlížet bezpečnostní služba. Podle mluvčího služeb města Jihlavy Martina Málka tímto krokem provozovatel reaguje na vzrůstající agresivitu návštěvníků a také na drobné krádeže, při kterých se lidem ztrácejí věci odložené na odpočinkových plochách. Hlídat začne od příští sezóny, vysvětluje Martin Málek.
3: Chtěli jsme to už udělat tento rok, ale bohužel kapacity žádné ochranné služby nebyly, takže jsme se dohodli, že to tak bude až od příští sezony. Je to jednak o tom, že návštěvníci, jak říkám, se sami mezi sebou fyzicky napadají, nedodržují provozní řád.
0: Bezpečnostní službu už během letošní sezóny najelo taky město Humpolec na koupaliště Žabák. Česko musí být podle ministra zahraničí Petra Macinky z motoristů pragmatické, zaměřovat se má na rozvoj obchodu nebo vztah s velmocemi. Šéf české diplomacie to řekl na výročním setkání s velvyslanci v Černínském paláci. Stát se má podle něj řídit hlavně svými zájmy a nezaměňovat demokracii s aktivismem.
4: Macinka ale dodal, že Česko patří na západ.
5: Rusko svojí invazí na Ukrajinu zásadně poškodilo evropskou bezpečnost a návrat k normálním vztahům není možný, dokud tato agrese pokračuje.
4: Vláda tak bude například dál podporovat protiruské sankce. O bezpečnosti, ale i rozvoji zbrojního průmyslu mluvili taky ministr obrany Jaromír Zuna za SPD nebo premiér Andrej Babiš z ANO. Zbraně a střelivo české firmy Colt podle něj tak bude nově používat třeba armáda v Černé Hoře. Matěj Kolář, Český rozhlas.
0: Slovenská vláda plánuje od příštího ledna zrušit daň z finančních transakcí. Slovenský premiér Robert Fico to oznámil na síti Facebook. Ficův kabinet zavedl poplatek loni jako jedno z opatření k uzdravení veřejných financí. Firmy a podnikatelé platí daň z odchozích plateb a výběru hotovosti. Od zavedení byla ostře kritizována a taky byla předmětem vládních sporů. Sport. Tenisti Coco Gauffová a Arthur Fils vyhráli turnaj elitní kategorie Masters v Cincinnati. Gauffová v ryze americkém finále přehrála krajanku Jessicu Pegulovou 6-2 a 6-4. Francouz Fils na generálce na blížící se Grand Slam US Open oslavil největší úspěch v dosavadní kariéře, poté co ve třech setech zdolal dalšího Američana Francise Tiofea. Počasí. 20 stupňů teď ukazují teploměry třeba v Počátkách nebo v Bystřici nad Pernštejnem, 22 v Dukovanech nebo ve Velkém Meziříčí. K večeru a v noci se na většině území zatáhne a nad ránem může i zapršet. Teploty se stoupí k 11 stupňům. Zítřek bude oblačný až zataženým, zejména ráno a dopoledne se ještě mohou objevit přehánky a teploty vystoupají na 21 až 24 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: U obce Jetřichovec na Pacovsku tam bourala dvě osobní auta. Dejte tam pozor, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Máme pondělí 24. srpna, krátce po 14. hodině a to je taky čas i datum, kdy posloucháte Dobré odpoledne Českého rozhlasu Vysočina. Slyšeli jste už někdy zpívat studánku? Ve Velešově na Jihlavsku jednu takovou studánku mají a poslechnout si ji jela i naše kolegyně Adéla Zachová. Čas regionálního stopaře přijde už za několik minut v našem vysílání.
1: Dobré odpoledne s Martinem Vašíčkem.

Pokaždé a Karel Gott dospíval na Českém rozhlase Vysočina. Už tuto sobotu se v obci Chyška mezi Štoky a Úsobím na Havlíčkobrodsku konají slavnosti 590 let od první zmínky obce Chyška a taky odhalení pamětní desky letci RAF. Začátek je ve 14 hodin a oslavy to budou se vším všudy. Očekává se čestná účast zástupců armády České republiky a veterán klubu Úsobí. Také průlet letecké techniky, pro děti bude skákací hrad a pro dospělé nějaké dobroty, jako například grilované maso. Odhalení pamětní desky bude věnované letci 311. bombardovací perutě RAF plukovníku Karlu Langovi, který se narodil v Chyšce 21. srpna 1916. Je nositel československého válečného kříže z roku 1939 a dalších československých a spojeneckých vyznamenání, který položil život za svou vlast a naši svobodu a taky je uveden na seznamu padlých v bitvě o Británii ve Westminsterské kapli. No a my vás tam tuto sobotu na tyto oslavy do Chyšky na Havlíčkobrodsku zveme.

Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovirok.cz.

0: To je Janek Ledecký ve vysílání Dobrého odpoledne Českého rozhlasu Vysočina. Ve Velešově na Jihlavsku v lese Temník se nachází jedna přírodní zajímavost, a to zpívající studánka. Na místo se proto vydal i náš regionální stopař Adéla Zachová. Zjistila, jestli tato studánka opravdu zpívá. Adélo, dobré odpoledne. Hned se zeptám, už si něco zaslechla?
1: Krásné odpoledne, bohužel nezaslechla. On totiž, návštěvník, musí mít docela štěstí, aby tu studánku slyšel, protože ona tedy opravdu zpívá, ale tenhle jev nastává až v momentě, kdy ta hladina vystoupá nad odtokovou trubku a ta začne nasávat vzduch a pak se zvuk ozve. Ale teď, jak byla vedrá, je sucho, málo vody, tak bohužel jsem nic nezaslechla. Co je tady ještě zajímavé, že u studánky také kdysi stála budka, ale společně s nedalekou lochovou studánkou se musela upravit. Už je tu pouze stříčka, protože na místo jsem kromě turistů se vydal i zloděj, a to dokonce třikrát.
0: Už jsi zmínila lochovou studánku, najdeme tam ještě nějaké další?
1: Ano, oni to jsou tady celkem tři, ty studánky. Ta lochová je zhruba kilometr vzdálená od té zpívající studánky, stačí jít pouze po zelené turistické značce a voda z ní vytéká trubkou pod dřevěným můstkem a končí v malém jezírku. Jméno připomíná sedláka Locha, který podle pověsti přišel ke studánce, když měl zdravotní potíže, no a když se napil, tak ho někdo chytil za vousy, vytrhl mu je a zanedlouho Loch potom zemřel. No a ten třetí pramen, tak ten bychom našli zhruba 200 metrů od zpívající studánky. Dříve jsem rád chodíval i jihlavský ochránce přírody Karel Holub, no a po jeho smrti to tu jeho přátelé upravili a pojmenovali studánku právě po něm.
0: Jaká je voda vůbec v těch studánkách? Dá se z ní pít?
1: Ano, místní i turisté vodu pijí, dokonce jsem tady potkala turisty i cyklisty, kteří se přišli napít. Ta voda je opravdu čistá, já jsem tu vodu také ochutnala, je taková, řekla bych, sladší a ani ne chladná, ale tak jako příjemně osvěžující. Říká se, že ta voda ve studánkách má léčivé účinky, ale rozbory vody se tu nikdy nedělaly, takže se nemůže opravdu potvrdit, jestli ty léčivé vlastnosti má nebo ne.
0: Od zpívající studánky z Velešova na Jihlavsku se nám přihlásil náš regionální stopař Adéla Zachová. Děkujeme a naslyšenou.
1: Děkuji, hezké odpoledne.
2: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Vysočina, krátce před půl třetí. Víte, jak se ručně kdysi vyráběly hřebeny? Dozvíte se to v dnešním příběhu z Vysočiny, který už pro vás máme připravený. A vyrazíme za ním do Bystřice nad Perenštejnem, tak si na něj ještě několik minut počkejte. Nabídneme vám ho hned po písničce. Dobré odpoledne.

0: Jste na vlnách dobrého pondělního odpoledne Českého rozhlasu Vysočina.
1: Příběhy z Vysočiny. O místech, lidech a událostech z kraje, kde žijeme.
0: Hřeben je obyčejná věc každodenní potřeby, tedy aspoň pro ty z nás, kteří máme vlasy. Moderní stroje je dnes chrlí po tisících. Přemýšleli jste ale někdy, jak se vyráběli dřív před plasty a sériovou výrobou? Příběh jednoho hřebenáře jsme objevili v Bystřici nad Pernštejnem.
2: Držím v ruce zvláštní dřevěný nástroj s takovým zubatým nožem a restaurátorky Martiny Půlkrápkové se musím zeptat, k jakému řemeslu něco takového patří.
3: No, když jsem ho viděla poprvé, tak jsem si taky říkala, co to je za zvláštní předmět. Ale samozřejmě, jak se vám to dostane do rukou, začnete o tom předmětu zjišťovat. A zjistila jsem, že je to vlastně speciální pilka, kterou se vyřezávaly hřebeny.
2: Jak se říkalo tomu řemeslu? Hřebenář?
3: Hřebenářské řemeslo.
2: Tady na Bystřicku byl hřebenář?
3: Co jsou doklady, tak pouze jeden jediný.
2: Známe jeho jméno?
3: Ano, byl to rod pana Janovského, který údajně pocházel z Třebíče v 19. století.
2: Napadá mě, z čeho ty hřebeny byly kostěné?
3: Ne, kostěné se právě vyráběly původně. Jsou to jakoby středověké archeologické nálezy. Tyto hřebeny, co tady máme, tak ty jsou z rohu.
2: Vy tady rozbalujete další krabici a už tady máme i hřebínek a tady jsou rohy. Takže tak. Z toho se hřebeny dělaly.
3: Toto je určitě kravský.
2: Máme tady i polotovary.
3: Ano, byly zase různé fáze výroby. Důležitý první krok bylo narovnat vlastně tu rohovinu a získat vlastně s ní takovouhle destičku.
2: Jsem si říkala, že právě ty polotovary, to je rovná destička.
3: Se muselo různě máčet, nahřívat a pak se to nařezalo a roztáhlo. Alisovalo, aby se vlastně zafixoval ten tvar té rovné desky.
2: A pak taky čistit, brousit.
3: No a pak nastala ta fáze, kdy jste si vlastně vyrobila ten polotovar. Na to byly takzvané potom formy, přípravky.
2: Takové matrice. Podle toho to zabrousit. A to je malý hřebínek.
3: Jo.
2: Má takovou velikost dnešního, říkáme, všivák mu tomu hřebínku.
3: Ano, vidíte, tady ho máme. No a pak, když se došlo do téhleté fáze, tak se řezaly zuby do toho. Na to máme právě ty speciální pilky.
2: Tak, a to jsou velké pilky, malé pilky, různé velikosti. Tady to vypadá jak poříz.
3: Zuby se řezaly většinou těma dvojitýma. Jedna byla kratší, jedna delší. A vlastně, když jste dořezávali, tak abyste nasadili na ten další zub správně.
2: Každý ten zoubek toho hřebenu, a opravdu máme před sebou ten všivák, a to každý ví, jak je hustý, tak je zvlášť proříznutý.
3: Ano.
2: A teď je to hladké, hlavu to neřeže.
3: No, samozřejmě pak se musely ty zuby ještě zabrousit a vyhladit. To se ještě potom dělávalo různýma těma pilníkama.
2: Pilníky, rašpličky.
3: Tohle jsou různé rašple na to hlazení.
2: Tady jsou i nějaké zvláštní kleště.
3: Jo, těma se tahaly právě ty rohoviny. Oni jak se nahřívali za horka a máčeli, tak vlastně, že do ruky jste to nevzala, takže se používali kleště. Celou tu sbírku vlastně kdysi darovali Janoští. Něco nám ještě stále nosí potomci. Pan Antonín Janovský, to byl ten poslední vlastně, který jako vyráběl.
2: Kdy to bylo?
3: Do roku 1950 a něco mírně po. Pak už vyráběl i ty celuloidové hřebeny.
2: Z Bystřice nad Pernštejnem Irena Šarounová, Český rozhlas.
1: Jsme s vámi i na Bystřicku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat křehkým kostem a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Dobré pondělní odpoledne při poslechu Českého rozhlasu Vysočina.
1: Počasí.
0: V našem vysílání teď vítáme meteorologa Mojmíra Martana. Dobrý den.
2: Dobré odpoledne.
0: Tak pojďme se podívat na dnešní odpolední pondělní teploty.
2: Tak teploty se pohybují nejčastěji od 18 do 22 stupňů. Na jihovýchodě kraje tepleji, tam je až 25 stupňů. No a v celém kraji máme slunečno, převážně polojasno.
0: Jak se nám počasí bude dál vyvíjet? Bude přibývat nějaká oblačnost k večeru a v noci?
2: Spíše až večer začne od jihu přibývat oblačnost, také trošku bude více foukat. Postupně večer začne foukat mírný východní vítr. No a přes den očekáváme jen zpočátku spíše v severní části kraje ještě lokálně polojasno, ale jinak spíše oblačno až zataženo, kránu na některých místech i s možností deště nebo přeháněk. Teploty během noci klesnou na 14 až 11 v údolích lokálně až na hodnoty kolem 10 stupňů. Foukat bude mírný vítr východních směrů, na Havlíčkobrodsku převážně vítr slabý.
0: Zítra bude o nějaký stupeň teplej než dnes?
2: Teploty by měly dosahovat nejvýše 21 až 24 stupňů, to proto, že bude hodně oblačností, převažovat bude oblačno až zataženo, zmečná oblačnost bude jen výjimečně a na přechodnou dobu. No a zejména ráno a dopoledne se místy objeví déšť nebo přeháňky, poté potom srážky spíše výjimečné, foukat bude mírný vítr východních směrů.
0: A počasí nám předpověděl meteorolog Mojmír Martan. Díky za to, mějte se hezky a naslyšenou.
2: Děkuji, naslyšenou.

0: Posloucháte, dobré odpoledne Českého rozhlasu, Vysočina, prázdniny pomalu končí a s nimi se blíží taky závěr našeho zámeckého léta. Na šlechtická sídla vás budeme zvát ještě celý tento týden. Kam se vydáme tentokrát, to už je otázka pro našeho průvodce Františka Kinského.
1: Zámecké léto.
2: Na dnešní výlet zamíříme na hrad později přestavěný na zámek, ležící na cestě mezi královskými městy Louny a Žatec. Jedná se o zámek Nový hrad. S jeho stavbou v 15. století vznikla i nová větev rodu, páni Novohradští z Kolovrat. Více nám už řekne Eva Bucharová.
3: Už více než 10 let mohou turisté navštěvovat zámek jménem Nový hrad v Jimlíně. I o tom si popovídám s jeho ředitelem Josefem Kabátem. Před těma rozsáhlýma opravama tady fungovalo co?
4: Zámek měl hospodářské využití, bývaly tady jednak byty zemědělců, byla tady traktorová stanice, kanceláře Národního výboru, stáje, chlévy, drůbežárna.
3: No podle toho, co říkáte, se nabízí další otázka. Čím jsou všechny ty prostory? Čím je to všechno vybavené?
4: Tady máme zapůjčený nábytek ze sbírek třeba Mosteckého muzea, muzea v Lounech, Teplického muzea, něco jsou výkupy z antiků.
3: Kolik těch místností se takový návštěvník může projít?
4: Kdyby si vybral všechny okruhy a všechny je absolvoval, tak stráví na zámku zhruba 3 hodiny. Počet místností desítky.
3: Co už na zámku vlastně bylo a zachovalo se jako původní, to jsou všudy přítomné trámy na stropech. Ty přehlédnout nelze a jsou něčím specifické.
4: Jsou unikátní. Je to zřejmě nejucelenější soubor manýristických trámových stropů, který se v České republice dochoval. Je jich celkem 13, každý je originál, každý je ručně malovaný. Mají na sobě třeba rostlinné motivy, motivy ovoce, motivy ptáků, anebo jenom ornamentální malbu.
3: Tyhle ty malby

0: tady plesy.
1: Tak my jsme teď prošli vlastně dvě kaple, jednu menší a teď jsme v té větší.
0: Ta první byla stará hradní kaple, která ovšem nestačila premonstrátům, kteří se v roce 1649 utekli ze Strahova před morem a začali budovat tuhle kapli novou, podstatně větší. Tuto kapli svatého Josefa dokončil až Gustav Adolf z Warensbachu, autor té barokní přestavby v roce 1687.
1: Tak, teď jsme v nejstarší části zámku ze 14. století, rytířský sál.
0: Přesně tak, nevím, jak jste to poznal.
1: Zřejmě takhle prázdně vypadaly ještě před pár lety všechny ty sály, všechny ty místnosti, že v nich byly vlastně jenom ty malované trámy na stropě.
0: Malované trámy a malované omítky, ano.
1: Tenhle krásný zvuk, to je poslední vlastně vstupní schod do věže.
0: Zámecká věž má původní gotický základ, byla součástí už toho hradu, který tady stával, je zakončená barokní bání.
1: Ve své době k čemu sloužila?
0: Byla to obrana hradní věž.
1: No a dneska je to obrovská turistická atrakce, protože výhled z venkovního ochozu, ten je opravdu famózní.
0: My se teď díváme na České středohoří, které začíná pár kilometrů od zámku. Raná, Milá, Oblík, Košťálov, Házenburg, Uštěcké sedlo. Tamhle máme stolovou horu Markvarec, která je tady nedaleko.
1: Má zámek nějakou zahradu, park?
0: Máme tady zahrady dvě. Jedna je barokní Barbořina zahrádka, ta je volně přístupná z prvního nádvoří. A pak tady máme součástí druhého okruhu bylinkovou zásobní kuchyňskou zahradu.
2: Zámecké léto.
3: Zámek Nový Hrad si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
2: Zámecké léto s Františkem Kinským. Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
4: Amore che io e te forse

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Detektivové pátrají po strůjci bombových útoků. Kriminální seriál Místo zločinu Ostrava. ČT2. Utekl na pustý ostrov, ale v patách má bohatou manželku a neskrotnou blondýnu.

0: hvězdně obsazená komedie Divoch. A ČT Art uvádí populární komedii divadla Semafor s Josefem Dvořákem a Janou Paulovou v hlavních rolích. S Pidlou v zádech. Pondělní večer s Českou televizí.
1: Je 15 hodin.
2: Český rozhlas Vysočina. Zprávy.
1: Policisté našli pohřešovanou dívku z Ústecka, předali ji zdravotníkům. V jaderné elektrárně Dukovany obnovují nádrže na vodu. V Maďarsku začalo znovu vysílat veřejnoprávní rádio. Nová vláda ho na měsíc a půl odstavila kvůli reformě. A zítřek čekáme na většině území oblačný nebo zatažený s teplotami do 24 stupňů. Vysíláme zprávy. Dobrý den, přeje Jakub Diviš. Policisté vypátrali pohřešovanou 12-letou dívku z Ústecka. Hledaná byla od včerejšího odpoledne. Českému rozhlasu to potvrdila policejní mluvčí Ilona Gazdošová. Dívku policie předala do péče zdravotníků. Energetici v Dukovanské jaderné elektrárně modernizují nádrže na demineralizovanou vodu. Je jich celkem 6 a každá z nich má objem 1000 kubíků. Dělníci u nich musí zesílit stěny, zpevnit dno a zmodernizovat izolaci.
3: Nádrže budou po úpravách odolnější vůči vnějším vlivům, včetně seismicity, tedy případnému zemětřesení. Velké nádoby teď energetici staví speciálním způsobem, a to od stropu dolů. Práce začaly letos v létě a potrvají do začátku roku 2028. Původní nádrže v elektrárně slouží více než 40 let, tedy od jejího uvedení do provozu. Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
1: Mladí lidé by mohli mít při spoření na důchod lepší podmínky. Počítá s tím návrh zákona, který schválila vláda. Lidem do 30 let nabídne stát vyšší příspěvek a umožní jim dřívější částečný výběr peněz. Zároveň sníží poplatky, které si mohou účtovat penzijní společnosti. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO chce, aby změny začaly platit od ledna příštího roku.
4: Chceme, aby se lidem vyplatilo začít spořit co nejdříve. Aby se jejich úspory mohly dlouhodobě zhodnocovat lépe než dnes a aby za správu svých peněz platili méně. To je asi to nejpodstatnější.
1: Návrh kritizují penzijní společnosti. Obávají se, že po snížení poplatků nepokryjí své náklady. Návrh zákona teď posoudí poslanci. V Maďarsku začalo znovu naplno vysílat veřejnoprávní Kossuth rádio. Běžný program na měsíc a půl odstavila reforma médií, kterou spustila nová vláda Pétera Maďara. Za éry Viktora Orbána čelila stanice kritice kvůli jednostrannému zpravodajství. Sám bývalý premiér tam například pravidelně vystupoval bez výraznější oponentury. Teď se Kossuth vrací s novým heslem Znovu pro všechny.
5: Nové vedení rádia hned v úvodu obnoveného vysílání označilo posledních 16 let za období stranické propagandy. Po měsíci a půl provizoria teď slibuje postupnou proměnu programu. Některé pořady zůstanou, jiné nahradí nové formáty nebo nové hlasy. Změny jsou součástí širší reformy maďarských veřejnoprávních médií. Maďarova vláda po nástupu k moci vyměnila jejich vedení a chce změnit i způsob, jakým zpravodajství funguje. Cílem je podle ní vrátit do vysílání názorovou pestrost a oddělit veřejnoprávní média od politického vlivu. Bára Vránová, Český rozhlas. Sport.
1: V čínském městě Kuejšang začal světový šampionát moderních pětibojařů. Úvodní štafety bez české účasti vyhráli Britové a Bělorusky. Mistrovství se zúčastní i 6 českých reprezentantů v čele s obhájcem bronzu Matějem Lukešem. Olympijský vítěz z Londýna a dnes kouč David Svoboda úplně neví, co od svých následovníků na šampionátu čekat. A vysvětluje taky, proč se jeho kolegové, trenéři národního týmu, rozhodli nepřihlásit reprezentanty do úvodních týmových soutěží. Pokračuje Svoboda.
6: Je to na druhém konci zeměkoule, tak tam jsou trošku s tím spojené další výzvy s aklimatizací, časovým posunem. My nepostavíme do soutěže žádné štafety. Taková byla strategie soustředit se na individuální starty, respektive na tým, což je součet třech nejlepších individuálních výsledků. Počasí.
1: K večeru a v noci se na většině území Vysočiny zatáhne a nad ránem může i zapršet. Teploty se stoupí k 11 stupňům. Zítřek bude oblačný až zatažený, zejména ráno a dopoledne se ještě mohou objevit přehánky a teploty zítra vystoupají na 21 až 24 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Na silnici mezi Pacovem směrem na Mladou Vožici za obcí Jetřichovec havarovalo osobní auto. Dejte tam pozor a mějte bezpečnou cestu.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Dobré pondělní odpoledne s Českým rozhlasem. Vysočina, krátce po 15. hodině. Přispěli jste na stavbu horácké arény v Jihlavě. Tak se na ní běžte podívat, protože možná, že své jméno už najdete i na fasádě. Kde ho hledat, vám řekneme za čtvrt hodiny.
2: Dobré odpoledne s Martinem Vašíčkem.

0: pro zdraví.
1: Modré světlo z počítačů, telefonů nebo televize negativně ovlivňuje spánek. Je tedy jednoznačně škodlivé?
2: Jednoznačně škodlivé je v nevhodnou denní dobu, tedy před spaním. Na druhou stranu ono vlastně stimuluje, zvyšuje bdělost a aktivitu mozku, čehož se dá využít naopak, když někdo třeba v rámci pracovních směn potřebuje zůstat bdělý. Ale jako u všeho jde o vhodnou míru. Když někdo bude koukat na obrazovku od rána do večera, tak prostě bude unavený. Budou ho bolet a pálit oči a také krk a šíje. A za to nemůže jenom to modré světlo, ale celkový přístup k práci na počítači.
0: Minutu pro zdraví pro vás připravila doktorka Irena Zimenová. Věnujte denně minutu svému zdraví. Může vám prodloužit život o celé roky. Český rozhlas Vysočina, rád.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Posloucháte dobré pondělní odpoledne Českého rozhlasu Vysočina. Lidé, kteří finančně přispěli na stavbu horácké arény v Jihlavě, se dočkali. Na červenou fasádu začali dnes technici umisťovat štítky s jejich jmény. Kolik jich je a jakou částku lidé nakonec přispěli, to ví redaktor František Kirku, který dnes dopoledne byl při instalaci prvních štítků. Dobré odpoledne.
1: Dobrý den.
0: Jaké štítky vypadají a kolik jich je?
1: Jsou to takové malé kovové destičky, zhruba 20-30 cm dlouhé, do kterých jsou vyřezaná jména dárců, případně i vzkazy, které si donátoři přáli na nich mít. Uchycují se pomocí takových kovových zobáčků, které se zaklapávají do otvorů ve fasádě. Štítky mají stejnou červenou barvu jako plášť arény, takže ty ve spodních patrech jsou, když stojíte klasicky na zemi, ještě relativně dobře viditelné, ale čím výš jsou, tím víc je to na dalekohled nebo mobil pořádným zoomem, aby se donátoři našli, celkem bude na fasádě 853 štítků.
0: Mluvil jsi s nějakými přispěvateli?
1: Mluvil a ten jejich hlavní pocit se asi těžko formuluje, řekněme, že cítí jakousi hrdost smíchanou s radostí. Když jsem se jich ptal, proč se rozhodli přispět na halu, většinou jejich odpovědí bylo, že na starém zimním stadionu a s Duklou Jihlava strávili spoustu času už od dětství a chtěli hokej v Jihlavě trochu přispět a zároveň být i nějak zaznamenaní na nové hale, kde doufají, že se jednou znovu bude hrát i extraliga. Peníze, které se vybrali, dohromady šlo o necelé 3 miliony korun, šly na dovybavení haly, tělocvičny nebo na vyhlídkové plošiny na střeše.
0: Proč se s instalací štítku začalo až dnes, když původní termín počítal s instalací do konce letošního dubna?
1: Podle radního Davida Bekeho z ODS totiž bylo s jejich výrobou víc práce, než se původně očekávalo.
2: Spousta problémů, spousta věcí, které bylo potřeba vyřešit, se kterými jsme úplně nepočítali. Následně potom do toho vstoupili faktor lidské chyby, takže lidé, když zadávali jména nebo nějaké vzkazy, tak udělali třeba překlep, my jsme museli zpětně kontaktovat. Trvalo to desítky, možná stovky hodin práce.
1: Instalaci by mohli mít technici hotovou do konce tohoto týdne. Dnes pracovali s vysokozdvižnou plošinou na fasádě, která vede k budově s restaurací, fitcentrem a hotelem. No a jak si poradili, tak o tom uslyšíte víc zítra v ranním vysílání v reportáži.
0: O instalaci štítků se jmény dárců, kteří finančně přispěli na stavbu horácké arény v Jihlavě, jsme teď mluvili s naším redaktorem Františkem Jirkou. Díky za to a naslyšenou.
1: Krásný den a naslyšenou.
3: Jsme s vámi i na Jihlavsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho

0: Krátce před půl čtvrtou posloucháte dobré pondělní odpoledne Českého rozhlasu Vysočina. Máme už 24. srpna, což je mimo jiné taky čas nasetí aspoň tedy některých plodin, protože v tomto období se ještě taky něco sklízelo. No a čím vším byl 24. srpen důležitý pro naše předky, to řekne bejvávalo Miroslav Marek.
1: Bejvávalo. Na svatého Bartoloměje dobrý sedlák žito seje. To radívala v souvislosti s dnešním 24. srpnem stará moudrost zemědělcům. Jiný hospodářský návod z pranostikáře českého praví. Do svatého Bartolomí len vytrháván býti musí. A pradědeček kdysi se vztyčeným ukazovákem varoval své vnuky. Po Bartoloměji jsou studený už rosy, nechoďte ráno bosy. Od dnešku se také tradovalo, že od svatého Bartoloměje slunce již tolik nehřeje. Podle počasí, jaké bylo dneska, uměli naši předkové předpovídat počasí dnů nadcházejících. Mělo by prý platit. Máme-li střídavé počasí na Bartoloměje, máme též střídavý podzim, což je vlastně jen jakási odnož jiné, obecněji formulované moudrosti. Ta praví, den Bartoloměje svatého jest pravidlo podzimku celého. Jiné rčení říká, sucho na Bartoloměje, mrazivé zimy naděje. A do třetice předpověď, na Bartoloměje moc mraků, v zimě pak moc sněhu. A vězte, že nešlo jen o to, aby se ty pranostiky pěkně rýmovaly. Oni se ti pantátové podle nich skoro vždycky i řídili, protože to prostě vycházelo. No a zítra o modrotisku.

0: Bardo, řekni fór.
1: Hele, já vám něco řeknu. Celý život piju víno, pivo, panáky a teď mi doktor říká, že mám v nohách vodu? Jak se to jako mohlo stát? Snad jedině při čištění zubů.
0: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu.
2: Každý ráno, když si vzpomenu, vzpomenu si na to, jak měl jsem tě rád.

0: se stane. Krátce před 16 hodinou možná vyrážíte nákup do obchodu a my vás možná budeme dnes inspirovat, co rozhodně nezapomenout koupit.
1: Dobroty Dáši Kubíkové.
0: Budou to vlastně docela úplně obyčejné základní potraviny. Chleba s máslem je sám o sobě lahůdka, s tím by si asi málo kdo polemizoval. Když ale dokážeme namíchat ještě skvělou pomazánku, která navíc dobře vypadá, máme zase trochu jinou variantu lákavé svačinky. A jak na ni?
2: Dnešní tip na úžasnou svačinu, která zaujme na první pohled, mám od Soni Malé z Náměště nad Oslavou, která pod značkou Ladím jídlem učí nejrůznější postupy v kuchyni.
3: Teď se hodně věnuju pomazánkám a to mě hodně baví, protože to je taková kreativní práce, v podstatě nekonečná, to by člověk mohl ten chlebíček zdobit do nekonečna. Takže používám cizrnu, často používám tofu a používám i jenom základ zeleninu, jenom oříšky, takže bych doporučila tak obecně třeba, že se dá pomazánka udělat jenom z oříšku. Jo, můžou to být slunečnice v kombinaci s kešu třeba, nebo jenom kešu oříšky, nebo vlašské ořechy. Skvělá je žampionová paštika, která je velice jednoduchá a to je vlastně namočené vlašské ořechy, rozmixované. Já tedy vlašáky namáčím přes noc, takže oni jsou vlastně vlhké a jakoby má to nějakou i vodu v sobě. Ale třeba kešu oříšky vám to udělají, i když nejsou, jako jenom se najemno prostě rozmixují a už to funguje. A potom se rozmixuje ještě s žampiony. Přidá se tam lahůdkové droždí, sůl, pepř. Může si tam člověk přidat i cokoliv dalšího, cuketu nebo co zrovna doma má česnek, ale je to fakt takový jako jednoduchý základ. Může se tam dát červená řepa, aby to mělo zase jinou barvičku.
2: S řepou vypadá pomazánka opravdu efektně. Krásná barva, ale vyžaduje loupání a strouhání řepy provádět raději v rukavicích. Jinak ji budeme mít nejen na chlebíčcích, ale po celé kuchyni. Tenké jednorázové gumové rukavice jsou na to nejlepší. Také je skvělé mít dobrý mixér, aby si s ořechy poradil. Ale když je podle rady Soni Malé předem namočíme, bude pomazánka lépe držet pohromadě. Tak se zkuste také nechat inspirovat a dobrou chuť.
1: Dobroty Dáši Kubíkové najdete i na našem webu vysočina.rozhlas.cz.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Na fasádu Jihlavské arény umisťují technici štítky dárců. Vybrali necelé 3 miliony korun. Minimální mzda by se příští rok mohla zvýšit o 2,5 tisíce korun. Shodla se na tom tři.

0: partita. Třebíčský baseballový tým Nukleárs bojuje o záchranu v extralize a počasí zítřek bude na většině území oblačný nebo zatažený s teplotami do 24 stupňů. Posloucháte zprávy s Jakubem Divišem. Hezké odpoledne. Na fasádu Horácké arény začali technici dnes připevňovat štítky se jmény dárců, kteří finančně přispěli na její stavbu. Celkem jde o víc než 850 tabulek. Původně měly být na místě do konce dubna. Důvody zpoždění vysvětluje radní z ODS David Beke.
1: Spousta problémů, spousta věcí, které bylo potřeba vyřešit, se kterými jsme úplně nepočítali. Následně potom do toho vstoupili faktor lidské chyby, takže lidé, když zadávali jména nebo nějaké vzkazy, tak udělali třeba překlep, my jsme museli zpětně kontaktovat. Trvalo to desítky, možná stovky hodin práce.
0: Sbírka vynesla necelé 3 miliony korun, za které se nakoupila část vybavení arény. Vedení kraje Vysočina nevylučuje budoucí slučování nemocnic, připustil to radní pro oblast zdravotnictví sociální demokrat Jiří Běhounek po jmenování ředitele Jihlavské nemocnice Alexandra Filipa do čela té Pelhřimovské. Podle Jiřího Běhounka jsou teď možné všechny varianty.
2: Máme rozpracovánu závažnou analýzu dodavatelským způsobem, která má říct, jak jsou na tom naše zdravotnická zařízení, co je čeká, nevíme vůbec, co bude z ministerstva. Takže v dané situaci je jmenování pana ředitele Filipa krok, který má sklidnit případnou situaci v nemocnici Pelhřimov. Možný je, že to bude na dlouho, možná, že to bude na krátko, že bude nové vypsané řízení.
0: Minimální mzda by se příští rok mohla zvýšit o 2,5 tisíce korun na 24 900 korun. Shodla se na tom tripartita, tedy zástupci vlády, zaměstnavatelů a odborů. Po jejich jednání to řekl prezident Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů Jiří Horecký. Minimální mzda se zvedá automaticky. Do roku 2029 by se postupně měla dostat na 47% průměrné mzdy. V Česku bere nejnižší možný výdělek zhruba 180 tisíc lidí. Sport. Baseballisté Třebíče bojují o udržení v extralize. Na konci minulého týdne vstoupili do takzvané nadstavby. O 4 místa v nejvyšší baseballové soutěži pro příští rok tam bojuje čtveřice extraligových týmů, které nepostoupily do play-off, a dva nejlepší celky se první ligy. Úvodní sérii nadstavu B části Nukleárs prohráli se Sokolem Hluboká 1-2 na zápasy. V dalším kole čeká Třebíč tento pátek v 19 hodin v areálu Na Hvězdě zástupce první ligy tým Tempo Praha. Počasí. V Přibyslavi je teď 21 stupňů, v Třebíči 24. K večeru a v noci se na většině území zatáhne a nad ránem může i zapršet. Teploty se stoupí k 11 stupňům. Zítřek bude oblačný až zatažený, zejména ráno a dopoledne se ještě mohou objevit přehánky. Teploty vystoupí na 21 až 24 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Na D1 ve směru do Brna na kilometru 83 před Humpolcem blokuje pruh pro pomalá vozidla porouchaná dodávka. A na silnici mezi Třebíčí a Předínem u obce Štěměchy se stala nehoda. Dejte tam pozor a mějte šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Humoriáda.
5: Začíná další díl, už bůh ví kolikátý v pořadí a taky už se to docela dobře zabydlo, už ho slyšíte podle hlasu. Martin Zounar je tu i dnes, vítá ho Patrik.
6: Já vás všichni zdravím, Patičku, taky tě zdravím, vypadáš výborně, ty kluku, jenem.
5: Ty taky, ty jsi tím nahubenější.
6: No, to je super.
5: A vyřek je svalnatější.
6: To víš co, to, jak to bylo přikrytý jogurtem, jo? Tak teďka jo, a tím vanilkovým pudingem, tak to všechno leze ven, čověče. Ono to tam je. Ale prosím vás, já vás samozřejmě zdravím a chtěl bych popřát ještě krásný zbytek léta a mám takový jenom apel, mírný apel, nebo respektive pekelný apel, protože já sem jezdím na skutru, ty moc dobře víš. Prosím vás, vážené dámy i pánové, i boltové a já nevím, všechny možný dopravci, přestaňte držet ale ty mobilní telefony a psát zprávy. Dneska jste mě skoro třikrát porazili.
5: Pozorně
6: ale to. Opravdu.
5: Ano.
6: A já tě upozorňuji. A to kurňa vláda vezme. zadržení telefonu v ruce při dopravě. Z místa normálně 5 000, ale bez debat. A ono, kdyby na ně pitomí přišlo do manželského rozpočtu minus 20 000, protože 4x byla chycena.
5: Tak už je to velký zásah.
6: No já myslím, že manželi bude mít tak rád, až z toho nebude kamarád. Tak pojďme, pojďme nějak trošku,
5: ať
6: jo?
5: Ať k tomu nemusí dojít, tak prostě
6: no, jistě,
5: budeme dodržovat
6: pravidla. No ne, nedodržovat, no dodržovat, prostě. A nějaký trestíky, trošku zvednou tresty, no. Tak jo,
5: začíná pojďme Humoriáda. Se spát. Humoriáda.

0: Začíná Humoriáda už naplno. Patrik Rozenl, ještě jednou vítám vás všechny, co posloucháte. Jsem rád, že ve studiu je Martin Zounár.
1: Já vás také zdravím a pojďme se do toho pustit.
0: Ano.
1: Tak já vidím, že tady Lust visí na háku. Ne, ve vlaku, promiň. Já taky, víš, člověče, já se horším čtení. Já jsem měl vždycky dyslektik, jo, ale a to vůbec nevím, jak jsem mohl dělat dubbing. A takových dílů jsem nadaboval, rozumíš, ale tady je Lust visí hák ve vlaku a já vidím Lust visí na háku. Jo, takže, a to bude něco s očima, člověče. Lubomír Lipský, tak se to pustíme, jo. Já vás všichni zdravím.
2: Jo, tak tomuhle říkám štěstíčko. Všude narvaný a tady je prázdný kupé. Trošku si se Frédo, jako na Kamčatce. No jo, nějaký chytrák dal páčku v otopení na chladno. To jsou lidi neuznalí v tomhle počasí. Tak si to pěkně přepneme na teplo. Tak a za chviličku je tady teplíčko jako pod peřinou.
3: Dobrý den, jízdenky prosím.
2: Jenom jednu, pane dráha, cestuju sám.
3: Nechci vás podezírat, ale co máte v tom lodním kufru?
2: No, tam mám potvrzení, povolení, zdůvodnění a řadu jiných dotazníků. Já budu totiž stavět.
3: No vidíte, celý život jsem o tom snil a nikdy jsem neměl dost peněz, abych si postavil rodinný domek.
2: Ale já taky nebudu stavět rodinný domek.
3: Ne, a na co potom vezete tolik úředních listin?
2: No to všechno jsou žádosti, povolení a plánky na pařeniště, které si chci založit na zahrádce.
3: No alespoň z toho budete mít nějaký zážitky.
2: To máte pravdu. Pařeniště postavím za půl dne, ale povolení jsem scháněl 3/4 roku.
3: No, nenaříkejte, alespoň budete mít o čem povídat za dlouhých zimních večerů vnoučatu.
2: No jo, ale vnuci jsou ve věku, kde víc zajímají holky než mrkev.
3: Inu.
2: Prosím?
3: Každý chvilku tahá pilku. No, tak tady máte ten přeštípnutý lístek.
2: No, chtěl jsem se zeptat, a vy byste to mohl vědět, pane průvodčí, v kolik asi budeme v Brně?
3: No, tak asi v 10, když to pojede normálně.
2: Ale podle jízdního řádu bychom tam měli být už 9.
3: No, podle jízdního řádu, ale skutečnost je jiná, s tím se už musí počítat.
2: No, jiná. Tak na co vydáváte jízdní řády, když podle nich nejezdíte?
3: No, a kdybychom je nevydávali, tak jak byste poznal, že podle nich nejezdíme? Aha.
2: No, když vás tak poslouchám, tak už se nedivím, že na železnici dochází k neštěstí.
3: Jo, tak to máte pravdu. Zrovna nedávno došlo k jednomu neštěstí. V těch tunelech před Brnem to jeden pán chtěl políbit jednu slečnu a v té tmě si ji spletl s vlastní manželkou.
2: Jo, tak to není neštěstí, pane průvodčí, to je horor šmrsnutej katastrofou.
3: Jo, skoro, protože ta jeho začala lapat po dechu a volala: drahoušku, musíme více jezdit vlakem, ty jsi ve vlaku vášnivý jako gerendáš.
2: Jo, a gerendáš je vášnivý?
3: No tak to já nevím, to křičela ta paní.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Co ty ve vlaku?
1: Ježišmarja, to jsem zase... Hele, já vlak miluju. Já ti můžu říct a opět...
0: Jako, že by si byl schopen jít i na železniční dovolenou.
1: No, je to zajímavý. Je to zajímavý, moc bych toho neviděl. Teda viděl bych cestu určitě do jídelního vozu.
0: Jo, to je hezké cestování, ale ne každý vlak to má.
1: No, tak já myslím, je tak dovolenou říkáš, tak ne, hele, já ti řeknu jednu věc. My jak jezdíme hodně zájezdy, samozřejmě z nejlepší komedie CZ, tak fakt je ten, že kdyby Pendolino, český dráhy, jako jeli ve 9:45 třeba z Ostravy do Prahy, ty si myslíš, že by člověk jako jel tam autem? Jenže on se nic nevrací, poslední penďák nebo jakýkoliv to, jede prostě v půl devátý, nebo no, aby byl tady do 12 hodin.
0: Víme dobře, co vystupuje.
1: Víš co, a je to škoda, protože no nemůžeš jít sběrným vlakem, ty vole, to přijedeš v 6 ráno, že jo, to ne. Nejde. Ale, a teďka, že jo, s kým, to bude z Kvadrázura. Ale musím říct, že tohle to mě teda ten opravdu rychlovlak v noci, aby si byl v 10:30, 11:30, 12:00, no seš doma. No. Tady na laváku. Tak to by nebylo špatný. A jinak já vlak mám rád a pamatuju si ještě hochu, protože mě bude 60 příští rok. Já si pamatuju...
0: Jo,
1: no jistě, a vítla mě jiskra do boka. Že babička říkala, nečum z toho bokna, Martinku, a já čuměl.
0: Počkej, ještě mi řekni, že pamatuješ 3. třídu a dřevní lavice.
1: Prosím tě, proč? No ano, a držák kalamáře, ty byl, no opravdu.
0: Nebo... A do školy se nosil dřevěný penál.
1: Ne, to jsem... Ne, ten jsem měl po dědovi, jsem zjedil. Ne, ale pamatuju si, a pozor, po dědečkovi, to byl Karel Rozinek z Osečnice, můj dědeček, tak já si pamatuju, jak on měl špičky dřevěný. Na cigára.
0: No.
1: No, tak jsem to hnedka zkusil.
0: No, už tehdy.
1: Já jsem zkoušel spoustu věcí.
0: Vážení, čím budeme pokračovat? Ještě hlustvě se hákem ve vlaku, anebo půjdeme do prodejny jízdních kol za Miloslavem Šimkem a Uršilou Klukovou?
1: A to mám taky nějaký bystor, kdyby chtěli diváci, tak můžu.
0: Jasně. Máte nad čím přemýšlet. A dejte nám vědět 731 800 900, telefon do studia, SMS-kové číslo 90 01 04. Humor mezera A nebo B.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé. A v neděli vás pozvu na svůj zámek v Kostelci nad Orlicí, který zachránili červené cihly.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
2: A já to ještě doplním, že tam taky bude karikaturista, bude dělat rychlo karikatury, bude tam bubenická show, bude tam i kouzelník Michal Nesveda a samozřejmě spousta dobrého jídla a pití v dalších stáncích a taky František Kinský na rozhovor. Prostě bude toho dost a dost, takže od 11. hodin 29. Ano, ano. Tak Martin Zounár vybral Lubomíra Lipského, já jsem proti nasadil Miloslava Šimka a Uršulu Kukovou v Humoriádě a vy můžete hlasovat na telefonu 731 800 900 ještě dál. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Kdo pak tam je na telefonu? Propojení je? Nikdo asi netuší, že s námi
3: mluví.
2: Tak jdeme dál z dalšího, kdo je rychlejší, svižnější a ozve se nám. Dobrý den.
4: Dobrý den. Simona, Frýdecko, Místecko.
3: Dobrý den.
4: Zdravím vás, Martine.
3: Také.
4: A i teda pana moderátora.
3: Chtěla
4: bych hlasovat pro Bčko.
3: Bčko.
4: A chtěla jsem moc poděkovat za krásné vystoupení panu Zounarovi Bílá paní na vdávání kravatých. Bylo to boží a my jsme se tak smáli, že to víc ani nešlo.
5: Tak já vás pozdravuju v rámci Háni. No. Božský Háňa.
2: Kdo další hlasuje v Humoriádě a vybírá?
6: Dobrý den.
2: Dobře, zapisujeme mu bod. Ještě někdo se ozývá?
7: Dobrý den, zdravím.
3: Dobrý den.
7: A přeju krásný den, tak pondělní, po víkendu. A asi Ačko.
2: Asi Ačko vyhrává, musím to říct, Lipský a Hlostvy si hák ve vlaku. Ještě jednou pokračujeme.
8: Víte, pane průvodčí, že jsem mohl být na vašem místě?
9: No počkejte, já mám 5 dětí.
8: Ne, v rodině, já vaši paní neznám. Ale tady jsem mohl stát s těma kleštičkama a dělat svák a svák. Jo, já v mládí měl strašně rád ty lehanek do těch tunelů.
9: A co vás toho vyvedlo? Políbil jste v tunelu slečnu omylem?
8: No, právě, že tohle se mě nikdy nevyplnilo a potom táta to ze mě vytlou křemenem.
9: No jo, neměl rád aj zboňáky.
8: Ne, poznal maminku v tunelu.
9: No tak to chápu. Já poznal tu mou v průjezdu a docela mi to stačí.
8: Jo, koukám tak, že jste na tom jako soused Zindulka.
9: No tak toho neznám.
8: Toho jsem tohle potkal na nádraží. A já vám ho skoro nepoznal.
9: Z toho si nic nedělejte, já taky ne.
8: Já mám na něj kouk, bílé jako křída. Pojídá mu, co ti je, že jsi bílé jako křída. A ještě ti ulítli včery. On tak na mě smutně kouká, povídá. Manželka mě hodíží do lázní. Ty troubo, povídám, to by skákal 1,90 m do vejšky. On na mě tak kouk, znova tak debilně a povídá. Však já taky budu, ale musím počkat, až on je vlak, ve kterým sedí.
9: Vy jste veselý cestující. Veselý cestující já mám rád. Podívejte se, jen to obejdu, aby někdo najel na černo a neokrádal dráhu a zase se tady stavím. Tak kontrola jízdenek, prosím.
10: Promiňte, je zde volno.
8: Jo, prosím, vezměte místo.
10: Není třeba, já si hned sednu.
8: Tak.
10: Ale argo, tady je vedro jako v sauně. No jo, no jo, no podeď by nebylo, pane. Vždyť vy máte puštěný topení na plný pecky. Jestli proti tomu nic nemáte, jo, dal bych ten regulátor na chladno.
8: Jen se opovažte, sundejte si ten kožich.
10: Ale prosím
8: to, počkejte, to je z Berana?
10: Ne, z Bulharska.
8: No to se potom nedivte, žije vám horko. Ne. Vovčí kožich a ještě z Bulharska od Černého moře, já se tam potil v plavkách.
10: Tak já to hodím na chladno, jo?
8: Ne, chraň vás právní řád, sundejte si kožich, když je vám horko.
10: To víte, vy chytré, já si sundám kožich a někdo mi ho ukradne.
8: Kdo by vám ho ukrát, když jsem tady jenom já?
10: No právě.
8: Jo, počkejte, jak to myslíte?
10: No, když chodíte po pobřeží Černého moře v plavkách, tak bych se ani nedivil, že jste se zhlédl v mém kožichu.
8: Vy šašku jeden pošmáranej.
10: Co jste to řekl?
8: Já nic. Co pak si můžu s 60 kg hmotností dovolit říct, když vidím na protilehlý lavice tohle kupé 130?
10: Fertik, tak dáme páčku na chladno.
8: Počkejte, jestli jste demokratický, tak tomu potřebujete nadpoloviční většinu.
9: Ale pánové, snad byste se neprali.
8: Ne, my budeme hlasovat.
9: A o čem, smím-li vědět?
10: Ale o ničem, já tady dám páčku na chladno a není o čem hlasovat.
9: Ale pánové, v tomhle kupé je proto tak prázdno, protože tu topení nefunguje.
2: Co dělá Martin Zunar v létě? Cestování velkem jsme probrali.
3: Prosím tě, to ti mohu říct. Pravidelně už 10 let v podstatě máme buď to Bílou paní navdávání, anebo Strašilo kentervilské, které je beznadějně vyprodaný, všecko to prostě funguje. Takže to mám 35 dnů, pracuju o prázdninách. Ale
2: to hrajete na Zámcích a na Hradech?
3: Jenom na Zámcích a jenom v létě.
2: A prosím tě,
3: a mezi tím mám 4 týdny volna, ale úplnýho volna.
2: A podíváš se na ten zámek nebo hrad, když přijedeš tam hrát, máš tu šanci?
3: No v rámci toho, že 10 let už jsou to skoro vlastně ty samý. Občas třeba 5 zámků se vždycky vymění, a takže je znám a musím říct, že třeba v Lednici paní Kastelánka.
2: Aha, ano.
3: Tak když řekne přijďte, já vás provedu. Takže mimo teda to tak máme takovou jako protekci, takže a neuvěřitelný příběh. A většinou jak, nebo se setkáš osobně s těmi majiteli zámku, jako, jak bych to řekl, knížaty nebo hrabaty. Nebo,
2: ano, ano.
3: Tak je to, já ti musím říct třeba paní majitelka Ravinka na Blatné, kde jsme hráli.
2: Jana Germany z Hilprantová.
3: Ano.
2: Úžasná dáma.
3: Ano.
2: Jo.
3: Ale když já ti můžu říct, ono jako kdyby ta modrá krev, já nevím, jak to, prostě jo, ty lidi jsou kultivovaní.
2: Mají to
3: jsou,
2: v sobě. No.
3: Mají to, ano. Člověče, jo.
2: Na blesu.
3: Jako a jsou nesmírně jako v tomhle pokorní a můžu ti říct třeba, jsem slyšel z té Lednice příběh, jak oni si vážili, jak když to řeknu takhle vůzor poddaných, oni měli sociální systém, když u nich jenom pracoval a to, tak se mu dělalo normálně jako důchod. Jako pozor, to nebylo jako robot byla, ale pak už nebyla.
2: Starali se o ně.
3: Ano.
2: Ano.
3: Že si vážili, že ty lidi pro ně pracují a oni si vážili, že mají práci. To dneska člověče, aby si lidi prosili, aby přišli vůbec něco dělat, že jo? Tak se najímají jako cizí lidi úplně zbytečně. Češi musí pracovat. Takže tohleto si myslím, že to jsou úžasné příběhy. A samozřejmě já volno mám, říkám 4 týdny, teďka pánský týden. To většinou jsme jezdili na kanál do Holandska s Filipem Blaškem, ale Filip pracuje a točí seriál krásně detektivní. Takže tento týden od 1. září do 12. já budu něco budovat a kolem baráku a tak se těším jako.
2: Netlačte se, přistavte si.
3: Ne.
2: Oštok vejš.
3: Ale pozor, a když vozák, tak ve oci. Ne, a jezdím na kole, na silničce.
2: Jo.
3: A to jsem jako zažívám krásně.
2: Kolik toho ujedeš?
3: Hele, já razím věc, že každý kilometr denně je víc než nula. Takže jestli si je to 10 nebo 20, především jsem měl 45, je to furt lepší než nula. Takže pozor, můžete mě potkat, jsem taková velká vosa na bomboně.
2: Martin Zounár, náš host v Humoriádě, už za chvíli bude vybírat další ukázku, poslouchejte dál.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Humoriáda pokračuje, ukázka číslo 3 před námi, tak teď ji vybírá zase Martin Zounár, náš host.
2: Hele, počkej, Peťa Novotný, na ně, ježišmarie, tak na toho rád zavzpomínám, na Petra a setkání se, pozor, a železný zekon.
1: Ano.
2: Tak vážení přátelé.
1: Dobré o tobě.
2: Jsme spolu, Ale my jsme spolu zažili takový 3 turné, kdy jsme vlastně dělali opravdu asi 20 vystoupení v rámci Grillmánie. A on opravdu všechno tahal, rval ty seznamy, ty telefonní. To je neuvěřitelný. To tě úplně v zubech vohnul tyče. Pak jsem zjistil, že tam má normálně kovovou násadu, že jo? Nemám, on to opravdu... A pozor, tadyhle, jak máš, jak se tomu říká tady, klíční kostel, tady máš tu jamku.
1: No.
2: Tak on do toho dal normálně nůž, tyč.
1: No, opřel se o to.
2: Opřel se a vohnuli, ale to byly ty tyče, co dělají teďka ty železobetonové mosty. Mm-hmm. To, já jsem říkal, to kdyby mu proklouzlo, tak jsem mu říkal, Zeky, a co se... Říkal, to jste mě to dvakrát, on takhle mluví, on byl takhle velký, on je normálně velký, ale takhle mluví, když mu někdo stojí na koulích. Jo, a říkal, jedno mi to ujelo a normálně mi to probíchlo. To bylo strašné, čeviče. Nemohl jsem dechat, tak mě zachraňovali. Tak nemluví, no.
1: Tak jo, tak setkání se Zekonem pohovoří tedy Petr Novotný.
2: Ano, to je Petr, jasně. Ano. No tak jdeme to.
1: A dobře.
3: Víte, co o mě napsali už do 5 let jedny bulvární noviny? Že prý já jsem se naplno smál i tehdy, když jsem se houpal skrvavený nad Máchovým jezerem na tom dně. Jsem skákal ten bungee jumping. Prosím vás, zase nemusíte všechno novinám věřit. Ale tohle jim věřit můžete. Já jsem se opravdu řezal strašně smíchy. Mně to přišlo strašně legrační, jak to duclo. Samozřejmě nevěděl, že mám otevřenou hlavu. Když jsem to pak zjistil, tak už jsem se culil trochu míň. Ale pozor, pokračování této příhody po 5 letech, jo. Ta samá agentura, co tenkrát tam dělala tyhle ty rekordy, při kterých já jsem skákal bungee jumping, ta mi volala, jestli bych nechtěl uvádět den rekordů na náměstí v Pelhřímově. Já jsem říkal, chlapci, je to bezpečné. A oni říkají, normálně uvádět slavnostní finálový večer, přehlídka nejlepších. Dobrý, hele, v Pelhřímově je narváno celý náměstí, tisíce lidí. A já jsem to uváděl, teď tam všichni zase rozstavovali ty auta, znáte to, na hlavu si dávali cihly, prostě kdo uváže víc kravat, no prostě jeli ty své věci. Já to uváděl. V průběhu vystoupení se ke mně osobně dostavil hlavní showman večera, blázen zvaný Železný Zekon. Říká, Peťo, nevadilo by ti, kdybych tě na konci svého vystoupení vynesl v zubech? Říkám, to je taková zvláštní nabídka, já ti nerozumím. Taková prča nakonec. Tě vynesu v zubech až dozadu, víš? Říkám, takhle je to poslední, já už se budu stejně loučit, tak já se rozloučím a ty mě vyneseš také do zákulisí. No tak dobrý. Říkám, musíš se to zkoušet? Ne, člověče, to není, to je. Jenom až budeš ve vzduchu, tak se trochu na mě jako zakloň, jo? Aby se to ulehčil. Závěrečné vystoupení, já jdu, začnu se loučit s lidma. Nejenom jsem tím, že mě takhle někdo zezadu ošahává. Co říkám, Kerry, prase. On to Zekonův asistent mě začal obepínat takhle širokým koženým pásem. Tak široký ten pás byl dost, jo, ale dlouhý asi takhle. Oni jsou zvyklí tenhle trik dělat s holkama nebo s dětma, jo. No on by to chtěl, no tak to mi takhle sahalo sem, takhle do půli přichází, jo. Teď slyším, jak ten asistent říká Zekonovi, šéfe, ono to nende. Zekon se ke mně přitočil, zezadu mi takhle chyt oba ty konce toho pásu, říká, Peťo, můžu? Říkám, jo. A on rup autách to, hele. Hele, já měl takovýhle vosí pas, že se takhle vyvalilo to břicho. Nemohl dejchat. Říkal jsem si, no to je jasný, to je, že mi to nenapadlo, přece mě nechytne za sako v těch zubech, musí tam mít nějakou uchytku, ale už jsem nemohl mluvit, ale naštěstí jenom poslední věta, budu si jí dlouho pamatovat. Řekl jsem, a já myslím, že už jsem toho tady dneska napovídal, až a že už je nejvyšší čas, aby mě odsud někdo vynesl v zubech na shledanou. A lup, a už jsem byl ve vzduchu. Takhle jsem se zaklonil, abych ulevil. Zekon takhle roztáhl ruce, takhle jako začal vyvažovat. A místo, aby se mnou odešel takhle do zákulisí, šel rovnou dopředu a zřítil se se mnou z toho 3metrového jeviště na tu dlažbu do náměstí v Pelhřímově. naštěstí při tom letu z těch zubů pustí. Takže já jsem dopadl sem, on žuchnul vedle mě, to byla klika, ten žuchnout na mě, tak se do konce života budu živit reklamama na placky. Takže ještě mě říká, Peťo, dobrý. Říkám, dobrý, ty vole. Jsem byl potlučený, no smál jsem se, no, tak co se já, vstal jsem rozesmátej, takhle jsem zamával celému náměstí, jakože takhle ten trik děláme vždycky, jo. Jsem vypadl z jeviště do auta a pryč, já myslím, že někteří diváci tam skoprněli v tom Pelzimově, z tohohle show stojí ještě teď, jo. A já jsem už opouštěl Pelzimov, byl jsem asi 10 kiláků za městem, volala mi ta agentura, že prej ze konce omlouvá, že prej netušil, že jsem tak těžkej, že prý se mu odkrvil mozek a nevěděl, kam jde. Ještě mě z té agentury prosili, jestli bych zase někdy s nima nechtěl spolupracovat. Já jsem říkal, jistě, kluci, zavolejte zase za 5 let, já si musím od vás trochu odpočinout. Jsem přišel domů, no, potlučený, v šoku, teď jsem se chtěl svěřit ženě, protože ona samozřejmě musí mít trochu soucitu. A ona taková jemná. A ona vám mě říká, hele, taťko, tímhle už mě nedojmeš, hele. Ty už si hodil držku tolikrát, že by se s nima dala vařit polívku.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše no, přání.
4: To prostě, to
1: taky dokonal. Jste byl něco takového dělal?
4: Nedělal, ale byl jsem u několika zábavných pořadů, které točil, vystupoval jsem tam, účinkoval a to je opravdu, nebo byl samozřejmě v rámci toho, že už nevystupuje už delší dobu, je nemocný vážně, ale musím ti říct, že to byl druhý menšík, to opravdu ta slovní zácovna dokázal vytvořit.
1: Teď mluvíme o Petrovi.
4: Ano, o Petrovi, no, tím, samozřejmě. Tak to je neuvěřitelný, to byl opravdu zážitek a on dokázal ty situace tak číst a tak je rozkošatět a měl neuvěřitelný tah na bránu, to je bomba, no, to byla bomba.
1: Tak mu třeba dáte další hlas, protože je ve hře Petr Novotný, ano, navigace přesně. A odchody z domu, anebo nám bude vyprávět o moci režiséra při natáčení Pepa Dvořák.
4: Tak uvidíme.
1: Vyberte si 731 800 900, volání do studia napřímo, anebo SMS-kové číslo 90 011 04, stačí poslat heslo Humor mezera A nebo B a my budeme ty hlasy sčítat v pořadu s názvem
0: Humoriáda.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat křehkým kostem a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatáláska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
3: Hlasujte dál, vybírejte si 731 800 900, Petr Novotný nebo Josef Dvořák. Dobrý den.
4: Miroslav z Karvine, dobrý den, pánové. Zdravím vás oba dva do studia.
5: Děkujem.
4: A volím Petra Novotného, pokračování.
5: Super,
3: dobře,
5: díky.
3: Děkujeme za to hlasování. Patrik Rozehnal, Martin Zounar ve studiu. Na telefonu teď kdo?
5: Dobrý den. No?
3: Někdo tam je? A nemluví na nás. Tak dáme ještě šanci, jestli se probudí, jestli nehusnul, ale zdá se, že ano, tak někdo je rychlejší na telefonu, kdo čeká. Dobrý den.
5: Dobrý den.
6: Halo.
3: Ano.
6: Slyšíte mě?
5: Ano, slyšíme vás.
6: Ano.
5: My vás tak. I vidíme, vy jste menší blondýnka s modrýma očima.
6: Já bych vás Zounar i ráda viděla, nejenom slyšela.
5: No však si koukněte na kameru. My vás vidíme. A nejeste u toho, když telefonujete. Odložte ten talíř s tou vidličkou.
6: Už to mám pozdě.
5: Tak to, co budete losovat?
6: Takže, skutečně vás zdravím. Zdravím i Patrika.
5: Ano.
6: Jste správnej chlap, mám vás ráda a přeji, ať se vám daří a vybírám pana Novotního pokračování.
5: Děkujeme mnohokrát.
3: Taky, děkujeme moc. A ještě někdo, dobrý den, rychlý hlas.
7: Dobrý den, tady Petr Zezdonek, já vás oba dva zdravím, děkujeme. Mě tam pečou vás, jak slyším. A dal bych Novotnýho.
5: No, dobře, taky Petr.
3: Tak jo, dáme ho, vybrali jste si ho. O navigacích a odchodech z domu.
8: Moje paní mě třeba rozčiluje tím, jak ona, když naviguje v autě a čte z mapy, ona ji furt otáčí. Víte proč? Protože když jedeme takhle a ta mapa je takhle, tak ona si neumí představit, že vlevo je vpravo a furt jim točí. Potom má v obráceně ty ulice i ty města a už jedeme do pytle, jo? Ale chci vám říct především pánům, nechte manželky, ať vás v autě navigujou. Manželka v autě s mapou má jednu obrovskou výhodu. Mlčí. To je dokázaný, to totiž souvisí s hemisférama, víte? Máme dvě hemisféry, každá řídí fůru činnosti a nemůže řídit dvě najednou. A u žen je v levé hemisféře centrum pro čtení z map a promluvení současně. A žena dělá jenom jedno, ideální cestování. Chlapovi to je fuk. Ten čte z mapy, mluví, ještě přitom i řídí, to je v pořádku. My chlapi máme taky nějaký problémy s hemisférama, nevyslete si. Chlap zase třeba nemůže současně mluvit a poslouchat. Proto když běží televize a zazvoní telefon, tak ono zvedne a řekne, slumte to, já neslyším, jo, já mluvím. Manželce to naprosto nevadí. Tam jede normálně Izabela Manuela, ona si mele svý prostě televize. To je v pořádku. Tady jsou ještě, já jsem si to tak úplně, jsou to jenom body, no, tak co mi ještě vadí. Nedala mi najíst, ne, tak to je nic, ale. Dopustila mě s Vondráčkovou na nudistickou pláž, to sem taky nepatří, to jsou moje poznou. Aspoň jednou měsíčně, to ani nevím, proč jsem si sem napsal. Počkejte, tak já hledám nějaký. Víte, co hledám prostě? hledám takový nějaký poznámky, co se týká jako obecně manželek. Jo, tohle toto. O tom já jsem nemluvil vlastně ještě, myslím, nikdy, jo. To jsou ty společné odchody manželů večer do divadla, na večírky a podobně. To je přece taková hrůza. Oba manželé svátečně v oblečení opouští v podstatě dům. A manžel najednou čeká venku a žena nikde. To jsou ale, když se to sečte, už hodiny, co my jsme prostáli v předsíni před barákem, proseděli v autě. A ta ženská nikde. Kde je? Co dělá? Pan Horníček má na to nádhernou odpověď. Říká, že každá žena má někde ukryty dobře utajené housle. A pač se za ně trochu stydí, tak na ně hraje pouze v těch chvílích, kdy má jistotu, že je doma sama, protože manžel čeká venku. To je nádherná teorie. Jestli na ně jenom trochu pravdy, tak moje žena má doma filharmonii a diriguje. A jak ona to dělá, já to vůbec nejsem schopný pochopit. Jak se oblíkáme a najednou ona nikde. Já jsem si jednou lehl nahej na gauč. Měli jsme jít do divadla. Nahej jsem ležel na gauči, neholenej, a sledoval jsem, jak ona se komplet oblíkla, nalíčila, vzala si lodičky, odešla do předsíně. V tu chvíli já jsem se vymrštil, prolít jsem koupelnou a šatníkem během 3 minut jsem oblečenej seděl v autě a ona nikde. Tak jsem za ní vešel do domu, kde je, a našel jsem ji v koupelně, jak klečí u pračky a něco do ní rve. Já už jsem ji tolikrát chtěl nějak vytrestat. Já jsem si jednou vymyslel exemplární trest, nerad to dělám, jo, ale chtěl jsem, aby si to pamatovala na celý život. Zase jsem seděl v autě v oblečené, měli jsme jít na večírek. Říká, mámo, kde jsi? A ona, prosím tě, ještě 5 minut. Já jsem říkal, víš co, opravdu 5 minut. A potom já odjíždím a nemůžu na tebe čekat. 5 minut jsem v tom autě seděl, nastartoval, ižvu. S těžkým srdcem, jo. Samozřejmě jsem nejel na večírek, já nejsem takový zvíře. Ale odjel jsem aspoň za 2 baráky, tam jsem v ulicích v autě. Čekal 30 minut, jo, abych ji pěkně vydusil. Pak jsem se zase vrátil a když jsem přijížděl z baráku, ona zrovna vycházela. S úsměvem mi říká, bylo to 5 minut nebo díl?
2: Patriku, viď?
3: Odchody
5: jako
3: z domu.
5: Jako měl pravdu, to je to tak jenom.
3: No jo, jo, potvrzuješ to, že
5: no to je takhle problém. No já to potvrdím, vy jste to neslyšeli, zapať pámu, co jsme tady s Páťou říkali, ale vidíte, Patrik se směje a znamená, že jsme měli každý nějaký komentář a Patrik třeba říkal, já jsem říkal, hele, já jsem to řešil tak, že jsem normálně prostě odjížděl, jo, a byl jsem, od té doby jsem hodně často vlastně chodil do divadla sám, protože bych to nikdy nestihl.
3: Prostě si chtěl odejít, tak si odešel.
5: No ne, ne, já nerad chodím, já nesnáším pozdě. Radši dřív, o 5 minut, než pozdě. A jo, a to, no a tak se to nějak nesešlo párkrát, a takže jsem odjel a v podstatě jsem pak jenom ty divadelní představení zažíval sám. To byl takový klečeveče.
3: Jaký byl pak návrat domů?
5: No tak já jsem to vzal trošku ještě oklikou, ale ne, to bylo kdysi, to teďka. Teďka vlastně já jsem pořád v divadle, nebo že hraju.
3: Ano.
5: Tak ti musím říct, že to v jedné věci mě to omezuje a to je v tom, že vždycky kolegové říkají, někteří tak to se vídáme, ne v našem divadle, že jsme full spolu, ale říkají, ale viděl jsi to představení, to je krásný, čověče. Já čověče neviděl, vlastně jsem zjistil, že když mám volný dny, třeba 2-3 dny, to bych musel být přeci uchyl, kdybych šel do
3: zase
5: divadla,
3: do divadla.
5: Šel, to bych byl blázen. Takže to jsem rád, že jdu na večeři s kačkou, nebo že prostě člověk se tak jako věnuje tomu, že si i čteš.
3: Ano, nebo uklízí.
5: Nebo uklízí, no ne, já nevím. Ne, ale prostě, že se věnuješ sám sobě. Oh.
3: Martin Zounar je naším hostem. Do hry vracím teď ty ukázky, které v těch předchozích 2 soubojích nevyhrály.
5: No, počkej, říkej.
3: Takže Miloslav Šimek, Uršula Kluková teď mají Ačko proti Josef Dvořák a vy si vyberte z této nabídky poslední dnešní ukázku. 731 800 900 SMS-kové číslo 90 01 04. Humor, mezera A nebo B, a k tomu písnička naší kolegyně.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Ještě rychlé hlasování, buď pro Miloslava Šimka a Uršu Klukovou, nebo pro Josefa Dvořáka. Vybíráte si na telefonu 731 800 900. Kdo tam je, ptáme se s Martinem Zunarem.
2: Jo, dobrý den, dobrý den. Telefonu Jitka. Zdravím oba dva pánové. Děkujem. A přála bych si Ačko a přeji pěkný den.
3: Děkujeme.
1: Vám taky, děkujeme. Ještě jeden hlas, dobrý den.
4: Honza, dobrý den.
3: Dobrý den, Honzo.
4: Zdravím vás, pánové, také. A já bych také Ačko.
1: Taky tak Ačko. Děkujeme za zavolání do Humoriády. Zase příště s pomocí díky, můžete. No a máme rozhodnuto, bude to Ačko. Dlouhá řada hlasů pro Miloslava Šimka a Uršulu Klukovou, tak aspoň na chvilku v prodejně jízdních kol se ocitneme.
5: Dobrý den.
6: Dobrý den, já zkouším zvonky.
5: Ano.
6: Některé zvoní málo, některé vůbec ne.
5: Dobrý den.
6: Dobrý den, co pak si přejete?
5: Prosím vás, já bych sem chtěla jít, mohl byste mi otevřít dveře?
6: Ty už jste uvnitř.
5: Ano, ale já mám venku majetek.
6: V zahraničí?
5: Ne, před obchodem.
6: No a co s tím máme společný?
5: To pochopíte, pojďte mi otevřít ty dveře.
6: Já jsem vedoucí, já zkouším zvonky. Na dveře máme jiný. Pepo, otevři dveře.
7: Spěchám.
6: Rychle, Pepo, rychle. Pani, co nám to sem vezete? To je monstrum, to není kolo, tady je prodej na nových bicyklů, tady není opravná nízkovna.
5: Ano, právě proto já sem vezu kolo, chci ho vrátit na záruku.
6: Tohle to chcete vrátit na záruku?
5: Ano.
6: Pepo, já si to vemu na starost. Tady máš zvonky, jdi to
7: zkusit. Pane nedal byste mi dovolenou.
6: Dneska dovolenou.
7: Já tuším nepříjemnost.
6: Neboj se, Pepo, já to urovnám. Zvonky a zkoušej to vzadu. Tak tohle kolo, paní, chcete vrátit na záruku, ano?
5: Ráda bych.
6: Už má něco naslouženo, co? Není to nejmladší ročník, který myslím to kolo. Pubertu už má za sebou. Kolik je let vašemu kolu?
5: 8.
6: 8. A je vám známo, že záručičku poskytujeme půlročičku?
5: Ano, to mi je známo.
6: Takže umím-li počítat, jsme záručičku ve vašem případě překročili o 6,5 ročičku.
5: Asi neumíte, pane vedoucí, patrně budete zblblej z těch zvonků a ventilů. Překročili jsme o 7,5 ročičku.
6: Tím spíše. Kovošrod je za rohem, paní.
5: Já jsem slečna zatím.
6: To je jedno, kovošrod je tam stejně, nashledanou.
5: Ale pardon, světlo mám taky od vás a dala jsem ho tam teprve včera a zde nám záručička ještě nevypršela, přestože včera pršelo. Když dovolíte.
6: Prosím. No dobře, a co vám to dělá?
5: Mně to nic nedělá.
6: Vám to nejezdí?
5: Jezdí.
6: Jezdí vám to, na co si stěžujete teda?
5: Já si

0: potřebuji, aby mě svítilo světlo u kola.
1: Humoriáda. Scénku si dohráme někdy příště, to na ten kousek. Tak a naskok tu byl na hodinu času vysílacího Martin Zounar.
2: Já vás zdravím, děkuju za to, že jsme se mohli slyšet. A každopádně 11. září jsem tady zase. Patriku, vydržíš to beze mě?
1: Budu muset.
2: Tak zase na příštího
1: miliádě. Ale na vás, milí posluchači, se těším už zase zítra. Toto jako host ve studiu bude Kateřina Macháčková. Mějte se moc pěkně, poslouchejte dál Český rozhlas. Ať se daří a vysíláme pro vás non-stop.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Je 17 hodin.
3: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Cyklostezka ke Křižanovskému nádraží je už osazená osvětlením. Pravidla penzijního spoření by se od příštího roku mohla změnit, schválila to vláda. Evropská komise schválila další půjčku Ukrajině a zítřek bude na většině území oblačný nebo zatažený s teplotami do 24 stupňů. Zprávy se Kubem Divišem, vítejte. Cyklostezku z Křižanova na Žďársku k tamnímu vlakovému nádraží dokončují dělníci. Finalizují terénní úpravy a osazují i dopravní značení. Hotové je už i veřejné osvětlení po celé trase. Cyklostezka bude sloužit jezdcům na kolech, inline bruslích i chodcům.
4: Křižanovské nádraží leží víc než kilometr od okraje.

0: Městy se na katastru sousedního Kozlova. Lidé na kolech a pěší se tam dosud musí dostávat přes rušnou silnici. Křížanov o spojení cyklostezkou uvažoval dlouhé roky. Stavba za 10 milionů korun začala letos. Daniel Zach, Český rozhlas.
1: Mladí lidé by mohli mít při spoření na důchod lepší podmínky. Počítá s tím návrh zákona, který schválila vláda. Lidem do 30 let nabídne stát vyšší příspěvek a umožní jim dřívější částečný výběr peněz. Zároveň sníží poplatky, které si mohou účtovat penzijní společnosti. Ministryně financí Alena Schillerová z Hnutí ANO chce, aby změny začaly platit od ledna příštího roku.
2: Chceme, aby se lidem vyplatilo začít spořit co nejdříve. Aby se jejich úspory mohly dlouhodobě zhodnocovat lépe než dnes a aby za správu svých peněz platili méně. To je asi to nejpodstatnější.
1: Návrh kritizují penzijní společnosti. Obávají se, že po snížení poplatků nepokryjí své náklady. Návrh zákona teď posoudí poslanci. Česko musí být podle ministra zahraničí Petra Macinky z motoristů pragmatické, zaměřovat se má na rozvoj obchodu nebo vztah s velmocemi. Šéf české diplomacie to řekl na výročním setkání se velvyslanci v Černínském paláci. Stát se má podle něj řídit hlavně svými zájmy a nezaměňovat demokracii s aktivismem.
3: Macinka ale dodal, že Česko patří na západ.
4: Rusko svojí invazí na Ukrajinu zásadně poškodilo evropskou bezpečnost a návrat k normálním vztahům není možný, dokud tato agrese pokračuje.
3: Vláda tak bude například dál podporovat protiruské sankce. O bezpečnosti, ale i rozvoji zbrojního průmyslu mluvili taky ministr obrany Jaromír Zuna za SPD nebo premiér Andrej Babiš z ANO. Zbraně a střelivo české firmy Colt podle něj tak bude nově používat třeba armáda v Černé Hoře. Matěj Kolář, Český rozhlas.
1: Evropská komise schválila Ukrajině další finanční pomoc. V přepočtu zhruba 150 miliard korun poputuje na nákup systémů protivzdušné obrany, raket, střeliva a radarů. Informovala o tom šéfka komise Ursula von der Leyenová dnes, kdy Ukrajina slaví Den nezávislosti. Částka je součástí už dříve schváleného úvěru na podporu Ukrajiny za v přepočtu 2,2 bilionu korun. Sport. Tenisti Coco Gauffová a Arthur Fils vyhráli turnaj elitní kategorie Masters v Cincinnati. Gauffová v ryze americkém finále přehrála krajanku Jessiku Pegulovou 6-2 a 6-4. Francouz Fils na generálce na blížící se Grand Slam US Open oslavil největší úspěch v dosavadní kariéře poté, co ve třech setech zdolal dalšího Američana Francise Tiafoea. Počasí. Ve Žďáře nad Sázavou teploměr ukazuje 21 stupňů, v Jihlavě 23. K večeru a v noci se na většině území zatáhne a nad ránem může i zapršet. Teploty v noci se stoupí k 11 stupňům. Zítřek bude oblačný až zatažený, zejména ráno a dopoledne se ještě mohou objevit přehánky a teploty vystoupají na 21 až 24 stupňů.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: V Pelhřimově na Svatovíckém náměstí máme hlášenou dopravní nehodu, tak tam dejte pozor. A na silnici 23 mezi Předínem a Třebíčí u obce Štěměchy havaroval motorkář. Probíhají tam záchranné práce.
5: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
6: Krátce po 17. hodině na Českém rozhlase Vysočina začíná pondělní Den v kraji. Ve Žďárských vrších najdeme takzvané milovské perníčky. Pokud jste o tomto místě ještě neslyšeli, tak náš regionální stopař vás tam za okamžik zavede.
5: Český rozhlas Vysočina, Den v kraji.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den na Vysočině? Stručně, jasně, přehledně.
1: Dobré odpoledne, poslechněte si souhrn dnešních událostí z regionu. Bouřky a přívalové deště z minulého týdne zatím podle rybářů z Vysočiny nepomohly zvýšit hladinu v revírech ani úroveň kyslíku ve vodě. Situace je dlouhodobě špatná a řeky a rybníky je nutné neustále monitorovat. Jak potvrdil předseda místní organizace Českého rybářského svazu v Pelhřimově Zdeněk Paul, nedostatek vody je patrný zejména na horních tocích.
2: Každý, kdo jde Pelhřimovem, tak vidí, jak ta říčka byla. Je pro něj úplně neznámá, nová, velmi suchá.
1: A podrobnosti, jak sucho ovlivňuje rybáře z kraje, přidáme už za pár minut v reportáži. Vedení kraje Vysočina nevylučuje v budoucnu slučování nemocnic. Připustil to radní pro oblast zdravotnictví, sociální demokrat Jiří Běhounek, pojmenování ředitele jihlavské nemocnice Alexandra Filipa, současně dočelaté Pelhřimovské. Podle něj jsou teď možné různé varianty.
3: Máme rozpracovanou závažnou analýzu dodavatelským způsobem, která má říct, jak jsou na tom naše zdravotnická zařízení, co je čeká, nevíme vůbec, co bude z ministerstva.
1: Konkrétně do Pelhřimovské nemocnice nastoupilo za uplynulé pololetí 14 nových lékařů a jak v našem vysílání řekl její současný krizový manažer a jindřichohradecký starosta za ANO Michal Kozár, situace v tomto zdravotnickém zařízení je tak nyní částečně stabilizovaná. Modernizace nádrží na demineralizovanou vodu probíhá v Dukovanské jaderné elektrárně. Je jich tam celkem 6 a každá z nich má objem 1000 kubíků. Dělníci u nich musí zesílit stěny, zpevnit dno a zmodernizovat izolaci. Nádrže budou po úpravách odolnější vůči vnějším vlivům, včetně případného zemětřesení. A na fasádu Horácké arény začali technici dnes připevňovat štítky se jmény dárců, kteří finančně přispěli na její stavbu. Celkem jde o víc než 850 tabulek. Původně měly být na místě do konce dubna. Sbírka při budování vynesla necelé 3 miliony korun, za které se nakoupila část vybavení arény. A podrobnosti k tématu přineseme v našem zítřejším ranním vysílání. Tolik dnešní dění z kraje. Hezký podvečer přeje taky Jakub Diviš.
0: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: Posloucháte Den v kraji Českého rozhlasu Vysočina. Letošní léto je pro rybáře obzvláště náročné. Je vedro a v řekách a rybnicích chybí nejen voda, ale hlavně kyslík. K provzduštění by pomohly vydatné deště. Moc zatím nepomohly ani bouřky z minulého týdne.
1: My jsme teď s předsedou místní organizace Českého rybářského svazu v Pelhřimově, Zdeňkem Paulem, u výpusti z Kulíkova rybníku.
2: Mlynář byl Kulík.
1: Mlynář se jmenoval Kulík. Nějaká voda tady ještě přes přepad teče?
2: Je to rybník průtočný, který je na říčce Bělé, takže tady na tomhletom revíru, kdyby nebyla voda, to už by bylo něco opravdu hodně špatně.
1: Nicméně nepředpokládám, že tak veselá situace, jako je tady, je všude. I když i tady vidíme, že asi té vody je méně, pokud se podíváme na tu zítku, tak je vidět, že asi normálně tady bývá víc.
2: My máme rybníky hodně na kaskádě, takže tam si dokážeme vyhovět a silné prameny nám pomáhají.
1: A když se podíváme na řeky?
2: Tam už je to trochu horší. Myslím si, že každý, kdo jde Pelhřimovem, tak vidí, jak ta říčka byla. Je pro něj úplně neznámá, nová, velmi suchá. A pokud bychom se vydali za město do těch horních partií, do těch pramenných částí, tak tam už je to takový, že leckde musíme hodně dávat pozor, aby jsme případně mohli ryby převést někam jinam.
1: A už jste převáželi?
2: Tady v okolí ne, ale vím, že třeba u Martinic, vlastně Martinický potok v té pramenné části je na suchu úplně a tam nějaké záchranné transfery proběhly.
1: Jedna věc je ta hladina, jak je vysoko, druhá věc je nějaký kyslíkový deficit.
2: Musíme opravdu být ve střehu a ty rybníky jsou denně kontrolovány a máme přehled o situaci.
1: Teď trošku zapršel, to by vlastně mohlo pomoct třeba tomu provzdušení té vody?
2: No, žádný velký déšť přímo tady na těch rybnících, tady kolem Pelhřimova nic velikého neproběhlo, samozřejmě každá kapka se počítá.
1: A deště z uplynulého týdne příliš nepomohly ani na Jihlavsku. Prozradil mi vedoucí rybářského spolku Polensko Vladimír Nekvinda.
3: No, všude je to podstav. Teď se voda vypařuje už 2 měsíce místo, aby nějaká přibyla. Potoky jsou úplně suchý, nic nepřitýká. Voda se neokysličuje, je to špatný. Žádný deště nebyly. No, tak pořád něco děláme, nějaký opatření. To je strašný už.
1: V okolí Polné už rybáři zaznamenali i drobnější úhyny. Milan Soldán, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Vysočina, Den v kraji.

0: Příběhy z Vysočiny. Každý den pro vás naši reportéři sbírají příběhy z kraje, kde žijeme.
1: Medovice, ta se pije, ale dá se z ní vyrobit i velmi dobrý med. Novou regionální potravinu ochutnáme u včelařů z Hrádku u Pacova a ohlédneme se do 80. let na legendu o Ivanu Martinu Jirousovi. Proč se jezdil hlásit na SNB do Telče na koni a proč to vůbec nebylo romantické? Odpovědi uslyšíte v reportáži.
0: Příběhy, které byste měli slyšet. Příběhy z Vysočiny vysíláme každý den po 10. a 14. nebo v neděli po 9. hodině. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: pasuje věc můj.
1: Posloucháte Den v kraji Českého rozhlasu Vysočina.
2: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Ve Žďárských vrších, zhruba 2 kilometry od Křižánek, se nachází Milovské perničky. Někteří tohle místo možná neznají a proto se tam vydal i regionální stopař Adéla Zachová. Ta nám teď prozradí, co to vlastně ty Milovské perničky jsou. Adélo, dobrý podvečer.
3: Krásný podvečer. Milovské perničky nebo také Velké perničky jsou skupina rulových skal. Nacházejí se v lese asi 1,5 kilometru severozápadně od Čtyřpalic a dostaneme se k ním po modré turistické trase. Celý ten skalní útvar dosahuje nadmořské výšky kolem 757 metrů a nejvyšší skála, nazvaná Poradní, měří přibližně 25 metrů. No a zajímavostí je, že ty Milovské perničky byly už v roce 1977 vyhlášeny přírodní památkou.
1: Odkud se vzal název perničky?
3: Někomu se možná vybavili perníčky, ale název je správně s krátkým i. A s perníčky, jaké známe, to nemá vůbec nic společného. Na povrchu těch rulových skal najdeme totiž několik kruhovitých míst, kterým se lidově říká právě perníčky a dříve se v nich třel vařený mák. No a nevytvořil je člověk, ale sama příroda. Vytvořily se postupným mrazovým zvětráváním a působením vody už během starších čtvrtohor. Velké jsou od 20 do 87 cm a ta největší z nich je hluboká 30 cm.
1: Jsou tyto skály dobře přístupné?
3: Ano, pro turisty jsou skály velmi dobře přístupné, dokonce se mohou dobře dostat i na tu nejvyšší, tu Poradní skálu a z těchto míst jsou potom částečně vidět Křižánky, v údolí Svratky nebo 9 skál, což je nejvyšší vrchol Žďárských vrchů s nadmořskou výškou 836 metrů. A pokud jste nadšení horolezci, tak mám pro vás dobrou zprávu, protože na některých částech skal je totiž horolezectví povoleno.
1: Do Žďárských vrchů jsme zavítali s naším regionálním stopařem Adélou Zachovou. Díky za tip na výlet a naslyšenou.
3: Děkuju, hezký podvečer.
2: Český rozhlas Vysočina, Den v kraji.

budem spolu navždycky hledat houby magický, má dobrá ženo. Bylo to jenom na chvíli, teď mojí starý

0: Na Českém rozhlase Vysočina, krátce po půl šesté, posloucháte Den v kraji. Co při sestavování jídelníčku pro děti dělají rodiče nejčastěji špatně? Tak právě na to jsme se dnes zeptali nutriční terapeutky Gabriely Čurdové.
1: Řekla bych, že je to nepravidelné stravování a nekvalitní zařazování jakoby potravin. Nebo nějaké extrémy, které tam do toho jídelníčku zařadí, ale ze všeho asi nejdůležitější pro mě zůstává ta pravidelnost, že ty rodiče by měli od začátku to dítě vést k určité pravidelnosti a k pevnému režimu, co se týče stravy.
2: Je třeba v dnešní době normální, že dítě skoro nesnídá. A jak je vůbec pro to dítě ta snídaně důležitá?
1: Co se týče snídaní, tak to vnímám jako extrémní nárůst problému, že většina dětí vůbec nesnídá, nechce snídat a jde o dlouhodobý návyk, které jsme to dítě měli naučit my a nějak jsme na to zapomněli, nebo jsme ho nenaučili, nebo řekneme, že to dítě nechce. Ne, ono nechce, ono se mu teď nechce. Ale kdybychom si třeba o 15 minut dříve s ním stali a začali ho postupně učit na tu snídani. Chápu, že třeba když mu namažete rohlík se šunkou, že to dítě okamžitě tohleto po ránu nechce jíst, ale možná kdybychom se s ním na začátek domluvili, že mu uděláme třeba domácí pribyňáček, nebo nějaké smutíčko z jogurtu, z ovoce, které mu chutná. Protože většinou tekuté verze ty děti nevnímají úplně jako jídlo. Takže něco se aspoň rozesnídat. Jakou přesnídávku s troškou tvarohu. Určitě se s ním dokážete ráno domluvit, aby 2-3 lžičky něčeho snědl, protože pak bude mít určitě více energie. Bude lépe soustředěné. Prostě je to cukr, který to tělo potřebuje, aby mělo dostatek energie, aby to dítě nepůsobilo unaveným dojmem. Bude mít lepší koncentraci třeba ve škole.
0: Zítra bude hostem Dobrého dopoledne nový ředitel základní umělecké školy Františka Drdly ve Žďáře nad Sázavou, a to Jakub Pustina. Operní pěvec, pedagog a kulturní manažer, který má za sebou velmi zajímavou cestu od chemie až k opeře. Teď stojí před novou výzvou vést jednu z významných uměleckých škol na Vysočině. Co chce škole přinést a jaké má plány, to uslyšíte na Českém rozhlase Vysočina zítra po 11. dopoledne.
3: Den v kraji. Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

0: Posloucháte Den v kraji Českého rozhlasu. Vysočina postavili ji v Havlíčkově Brodě, stát ale bude v Bohumíně. Řeč je o nové budově nemocnice, kterou vyrobila havlíčkobrodská firma, specializující se na modulární domy. Teď celý objekt rozebírá na jednotlivé segmenty. V neděli večer je začaly kamiony převážet na sever Moravy. V Bohumíně pak pracovníci firmy znovu složí dohromady. Nejdřív budou ale muset absolvovat dlouhou cestu.
1: Jedna, dva, třetí kancelář.
2: Provádí mě po hotové modulární budově Bohumínské nemocnice, zatím stále ještě v areálu havlíčkobrodské stavební firmy, její technik Miroslav Štorek. Stěny jsou připravené, okna taky, visí nad námi hodně drátů.
1: Je to udělané tak, že je vlastně hlavní konstrukce, je zadělaná dvouma sádrokartonáma, potom je vlastně prostor, kde všechna instalace, jako elektrika, voda, topení, a to se pak zaklopí ještě jedním podhledem sádrokartonovým.
2: Já se nedokážu představit, že to dokáže zvládnout ten převoz. Není možné, že třeba něco vypadne, nebo počítáte s tím, nebo je to tam všechno tak jako připevněné, koukám, že by nemělo nic vypadnout.
1: Tak, konstrukce je vlastně sešroubovaná, jo, je to připevnění tak, aby se to nehnulo. Tady to jsou třeba připravený vlastně teplá podlaha, která se pak na místě rozmotá. Mhm. Je to už vyvedený z těch pokojů.
2: Takže to tady takhle přišpendlený i kvůli tomu, že to patří sem,
1: ano.
2: A aby to zvládlo
1: ano,
2: cestu.
1: Aby to zvládlo cestu.
2: Budoucí administrativní budova Bohumínské nemocnice se skládá z 28 modulů. Jeden váží zhruba 10 tun. V pátek začal náklad prvních kusů. Kamiony s nimi ale na dálnici budou vyjíždět jen v noci, vysvětluje správkyně stavební firmy Kateřina Slanářová.
3: Se budou převážet z neděle na pondělí do Bohumína, kde se hnedka o 4 ráno bude vykládat. Další nakládka je plánovaná na pondělí a ve středu je poslední nakládka u nás v Havlíčkově Brodě, 8-10 aut, a vyloží se ve středu o 4 od rána v Bohumíně se budou vykládat.
2: Podle jednatele stavební firmy Romana Strika zvládnou zaměstnanci budovu znovu sestavit a předat do konce září. Bohumín za modulární stavbu zaplatil 34,5 milionů korun. Veronika Bartes-Vohrelíková, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé. A v neděli vás pozvu na svůj zámek v Kostelci nad Orlicí, který za zachránili červené cihly.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Posloucháte Den v kraji Českého rozhlasu Vysočina, krátce po 6:15.
1: Počasí.
0: Teď je s námi taky meteorolog Mojmír Martan. Dobrý podvečer i vám.
2: Dobrý den.
0: Pojďme se podívat na počasí, které bude na Vysočině v noci na zítřek a taky, jak se budou vyvíjet zítřejší ranní teploty.
2: Tak co se týče počasí, tak bude pozvolna přibývat oblačnosti, postupně se během noci zatáhne a k ránu se na některých místech může objevit déšť nebo přeháňky. Teploty budou klesat na 14 až 11 stupňů, ale v údolích může být lokálně i méně, kolem 10 stupňů. Rozfoukávat se bude mírný vítr východních směrů, pouze na Havlíčkobrodsku bude převážně vítr slabý.
0: Zítřejší den bude nějak výrazně jiný oproti dnešku?
2: Bude rozhodně více oblačností, bude ta oblačnost hustší, i když na některých místech se na přechodnou dobu může objevit polojasno, ale bude to opravdu jen výjimečně. Zejména ráno a dopoledne se může objevit místy déšť nebo přeháňky s větší pravděpodobností na severu kraje, a poté už srážky jen ojedinělé. Nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů na severu kraje kolem 20 a foukat bude mírný vítr východních směrů.
0: Počasí nám předpověděl meteorolog Mojmír Martan. Děkujeme, mějte se hezky, na naslyšenou.
2: Naslyšenou.

0: Pondělní den v kraji, tedy souhrn nejdůležitějších událostí v našem regionu, je pro dnešek ve vysílání Českého rozhlasu Vysočina u konce, už na zítřek, ale pro vás chystáme další témata, kterým se budeme během dne věnovat. V 18 hodin vás také čekají aktuální zprávy a po nich dechovky pro Vysočinu dnes s Tomášem Ondráškou.
1: Český rozhlas Vysočina, den v kraji.

0: Máte rádi četby a drama? Český rozhlas pro vás připravil léto plné hororů, krimi příběhů a filmových hitů. Čelisti, tajný deník Lory Palmrové, Dogville, David Lynch nebo král hororu Stephen King. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka a Vltava nebo kdykoliv na audioportálu Můj rozhlas.
1: Je 18 hodin.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Krajský radní připustil možné slučování nemocnic. Na fasádu Jihlavské arény umisťují technici štítky dárců. Vybrali necelé 3 miliony korun. V Maďarsku se zřítil armádní Gripen. Pilot se před pádem stihl katapultovat. A zítřek bude na většině území oblačný nebo zatažený s teplotami do 24 stupňů. Posloucháte další zprávy s Jakubem Divišem. Vedení kraje Vysočina nevylučuje budoucí slučování nemocnic. Připustil to radní pro oblast zdravotnictví sociální demokrat Jiří Běhounek po jmenování ředitele Jihlavské nemocnice Alexandra Filipa do čela té Pelhřimovské. Podle Jiřího Běhounka jsou teď možné všechny varianty.
3: Máme rozpracovanou závažnou analýzu dodavatelským způsobem, která má říct, jak jsou na tom naše zdravotnická zařízení, co je čeká, nevíme vůbec, co bude z ministerstva. Takže v dané situaci je jmenování pana ředitele Filipa krok, který má sklidnit případnou situaci v nemocnici Pražinu. Možný je, že to bude na dlouho, možná, že to bude na krátko, že bude nové vypsané řízení.
1: Na fasádu Horácké arény začali technici dnes připevňovat štítky se jmény dárců, kteří finančně přispěli na její stavbu. Celkem jde o víc než 850 tabulek. Původně měly být na místě do konce dubna. Důvody zpoždění vysvětluje radní z ODS.

0: PS David Beke.
1: Spousta problémů, spousta věcí, které bylo potřeba vyřešit, se kterými jsme úplně nepočítali. Následně potom do toho vstoupili faktor lidské chyby, takže lidé, když zadávali jména nebo nějaké vzkazy, tak udělali třeba překlep, my jsme museli je zpětně kontaktovat. Trvalo to desítky, možná stovky hodin práce.
0: Sbírka vynesla necelé 3 miliony korun, za které se nakoupila část vybavení arény. Minimální mzda by se příští rok mohla zvýšit o 2,5 tisíce korun na 24 900 korun. Shodla se na tom tripartita, tedy zástupci vlády, zaměstnavatelů a odborů. Po jejich jednání to řekl prezident Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů Jiří Horecký. Minimální mzda se zvedá automaticky. Do roku 2029 by se postupně měla dostat na 47% průměrné mzdy. V Česku bere nejnižší možný výdělek zhruba 180 tisíc lidí. A v Maďarsku vyšetřují havárii armádní stíhačky Gripen. Stroj se zřítil poblíž města Szolnok. Na Facebooku o tom informoval premiér Péter Maďar, podle kterého se pilot stihl katapultovat. Ministr obrany pak poděkoval za rychlý zásah hasičům, kteří podle něj zabránili případným dalším škodám.
2: Stíhačka se zřítila krátce po 10. hodině dopoledne poblíž armádní letecké základny u města Szolnok.
3: Zdá se, že pilot udělal vše, co bylo v jeho silách, aby letoun dopadl na vojenské území.
2: Řekl maďarský ministr obrany Romulus Rusin Sendi, ještě než na místo vyrazil s náčelníkem generálního štábu. Pilot z nehody vyvázl s lehčími zraněními a jeho stav je podle lékařů stabilizovaný. Starosta Szolnoku řekl, že pád stíhačky nezpůsobil škody na civilní infrastruktuře a nikdo další nebyl zraněný. Dodal, že Gripen zlétl ze zhruba 50 kilometrů vzdáleného letiště v Kecskemétu. Adéla Chaloupková, Český rozhlas. Sport.
0: Baseballisté Třebíče bojují o udržení v extralize. Na konci minulého týdne vstoupili do takzvané nadstavby. O 4 místa v nejvyšší baseballové soutěži pro příští rok tam bojuje čtveřice extraligových týmů, které nepostoupily do play-off a dva nejlepší celky z první ligy. Úvodní sérii nadstavbové části Nukleárs prohráli se Sokolem Hluboká 1-2 na zápasy. V dalším kole čeká Třebíč tento pátek v 19 hodin v areálu na Hvězdě zástupce první ligy tým Tempo Praha. Počasí. K večeru a v noci se na většině území zatáhne a nad ránem může i zapršet. Teploty v noci se stoupí k 11 stupňům. Zítřek bude oblačný až zatažený, zejména ráno a dopoledne se ještě mohou objevit přehánky. Teploty vystoupí na 21 až 24 stupňů.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Na silnici ze Ždírce nad Doubravou směrem na Pardubice pracují hned za Ždírcem u obce Údavy silničáři na údržbě zeleně a je tam uzavřený jeden jízdní pruh.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Dobré muzice zdar a dechovce zvlášť. Krásný podvečer, milí příznivci české a moravské písničky. Právě v tuto chvíli začínají dechovky pro Vysočinu. Ideální hodinka pro to chviličku se zastavit a odpočinout si při poslechu Českého rozhlasu Vysočina. Příjemný poslech.
4: Dechovky pro Vysočinu s Tomášem Vodrážkou.

0: Úvod dnešných dechovek pro Vysočinu obstarala Moravienka s písničkou Nalejme si vína. Telefonní linka do Jihlavského studia má číslo 22 155 49 99. SMSky posílejte na číslo 90 01 04 ve tvaru píseň, mezera a text vašeho přání, nebo můžete vyplnit formulář na webových stránkách vysočina.rozhlas.cz. Jako první dnes volají hasiči z Kališť. Dobrý podvečer.
1: Dobrý podvečer. V pátek oslaví své krásné narozeniny hlavní sponzorka našeho obecního obchodu v Kalištích pod Javořicí, paní Boženka Hájková. Do dalších roků jí přejeme hodně zdraví, lásky a štěstí. Vybíráme polku venkovské kapely, ženské nákupy a vám velice děkujeme.
0: Písnička je připravená, tak ji můžeme v klidu zahrát. Přejeme také hezký večer a zase brzo zavolejte. Mějte se hezky, naslyšenou.
1: Naschánou.

0: Venkovská kapela zahrála písničku o ženských nákupech a pan Honza je připravený v Kostelci, aby vybral další písničku. Dobrý podvečer.
1: Dobrý podvečer. Dneska to bude překvapení, protože ani nevím já, co budeme hrát, ale máte na výběr dvě možnosti.
0: Jasně, nějakou svěžnou písničku jste říkal, tak mám něco pěkného nachystaného. Honzo, komu zahrajeme?
1: Tak bychom to zahráli Mirkovi Dobatelova, má dneska ty narozeniny a přeji jsme mu všechno nejlepší, hlavně zdraví a přeje to všichni kosteláci. Děkuji moc a nechám se překvapit, co budete hrát, jo? Děkuji moc.
0: Našel jsem pramínek, je název písničky, která zazní. Honzo, mějte se krásně, hezký večer a brzy naslyšenou.
1: Vy taky, nashledanou.

Krásná svižná polka. Našel jsem pramínek, dozněla a teď je tady další přání, tentokrát z e-mailové schránky. Dobrý podvečer, prosíme o zahrání písničky Zahraj mi tu českou píseň pro pana Miroslava Irzu z Batelova, který dnes slaví 68 let. Mirku, k tvým dnešním narozeninám ti přejeme všechno nejlepší, pevné zdraví, štěstí, spokojenost s rodinou a dechovkovou pohodu. Podepsaní jsou Marie a Petr Vackovi z Batelova. Písničku hraj Květová.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Dechovky pro Vysočinu s Tomášem Vodrážkou.
3: V tuto chvíli nahlížím do vašich SMSek, je jich tu několik, vybral jsem takovou, která sem pravidelně chodí, ale málo kdy ji odehrajem. Prosím, zahrajte bratrovi Edovi do Třebíče, Petrovičtí hasiči, děkuje Jarka, písnička je nachystaná, hraje Jásalka.

0: S Jásalkou jsme si vyslechli Petrovické hasiče a teď je tady připravená paní Maruška, ta vybere další písničku. Maruško, dobrý podvečer.
1: Dobrý podvečer, pane Vodrážka. Já jsem vás chtěla poprosit, jestli byste byl tak hodnej a mohl zahrát našim kamarádům známej do malé hospůdky do Zhoře. Máme tam moc příjemnou, milou paní hospodskou Bohušku a každou neděli se tam scházíme od 16:30 do 17:30 při dechovkách. Pro pěknou náladu jsem vybrala písničku Dolinečku a patří taky vám.
0: Úplně si paní Bohušku představuju, jak nese ty půl litry orošené jak s vámi zpívá písničky.
1: Ano,
0: dobře, písničku posíláme. Rádi. Naslyšenou, mějte se hezky. Dnes jsem vybral Na Šumavě dolina. Hraje Budvarka.

Budvarka dohrála písničku s příběhem a je tu další SMS-ka. Doufám, že jsem vybral správnou písničku, ale podle toho, co se v ní píše, bych řekl, že jsem možná dobře. Přeji krásný podvečer, prosím o zahrání písničky Tichá noc vánoční, krásná je, která se mi moc líbí a velice ráda si ji poslechnu. Děkuji za zahrání, Věra. Já myslím, že to je písnička, kterou myslí, že to je písnička, kterou hraje Krajanka, Vězeňský pláč. Snad to bude ta správná.

0: Ladíte Český rozhlas Vysočina, posloucháte Dechovky pro Vysočinu a také paní Janu. Dobrý podvečer.
1: Dobrý podvečer, pane kapelníku. Zdravím vás a všechny posluchače a příznivce tohoto krásného pořadu. A dneska bych písničku prosila poslat do Batelova a popřát panu Mirkovi k jeho krásným narozeninám. Pane Mirku, my vám přejeme plno štěstí, pohody s rodinou a hlavně pevné zdravíčko do dalších let. Srdečně zdravíme vaši manželku, paní Věrku. Gratulaci posíláme z Koječína Jana a Květoslav Pavlíčkovi.
0: Dobře, Jani, jestli dovolíte, já přečtu hned další přáníčko, které pro pana Mirka ještě určitě přišlo. Tak vy se mějte moc hezky. Děkujeme
1: a krásný večer.
0: Naslyšeno.
1: Vám taky, naschledanou.
0: No a to přáníčko je takovéhle. Přeji hezký podvečer vám i posluchačům. Prosím o pěknou písničku pro Mirka k jeho narozeninám. Mirku, přejeme ti pevné zdraví, štěstí, pohodu, mnoho rodinné lásky a ať se Věrka na tebe více usmívá. Míla a Jana, vás, pane Tomáš, prosím o zahrání a děkuji posluchačům, přeji příjemný poslech. Míla z Hořebníka.

V 18 hodin a 39 minut jste slyšeli směsku písniček Václava Maňase a teď jsou tu pozvánky na následující pestrý dechovkový víkend. 27.8. tento čtvrtek je poslední jihlavský koncert, takže v 16 hodin na Jihlavském náměstí vás čeká Jásalka Band. 29. v sobotu vás zvu na pěkný festiválek do Okrouhličky. Od 11 hodin tam vystoupí Cyrilka, Doubravanka a Jásalka. 29.8. v sobotu mají také krásný koncert ve Ždírci u Polné. Od 15 hodin bude hrát a zpívat Vysočinka. 30.8. tu mám dva pěkné festivaly, to je v neděli, pouťové odpoledne v Brtnici od 15 hodin, Vysočanka, domácí a také muzikanti z jižních Čech. A pokud byste nechtěli jet do Brtnice, můžete na pouťový festival na Pelhřimovské náměstí, tam od 14 hodin budou hrát Keramička, cymbálová muzika Aleše Smutného a Vysočinka. Karel Hegner bude celou akci moderovat, také určitě zaspívá. Máte se na co těšit. Je tu další přáníčko, dobrý podvečer, prosím zahrajte pro moji Blanku písničku Vínečko jak višňa. Děkuje Petr. Krásná taková SMSka pro moji Blanku Vínečko.

0: Dechovky pro Vysočinu s Tomášem Vodrážkou.
1: Pokračují další SMS-kou. Prosím zahrát Jarouškovi a všem, co poslouchají písničku Psaníčko ve schránce. Srdečně děkuji. Verča Spelřimova je podepsaná. Tuhle tu písničku hraje Dobravanka.

byla velmi oblíbená písnička v našich dechovkách pro Vysočinu. Máme tu další vzkaz SMS-kový. Prosím, zahrajte nám pro radost a potěšení píseň Snad vzpomeneš od Batelovské muziky. Děkuje Jirka. Písničku jsem vyhledal a rádi ji hrajeme.

Vatelovská muzika zahrála písničku Snad vzpomeneš. Mám tu závěrečné přání dnešní dechovek pro Vysočinu. Prosíme o zahrání Šumaře Bárty pro moje milované rodiče do nebička. Podepsaná je dcera Jana. Tuhle tu písničku máme připravenou v podání Čáslavské Březovanky. Ta se určitě bude líbit. Zase zítra v 18 hodin si nalaďte Český rozhlas Vysočinu a můžete si poslechnout zase pěknou dechovkovou písničku. Dnes se loučí a krásný večer přeje muzikant Tomáš Vod.

0: je 19 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Cyklostezka ke Křižanovskému nádraží je už osazená osvětlením. Trosky po pádu větrné elektrárny u Poštátu na Přerovsku jsou uklizené. Evropská komise schválila další půjčku Ukrajině. A zítřek bude na většině území oblačný nebo zatažený s teplotami do 24 stupňů. Hladíte zprávy s Jakubem Divišem. Dobrý večer. Cyklostezku z Křižanova na Žďársku k tamnímu vlakovému nádraží dokončují dělníci. Finalizují terénní úpravy a osazují i dopravní značení. Hotové už je i veřejné osvětlení po celé trase. Cyklostezka bude sloužit jezdcům na kolech, inline bruslích i chodcům.
2: Křižanovské nádraží leží víc než kilometr od okraje městyse na katastru sousedního Kozlova. Lidé na kolech a pěší se tam dosud musí dostávat přes rušnou silnici. Křižanov o spojení cyklostezkou uvažoval dlouhé roky. Stavba za 10 milionů korun začala letos. Daniel Zach, Český rozhlas.
0: Technici odklidili trosky po čtvrtečním pádu větrné elektrárny u Poštátu na Přerovsku. Betonové základy větrníku zatím zůstanou překryté zeminou. Ocelovou konstrukci, stojní části a měděné kabely čeká recyklace. Likvidace lopatek je v jednání, pokračuje Michal Janeček, předseda České společnosti pro větrnou energii.
3: My teď pomáháme provozovateli vlastně napojit se na firmu, která by zpracovala lopatky a většinou to je teda ve světě drcením. Granulát se používá například na výrobu cementu jako palivo.
0: Při pádu větrné elektrárny se nikdo nezranil. První takovou havárii v Česku vyšetřuje policie. Evropská komise schválila Ukrajině další finanční pomoc. V přepočtu zhruba 150 miliard korun poputuje na nákup systému protivzdušné obrany, raket, střeliva a radarů. Informovala o tom šéfka komise Ursula von der Leyenová dnes, když Ukrajina slaví Den nezávislosti.

0: činnosti. Částka je součástí už dříve schváleného úvěru na podporu Ukrajiny za v přepočtu 2,2 bilionu korun. Sport. V čele světového žebříčku tenistů zůstal i v novém vydání Ital Jannik Sinner. V elitní stovce pořadí jsou čtyři Češi. Nejlepší z nich Jakub Menšík je na 18. místě, těsně před Jiřím Lehečkou. Tomáš Macháč se posunul o 4 místa na 58. pozici, Vít Kopřiva drží 69. příčku. A Tereza Hrochová nebude startovat na nadcházejícím mistrovství světa v silničních bězích. Po nedávném atletickém evropském šampionátu v Birminghamu, kde obsadila 9. místo v maratonu, se rozhodla v Kodani nezávodit. Na Instagramu to oznámil její trenér Vladimír Bartůněk. Počasí. V Moravských Budějovicích teploměr ukazuje 23 stupňů, v Havlíčkově Brodě nebo v Černovicích 20. V noci se na většině území zatáhne a nad ránem může i zapršet. Teploty se stoupí k 11 stupňům. Zítřek bude oblačný až zatažený, zejména ráno a dopoledne se ještě mohou objevit přehánky a teploty ty vystoupají na 21 až 24 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Řidiči ve Světé nad Sázavou zpozorněte v Nádražní ulici, srazilo se tam osobní auto s autobusem. A nehoda je hlášená taky z Obrataně na Pelhřimovsku, tam u křižovatky na Cetora zbourala dvě osobní auta. Ať už jedete kamkoliv, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: V jednom z novinových titulků bylo nedávno slovo svoloč. A to hodně zaujalo paní magistru, protože si říkala, jestli ještě třeba mladá generace tomuto slovo rozumí. Tak paní magistro, dá se říct, že slovo svoloč, než se mu budeme věnovat, je archaismus?
2: No, zastaralo určitě a já si myslím, že je spíš součástí pasivní slovní zásoby dneska už. Že ho patrně pochopíme hlavně díky kontextu, ale nejsem si jistá, jestli se ještě příliš užívá. Takže možná ne archaismus, ale určitě se tam tím směrem ubírá.
1: Takže zastarává, tak by se dalo říct. Kdybychom to pojmenovali jako proces, z kterého jazyka vlastně tohle slovo dokážu, troufnu si odhadnout, že ruština?
2: Ano, je to přejímka z ruštiny, ale původně to bylo odvozeno od praslovanského výrazu volčiti, to je tedy sloveso zrekonstruované, řekněme, ale vzhledem k tomu, že se vyskytovalo v různých slovanských jazycích, tak nějaký ten společný výraz být musel předtím. A my máme třeba v češtině dneska od tohoto slovesa slovo vláčit.
1: Mm-hmm. No a to by jeden neřekl, kolik různých hanlivých označení je původem ze slovanských jazyků.
2: Tak když zůstaneme u toho slova svoloč, tak právě k němu máme různá původem slovanská synonyma, například chátra, nebo sebranka, nebo holota.
1: Holotolína se říká.
2: Případně zběř, nebo chamrať.
1: No, řekl bych, že to všechno zastarává trošku, že už to nepoužíváme běžně, spíš to dokážeme vnímat pasivně.
2: A ještě jsme si k tomu tady našli dvě synonyma ve stejném významu, nebo v hodně podobném významu z jiných jazyků a ta jsou na tom jistě lépe. Z němčiny tady máme lůzu, s tou se stále setkáváme s tímhle slovem a pak z francouzštiny přes němčinu k nám přišel výraz pakáž.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Víte, proč jsou některé rostliny masožravé? Důvod, proč některé druhy loví hmyz, souvisí s prostředím, ve kterém rostou. Zpravidla to bývá na rašelinných půdách nebo v tropických pralesích, které jsou na živiny velmi chudé. Hmyzožravé rostliny vyvinuly dvojí způsob výživy. Jednak autotrofní, kdy pomocí kořenů přijímají vodu a některé minerální látky, a pak heterotrofní, kdy rozkladem chycené kořisti doplňují některé chybějící živiny. K tomu jsou vybaveny různými lapacími orgány, někdy džbánovitou dutinou, jindy třeba rychle sklapovací pastí, lepkavými listy nebo sacími měchýřky. Tímto způsobem si rostliny opatřují především dusík, fosfor a draslík, které v půdách, na kterých rostou, většinou chybí. Při domácím pěstování v květináči si ale většinou poradí sami a dokrmovat hmyzem je není potřeba. Je také pravděpodobné, že původně hmyzožravost vznikla z obdobných podnětů jako obranné mechanismy. Při zkoumání rosnatky kapské se totiž zjistilo, že fyziologická reakce a elektrická signalizace jsou velmi podobné jak při lapení kořisti, tak při fyzickém poškození. Zajímavostí je i to, že rostlina umí kořist prostřednictvím specifických receptorů ochutnat.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé. A v neděli vás pozvu na svůj zámek, v Kostelci nad Orlicí, který za zachránili červené cihly.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

hledám. A večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě posadí, někdy mám pocit, že žít se s tebou nedá. Třeba když míváš nálady, když je to nahoru a dolů, mám chuť se zbalit.

0: a i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
3: a Petr Kostka.

0: Na pražskej letnej scéne Vyšehrad môžete 30. a 31. augusta navštíviť predstavenie, ktoré sa volá Všetko o mužoch. V inscenácii o tom, ako muži sami seba vidia, za čo sa hanbia i nehanbia, účinkujú Tomáš Novotný a slovenskí herci Ján Jackuliak a Peter Pecha. A touto pozvánkou sa dnes magazín Stretnutie končí. Príjemný večer pri počúvaní Českého rozhlasu želá Kamila Šusterová.
1: Český rozhlas. Správy.
2: Vláda, odbory a zástupci zaměstnavatelů se shodli na změně platů v oblasti veřejné sféry. Hydrologické sucho v Česku přetrvává, víkendové deště pomohly jen omezeně a počasí zítra postupně od jeho západu oblačno až zataženo, k tomu déšť maxima kolem 23 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, dobrý večer. Žádné platy ve státní správě a ve veřejném sektoru by neměly klesnout pod minimální mzdu. Návrh pojednání vlády s odbory a zaměstnavateli představil ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z hnutí ANO. Podle reformy by měl od ledna příští roku nejnižší platový tarif odpovídat minimální mzdě. Ta by se pro příští rok mohla podle návrhu vlády zvýšit o 2,5 tisíce korun na 24 900, říká ministr Juchelka.
3: Tabulkové platy už nikdy nebudou nižší, než je minimální mzda. A osobní příplatky a odměny budou opět sloužit k motivaci zaměstnanců, nikoliv jen k dorovnávání základního platu. A zvyšování minimální mzdy bude fungovat jako automatická každoroční valorizace platů.
2: Hydrologické sucho v České republice stále přetrvává. Víkendové deště pomohly jen omezeně. Po jednání Ústřední komise pro sucho to dnes řekl ředitel povodí Vltavy Petr Kubala. Podle něj například právě v povodí Vltavy spadlo v minulých několika dnech od 30 do 50 mm srážek, ojediněle kolem 90. To ale pomohlo jen dočasně.
4: Ta situace už je nyní taková, že jsme opravdu opět na výrazném poklesu průtoku. Už máme zase plno profilů, které jsou na hranici sucha a dá se předpokládat vzhledem na to, jaká je teďka predikce předpovědi na následující 3 dny, že ta situace se nám v podstatě vrátí zase do toho, co bylo před těmi srážkami.
2: Na 9,5 roku do vězení dnes poslal Olomoucký krajský soud mladistvého Hocha. Přiznal se, že loni na podzim ukopal na ubytovně v Zábřehu na Šumpersku 57-letého muže. 2 týdny předtím okradl a zranil 3 muže, jeden z nich na následky později zemřel. Mladíkovi bylo v době činů 15 let a podle soudce Petra Sušila měl na svědomí také 2 loupeže a 1 případ výtržnictví.
5: Soud zvažoval i uložení trestu na samé horní hranici, to znamená 10 let, ale vzhledem k tomu, že u hlavního líčení k prohlášení viny ze strany obžalovaného ve vztahu ke všem bodům. K doznání se k jednání, to znamená, nějaký způsob musí reagovat, proto je to 9 roku a 6 měsíců.
2: Rozsudek ale zatím není pravomocný. Obžalovaný si totiž ponechal lhůtu na podání odvolání.
1: Počasí.
2: V noci na úterý čekáme v České republice

0: Postupně většinou oblačno až zataženo, v severovýchodní polovině republiky zpočátku ještě polojasno až skoro jasno a kránu ojediněle s deštěm. Nejnižší teploty nad ránem mezi 16 a 12 stupni, při zmenšené oblačnosti ojediněle kolem 9. Zítra přes den oblačno až zataženo, ojediněle přeháňky nebo déšť, od jeho západu postupně srážky častější. Maxima zítra většinou mezi 21 a 26 stupni, v místech, kde bude delší dobu pršet jen kolem 20, mírný vítr od východu bude večer slábnout.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Silnice číslo 15 za Terezínem na Lovosice zůstává po vážné nehodě motorkáře v obou směrech uzavřená. Objížďka vede buď přes Nové Kopisty nebo přes Mlékojedy. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Už po písničce vám nabídneme reprízu pořadu Osobnosti Česka s Oskarem Hessem a jeho hostem. Dobrý večer a příjemný poslech.

0: Osobnosti Česka.
1: Regionální stanice Českého rozhlasu vám představují osobnosti Česka. Významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Příjemný poslech vám přeje Oskar Hess a mým dnešním hostem je Kateřina Macháčková. Dobrý den.
2: Krásný den.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Kateřina Macháčková je česká herečka, publicistka, spisovatelka a profesorka na Pražské konzervatoři. Je dcerou významného divadelního režiséra a herce Miroslava Macháčka a operní pěvkyně Věry Štiborové. Ještě za studií na DAMU hrála v několika filmech, jako byl Bylo čtvrt a bude půl, Svatá hříšnice nebo třeba v televizním seriálu Život na zámku. Má za sebou i dubbing, například roli matky Kevina ve filmu Sám doma, ten film miluju, a aktuálně účinkuje v divadle v Řeznické a v divadle Mana. Kateřino, vy jste vyrůstala stejně jako já v umělecké rodině. Má člověk nějakou jinou možnost být někým jiným než hercem v takovém nastavení?
2: Tak já jsem vyrůstala v trošku jiné době a vyrůstala jsem vlastně částečně u babičky v Rakovníku, kde pojem herec bylo něco opravdu vyvrhal, takový komediantům a hercům do města vstup zakázán, jo, takovýhle úplně nefungoval žádný jako takový časopisy, který jako furt zviditelňují herce, nebo co táta v podstatě tehdy, jako když jsem já byla mladá, natočil jako film Ďáblovou pást, vlastně nebyl známý, pak jsem byla v Budějovicích, tam jsem teda i hrávala už jako v divadle dětský role, ale stejně, a tam v těch Budějovicích to bylo úžasné, protože tam tehdy to divadlo tvořili tři budovy a uzavřeli dohromady dovnitř dvůr a na tom divadelním dvoře se skladovaly kulisy. A my jsme jako divadelní děti, tam jsme si v těch kulisách hráli ty originální představení. Jako, já si pamatuju hlavně na to, že jsme hráli jako činoherní verzi Rusalky a že jsem hrála asi třetí vílu a že jsem měla strašný mindrák, ale že jsem si to potom jako nějak nahradila, když jsem v té Rusalce hrála v televizi tu hlavní roli. Ale takže tehdy to bylo, že ten pojem nebyl nějakým způsobem jako herec nebo něco, že to něco výlučného, výjimečného. No a mě taky teda bavila matematika, takže já jsem jako tak si ráda luštěla jako slovní úlohy a podobně. Takže ale vlastně jako svým způsobem jako je ta cesta jako dost jako tak jako prošlápnutá na to, aby to potom to dítě dělalo teda to.
1: Důraz na hereckou poctivost, techniku a špičkové provedení hereckého výkonu. To jsou věci, které lidi napadnou, když slyší vaše jméno. Jste jako profesorka spíš postrach nebo miláček studentů? Co myslíte?
2: Letos jsem byla postrach. No,
1: jak to?
2: Ale no ne, tak já jsem jako v podstatě ty jako jsou ty děti trošku ležérnější nebo co, a já právě dbám zaprvé na to, aby jak se jako byla nějaká disciplína, aby se chodilo včas, aby byly ty děti připravený. Není to všecko normadicky teď, jo. Aby, já se bohužel nečtou a tak jako to, ale a aby jsme opravdu tam pracujeme zevrubně, jo. Na každý tý herecký snažím se jim opravdu jako hlavně ze svých zkušeností jim ty věci předat, učíme opravdu jako důkladně a jsem nemilosrdná. Mám teda kolegu Pavla Žimáka, který je ten hodnej, jo, a já jsem takový ten sekirník.
1: Ten ras. A když bych se vás zeptal, jak taková výuka, nemusíte to samozřejmě brát nějak jako ze široka, ale tak v rychlosti, jako jsou nějaký přijímačky, pro posluchače, který si to neumí představit, tak ty lidi přijdou. Vy jste teda součástí i té komise na těch přijímačkách.
2: Letos jsem byla jeden den, anebo když třeba máme ten budoucí ročník učit, tak jsme tam jako v té přijímací komisi jako po všechny dny. No. Hmm. Je to velmi náročný. Bohužel teda ty děti, to tady bych apelovala na, já nevím, jestli by to zrovna ty děti poslouchali, ale jejich rodiče, kterých třeba děti jako budou mít zájem tohle dělat, že je důležitý, aby třeba, jako když dělají nějaký monolog nebo něco, aby tu hru znali, aby to nebylo jako vytažený jenom z internetu, protože důležitý jsou ty okolnosti daný a všecko to okolo, že jo. V podstatě děti chodí dost z těch základních školek, to ono to je jako školky, škol jako méně a méně nějakým způsobem připravený do života vzdělání. Jo? Že to je dost povrchní. To. Učím 15. sezónu, 15. rok tam, o 15. školní rok a jako cítím ten pokles, jo? Jako těch všeobecných znalostí, ale vůbec Jo.
1: Jak poznáte ten talent na těch přijímačkách? Si řeknete, tyjo, to je člověk, který by to měl dělat. Jako, jak vy to poznáte vlastně?
2: No tak většinou se to pozná, shodneme se na tom ku podivu potom jako všichni, tak je důležitý, oni často přicházejí připravený a my už máme takový jako problém, že se jich nesmíme ptát, kdo je připravoval. Ale to pozná člověk, že nevím kdo, ale že jsou připravený a že to třeba je umělý. Jo.
1: Jo.
2: Tak ta schopnost, když jim dáte jiný okolnosti, to třeba na místě předělat. Jo? A
1: reagovat na
2: připomínku. Být kontaktní, jo, tam zaimprovizovat, ale to dejme tomu v tom prvním kole. Není tam, přijde, já nevím, 30, teď jsme měli asi 39 dětí na ten na to jedno odpoledne a z těch jsme vybrali, já nevím, asi 15, jo, nebo kolik, jo. Takže to je dost náročný, ale ono se to většinou jako pozná, takový ten základní. Ale potom, když se máte když to máte vtěsnat do těch 12, 6 a 6, tak to někdy bývá jako problém. Ale pamatuju se, že ročník, který absolvoval asi před 6 lety, že tam byl jeden 13. neustále nám, nebudu ho jmenovat, ale on docela hodně hraje v muzikálech a tak. A ten nám vždycky říkal, jsem 13. a ten se v podstatě skoro uplatnil z toho ročníku nejvíc, jo, potom. Jo, že ono to je i, ono bohužel to dává jako to přijetí ty zkoušky, že jo. Ale oni ty děti, který třeba chtějí a úplně se jim nezadaří ve zpěvu nebo něco, to opravdu zkusí příští rok znovu. No.
1: Já už jsem se tady ptal Nadě Konvalinkové, tak se zeptám i vás, vnímáte rozdíl mezi dnešní generací herci a tou herců a tou vaší generací? A jestli ano, tak jaký?
2: To určitě. Podle mě jako hlavním slovem je pokora. My jsme jako byli vděční, my jsme všechno poslouchali, snažili jsme se o těch věcech, na ty věci si dělat názor, byli jsme připravení, byli jsme aktivní, nabízeli jsme věci. Jo, teď my máme před maturitou mnozí ti maturanti, který budou za 14 dní maturovat, neznají text, jo. Nechodí třeba jako včas úplně, nebo já to nechápu. Je to taková ledabilost a já myslím, že to je i taková ta krátkodobá sláva z těch seriálů nebo z nějakých jako, jo, takových jako chvíli oslavovaných projektů, že oni mají pocit, že teď je to ono. Ale vlastně ten herec, to říkával i můj táta a to podle mě je zásadní. Když večer zažijete úspěch, jako celý soubor v nějakém představení a tak můžete to oslavit, mluvit o tom, ale druhý den je další den a musíte začít znovu. Nesmíte hrát výsledky toho, co bylo třeba dobrý minule, ale zase začít od toho sestavování na základě textu, vnitřních pocitů a všechno. A zase to znova vystavět.
1: Ano, protože každý den je jiný. Divák je
2: no,
1: jiný.
2: No ne diváky, že... ale i během představení za hodinu je jiná jako nějaká situace a jiná atmosféra v tom sále. Než
1: naprosto,
2: tohle.
1: S tím úplně souhlasím.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Příjemný poslech vám stále přeje Oskar Hess a náš dnešní host, kterým je Kateřina Macháčková. V divadle v Řeznické hrajete monodrama Jeden německý život. Jaké to je stát na jevišti sám, udržet si diváckou pozornost?
2: No, ještě, když vám řeknu všechny ty okolnosti, tak je to hodně náročný. Ale přišlo to v době covidu, čili vlastně měl jsem za sebou zkušenost jako s tou Sandovou, kde jsem ovšem nebyla sama. Teď to byla 102letá žena, byl covid, takže jsme to vlastně s režisérem Radimem Špačkem a Ivetou Srbovou, dramaturgyní a ředitelkou jako divadla v Řeznický, připravovali jako dlouho. Seděli jsme opravdu každý z růžku takhle na dálku. Tak ten text jako byl nejdřív takovej, to napsal Christopher Hampton, ale jako bylo pro Maggie Smith, jako bylo to úžasně napsané, ale tam to bylo jako, že ona sedí v kuchyni a vlastně všecko to tam jako připravuje nějakou snídaní nebo nějaký, jako nějakou kávu a takhle, ale my jsme to vlastně potom všecko oklestili a zůstalo to v tom, že já vlastně jenom sedím, nehejbu se, teď to těm divákům tam to musí vzniknout a jenom třikrát se napiju. Nic jiného. Nejdřív tam měly být nějaký projekce, jakože, já nevím, tam pochodujou jako na cestě a něco, nic tam není. Nic tam není. A my jsme, já jsem i potom, tak to, jako abych, že stará hlava, tak jako jsem si to tak snažila, tak jako aby ten text, aby to jedno vycházelo z druhého, jakože třeba říkám, že teda jakože jsem si nějakým zašíváním punčoch krátila při náletech čas. No a potom ještě jsem právě, to je jako monodrama a ona tam má jako jakoby najednou začne odpovídat, jako jestli cítí vinu. A mně připadalo strašně důležitý, aby v podstatě na to se jí tam zeptal někdo nečekaně. Aby ona to neměla připravený, jako já jsem byla taková a taková, nemohla jsem nic udělat. Ale aby se jí někdo z patra zeptal, takže vlastně tam do toho vstoupil Radim Špaček, a ono to, režisér, a ono to monodrama vlastně vzniklo podle jako nahrávky s autentickou tou Brunhildou Pomselovou, když jí bylo právě těch 102 let, ona zemřela ve 106. A takže tam to reportér jaksi uváděl. Takže tam jakoby pár otázek má i ten Radim a právě já jsem mu tam posadila do hlediště s tím textem a tak naštěstí, no on uvidíme, jak dál, jsem ho zatím nepotřebovala, no ale takže, ale hlavně si myslím, že je podstatný a cítíte vinu a teď co? No, to je právě. No a teď tam od jakýkoliv, tam jsem si uvědomila, že vlastně já musím mít, nejenže u mě ten text, ale musím mít v hlavě ještě jakoby scénář jako vnitřní.
1: Ano.
2: Kdy, protože ty texty nezačnu říkat hned, ty vzniknou až když jako mě něco napadne. Jo. Čili já vlastně podstatný je to, co se odehrává ve mně a z toho vyvěrá Nějaký text.
1: No. A umíte třeba improvizovat, když zapomenete text, tak si nějak vzpomenete, nebo máte tam nápovědu v divadle?
2: Umím to i přehodit. Jo, já totiž i z kraje jsem říkala, že to nebudu, tak já to už víceméně říkám věrně, ale že vlastně, jako aby to bylo svobodný, takže ty úplně ty texty třeba nebudou jako tak přesný, ale jsou. A já vnímám, co říkám, a takže když to tam řeknu už jednou, tak už to nezopakuju. Tak stalo se mi asi říkala, že jsem nějaký, protože tam je tisíce jmen a hrála jsem souběžně jako ještě show doktorky Ruth a tam byli jako nepřátelé Němci, když to tady byli nepřátelé Rusové, byli stejný, jako stejná data, jo a teď tam bylo opravdu opravdu stejný pasáže, takže tam hrozilo, že to přehodím, jo ano. Takže takhle, no, ale jako, a tam na tom, na té Ruth jsem si ještě jako tak jako trošku jako prověřila žánr stand-upu, jo, že vlastně tam jako se na ty lidi podívám, který to většinou nesnášeli, že jo, tak se jako jsem měla pocit, že všichni spějí, ale když se rozsvítilo, tak ku podivu byli vzůr.
1: Jak na to reagujete, když takhle třeba divák zívne v hledě, že mně se to taky stává občas, jo. Že mám v jednom představení právě tu interakci mezi hercem a divákem. A když tam někdo na mě kouká jako, že to úplně nenávidí, tak já mám, no, jako se ve mně probouzí prostě spousta emocí samozřejmě.
2: No já to chápu. Já. No, my jsme teďka hráli, my hrajeme v Březnicky jako poslední premiéru hru Monstrum, což je velice zajímavý, je to o nepřizpůsobivém 13-letém chlapci, se kterým si neví rady babička, maminka spáchala sebevraždu jeho vychovatel, jo, a celý to je to psychodrama, jo. A teď tam máme režisér Lukáš Pečenka tam jako posadil, jako jak je to Řeznická taková opravdu těsná, tak ještě na jeviště diváky. A teď jsme tam v posledním představení nejvíc na ráně, jako místem, kudy jako okolo nich procházíme, seděl pán, který jako byl furt takový křičovitým posazu. To furt vnímáte, když hrajete, že jo. A teď jako já jsem místy jsme měli pocit, že má nějaký takový jako záchvaty, jako epileptický nebo něco, jo. A já jsem tak jako to tak se mu přiděkovat, se řekla, my se vám omlouváme. On tam seděl ještě 3 hodiny po představení, furt děkoval, jak to bylo báječný, ale my jsme tam jako s Tomášem Havlínkem a tak to bylo pro všechny nesnesitelné. Ono stačí, i když třeba u té Brunhildy si sednu a teď já jako nevnímám publikum. Nicméně vidím, když třeba mají lidi bílí tenisky metr přede mnou, jo. A teď vidím, jako jestli jsou klidní, sedí klidně, nebo jo.
1: Jestli těma nožkama hejdu,
2: no, jasně. Všecko vidíte.
1: No. Tam se, kolik představení do měsíce máte? Kolik tak jako zvládnete, aniž byste z toho byla jako vyčerpaná?
2: No ne, tak já už jsem teď hodně vyčerpaná, jakoby, že třeba učíme ve škole skoro 5 hodin odpoledne. Tak
1: každý den?
2: Ne, 2x v týdnu. Tak vím, že ten den už jako dopoledne nemůžu zkoušet, večer nemůžu hrát. Před tím německým životem určitě jako si dávám nějak, jako nemám celý den, nic nemůžu dělat, jo. Já jsem nějakým způsobem i teď jako omezila nebo jako vůbec přestala jezdit na zájezdy, protože ty zájezdy, ono hlavně to je potom třeba nějak naplánovaný a potom to nějak koliduje a ty věci se nahrnou takzvaně, no. Takže já hraju, dejme tomu, takových 7 představení měsíčně, 2x v týdnu učím, jo, k tomu třeba nějaký takový drobný vystoupení, ale je to měsíc od měsíce, jo.
1: Jste typ herečky, která si role nosí domů, nebo se z toho dokážete jako nějakým rituálem, ať už sprchou, nebo nějakým očistným rituálem. Každý herec má svůj, tak jestli máte nějaký očistný rituál.
2: Nemám. Nemáte. Já to mám furt v sobě.
1: Furt to máte v sobě, ano. I doma. Doma nosíte
2: Ne. To jsou pak nebezesný noce.
1: Fakt jo.
2: No, ale to je tak, jako, že do toho se tak vžiju. Teď já jsem si myslela, to Monstrum, tam mám 3 výstupy, to bylo úplně, jsme všichni z toho kaput.
1: Opravdu si to nosíte domů, zdá se vám o tom prostě?
2: No ne, a tak já hlavně jsem třeba nemůžu spát, jo, anebo jsem to, anebo si strašně, já jsem jako ve známý střelce, čili Ritz-Pitz, ascendant rak, čili já udělám Ritz-Pitz a pak jako udělám krok zpět a 10 let přemýšlím, kde jsem udělala chybu, jo. Čili já si neustále každou jako tu věc, co se jako tam nějak jako si myslím, že se nepodařila. Když potom ale mluvím třeba s divákama, tak se podařila. To člověk ještě ten jako názor je různý, ano. Jo. Tak to jako, tak mi to furt, pak si vykládám noci karty, jestli to bylo tak strašné. No ne, šílená. Ale je to stále horší, Oskar, stále horší.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: A naším dnešním hostem je herečka Kateřina Macháčková. Já se ještě dostanu k vašemu tatínkovi, protože váš otec je obrovské téma. A ani my se mu tady prostě nevyhneme, nemůžeme. Měla jste dobu, kdy jste nebyla ráda, že se vás lidé na otce ptají, nebo si na něj vždycky ráda vzpomenete? Jak to máte dnes?
2: Tak víte co, když jsem byla mladá, tak pravda, z gymnázia nás dělalo několik jako zkoušky na domu, dostali jsme se já a Eva Vocková, tak pochopitelně jsme byli ty protekční, že jo. A furt i na domu bylo takový to, ale přitom ku podivu, já jsem od 4-5 let s tátou jako nežila, vlastně jsem, jo. Nebylo to tehdy, když mi bylo, já nevím, 10-15, tak opravdu ty herci nebyly populární, jo. Nebyly jako tady Blesky, Supry a já nevím co všecko, jo, nebyl Bulvár a vlastně to ani nebylo ničím atraktivní, to bylo v podstatě jako takový, jako to přežívalo furt takový, jako nic, jako, no. Takže tady to a potom dál, jako on, je něco zvláštního, jako okolo mýho táty. Ono tak jako polovina lidí, včetně kritiků a tak, jako obdivovalo, dělalo s ním ráda a polovina ho nesnášela, jo. Byť kritiků nebo teoretiků divadelních nebo tak. A vlastně jsme si se synem Petrem Svojitkou, který je taky režisér, jsme si vlastně řekli, jako by se to furt jako přineslo i na nás. Hmm. Jo, že mě řada, jako, jo, je to nějaký podvědomý pocit, jako těžko to, jako vyjádřím slovy, ale jestli mi rozumíte, nebo co tím myslím.
1: Je to nějaká tíha, nebo?
2: Je to nějaký zatížení.
1: Nějaký zatížení.
2: Zatížení, já nevím, rodový, osudový, nebo něco takového.
1: A jak dneska svého otce ještě po těch letech poznáváte i třeba z různých historek, které s ním mají vaši kolegové, nebo máte ho už jako spíš jakousi legendu, kterou znáte spíše z vyprávění?
2: Já jsem ho velice jako důvěrně, důkladně poznala, protože vlastně já jsem v dobu, kdy on zemřel, moc nehrála, měla jsem doma jeho pozůstalost, a hledala jsem si hlavně, co si myslela o mně a tak, jako v té korespondenci a našla jsem deník, jako který si psal v Bohnicích a já jsem, jako to řekla synovi, ten zrovna dělal žurnalistiku, protože já jsem nechtěla, aby šel k divadlu, tak on tak, jako abych se nějakým způsobem jako tak jako zabavila, tak říkala piš, jo. Tak já jsem to začala přepisovat a začalo mě to strašně jako tak zajímat a bavit. Tak jsem mu to přinesla nějak jako přepsaný a on, jo, fajn, někdy se na to podíváme. A jednou u něj v noci jako přespával Jarda Sedláček, nyní šéf dramaturg, jako televize a tak, který spolu dělali právě tu žurnalistiku, ten si to přečet a řekl, že bych to měla vydat. No a já jsem s tím šla do Českého spisovatele a vyšlo to za 4 roku jako mimo ediční plán. Pravda, se synem jako jsme to potom ještě nějakým způsobem jako dělali korekce a jako pak dramaturg a teatrolog Hedbávný jako mě taky k tomu jako nějak jako, takže vyšel první díl, protože jsem to celý nenašla. Jo. A tam už jsem ho začala poznávat, ale to byl rok, tady to se odehrávalo v roce 75 a tohle to jsem já psala, vyšlo to v 95, takže 93-4, jo. A to ještě mi přišlo, že není od té revoluce, od té doby tak daleko. A teď bylo, v roce 22 bylo z té výročí a já jsem předtím asi rok jako zahlídla někdy v době toho covidu, tady je nějaký sešitek a říkám si, to by mohl být druhý díl toho. Tak jsem si to začetla.
1: Pardon, když jste to četla,
2: no.
1: Ty deníky, tak co vás tam jako nejvíc zaujalo?
2: No, zaujala mě osobnost táty. On byl takovej ten, totiž on to tam hned začal, nechci říct žrát, jo, ale on byl hned takovej, že si z toho všechno vzal, že tam v podstatě byl vedoucí světnice. On tam byl navíc, ale to nebylo žádný to. On tam v podstatě všechny ty terapie, co dělali, tak to měl rozepsaný metodicky. Ty tam psal, co každý den viděl v televizi, kdo zajímavý, jestli Kačer nebo Šon tam za ním přišel, o čem mluvili. Jako teď tam reflektoval, v podstatě to byla reflexe celý té doby. Jo? Mm-hmm. Celý ty doby, jedno, který tak jako divadelníci za ním chodili, on jako, že tak rozebíral ty televizní věci, přenosy a tak, takže to bylo jako komplexní znalost i toho, jaký on byl jako člověk a k tomu přistoupil, jo. Protože on tam jako z protekce, aby ho nevyhodili z Národního, tam byl hospitalizovaný. No ale teď právě jsem v tom roce 2021 jako našla to pokračování. A já jsem četla úplně jinou věc. Jak mezi tím uplynulo jako tolik let, jo, 30 let vlastně, tak vlastně úplně jiný nazírání. Teď on potom už tam jako začal ty věci psát ve zkratkách o těch lidech, o těch a celý to úplně změnilo charakter. A přitom to bylo, takže to mě strašně zaujalo.
1: Jak často dabujete?
2: O mně se píše, že jsem dabingová herečka.
1: Je to tam napsáno?
2: Já tomu rozumím, ale já jsem v podstatě nedabovala. A přišla nabídka sám doma. A já si úplně jako dnes pamatuju, jak v rekvizitárně během zkoušky jsem se ptala, že mám dabovat a jak se to dělá. A že sám doma. Oni řekli, je, to je teď takový slavný film. A řekli mi, že tam jako to, že tam budou nějaký kódy a tak. No a my jsme se potom, to bylo ještě takový jako starobylý, že jsme se sešli opravdu na Smíchově ve studiu. Měli jsme velký plátno před sebou, mikrofony. A tam vlastně se ty situace, tam se to hrálo. Jo? To nebylo jako, že na kód a že si celý film namluvím já a s nikým nepřijdu do kontaktu. Tam je přece důležitý i v tom dabingu přijít do kontaktu s tím partnerem, vidět mu do očí chvíli, jo? Pokud teda nekouká do textu. Jo? No a to se tam vlastně, sice ten, bohužel ten chlapec, ten Kalous, jako, tak skončil, jako to je tak jako smutný, ale s ním to ještě pan režisér Henke trošku jako tak jako dělal, no. Jako, že sám, že soukromně něco dělali, jako ty natáčeli. No bylo to, jako by vlastně, tak říkali všichni, to budeš, teď budeš dabovat. No dabovala jsem za rok druhý díl. No.
1: A ale pak to je ještě velmi asi slavný tři film. Věci.
2: No je, a já jsem, no a tak mě všichni chválí právě za ten. No ne, protože já jsem to hrála.
1: Vy jste to víc hrála, nežli dabovala.
2: Ano.
1: A kolikrát jste musela říct tu větu, kde je Kevin? Pamatujete
2: to
1: si?
2: Jsme skoro moc neřekli, nebo Kevine.
1: Kevine.
2: Ano. Na koho jsme zapomněli? Na Kevina.
1: Ano, to je. Já vám moc krát děkuju, že jste si udělala čas a dorazila k nám do Osobností Česka. A přeju vám, ať se vám všechno krásně daří, ať máte spoustu energie a sil.
2: Děkuji za pozvání, mějte se krásně.
0: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punšochář, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Máte rádi četby a drama? Český rozhlas pro vás připravil léto plné hororů, krimi příběhů a filmových hitů. Čelisti, Tajný deník Lóry Palmrové, Dogville, David Lynch nebo Král hororu Stephen King. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka a Vltava nebo kdykoliv na audioportálu Můj rozhlas.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Mladí lidé v České republice by mohli mít lepší podmínky při spoření na penzi, schválila to vláda. V Pardubickém kraji letos meziročně výrazně poklesl počet nakažených žloutenkou typu A a počasí zítra postupně přibývání oblačnosti, od jeho západu déšť, maxima kolem 23 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, pěkný večer. Pravidla penzijního spoření v České republice by se od začátku příštího roku mohla změnit. Počítá s tím návrh zákona, který právě dnes schválila vláda. Mladí lidé by podle něj dosáhli na vyšší podporu, zároveň by měli klesnout poplatky odváděné penzijním společnostem. Ty ale novelu kritizují, varují, že mohou mít problémy s pokrytím svých nákladů. Návrh teď projedná sněmovna. Počet nakažených žloutenkou typu A v Pardubickém kraji letos meziročně výrazně klesl. Vyplývá to z údajů krajské hygienické stanice. Ta v loňském roce registrovala více než 90 případů, letos zatím pouze 11.
3: Nejvíce nakažených v loni bylo právě o prázdninách, kdy se žloutenka potvrdila u 50 lidí. Podle údajů za letošní červenec to byl jediný člověk. Pardubický kraj má v celostátním srovnání druhý nejnižší počet případů. Nejvíc jich je naopak na jižní Moravě. Pardubic, Josef Kopecký, Český rozhlas.
2: Dlouhodobé velmi teplé počasí mělo vliv také na návštěvu koupališť po celém Ústeckém kraji. Už teď některá z nich odhadují rekordní návštěvnost. Blížší data ale budou mít až v září. Vedoucí letního koupaliště Litoměřice Marek Opluštil dodává.
4: V letošním roce při první vlně VDR jsme zaznamenali návštěvnost 2x přes 2000 lidí, což se v minulých letech úplně nedělo.
2: Podobná situace je také na jezeře Barbora na Teplicku nebo v Brně na Ústecku. Sport. Fotbalisty druholigové Viktorie Žižkov povede nově Radek Kronďák. Nahradil Jindřicha Tichaje, kterého klub odvolal před týdnem. Pražané o tom informují na svém webu. V uplynulé sezóně byl Kronďák trenérem Táborska. Počasí. V noci na zítřek bude v České republice většinou oblačno až zataženo, pouze v severovýchodní polovině republiky zpočátku ještě polojasno až skoro jasno, kránu ojediněle s deštěm. Nejnižší teploty většinou mezi 16 a 12 stupni, při zmenšené oblačnosti ojediněle kolem 9. Zítra přes den oblačno až zataženo, ojediněle přehánky. Od jeho západu postupně srážky častější, maxima mezi 21 a 26 stupni. V místech, kde bude déle pršet, jen kolem 20. Mírný vítr od východu bude večer slábnout.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na silnici číslo 9 Praha Mělník pozor na nehodu za Neratovicemi. Před křižovatkou na Obříství zasahují záchranáři u nehody osobního vozidla s motorkářem. Místo je s opatrností průjezdné. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Začíná pořad Zlatá láska. Dobrý večer a příjemný

0: poslech.
1: Zlatá láska.
2: Zveme vás na návštěvu k manželskému páru, kde jemu je 80 a ona už má za sebou 81. narozeniny.
3: Znali se sice už od dětství, ale zakoukali se do sebe až ve 20 na kolotoči při jedné pouti.
2: Tanec, mužská rozhodnost a dívčí něha rozhodli, že se zamilovali a zůstali spolu dodnes. Lásku si hýčkají už 60 let.
3: Jak napsal americký spisovatel Nicholas Sparks, když jsem s tebou, cítím, jako bych našel to, co jsem celý život hledal.
1: Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.

0: Příjemný poslech vám přejí Petr Kostka
1: a Carmen Majerová.
0: Je těžké ze všech možných lidských příběhů vybírat 15 nejtklivějších.
1: Ale rozhodli jsme se mezi ně zařadit také povídání manželů Jaroslavy a Jiřího Henčlových.
0: Jejich láska je plná porozumění, tance, zpěvu a odhodlání udělat něco pro toho druhého a pro své děti.
1: A tak se za nimi na náš poput do Rosic u Brna do jednoho z činžovních domů vydal náš kolega Patrik Rozehnal.
2: Zlatá láska.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den.
5: Dobrý den, vítáme vás.
4: No, vítáme vás.
5: Pojďte dál.
3: My jsme se přivítali s psím členem rodiny. Kdo to je?
5: No, to je odcelý pejsek.
3: Máte nahlídání?
5: Nahlídání, no.
3: On je tady jako na dovolený u vás?
5: Opěr. Ne, on je, my ho hlídáme, jako když jsou v práci, no.
4: Když jsou v práci, to je náš ochranka.
5: Náš ochranka.
4: No, a jo, je, platí to.
3: Tak já doufám, že teď ztratíme ostych, stud, všechno a možná, že to odbourá i kytička, kterou jsem vám přines, Jaroslavu.
5: Moc děkuji, nádhera. Krásný jste hodný.
3: Máte ráda kytky?
5: Mám ráda, máme zahrádku, děkuji moc.
3: Staráte se o zahrádku ještě?
4: No, co, 53 let?
3: Co tam všechno máte?
4: Všechno.
3: Všechno. Dobře, tak nebude to o zahrádce, není to hobby magazín, je to Zlatá láska, bude to o vás a budeme si povídat za malou chvíli.
5: Dobře, no. Dobře.
3: Jste připravený?
5: No, nevím.
4: Nevím, mamka prvně nechtěla, ale...
5: Vidím, ne, jak to dopadne, si říkal.
4: To je kamoška.
3: Životní, že jo, už tolik let, jak dlouho?
4: 59 a půl.
3: To zvládnete, přece věříte svému muži, ne?
5: Jo, doteďka jo.
4: Zkrátka dobře jsem to napsal, nic jsem jí neřekl, nic neviděla. Až s celou jsem to dokutil. Já říkám, Miri, furt to poslouchám v rádiu a nevím, jestli mám nebo nemám. Taťko, pojď na to. Tak mě to trochu upravila a poslali jsme to.
1: Jaroslava se s Jiřím znali od svých 4 let od mateřské školky. Bydleli ve stejném městě.
0: Tehdy ještě netušili, že se jednou jejich cesty skříží a vymění si pohled, který je k sobě upoutá na 60 let.
1: 10. srpna 1965 jel 20-letý voják na opušťák domů. Na pouti u Brna potkal o půl roku starší slečnu.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
4: Tam jsme tančili, hýřili a kolotoč. Jo, kolotoč.
5: Chodili jsme spolu na kolotoč, no a nějak jsme se zblížili.
3: Jak se na kolotoči lidé zblíží?
5: Já nevím, tak to bylo hezky.
4: Já jsem navazoval.
3: Jako pouštěl dopředu a chytal.
4: No, to bylo, no, kdybychom jezdili jen tak, to na nic.
5: Ne, to bylo takový, to bylo poprvé, kdy jsme tak spolu, jako, že jsme byli dva, no. Takhle jsme se předtím, to tak nemuselo být, ale to jsme byli. A potom už to bylo takový, už jsme jako na sebe víc mysleli, nebo když přišel, tak už jsme šli spolu a to byl takový začátek, bych řekla, no.
3: To znamená, tam jste se domluvili, že si dáte rande?
5: No, domluvili ani ne, protože já jsem neviděla, ještě byl na vojně, kdy jako přijede. A když přijel, tak si třeba pamatuju, že jsme stáli u kostela, je taková studna a tam jsme si povídali a bylo to takový hezký a bylo to od té doby, už to bylo takový už, že jsme dva, no já nevím, no.
3: Jak se pozná to hezký?
4: Bylo to krásný. Bylo to moc fajn. Vždycky jsem se těšil. To bylo těšení, jo? A těšení je nejlepší. Takový, že jsem byl z toho vyvalený a bylo to moc hezký, no. Ale snažil jsem se, abych zaujmul, že jo? Já bych holka, ale znali jsme se, takže jako já nevím, jak říct, ale...
3: Jak to prožívala Jarka?
5: Jak? No, těšila se zase, že přijede, nebo že se uvidíme a že to bude zase pěkný, no, tak těšení, jako je to radost, nebo, no, je to tak, já nevím, jak to říct.
3: Pamatujete si první pusu, kde to bylo? Přímo na kolotoči nebo někde při tanci?
5: Tak to úplně ne, ale tak jsme se šli projít od kolotoče kousek.
3: Abyste měli klid.
5: Asi.
4: Jo. Jo. Bylo to dobrý, no. Já to, bylo to moc fajn, no. Podívejte se, že ještě teďka si držíme ruku. Holka dobrá.
3: Jak vám se líbil jako kluk potom, když už jste spolu chodili, jako co jste na něm obdivovala třeba, nebo jaký byl, jak vypadal jako štramák?
5: Vypadal hezky, ale nejvíc u něho já toto, když něco řekne, tak to splní. Úplně na 110%. Tak jak dnešní mladí něco, jako my přijdem a nemusí to být pravda, ale tady jeho slovo, nebo co řekl, bylo pravda. To jsem se mohla jako, to bylo takový jako jistý u něho, jo, že doteďka jako, to si na něm vážím, jako, to si, takový každý není. Za toho mám ráda doteď.
3: A to je dobře. Byl to svým způsobem i gentleman, galantní no, chlapec?
5: To myslím, že může o něm říct celý okolí, že takový jako je. No. A já mám to štěstí, že je můj.
3: Když už jste věděli, že spolu chodíte, vy jste se vrátil z vojny, jak pak to chození vypadalo? Domlouvání třeba rande? Nebo jak ten pár funguje před tou svatbou, když už ví, že k sobě patří?
5: No, tak šli jsme jako ven, nebo jsme si řekli, že půjde ven a to bylo snadné. To říkám, v jedné dědině to je úplně nic jiného.
3: A co se dělá venku?
5: Co se dělá? Někam dojde.
4: No, a? No, taky
5: povídáme
4: bylo, no.
5: Si, no, dáme si pusu, je to hezky.
4: No, a bylo tam taky ještě něco víc, ale dobrý, no. A jo, já jsem si pořád říkal, že tam mám písek, tak jsme zkoušeli furt pryč. Zkrátka dobře, písek nebyl, no, a v září potom...
5: No, že jsme byli brzy, jako jsme měli...
4: No, naši nebyli rádi teda.
5: No jo, takže...
4: Ale potom to, jo, vzali to.
3: Takže z vaší lásky se zrodil nový život celkem brzo, můžu to tak říct?
5: Jo, no jistě, jo. To byla rychlovka.
4: Od Silvestra, že jo, tak nějak, no.
5: Září se narodil první syn.
3: Jak jste zjistila, že jste těhotná?
5: No jak? No tak jako, když to nepřijde, tak je podezření, jde se... Doktorovi, no a tam se to pozná už, no, jak.
3: A teď, když vám to doktor řekl, na plná ústa, jo. Co to s vámi udělalo?
5: Jo, na to si pamatuju. To jsme jeli ve vlaku, tak jsme stáli v uličce a já mu říkám, Jirko, já jsem to nedostala. A on říká, no a tak co, teď na to jsme dva. Jo, to když mě řekl, tak to bylo takový hezký, doteďka to mám tady, že... To opravdu, jako kdyby, že se k tomu postavil hned... Tak jako no, no a potom už to bylo, že už jsme to viděli a už jsme se těšili, zaháněli na svatbu a už jsme to všem řekli. Ale tady ty slova, které řekl, ty byly od něho moc hezký, že to tak nemuselo být, jo.
3: Já si myslím, že pro tu ženskou je to potvrzení toho, že si dobře vybrala, když chlap takhle zareaguje, ne?
5: No určitě, určitě jo, to bylo takový, mohlo to dopadnout úplně jinak, nebo říct něco jiného a už člověk by přemýšlel všelijak, ale... Toto byla v něm taková jistota, jako u mě, tak si mě jako získal. No.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Příběh vyprávěný dnes patří Jaroslavě a Jiřímu Henčlovým z Rosic u Brna.
2: Znali se od 4 let. Ve 20 mezi nimi přeskočila jiskra a pak už to šlo hopem, jak se říká. Tak rychle, že ani ne po půl roce čekali miminko.
1: Rodiče byli jejich radostí trochu zaskočeni, ale oběma přáli a začali jim pomáhat se svatbou.
2: V obřadní den 26. března 1966 podstoupili dokonce starou svatební tradici. Museli odprosit rodiče.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: Krát, teta, my jsme na to nebyli nachystaní a ona jako je zvyklá, že se odprošuje, my jsme nic neviděli, tak to bylo takové malé zmatek, no ale tak přežili jsme to, jo. Že nás tam nahnala do ložnice, dala nám stoličky a že si máme kliknout a odprošovat rodiče a to nám nikdo neřekl předtím, takže my jsme byli z toho trochu špatní, ale přežili jsme to.
4: Co se tedy po vás žádalo?
3: No jako aby jsme ty rodiče jim poděkovali za výchovu a tak to tak se dělávávalo. Ale nám to neřekli dopředu, že to bude. Ona byla tady ve Želešic a tam asi ten zvyk funguje. A tak ona poté, tady stoličky toto, a teď nás tam nahnala do ložnice a teď my jsme měli něco říkat a byli jsme z toho teda pěkně.
5: Nikdy jsem to neviděl.
3: Dopředu nám to nikdo neřekl, takže jsme to byli jak trubky. No. Museli jsme říct, že děkujem za výchovu, ne? Jako, no tak to tak nějak tam zadrmolí, ale něco.
5: Já už nevím.
3: Bylo to bez přípravy, no, tak když něco děláte takového, tak to tak vypadá.
4: Ale svolení jste dostali?
3: Dostali, určitě, jako to dostali, ale tady to tak nás zaskočilo.
4: A to už jste byli oblečení v tom svatebním?
3: Jo, no.
4: No povězte, jak vám to slušelo. Nebo jak to slušelo Jarušce?
5: Mně se líbila, jestli já nevím. Ale asi jo, no.
4: Co jste měla za šat?
3: No takový, no bílý, ale byl to jako kostýmek, šaty a kabátek. No.
4: Dostali jste od rodičů třeba nějakou radu do života v souvislosti se svatbou?
5: No, naši si mysleli, že je to brzo, a já jsem si říkal, že je to akorát, no. Naši to vystrojili, no a měli jsme autobus, že od nás bylo 50 nebo kolik. A svatba byla v Rosicích na radnici a potom v kostele. A z radnice jsme šli a ten ministrant chtěl prstínky. Ta to sundala, ale já jsem to nemohl sundat. Já jsem to slinil, ježišmarja, to bylo těsně před kostelem. Ministrant už byl opocený, jak ta krava. A já jsem to teda sundal, tak jsem mu to prdla a on šel to dát farářovi, ne?
4: Při tom obřadu, dostalo vás to osobně nějak, dojalo vás to, nebo dolehlo na vás najednou, že teď je to ten náš den a my se opravdu bereme, nebo jak jste to prožívali, co se tak odehrává v té hlavě, v srdci?
3: To nedokážu, ale bylo to hezky, jako, když to můžu zhrnout, hezky, jako, nebo jsme si to přáli a už to bylo, takže...
4: Bylo všechno v pohodě? Netřásla jste se třeba nervozitou nebo tak?
3: Tak to jistě, to je jako taková nějaká nervozita, ale to by se toho asi nejde. No.
4: Řekli jste dostatečně nahlas ano?
3: Jo, já myslím, že jo, že to slyšeli.
5: Já si myslím, že to slyšel na poprvní, no.
4: Co jo. Polibek, jak si ho pamatujete, jo, ten manželský?
3: Rychle. To bylo, aby to bylo.
5: Já jsem to odhrnul a lupa hotovo. Žádný zdržování.
4: Nechal jste závoj nahoře?
5: Já nevím už.
3: Jo, to se tak dělalo, ne? Jsi měla... Jo.
5: A pak jsme šli k fotografovi No tam čekali moji kamoši, to byla, oni měli muziku, hráli tam před fotografem a šli na pivo. Tam je Lidový dům hned vedle a my jsme jako jim šli dát výplatu, ne nějak. Pivo stálo korun 50, jo. Tak se mi dali 300 a potom jsme měli svatbu a oni přišli ještě na svatbu, potom a 6 jich tam přišlo, no.
4: První tanec novomanželský. Vy jste rádi tančili, tak jak si na to pamatujete, Jaruško?
3: Jo, tak to bylo hezký, no. Tak jak vždycky.
4: Vyzval vás tedy k tanci?
3: Jo, tak.
4: Čím takový svatební den končí, ta zábava, ta hostina, jak se to ukončuje?
5: No, to byla sranda. No, my jsme jeli dom, no.
4: Kam? Vy jste jeli na svatební noc?
5: No.
3: Tak my jsme jeli, jako, kde jsme bydleli, k rodičům, jako manžela, a jenomže my jsme chtěli tam být dřív než ten autobus. Ale nevzali jsme si klíče od baráku. Takže my jsme přelezli plot a potom manžel šel normálně do toho, kde jsou slepice, a od slepic vzal ten žebřík a my po tom žebříku jsme lezli oknem. Okno bylo po otevření, takže my jsme tím posraným žebříkem lezli dom. A ještě jsme nebyli ani vysvědčeni, ani se autobus už tam byl.
4: Vy jste na svatební noc lezli jak do kurníku, jo?
3: Tak jak zloději. Jo, protože jsme neměli, nemohli jsme si, my jsme chtěli mít náskok, ale dopadlo to jinak.
5: To je pravda.
3: Jo, jo.
5: A naši z toho byli vyvaleni, že jsme tam, že se svítí vzadu, že? To už jsme měli ty místnost, ne? No, zkrátka dobře, bylo to takový napínavý trochu.
4: A pak co, šup do postele?
3: No,
5: Jo, bylo to dobrý.
3: To nebylo poprvé.
5: jako bylo to hezký.
2: Jedním z důvodů, proč se Jaroslava s Jiřím brali už půl roku po seznámení, byl očekávaný potomek.
1: Jaké to bylo, když se v září téhož roku narodil malý Jiří?
3: Hezký, no tak jak jsme si těšili. Doteďka jsme rádi, že je máme. No, už máme 3 velké děti a už máme vnuky a už máme pravnuky.
4: Co se tak změní ve vás? Jak se objeví v ženě manželce máma, když se narodí první dítě?
3: No tak trochu starost taková, jako aby bylo všechno, jak má, no. Těší se na to, no.
5: Tam byla opora hodně babička, matka. Tam moje mamka, ta dělala v JZD, ta byla nějaká skupinářka nebo něco, tak byla pořád pryč. No a jejich babička jako byla doma, no a když jsme potřebovali, tak kdykoliv, jakkoliv, přišla, pomohla, to byla babka. Fajn, nej. Já jsem měl jako babi, jako švígere, mě rád moc. Fajn.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
1: Zlatá láska je pořadem o dlouhotrvající lásce pečetěné zlatou svatbou.
2: Svůj osud nám líčí a své city odhalují Jaroslava a Jiří Henčlovi.
1: Brzy oslaví diamantovou svatbu. Dokázali by poradit, jak si lásku uchovat do vyššího věku a na čem v životě záleží?
3: Na čem záleží? Na štěstí záleží. No. Jak poradit? To nejde poradit. No. Tady můžeme přát všecko. Nevím.
4: Má se člověk řídit rozumem, srdcem, intuicí? Čím?
3: Tím vším dohromady. No.
5: Intuici a nepodrazit. Nebýt zákeřné, nebýt být kamarádský, jako já jsem vycházel vždycky. Já mám rád srandu.
4: Jiří se občas zpívá, má to rád?
5: No, já rád zpívám, no.
4: Co byste své ženě teď zaspíval?
5: A mamko moja, já se vydávat mám. Mamko moja, já se vydávat mám. Chodí za mnou z Javoriny cigán. Chodí za mnou z Javoriny cigán. A cigán samý prevelice lubí. A cigán samý a prevelice lubí, protože má pěkné bílé zuby.
3: Dobrý.
4: To bylo pro vás.
3: To bylo pro mě, děkuji.
4: Měl by být chlap jakousi skálou ve vztahu, oporou?
3: Měl, no.
4: A je?
3: Tento jo? Každý ne. Nemůžu říct ani o nic špatného.
4: Byl starostlivý táta?
3: Jo, je doteď. Není to, že by byl sám za sebe. Pořád má tu starost.
4: Bála jste se o něj někdy?
3: Pořád. No vždycky se bojím. Vždycky se bojím, když se něco stane nepředvídaného, když cokoliv. No, jak... Byli jsme na dovolené s autem, kde jsme byli, u Prahy někde to. A mistr světa hrál volejbal s mladěžkama a snažil se. A vyskočil a utrhl si tady achilovku, jo. Toho odvezli do nemocnice, do Příbrami. Tak tam byl ale dva dny. Potom to...
5: Týden,
3: já si to nepamatuju také.
4: Bála jste se třeba, že by opravdu nemusel chodit?
3: No tak já jsem neviděla, jak moc to je, nebo nerozumím tomu, ale bylo to takový jako z hezkýho špatný. Jo? To bylo, tam jsme šli, všechno bylo v pohodě a dopadlo to úplně jinak. No.
4: Uvědomili jste si někdy v životě, jak ten život, ten vztah je křehký, že stačí třeba chvíle, hodina, jeden den a všechno se může změnit? Ověřili jste si to u něčeho?
5: Jo. Já jsem teďka dvakrát spadl, teďka byly broskvě, tak tam byla halus a seděl jsem na prdeli najednou. Tak a jo, a je starostlivá holka, je fajn.
3: No ale... protože zapomněl, kolik je mu let, jo, zapomněl. Mu říkám, nelez tam, sletíš z toho, jo, nedá si říct a potom sedí na zemi, sedí váže na zemi.
5: Největší.
3: Ale i mně se stane. Tam jsme sázeli brambory a mě říká, pojď posunem to takhle, tady měli jsme tam takovou věc, nějakou, že to zvedneme a dáme dál. A pichlo mě v zádech a už byl konec světa. Už jsem se nenarovnala a už jsme museli, nechtěla jsem do nemocnice, protože jsem byla špinavá, tak říkám, tam nepojedu až zítra, no tak potom jsme tam jeli, ale moc to nepotřebuje tady toto, aby bylo, jako, že se něco může stát tady po všem. Jako, stačí málo. No.
4: Uvědomujete si to s věkem víc a víc?
3: Určitě. Se o sebe bojím už, protože jako za ty leta tady zůstat sám, to už jako vůbec jako ani náhodou si představa. To už je...
4: Uvažuje tak člověk už?
3: Asi jo.
4: Co vás tak napadá v tu chvíli, aby nám ten osud ještě nadělil dost těch let být spolu a v klidu, nebo...
3: A ještě by to chvíli vydrželo. Takový přání.
4: Je to tak?
5: Jistě. Ne, je to krásný. No? Ne, je to krásný. Ne, já si myslím, že jsme spolu prožili fajn 59,5 zatím. No, v březnu máme mít diamantovou, kurňa, to je. No, já všem se to počítá, no.
3: Já si myslím, ani rád. Nejde tak jako ona, asi já říkám, to každému se nepovede tolik roku. A spíš, aby to nějak v klidu dopadlo, no. Spíš tady, já nevím, no. My už musíme být rádi za to, co bylo.
4: A za co jste v životě tak nejvíc rádi?
3: Pořád u sebe stojíme, jako jo, bo... Můžu říct, že pořád jako to nepřestalo.
4: Ale to je přece důkaz lásky a to je krásný.
3: Asi jo.
4: Vás to dojalo úplně. Jste ráda, že máte takovýho chlapa vedle sebe?
3: Jo, to určitě.
5: Ne, já jsem rád, že máme zdraví děti. Že je to všechno jako, jak má být a nemůžu říct na mamku ani půl slova špatného a jsem šťastný, že ho mám. To je všechno.

0: Jedna indická moudrost zní: láska se neptá, proč se co děje. Když zleje, na pomoc spěje.
1: Bylo vám osobně někdy třeba do breku úzko a přišel Jirka, pomohl?
2: Určitě. No, tak víc toho bylo za ten život. Jako. Ježiš, já to nechci. No, Evička, když byla, to je takový špatný.
3: Nebyl jí rok.
2: Začala běhat, bydleli jsme na městě tady, měli jsme všechno jako nové bydlo, začala běhat a měla jsem tam sousedku, uvařili jsme si takhle kafe a teď jí říkám, Jiřiny, dívej se, ona už chodí. No a ona až se upustila, v obě jsme takhle seděli, dívali se na ňu a ona šla a ty kroky tam a jde zpátky a teď přišla k tomu stolu a takhle brnkala rukama do toho talíře a to kafe se na ňu vylilo. Jo, takže to bylo, jako já úplně husí kůži teď z toho mám ještě pořád. Jdu takhle do obličeje vlastně a no už bylo po radosti. Jsme v práci, ne?
3: No, poslal Mirečku jako tu starší o 10 let. A bych přišel dom, že se Evičce, a oni už jeli do dětské nemocnice do Brna. Jsem přijel dom, počkal jsem, až sanitka je doveze, z toho sousedko taky. No a pak jsme vezli věci tam, jako ty, toto a to bylo, a to jsme měli starý auto, tenkrát ještě jsme v Bosonách měli problém s autem. No to bylo, to lílo jak svíňa.
1: Měl jste strach?
3: No jo, ježišmarie, to bylo, ale to byl takový moment nešťastná náhoda, no. Ne, to byl blbý den, no.
2: Chudák, každý, komu se něco takového stane, no.
3: Jako doktoři to udělali dobře, že jako jí tím chlazením, nebo já nevím, těma léčem. Ne. Takže neměla žádný, akorát tady pod krkem má trošku, jako, ale jinak. Zaplať vám, že to dopadlo, jak to dopadlo.
2: To byly takový špatný chvíli jako z toho, jo. Tak když se něco takového stane, nebo když se to musí řešit, tak to teda jako jde o moc, no. Už to je jako...
1: To si i máma pobrečí, ne?
2: No, tak ježišmarja, kdyby to pomohlo, tak ještě teď. A i to se stane. A i když jsme ju měli tak, jak vlastně byla po 10 letech, jsme měli Jirky, potom byla rok a půl, byla tam Jelečka a potom za 10 let jo. Takže to bylo všichni kolem ní a, no a stane se. No.
4: Zlatá láska.

0: No a je s ní kříž.
1: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Tyto příběhy jsou pro nás inspirací a důkazem, že opravdová láska existuje.
3: Dnes o té své mluví manželé Jaroslava a Jiří Henčlovi. Jejich příběh nás oslovil už v dopise, který Jiří poslal.
2: A my jim za to chceme poděkovat a posíláme dárek v podobě dvou zlatých hrnečků zlaté lásky, které jim předá Patrik Rozehnal.
4: Cože?
5: A proč?
6: No, protože jste fajn.
4: Co to je? A jo, hrničke, já se musím podívat. A jo, děkujem, krásný.
5: Tak díky.
4: To je zlatý. Ježiš, no pravý zlato, nádhera.
5: Mamo, s toho musím snídat. Každý ráno.
6: Na piano.
4: Děkujem.
5: Každý ráno, mamko.
4: Tak to každý nemá teda.
6: No.
5: Fakt?
6: No jasně.
5: Kečáty.
6: No nekeca. To je od Petra z Carmen.
7: A ještě jedna věc. Ještě jeden dárek, který společně užijete a na kterém si třeba budete moci poslechnout. I tenhle pořad, to je nové digitální rádio.
4: Ne.
5: A počkat, jak to funguje?
7: Jednoduše, zapojí se to do sítě, připojí se to k síti, má to obyčejné knoflíky, jak jiná rádia, ale jenom lepší, kvalitnější, čistý příjem.
4: To snad ne.
5: Jo. A proč to nám to dává ty?
7: To posílá Petr z Carmen.
4: No moc děkujem, no tak to jsme nečekali.
7: Užijete to?
4: Určitě.
5: Jo. Vezmeme na zahrádku. Jo. Tam valíme, budeme kopatí a pracovatí a poslouchatí.
4: Moc děkujem.
5: Děkujem.
3: Jaroslava a Jiří Henčlovi jsou manželé už téměř 60 let.
2: Tolik desítek let spolu. Pamatují si ještě na své začátky? Poznali se za ten čas důkladně a ví o tom druhém opravdu všechno?
3: Ověříme si to v manželském testu. Otázky každý z nich dostal od Patrika Rozehnala zvlášť. Navzájem se neslyšeli. Až teď.
7: Co jste od Jarky dostal kdysi, když jste spolu začali chodit na památku?
5: No fotku určitě, fotku jo.
4: Tak asi fotku nějakou v tom.
5: Fotku jo.
7: Kde nebo na jakém místě jste si nejčastěji domlouvali rande?
5: No přišla na dědinu a šli jsme spolu, no.
4: Tak jsme šli třeba, tam se říká, kde se hrál fotbal na Výsek, tak jestli tam někam.
7: Jakou tehdy měla kabelku?
5: Kabelku nenosila, to ne.
4: No měla, ale že bych, když bych šla s ním na rande, tak určitě jsem kabelku neměla. To spíš tak kapesník.
7: Kdo víc žárlí?
4: To nevím, jestli on žárlí.
7: Takže vy?
4: Takže já, nebo já nevím, no.
5: Já si myslím, že mamka.
7: Kde jste trávili své první Vánoce?
5: První Vánoce? Jo, to jsme byli u kamoša, u křivánku.
4: Možná u kamarádu, jestli tam u těch křivánků.
5: Tak jsme tak toto a pak jsme šli doma a bylo to nějak takový hezký, no.
7: Kdo chodí s košem?
5: Oba dva.
4: Tak to já mu vždycky nachystám, když jde ze psem.
7: Na co je, jak se říká, levej?
4: Třeba na úklí. Takový blbosti, no.
7: Na co jste levý?
5: Na prádlo, na úklid, tak vysávám to, jo, jako vysaju vzorně, ale že bych nějak...
7: A co je její libůstka při uklízení?
5: Čistý prádlo.
4: To nevím, teda, já si myslím, že nemám uchy.
7: Tak Tak na čem jako lpíte nejvíc, co tak vás těší při úklidu, jako aby to bylo
4: eňoňuňo? No, aby to bylo tak, jak chci já.
7: Jak dlouho si češete vlasy?
4: To moc tomu nedávám teda vlasům.
7: Jak dlouho si češe vlasy? Nebo je schopná česat vlasy?
5: A pak ji jdu zkontrolovat a vzadu ji to opravím jako a jako ji nabarvím vlasy, když jako...
7: A když chcete novou barvu?
4: No tak si to nabarvím a manžel mě to nabarví vzadu.
5: To dělám poctivě. No.
7: U čeho se nejvíc směje?
5: No sranda, tanec a tak všechno dohromady, no. Tančíme, hýříme. Já jsem rád, když se usmívá, když je spokojená. A tak spolu, a nejradši si fakt spolu zatancujeme.
4: No, čeho, na televize.
7: Kolikrát měsíčně chodíte do hospody?
5: Chodil jsem, teď nechodím vůbec. Vůbec.
7: Chodí teď?
4: Ne, my si dáme spolu pivo každé půl.
7: Raději večer nebo ráno?
4: Večer, v klidu.
5: Ráno.
6: Jo.
5: Ráno.
4: Ráno ne.
5: Ráno.
7: Kdo vyžadoval více něžností?
4: Tak asi já. Asi já.
5: No, mamka trochu, no.
4: Jak kdy, jak to mám říct, no, jak je bylo počasí.
7: Jak vám romanticky říká?
4: Jari mě řekne jedině, jak.
5: Jari.
7: Co děláte s rukama, když se líbáte?
5: Ježišmarja. No, ruky šmátralky.
4: Já ani nevím, kde je má.
5: No, všude, no. Jak se dá, no.
7: Jaké je jeho pohlazení? Jak byste ho popsala?
4: No, hezky. Hezky je to, no.
5: Pozná, že nejsme si cizí, no. Máme se rádi, no. To je všechno.
1: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: Milují se natolik, že se snaží co nejvíce času trávit spolu. Ať už doma, nebo na jejich milované zahrádce.
2: Za pár týdnů je čeká nádherná diamantová svatba. Mají ještě nějaký sen, co prožít, udělat, nebo se naučit?
4: Já bych chtěla, aby to zůstalo tak, jak to je, aspoň jako chvíli, ale takový sny to už ne. Kdyby to mohlo být tak, jak to je, no, ale to mě nikdo nezaručí.
5: No, já...
7: Co byste si pro svou ženu přál ještě v životě?
5: Aby byla zdravá a fajn baba. Zdravá.
7: Našli jste v tom svém životě nějaký návod na šťastné manželství? Co byste poradili těm mladším?
4: Každá dvojice to má jinak. To se nedá. To.
7: A jak to máte vy?
4: No, jak vám říkám, no. Děláme, co může.
5: Nevyčítali jsme si nic, jako nebo nějak...
4: Nemáme o toho nějaký velký představy, žádný velký.
5: Jsme normální, já nevím, jsou rád, že děcka jsou rádi, když k nám přijdou, dáme jim něco na paštu a jako takový kamarádský, ze zahrádky, já rád rozdávám. No, co je na zahrádce? Tak já rád nejradši rozdávám.
7: Kdyby byla možnost přetočit čas, zkusit něco změnit, šli byste do toho znovu? Do toho vašeho vztahu?
5: Jo.
4: Vám budu zaplatit za to, co bylo.
5: No ne, já bych šel do toho znovu, ty ne?
4: Ale jo, no ale ty to není možný.
5: No tak se ptá, jestli by to bylo možné, tak já říkám, no, tak já bych do toho šel, no.
4: No tak jo, no ale tak jo, no.
7: Na vás je hezké, jak se na sebe usmíváte a že se pořád tak, jako, jak já říkám, otlapkáváte. Že se držíte za ty ruce.
5: Je fajn baba, no.
7: Patří v tomhle věku i k té lásce právě ten tělesný kontakt pořád? To, že se můžete převinout, přitisknout, přitulit?
4: Jo. Určitě, jo.
7: Je podle vás život krásný?
4: Je. No, musíme za něho poděkovat, no.
7: Za co byste mu poděkovala?
4: Já bych řekla za všechno. Jsou ráda, jaký je, tak bych řekla, jako ve srovnání, nebo to, co vidím, slyším, tak jsou ráda, že že ho mám, že je takový, jaký je, se mě líbí.
5: Já ji děkuji za všechno, že jsem tak prošel ten život, protože pořád jsem měl jistotu, že mám v zádech někoho, kdo na mě čeká, kdo chce, abych přišel, kdo jsem byl rád, jsem se dom rád vracel. Byl to nejlepší, co asi může být.
7: Je v tom pořád touha?
5: Jo, touha je. No, jo.
7: Je to tak, že na začátku si lidé neuvědomí, co v sobě mají a že čím jsou starší, tím přichází i ta úzkost a strach, že by se to mohlo ztratit?
4: No určitě. Říkám, pokud jako ta dvojice funguje, tak určitě to tak je. Jako když jednou na druhým záleží, tak jako je to... Měl by to tak být vždycky, no. Všude. Všichni by to tak měli. Jsem ráda, že ho mám, no. Neměnila bych tak.
7: Jste ráda, že jste se dožili tolika let spolu?
4: Určitě. Pán Bůh zaplať za to. Určitě. V životě by mě to nenapadlo ani takhle, když to vidím kolem sebe všechno, jako ty. No.
7: Je to tak, že člověk někdy třeba i večer, když je ta chvíle nějakého usebrání, člověk uléhá, že i děkuje za to, že se dožil, že toho druhého vedle sebe má?
4: Denně.
5: Jako, já myslím, že jsme spolu takové pár, akorát.
7: Milujete jí?
5: Jo, určitě.
7: Milujete Jirku?
4: Určitě. Moc. No moc, no.
7: Kdyby vám osud dopřála prostě být do té poslední chvíle spolu a pak jste se loučili tady na tom světě, jaká si myslíte, že by byla poslední slova, která byste své ženě chtěla věnovat?
5: Mamko, byla jsi moc fajn a měl jsem ti rád.
4: Děkuju. Děkuji za to, co bylo vůbec, protože se to každému tak nepodaří. Díky Bohu. Je to tak, no.

0: Jaroslava a Jiří Henschlovi svá srdce otevřeli jeden druhému na pouti a při svém putování životem si ověřili, jak je důvěra, starost a pomoc důležitá, aby láska vydržela 60 let.
1: Láska trvá, žije v nás, jak napsal Rainer Maria Rilke. Pravá láska neznamená mít, ale být.
0: K lásce a štěstí v životě stačí nám všem tak málo. Když toho druhého vezmete za ruku, podíváte se mu do očí, najdete tam všechno, co potřebujete a s čím překonáte každou překážku. To dobře vědí
1: i Carmen Majerová
0: a Petr Kostka.

0: Zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat křehkým kostem a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas zprávy.
1: Minimální mzda v České republice by se v příštím roce mohla zvýšit téměř na 25 000 korun. Omezení na železniční trati mezi Prahou a Českými Budějovicemi by mohlo trvat do středy. A počasí zítra postupně oblačno až zataženo, od jeho západu déšť, maxima kolem 23 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem. Dobrý večer. Minimální mzda v České republice by se příští rok mohla zvýšit o 2,5 tisíce korun na 24 900 korun. Shodla se na tom dnes tripartita, tedy zástupci vlády, zaměstnavatelů a odborů. Do roku 2029 by se postupně měla dostat na 47% průměrné hrubé mzdy.
2: Tripartita se shodla na tom, že se minimální mzda bude postupně zvyšovat nejen příští, ale i přes příští rok, řekl ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z Hnutí ANO.
3: To znamená, že by to mělo být v roce 2028 o další 2 tisíce korun navýšení.
2: Podle předsedy Českomoravské konfederace odborových svazů Josefa Středuly by měla v budoucnu růst minimální mzda ještě rychleji, tak, aby se víc přiblížila průměrné mzdě.
4: Budeme požadovat evoluci minimální mzdy, a to po roce 2029, aby rostla dále na hranici 50%.
2: Automatický vzorec podporují i zaměstnavatelé. Vývoj minimální mzdy tak podle nich bude předvídatelný. Jana Čermáková, Český rozhlas.
1: Železniční trať mezi Olbramovicemi a Benešovem u Prahy by mohla být plně průjezdná od středečního večera. Podemlala jí voda po páteční silné bouřce. Vlaky na koridoru mezi Prahou a Českými Budějovicemi proto jezdí pouze po jedné koleji, říká mluvčí správy železnic pro mimořádné události Martin Kavka.
5: V neděli se povolal statik, potvrdil tedy, jak se ten břeh a ten železniční spodek má zajistit. Musí se tam dodržet nějaké technologické postupy, třeba co se týká tvrdnutí betonu a podobně. Ty práce tam tedy běží a budou běžet až do středy do večera.
1: Bourání zbytků vyhořelé 34. budovy ve Zlíně by mohla demoliční firma dokončit tento týden. Hořet tam začalo 9. července. Velká část stavby se přitom zřítila ještě při požáru. Společnost Cream, která tento objekt vlastní, se už připravuje také na odvoz asi 140 000 tun suti, říká mluvčí Marcel Schmidt.
6: Stále probíhají ty přípravné práce pro dotažení tendru, výběru dodavatele, způsobu třídění a odvozu. Co se týká demoličních prací, tak vlastně zbývá, řekněme, poslední čtvrtina toho východního křídla, takže řekněme nějaké 3x3 ty baťovské bloky.
1: Příčinu požáru stále zjišťují kriminalisté spolu s hasiči. Vyšetřování může trvat několik měsíců. Zatím není známá ani výše škody. Sport. Český tenista Vít Kopřiva odstoupil z turnaje v americkém Winston-Salemu. V prvním kole měl hrát proti Italovi Sonegovi, do zápasu ale kvůli zranění vůbec nenastoupil. Organizátoři o tom informovali na síti X. Počasí. V noci na úterý čekáme v České republice většinou oblačno až zataženo, v severovýchodní polovině republiky zpočátku ještě polojasno až skoro jasno, kránu ojediněle s deštěm. Nejnižší teploty nad ránem většinou mezi 16 a 12 stupni, při zmenšené oblačnosti ojediněle kolem 9. Zítra přes den oblačno až zataženo, ojediněle přeháňky nebo déšť, od jeho západu postupně srážky častější. Maxima zítra většinou mezi 21 a 26 stupni, v místech s deštěm pouze kolem 20. Mírný vítr od východu bude večer slábnout.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D10 ve směru z Mladé Boleslavy do Prahy vyšetřují nehodu za odbočkou na Starou Boleslav na kilometru 13.

0: 2015 se srazilo osobní vozidlo s nákladním. Počítejte tam s omezením, zdržení, ale není nijak dlouhé. Tolik informace z dopravy, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Začíná pořád Divadlo pro vaše uši. Dobrý večer a příjemný poslech.
1: Divadlo pro vaše uši.
2: Dobrý večer, dámy a pánové. Řeknu vám, že mám občas, když se tak probírám rozhlasovým archivem, takový příjemný pocit. Asi jako v dětství, v neděli na večer, tuším, že to bylo po 16. hodině, když televize vysílala film pro pamětníky. A já se těšil, že mezi jinými bude v titulkách i jméno mého oblíbeného Jaroslava Marvana.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Je to až neuvěřitelné, co všechno v herectví Jaroslav Marvan za život obsáhl. Od komedií a spolupráce s Vlastou Burianem přes Vinohradské divadlo až k Vltavě do Národního. A samozřejmě vedle mnoha filmů a televizních inscenací, mě taky to bylo to velké finále na závěr v podobě policejního rady 20, jak si ho pamatujeme s ostatními pány na čtyřce. Ale víte co, když teď připomínám ty proslavené příběhy Jiřího Marka, proč si tu vzpomínku nedoplnit ještě o jednu typově podobnou detektivní povídku Karla Čapka?
2: Toho horkého srpnového večera bylo na Střeleckém ostrově plno lidí. A tak Mince a Pepovi nezbylo, než aby si sedli ke stolu, kde už seděl nějaký pán s tlustým a smutným knírem. S dovolením, řekl Pepa, a ten pán jenom tak pokýl. Ten protiva, řekla si Minka, zrovna u našeho stolu musí sedět. První věc tedy byla, že si Minka s gestem vévodkyně sedla na židli, kterou jí Pepa utřel kapesníkem. Druhá bezprostředně následující byla ta, že honem vytáhla pudřenku a pudrovala si nos, aby se jí pro boha v tom horku snad trochu neleskl. A přitom, jak tu pudřenku výjímala, vypadl jí z taštičky zmuchlaný lístek. Tu se ten pán s knírem schýbl a zvedl ten maličký lístek. Schovejte si to, slečno. Pepa považoval za svou rytířskou povinnost, jak si zakročit. A nač pak schovávat takové hloupé papírky? Pravil, nedívaje se na toho pána. Člověk to má potom plné kapsy. To nevadí, mínil muž s knírem. To má někdy větší cenu, než já nevím co. Jako stopa. Já jsem totiž pan Souček od policie, víte? Teď zrovna jsme měli takový případ, řekl a mávl rukou. Člověk ani neví, co nosí v kapse. Jaký případ? Nemohl se zdržet Pepa. Ale s tou ženskou, co ji našli u Rostyl, řekl muž s knírem a chystal se umlknout. V Mince propukl náhlý zájem, nejspíš proto, že šlo také o ženu. S jakou ženskou? Ale s tou, co ji tam tuhle našli. Bručel vyhýbavě pan Souček od policie a trochu v rozpacích vyhrabal z kapsy cigaretu. A tu se stalo něco naprosto nepředvídaného. Pepa vjel spěšně rukou do kapsy, rozžal svůj zapalovač a podával tomu člověku oheň. Děkuju vám, řekl pan Souček zřejmě dojat a poctěn. Víte, jak ženci našli v obilí tu ženskou mrtvolu mezi Rostyly a Krčí? A jak byla stará? Zajímala se Minka účastně. Asi 25, říkal doktor. Víte, podle zubů a takových věcí. A podle šatů to mohla být dělnice nebo služka, ale spíš služka, protože měla takovou jako venkovskou košili. A pak, kdyby to byla dělnice, tak by už asi byla po ní scháňka, protože dělnice se obyčejně drží na jednom místě nebo v jednom kvartíru. Ale taková služka, když jednou změní místo, tak o ní nikdo neví a nikdo už se o ní nestará. To je taková divná věc se služkama, že jo? Tak jsme si řekli, když se nikdo po ní 2 měsíce nescháněl, tak to nejspíš bude služka. Ale hlavní věc, to byl ten kupon. Jaký kupon? Zeptal se živě Pepa, neboť zajisté cítil v sobě hrdinou možnost být detektivem, kanadským zálesákem, lodním kapitánem nebo něčím podobným. A jeho tvář nabyla onoho soustředěného a energického výrazu, který už patří k věci. To je tak, a řekl pan Souček, pohlíže zádumčivě k zemi. Ono se u ní nenašlo dočista nic. Ten, co jí to udělal, jí sebral všechno, co mohlo mít nějakou cenu. Jenom v levé ruce ještě držela utržený řemínek od taštičky a ta taštička bez řemínku se našla kus dál v žitě. On jí chtěl nejspíš vytrhnout i tu taštičku, ale když se řemínek přetrhl, tak už pro něj neměla žádnou cenu a zahodil jí do žita. Ale dřív z ní všechno vybral, víte? Tak v té tašce jenom zůstal zapadlý v takovém faldíčku lístek z tramvaje číslo 7. A takový ten kupón z jednoho obchodu s porculánem na 55 korun. Nic víc jsme u ní nenašli. Ale ten pro vás na krku, řekl Pepa. Zatím jste měli jít. Pan Souček potřásl hlavou. To byl jen kus šňůry na prádlo, to nic není. My jsme neměli dočista nic než ten lístek z tramvaje a ten kupon. No to se ví. Dali jsme do novin, že se našla ženská mrtvola stáří asi 25 let, šedivá sukně a proužkovaná blůza. A jestli se nějaká služebná asi 2 měsíce pohřešuje, tak ať se to oznámí na policii. Dostali jsme přes 100 udání. To víte, v květnu tyhle služky nejvíc mění místo. To nikdo neví proč. Ale pak se ukázalo, že to byly samé plané údaje. A co to dá práce, takové zjišťování, řekl pan Souček melancholicky. Než se taková káča, co sloužila v Dejvicích, najde zas někde ve Vršovicích nebo v Košířích, pane, to stojí jednoho člověka celý den běhání. A nakonec to všechno je zbytečné. Ta pitomá řechtačka je živá a ještě se člověku vysměje. Teď hrajou pěkný kousek, poznamenal z libostí, kývaje hlavou do taktu k Wagnerovu motivu Valkýr, do něhož kapela na ostrově vkládala všechnu svou sílu. Ale ten vrah musel nechat nějaké stopy, mínil Pepa. Vidíte tamhle toho frajera? Pravil pan Souček se zájmem. Ten dělá pokladničky v kostelích. To bych rád věděl, co tu chce. Ne, ten vrah nenechal žádné stopy. Poslouchejte, když najdete zamordovanou holku, tak na to můžete vzít jed, že to udělal její milenec. To se tak obyčejně stává, řekl zádumčivě. Z toho si, slečno, nic nedělejte. Teda to my bychom věděli, kdo jí udělal. Ale dřív bychom museli znát, která ona je. V tom byla celá ta potíž, že jo? Ale na to, řekl Pepa nejistě, má přece policie své metody. No právě, souhlasil těžkomyslně pan Souček. Například takovou metodu, jako kdybyste hledal jednu kroupu v pytli s čočkou. To už musí být taková trpělivost, pane. Víte, já rád čtu tyhle detektívky, co tam je o těch drobnohledech a takových věcech, ale co byste si na té ubohé holce drobnohledem vykoukal? No a jak jste tedy na to šli? Vyptával se Pepa, sasi předem jist, že on by na to šel jinak. Jak jsme na to šli, opakoval pan Souček zamýšleně. Nejdřív jsme museli s něčím začít, že jo? Tak jsme tu měli předně ten lístek z tramvaje číslo 7. Tedy, dejme tomu, že ta holka, jestli to totiž byla služka, sloužila někde blízko té trati. Ono to nemusí být správné, protože po té trati jela třeba jen náhodou. Ale něco musíme ze začátku přijmout, aby se vůbec dalo začít, no ne? Jenže ona, ta sedmička, jezdí zrovna přes celou Prahu. Z Břevnova přes Malou Stranu a Nové Město na Žižkov. Teda to zas nic není. S tím se nedá nic dělat. A potom tu byl ten kupon. Z toho se dalo poznat aspoň to, že ta holka předčasem koupila v jednom obchodě s porculánem za 55 korun zboží. Tak jsme šli do toho obchodu. A tam si na ní vzpomněli, vyhrkla Minka. Co vás nemá, slečno, bručel pan Souček. Kde pak by se na ní pamatovali? Ale náš pan doktor Mejzlík, totiž to je náš pan komisař, ten se tam šel zeptat, jaké zboží se tak může za 55 korun dostat. To je různé, řekli mu. Podle toho, kolik kousků toho bylo. Ale rovnou za 55 korun, to je jen taková anglická čajová konvička pro jednu osobu. Tak mě jednu prodejte, řekl náš pan doktor, ale ať je to šmízo, aby to tolik nestálo. Teda potom si mě pan komisař zavolal a povídá. Koukejte se, Součku, tohle je něco pro vás. Dejme tomu, že ta holka byla služka. Taková služka každou chvíli něco rozbije. A když se jí to stane po třetí, řekne jí paní vy huso, teď to půjdete koupit ze svýho. Teda taková holka jde koupit jenom jeden kus, zrovna ten, co rozbila. A za 55 korun je zrovna jen tahle čajová kombička. To je zatrápeně drahé, povídá mu. A on na to, člověče, to je právě to. Předně nám to vysvětluje, proč si ta služka ten kupon schovala. Pro ní to byla fůra peněz a třeba si myslela, že jí to jednou paní nahradí. Za druhé, koukejte se. To je čajová kombička pro jednu osobu. Teda buď to děvče sloužilo u osamělé osoby, nebo její paní měla na bytě osamělou osobu, která si v té konvičce nechávala nosit snídaní. A ta osamělá osoba byla nejspíš nějaká slečna, protože osamělý pán by si sotva koupil takovou drahou a pěknou kombičku, že jo? Páni si obyčejně ani nevšimnou, z čeho pijí. Ještě tak nejspíš to bude osamělá slečna, protože taková frajle v podnájmu má vždycky strašně ráda něco svého a pěkného. A pak si koupí takovou zbytečně drahou věc. To je pravda, zvolala Minka. Víš, Pepo, já ti mám takovou pěknou vázičku. Tak vidíte, řekl pan Souček, ale kupon od ní už nemáte. No a pak mě pan komisař povídá. Teď, Součku, budeme hádat dál. Ono je to zatrápeně nejisté, ale někde musíme začít. Koukněte se. Osoba, která vyhodí 55 korun za čajovou konvičku, nebude bydlet na Žižkově. Víte, to zas pan doktor Mejzlík měl na mysli tu trať číslo 7, totiž ten lístek z tramvaje. Ve vnitřní Praze tam máte málo podnájemníků a na Malé Straně bydlí jen takový, co pijí kafe. Já bych nejspíš hádal na tu čtvrť mezi Hradčany a Dejvícemi, když už tu máme tu sedmičku. A skoro bych řekl, povídá, že ta slečna, co pije čaj z takovéhle anglické konvičky, nemůže jinde bydlet, než v takovém domku se zahrádkou. Víte, Součku, to už je taková moderní anglická kultura. Rozumíte, on náš pan doktor Mejzlík má někdy takové potrhlé nápady. Tak víte co, Součku, povídám. Vemte tu konvičku a poptejte se po té čtvrti, kde tam bydlí v podnájmu takové ty lepší slečny. A kdyby některá měla právě takovou konvičku, tak se jí zeptejte, jestli od její bytné neodešla někdy v květnu služka. Je to po čertech slabá stopa, ale zkusit se to může. Tak jděte, fotr, to už je váš případ. Teda poslouchejte, já nemám rád takovéhle hádání. Pořádný detektiv přece není žádný planetář nebo jasnovidec. Detektiv nemá tak mnoho špekulovat. Někdy sic náhodou kápne na to pravé, ale náhoda to není poctivá práce. Ten lístek z tramvaje a ta čajová konvička, to je aspoň něco, co vidím. Ale to ostatní je jen dílo obraznosti, pravil pan Souček. Trochu se ostýchají užít tak vzdělaného slova. Teda já jsem na to šel po svém. Šel jsem v té čtvrtí dům od domu a ptal jsem se, nemají-li tam takovou čajovou konvičku. A představte si, v 37. domě, kam jsem po pořádku přišel, povídá služka, jej, zrovna takovou konvičku má naše slečna, co bydlí u naší paní. Tak jsem se nechal ohlásit u té paní. Ona to byla nějaká vdova po generálovi a pronajímala dva pokoje slečnám. A jedna ta slečna, nějaká slečna Jakoubková, profesorka angličtiny, měla právě takovou konvičku na čaj. Milost paní, povídám, neodešla od vás někdy v květnu služka? Odešla, řekla ta paní. Říkali jsme jí Mařka, ale jak se jmenovala dál, to už nevím. A nerozbila někdy předtím té slečně tu konvičku? Rozbila, řekla ta paní a musela ze svého koupit novou. Ale pro pána, jak o tom víte? Vidíte, milost paní, my se dozvíme všechno. Teda pak už to šlo lehko. Nejdřív jsem zjistil služku, se kterou ta Mařka kamarádila. Poslouchejte, každá služka má vždycky jen jednu kamarádku, ale té řekne všecko. A od té jsem se dozvěděl, že se ta holka jmenovala Marie Pařízková z Dřevíče. Ale nejvíc jsem chtěl vědět, se kterým mládencem ta Mařka chodila. Prý chodila s nějakým Frantou. Co ten Franta byl, to ta kamarádka nevěděla. Ale vzpomněla si, že byla s těmi dvěma jednou v Edenu. A tam jiný frajer křikl na toho Frantu. Těbuch, Ferdo! Teda tohle dostal do referátu nějaký pan Frýba od nás. Víte, on je znalec na tyhle alias. A ten Frýba hned řekl, Franta alias Ferda. To bude ten kroutil z Košíř, ale on se vlastně jmenuje Pastiřík. Pane komisař, já na něho jdu, ale to musíme být dva. Teda já jsem šel sebou, třeba, že to není můj referát. Čapli jsme ho u jeho milé, neřád. Chtěl střílet. Pak ho dostal do práce komisař Matička. Pane, to nikdo neví, jak tento dělá, ale za 16 hodin dostal z toho Franty nebo pastýříka všecko, že uškrtil na mezi tu Marii Pařízkovou a oloupil jí o těch pár stovek, zrovna když odešla ze služby. On jí totiž sliboval, že si ji vezme. To všichni tak dělají, dodal pochmurně. Minka se zachvěla. Pepo, vydechla, to je strašné. Teď už ne, pravil pan Souček od policie vážně. Ale víte, strašné bylo, když jsme tam nad ní stáli v tom poli a nenašli jsme nic než ten kupón a ten lísteček z tramvaje. Takové dva nicotné, bezvýznamné papírky. A přece jsme chudáka Mařku pomstili. Já říkám, nic nemá člověk zahodit. I ta nejzbytečnější věc může být stopa nebo svědectví.
0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Valdemar Matuška s touhle Dylanovkou nám krásně nahrál do noty a hlavně přesně vystihl atmosféru pro následující ukázku. Ta nám Jaroslava Marvana představí asi trochu jinak, než jak ho většinou známe. Totiž jako barona Trelawneyho, který chce získat tajemný poklad piráta Flinta ve Stevensonově dobrodružném příběhu Poklad na ostrově. Rozhlasová dramatizace románu v režii Karla Weinlicha vznikla už v roce 1966.
1: Tak ukaž, Jimmy, po čem pásla ta pirátská cháska.
2: Je to docela obyčejný váček z plátna.
1: Barone Trelawney, řekněte poctivě, myslíte, že je to možné?
3: Říká se, že Flint byl nejkrvežíznivější pirát všech dob. Španělé před ním brali do zaječích, sotva se ukázali špičky jeho stěžňů. No, byl to Angličan.
4: Když si pomyslím, že si to všechno zavinil ty, Jimmy.
3: A Jim se zachoval skvěle, paní Hawkinsová.
1: Tak co máme uvnitř? Nějaká knížka, čmáranice. Tady napsáno, už ani hltrumu.
4: Toho se teda nedržel.
1: Nějaký zápis u Caracasu, 66 stupňů, mrož. To byl Flintův koráb.
4: Nemá to hlavu ani patu.
1: Křížky, u toho nějaká jména. Číslice.
3: Ty, ale ano, já to mám, doktore. Já to mám.
1: Co máte?
3: Ty křížky. Víte, ty křížky to jsou jména lodí, které Flint přepadl. A ty číslice? Víte, co jsou ty číslice? Podíl na kořisti.
1: 70 liber?
4: 70 liber.
3: Teď ještě mapu. Honem mapu.
1: Vypadá ještě zachovale.
2: Ostrov. Je na ní ostrov.
3: No, prosím.
1: Poloha je to udána přesně. 66 stupňů, 17 minut, 20 vteřin. Tady mělčina v zátoce. Poslyšte, to musí být pro lovce hotový ráj.
3: A pro lovce? Dejte teď pokoj s vaším střílením.
2: Tady je zakreslen nějaký srub, že, pane doktore?
1: Počkej, nejdřív si přečteme, co je tu napsáno. Hlavní část pokladu...
3: Poklad! Je tam poklad! Ostrov kostlivců.
1: Čteme, barone, především čteme dál.
3: Čteme.
1: V je V10 stop směrem k V, zlato v píščitém pahorku, 15 stop od Černé skály k východu zálivu. A tady podpis JF.
3: JF. John Flint. Paní Hawkinsová, blahopřeju vám. Jsme milionáři.
4: Mně stačí těch 15 guineí, co mi zůstal chudák pan Bones dlužen.
3: Nebuďte blahová, paní Hawkinsová, můžete jich mít 1000, 10 000, 100 000.
2: Zavřem hospodu a odstěhujem se do Bristolu.
1: Pro lovce to tam bude učiněný ráj.
3: Kopy zlata.
4: Já vím, někde v horoucích peklech. A i kdyby to byla pravda, jak se k tomu pokladu chcete dostat?
3: Paní Hawkinsová?
1: No, něco na tom je, barone.
3: Na tom není zhola nic, protože já, baron Trelawney, vám nabízím toto. Dáte mi, paní Hawkinsová, mapku ostrova, já okamžitě koupím loď a rovnou za pokladem. Doktor pojede jako váš důvěrník. O nález se rozdělíme rovným dílem. Ode dneška za rok se všichni koupeme ve zlatě.
2: Hurá, pojede se na moře, hurá.
4: Chovej se slušně, Jimmy, nikam se nepojede. Kdo by mi v kuchyni pomáhal? A vám řeknu, pane barone, na tyhle vtipy jsem trochu stará.
3: Paní Hawkinsová, o podobných věcech se neodváží vtipkovat žádný Angličan. Můžete mne vzít okamžitě za slovo. Doktore, vy doufám, souhlasíte.
1: Pro těch pár měsíců pověsím klidně frakci na hřebíček. Aspoň si jednou pořádně zalovím. A Jim, být na vašem místě, tak bych tomu chlapci nebránil, paní Hawkinsová.
2: Maminko, takovou příležitost už nebudu mít nikdy.
3: No, konec konců riziko nesu já.
4: No. Když mě tak přemlouváte. Ale Jimmy, to ti povídám. Pořádně se musíš na tu cestu obléknout.
2: Hurá!
3: Všechno půjde jak po másle. Ode dneška jsme už vlastně milionáři.
1: Barone, řeknu vám, jen z jednoho člověka mám v téhle chvíli strach.
3: Prosím vás, z koho?
1: Z vás. Tak se mi zdá, že samým nadšením neudržíte jazyk za zuby. A přitom ti lotři, co přepadli hospodu, půjdou třeba přes mrtvoly. A musíme si dát zatraceně dobrý pozor.

0: Ještě skleničku, pane.
1: Děkuji. Děkuji, už nebudu.
0: Dívám se na vás hezkou chvilku, jak si prohlížíte ten trojstěžník v přístavu. Chcete ho snad koupit?
1: Totiž už jsem ho koupil.
0: Blahopřeju. Nejlepší loď v přístavu. Jste znalec, pane.
1: Podnikám totiž plavbu. A nechcete se posadit?
0: Děkuju. Jestli se totiž neštítíte mrzáka. Já jsem přišel o nohu ve službách vlasti. Sám nesmrtelný admirál Hawks byl mým velitelem.
1: Bravo!
0: To už je za náma. Tak jo, býval jsem námořník. Kapitáni se o mě rvali. Dělal jsem ještě nějakou dobu lodního kuchaře, než jsem si koupil tuhle hospodu.
1: Prosíšte, pane...
0: Silver, říkaj mě, dlouhej Honza Silver.
1: Tak, prosíšte, pane Silvere, a kdyby vás teď někdo z čista jasna vyzval, pojeďte na moře, jel byste?
0: Co? Na moře? S dřevěnou nohou? No, toho blázna bych rád viděl.
1: No totiž, kdybych to byl já?
0: Vy, pane? Vždyť mě ani neznáte.
1: Poctivého chlapa poznám na první pohled.
0: No, to víte, že bych si dal říct. A kam by to bylo?
1: To jediné vám nemohu prozradit, Silvere.
0: Abych se do něčeho nenamočil, já mám živnost, pane.
1: No vím, Silvere.
0: Jsem poctivec, ptejte se po přístavu, pane.
1: Totiž poslyšte, pod slibem naprosté mlčenlivosti, ano?
0: Má ruka.
1: Podnikám se svými přáteli plavbu na jeden velice vzdálený ostrov. Kromě jednoho piráta na něm nikdo ještě nebyl. Víc neprozradím. Ale říkám vám, až se vrátíme, budeme mít o sebe všichni na do smrti postaráno.
0: To zní dobrodružně, pane, ale přesto přijímám.
1: Bravo.
0: S jednou podmínkou, prosím. Já mám papouška, pane. No a zvykli jsme si na sebe, tak toho bych jaksi chtěl sebou.
1: Papouška? No třeba 3, 4, 5, kolik se vám líbí.
0: Děkuju. Kdy vyjedeme?
1: No to je to. Myslel jsem, že už dávno budeme na moři, ale kapitán Smolec snad bude vybírat posádku do soudného dne. Poslyšte, Silvere, nevíte o námořnících?
0: Já, ale jistě, pane, mám tu spoustu známých, sami šikovní hoši. Třeba Gray by mohl jet a Morgan je taky volný, Arrow snad by si taky dal říct.
1: Přiveďte je hned zítra. Mám už toho čekání v přístavu pokrk.
0: Budou tam jak na koni, pane. Zítra na palubě.
1: Tomu říkám pohotovost. A teď, pane Silvere, teď si připijeme. Nazdar naší plavby. Nazdar naší Hispanioli.
2: Do toho, ať zvedneme kotvy a ukážeme záda našemu špinavému Bristlu.
3: Dovedl jsi to vybrat, Honzo Silver. My se dřeme se sudy a ty s tou vařečkou vyžereš...
2: Snad nejsi netrpělivý, Morgne. Jestli se ti nelíbí sloužit se mnou na Hispaniole, stačí říct. Zařídím, aby z Bristlu zůstal.
3: Kdyby byla aspoň kapka rumu. Vidíš? Ten pták má rozum.
2: Flinte, kamaráde, co to meleš? Na palubě kapitána Smoleta se nepije ani náprstek.
4: Náprstek!
3: Potvoro jedna.
4: Potvoro!
2: A hele, Jim, no hochu, ty jsi ale čilý. Z tebe určitě bude admirál.
5: Dobrý den, Silvere.
4: Dobrý den. Je.
5: Ten je legrační. Smím si ho pohladit?
2: Ale to víš, že smíš. Flinte, slyšíš? Našemu plavčíkovi se líbíš. Počkej. No, udělej místo. Dáme za to Jimovi jablíčko z bečky. No, tu máš.
5: Děkuju.
2: Jen ho nenaváděj, to by si plavčík rozlil ocetu pana kapitána.
5: Silvere, odkud má ten papoušek jméno? Flint? To byl přece...
0: Ani nevím. Taky bych byl radši, kdyby se jmenoval jinak. Ještě si někdo bude myslet, že mám něco společného s Piráty. No, ale počkej, dávej pozor, Jimmy. Poslechni si ho. Flinte, co přivezeme, víš?
4: Pokrát.
0: A kdo ho hledá?
4: Barón.
0: To je legrace, vidíme. No nic, musím jít po svém. Mám ještě spoustu práce, než zvedneme kotvy, Jimmy.
5: Halo, Silvere, pan baron se dává ptát, co bude k obědu.
0: Překvapení, Jimmy. Můžeš vyřídit panu baronovi, že se má na co těšit. Pečínku, co mu připraví dlouhej Honza Silver, ještě v životě nebaštil. No jen mu to řekni.
6: Co jí říkáte, barone?
1: Nádherná. Takovou pušku jsem ještě neměl v rukou.
6: Vyzkoušel jsem ji. Naprosto přesná. Barone, povedu si deník a budu si zapisovat všechny úlovky.
1: Všecko, doktore. Zvěř, ptáky, ryby.
6: Vstupte.
7: Dobrý den.
1: Buďte vítán, kapitáne Smolete. Co máte na srdci?
7: Chtěl bych s vámi promluvit pár důvěrných slov, pane barone.
1: Můj přítel Life se může slyšet všechno.
7: Jak si přejete? Snad jste si povšiml, že nejradši mluvím z očí do očí.
1: Mohu prosit bez dlouhých úvodů? Co se vám nelíbí?
7: Dobrá. Nelíbí se mi posádka, nelíbí se mi kormidelník, nelíbí se mi celý ten podnik.
1: A loď se vám líbí?
7: To vám řeknu, až budeme na širém moři. Zatím nevypadá Hispaniola špatně.
1: A já? Já se vám líbím?
7: Ale barone, prosím vás, takhle přece ne.
6: Dovolte, kapitáne, co se vám nelíbí na našem podniku?
7: Byl jsem najat se zapečetěnými rozkazy. Mám řídit loď bez udání cíle, kam poručíte.
1: Já nechápu.
6: Trelóny. Prosím, kapitáne.
7: Jenže já jsem zjistil, že i ten nejposlednější plavčík na lodi ví o věci víc než kapitán. To není správné.
6: Souhlasím. Až dosud souhlasím.
7: Máme připlout za nějakým pokladem. Bohužel mi to neřekl patron lodi, ale lodníci v podpalubí. Pánové, to není věc podle mého gusta, když o něčem, co má zůstat pod pokličkou, žvatlají papoušci.
1: No, dovolil jsem kuchaři, aby si vzal na palubu papouška, kapitáne Smolete.
7: Chtěl jsem říct, že o tom mluvit deď do. Ti lidi znají dokonce zeměpisné údaje. 66 stupňů, 17 minut, 20 vteřin.
6: No tohle...
1: No to si tady pustil Jim Hawking z pusu na procházku.
7: Pánové, já mám dojem, že nevíte, do čeho jdete.
6: To se mýlíte, kapitáne. Ale kvůli tomu jste přece nepřišel. Mluvil jste o posádce.
1: Nemáte důvěru k lidem, které jsem vybral?
7: Vy? A nebo kuchař Silver?
1: No prosím, dal jsem si poradit. To snad není žádné neštěstí.
6: Nesmíte v tom hledat úmysl, kapitáne. Baron se měl snad poradit. Konečně jako patron má přece právo najímat. Ale vám rozhodně plně důvěřujeme.
7: Pak budete souhlasit, abych provedl několik opatření. Mužstvo nakládá prach a zbraně pod přední palubu. Chci, aby všechno bylo tady, pod vaší kajutou.
1: Prosím. Ještě něco?
7: Má kajuta bude sousedit s vaší. Přestěhuji se buď já, nebo vy.
1: Vy.
6: Proboha, snad nečekáte vzpouru.
7: V tom případě bych nikdy nesměl zvednout kotvy, pane. Ale odpovídám za bezpečnost lodi a nákladu a za vaše životy.
6: Přeháníte to, kapitáne. Ale jak chcete.
7: A ještě maličkost. Řeči bylo na palubě až dost. To se musí změnit. Rozumíte, co tím myslím?
1: Velmi dobře, kapitáne.
7: Tím líp, pane. Nemáte-li námitek, dám ráno rozkaz k vyplutí. Buďte zdraví.
6: Tak co tomu říkáte, barone?
1: Ještě se ptejte.
6: Podle mne máme na palubě dva mimořádné poctivce. Smoleta a kuchaře Silvera.
1: Pokud jde o kuchaře, souhlasím, ale jednání kapitána považuji za nemožné, nenámořnické a prostě neanglické.
6: Tak ukážeme, co máme dnes dobrého. No vidíš, z tebe by byl i docela slušný číšník.
1: Ten Silver, doktore, rozumí svému řemeslu, co? V životě jsem nejedl tak výtečně připravené ryby. Posaď se, Jimmy. Yes.
6: Jsem zvědav, jestli si poradí s mými úlovky.
1: Musí mi dát recept.
6: Ale Jimmy, co je s tebou? Tobě nechutná?
5: Chutná, pane doktore.
6: Ale nejíš.
5: Já vám chtěl něco říct.
6: Tak, ven s tím.
5: Ten papoušek se jmenuje Flint.
6: Jak se musí jmenovat?
5: A říkal mi, že ho má od námořníka, kterému říkají Černý pes.
6: Černý pes? No, shoda jmen. Přidáte si omáčku, barone?
5: Ale kapitán Bones se bál nejvíc jednonohého námořníka a náš kuchař má jednu nohu.
1: O kterou přišel ve službách vlasti. Chcete si taky vzít, doktore? Poslužte si.
6: Děkuji. Poslyšíme, je správné, že si všímáš, co se kolem tebe děje, ale tohle pusť z hlavy. Náš kuchař je poctivý chlap. No, jsi tou cestou trochu unaven, víš? A máš příliš velkou fantazii.
1: Která vidí piráty i tam, kde nejsou. Jen klid, Jimmy, klid. My víme o každém šusnutí na palubě.
6: A ty si musíš trochu odpočinout, vyjednám to s kapitánem. Ale nejdřív nám přines ještě pár jablíček.
5: Pod skalou slané moře šumí, je modré na pohled, hlavou mi táhnou sny a dumy, lákám neširý svět, lákám neširý svět. Racek mi krouží kolem hlavy, sleduju jeho let, hlavou mi táhnou sny a dumy, a mně je 15 let, a mně je 15 let.
8: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
9: Tak jestli stejně jako já rádi vzpomínáte na filmové komedie s Jaroslavem Marvanem, co by Gustavem Andělem, takto revizorem pražských dopravních podniků, snad vám teď přijde vhod i jeden rozhlasový dialog Jaroslava Marvana a Josefa Kemra. Ten byl na plátně, vzpomínáte, rekreantem Bohoušem Vyhlídkou, ale v rozhlasové grotesce Karla Copa Hodiny, tam si vedle Jaroslava Marvana jako pana Tadeuše zahrál Josef Kemr nešikovného pašeráka Hodinek. Tak dobré dny ve zdraví a hlavně brzy zase naslyšenou.
10: Člověk se dostane na šikmou plochu, jen to hvízdne. No co pak o to, ale důležitější je otázka, proč to s ním tu faleš vzalo. Já vím, jsou zvrhlíkové, který to dělají z rozkoše, ale těch je málo. Většina lidu vlastně ani neví, že páchá špatnost. Jeden si chce jenom přivydělat, protože co je to platný? To živobytí porád něco stojí. A jak ty děti rostou, koupí se něco tadydle, tím zase není na tamhle to, ta finanční rovnováha, jak říkají v novinách, se poruší, člověk začne vytloukat klín klínem, no co vám budu vykládat? Nejhorší je, když se to stane někomu, kdo je na grycarkos. Já příkladně, kde můžu, tam si dobnu, marná věc, to už je povaha. Já vím, za svou povahu může každý sám, jak se říká, ale spravedlivý to není, protože nemít já tu povahu, nebyl jsem tady, kde jsem teď a v životě by mě nenapadlo stát někde v Polsku před nějakou radnicí pod těmi hodinama. Ohlížet se, jestli mě někdo nepozoruje a mít strach, jak to všechno dopadne. Půjdu stále doprava od radnice, potom zahnu nalevo do ulice, zamířím hned do domu číslo 105. V zahrádce jsou vlevo dveře, za dveřmi pan Tadeuš.
1: Pár pohlavků by pán nechtěl.
10: Prosím.
1: Hoří snad, že pán zvoní?
10: No, máte tu zvonek.
1: No, snad tady můžu mít, co chci, ne?
10: No, já vím, ale když je tu zvonek, co je to zvonek? Zvonek je přístroj, který tento, přitiskne se prst, když chce člověk dovnitř, na zvonek teda.
1: Pán si ze mě dělá legraci?
10: Ale ne, my si nerozumíme. Vy jste pan Tadeuš?
1: Jo.
10: No, já jsem, no ten... Jo, heslo. Zapomněl jsem na hodiny.
1: A to jsem rád. A
11: Adame, že jsi ke mně zašel.
12: Ale já se nemenuju Adam.
1: Svatá pano, ať pán dělá Adama, nebo ho přerazím, sousedi poslouchaj.
11: Pojď, Adame, pojď.
12: Jo, tak, no, všem. Zrovna jsem šel...
11: Náhodou,
12: tady doprava od radnice. Totiž povídal jsem si, zamíříš hned do domu číslo 105, myslím, na návštěvu, jako...
11: A co teta kází?
12: Jo, to já neznám. No ne, totiž chtěl jsem říct, umřela, chudinka, u nás se porad něco děje. No.
11: Tak tudy, Adame.
12: Bože, byl dávno, no člověk zapomíná.
13: Neřvete, už jsme v bytě, jestli si toho pán nevšim.
12: No já vím, když jsme v bytě, když já neřvu. Pane Tadeáš, já jsem přišel...
13: Všechno je tamhle v kufru a budu rád, když to co nejdřív zmizí. Soused odvedle taková psí nátura, mě sem pořád leze. Asi ho brzy přerazím.
12: No, co pak?
13: No, to nemusí pána zajímat. Pána, si odnese ty hodinky a s bohem. Stejně to všechno za těch pár zlotých nestojí.
12: Co si mám odnese? Co, jaký hodiny?
13: Pán si nepřišel pro zboží?
12: Ale jo, samozřejmě.
13: No, tak co mě pán plete? Tentokrát došly hodinky, no co já vím? Pán se může přesvědčit. Je to 250 kousků, 100x Omega, 100x Doxa a zbytek Longines. No, co pak je?
12: Ne, nic.
13: Co?
12: Můžu si sednout.
13: Aha. Pán se včera veselil, ne? Vodka je mocná, ale zrádná.
12: Co? Ale ne, já to cítil, já to tušil. No co, když hodiny, no tak hodiny, ale stejně je to divný, proč zrovna hodiny?
13: Pán se domníval, že bude provážet koně? No to snad by bylo horší. No,
12: já vím, ale jak to poberu, pane Tadeáš, že ten kufr já neschovám.
13: No, taky kufr zůstane tady a pán si vezme tu gumovou vestičku.
12: Gumovou vestičku?
13: Vidí pán ty kapsičky kolem dokola? Hodinky dáme do kapsiček, vestičku oblékneme pod košili a...
12: Dobrý.
13: Celník je pravda, nátura psí, ale pod košilku šahá jedině holkám, pán by se mu asi nelíbil.
12: Je šikovný.
13: No. Tak by si pán mohl ten aušus naložit a já pána vyprovodím, ne?
12: To jaký aušus?
13: No ty hodiny, myslím.
12: A pozor, řekl jste aušus.
13: No to, co jsem řekl?
12: No podívejte se, hlejte, pane Tadeáš, proč na mě tak kvaltujete?
13: No pán tady chce přenocovat, nebo co?
12: No, co se rozčilujete? Mně je jenom divný, že to chcete skoncovat tak rychle.
13: Na besedování nemám náladu, čas jsou peníze, jestli to pán neví.
12: Jo, a vy si myslíte, že já vám jako na to skočím, jo?
13: Já pánovi nerozumím.
12: Víte, pane Tadeáš, co je to jménotechnika? Jménotechnika je, když já si například zaspívám, zkontroluji, je-li všecko v pořádku, jo. Tak mě musí něco napadnout, ne?
13: Svatá panu, ví pan určitě, že včera nepil?
12: No, to ví pan určitě, žádnej strach. Ale ví pan, jestli ty hodinky vůbec jdou?
13: Sakra.
12: Hlejte se, pane Tadeáš, nehrajte to na mě a mluvte na rovinu. Jdou nebo nejdou?
13: No, proč by nešli? No, co já vím?
12: Možná, že víte, možná, že nevíte. Já vás nechci urazit, ale v každém případě vás žádám, aby jsme ty hodinky přezkoušeli. Když přebírám zboží, třeba pašovaný, to je jedno, tak musím... zkontrolovat, je-li všecko v pořádku, haha.
13: Ale proč? No co se pán stará? Zboží přijde, zboží odejde, co je mi do něj? Pán dostal vestičku,
12: jo.
13: Tak ať si ty ciferníky sebere a nezdržuje mě.
12: Jo.
13: Já mám práci.
12: Jo.
13: Hodinky
12: jo.
13: Jdou,
12: jo.
13: Hodinky vždycky jdou.
12: Jo.
13: Tak co se pán bojí?
12: Jo.
13: Já to s pánem myslím dobře.
12: Jo.
13: Já v rozumný věci vyhovím.
12: Jo.
13: No?
12: Jo.
13: Nechce pán například tranzistor?
12: Jo.
13: Je pěkný, japonský, pán se může přesvědčit. Mám ho od jednoho mariňáka. Psí nátura to je. Okrapně. Ale pánovi ho dá. a Lacino.
14: Jo, no tak, jo, no. Jo. Já tu nejsem o toho, no. Abych kupoval rádia, pane Tadeáš. Moje poslání je jiný a vy to víte. Helejte se, když si k tomu oba sednem.
13: Umí si pán vůbec představit, jak dlouho budeme natahovat 250 hodinek?
14: No já vím, pane Tadeáš, ale pochopte mě. Ostatně do oběda máme dost času.
13: Svatá. Pano, jako dupě, pán, jako balvan, říct
14: pane
13: si nedá.
14: Tadeáš.
13: Pán to teda myslí vážně.
14: Jo.
13: Dobře. Já pánovi vyhovím. Já poslechnu. Ale potom pána přerazím, to říkám rovnou.
14: Nic mě neuděláte, pane Tadeáš, to si rozmyslete. Já se taky nebojím, protože já se řídím podle příkazu, který jsem dostal. Já musím nejdřív zkontrolovat, je-li všechno v pořádku, a teprve potom můžu na zahrádku odejít teda jako...
13: Ať pán mlčí. Natahuju hodinky? Natahuju. Ale pánovi řeči poslouchat nebudu. To si radši pustím rádio.
15: This is Radio Luxembourg, your station of the stars.

0: Hamburg, Amsterdam. There are three towns as the home of Peter Stuyvesant cigarettes. Remember.
1: Dobrý.
2: A nemlete těma hodinami. Co v tom peníze?
1: Ale... Já už palec necítím. Aby pána Husa kopla. Takhle jsem se nenadřel ani za války.
0: This is Radio Luxembourg, your station of the stars.
1: Doufám, že teď už je pán spokojen.
3: Jistě, pane Tadáš, jistě, je to v pořádku, hodinky jdou.
1: A tak pán už snad půjde tak, ne?
3: No, nerozčilujte se, pane Tadáš, já přece vás nepodezříval, ale zkusit jsem to musel, mám svoje příkazy.
1: No, dobře, já už se o tom nechci bavit. Tady je klíček. Až si pán ty hodinky zavře do kufru, aby měl jistotu a staví se pro ně zítra ráno. No, co mám dělat víc?
3: Co, jak to ráno? Vždyť já za hodinu jedu.
1: Pán žertuje?
3: No, my jsme tady vážně jenom na dva dny.
1: Co?
3: Já už ani v oběd nestihnu, autobus odjíždí v jednu.
1: Svatá pano.
3: Co je?
1: Pán opravdu nerozumí?
3: Ne.
1: Já se rozčilovat nebudu. Já se nebudu rozčilovat. Mohl by pán zavřít rádio?
3: Jistě, pane Tadáš, no. Jistě.
1: Slyší pán, s čím chce odjet? Je pánovi jasné, že když si vezme tenhle tíkající verk na tělo, bude ho každý považovat za reklamu na hodinky?
3: A jo. Je. Sach. Jež, to mě nenapadlo, že je to tak slyšet. Ježišmarja, pane Tadeáš, co teď uděláme?
1: Co uděláme? Já osobně pustím zas rádio, protože nechci, aby mě ta psí nátura odvedle mohla udat. A pán udělá jenom jedno. Vezme si vestičku, nastrká si do ní ty natažený hodinky a zmizí.
3: Ale pane Tadeáš, já s tím přece ven nemůžu. No, pochopte to, vždyť mě se bere první policaj.
1: Co mě je do toho? Co mě to pán povídá? Kdo chtěl natahovat hodinky?
3: No.
1: Pán chtěl natahovat hodinky. Kdo je blbec? Pán je blbec.
3: No, já vím, ale snad by bylo lepší, kdyby to tady u vás zůstalo.
1: Ale klidně!
3: Jo.
1: Ať to tady pán nechá,
3: jo,
1: a jede si.
3: Šlo by to, jo.
1: Tím se ale všechno zdrží nejmíň o měsíc. A kdo to bude platit? Pán to bude platit.
3: Tak to ne, pane Tadeáš, tak to ne. To pán nemůže, pán má dvě děti.
1: Při pánově šikovnosti bych se nedivil, kdyby jich pán měl 15.
3: Už, pane Tadeáš.
1: Pane Tadeáš. Zůstat tu, pán nemůže, platit to nechce. A aby ti hodiny vzal sebou, to nejde, to pán slyší. Já vím, teď to neslyší. Tak, prosím, teď to pán slyší. Tohle se příštích 12 hodin přes hranice neproveze, i kdyby si celníci strkali do uší vatičku. Svatá pan, já to nemůžu poslouchat, já se z toho jenom rozčiluju.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý večer, milí posluchači, vítám vás u dnešní noční linky. Dnes vás pozvu na místo, kde se na chvíli může stát úplně všechno. Na jeviště, kde někdo někoho miluje, někdo se směje, někdo pláče a kde se někdy může přihodit i něco, co nebylo vůbec v plánu. Ano, dnes bude řeč o divadle. Možná máte rádi ten okamžik, kdy se v sále stlumí světla, zavládne ticho a opona se pomalu otevře. Možná máte své oblíbené divadlo, herce nebo představení, na které byste se mohli dívat znovu i znovu. A možná si při slově divadlo vybavíte úplně jiný příběh, třeba ten svůj, nějaký dětský zážitek nebo vlastní vystoupení, trapas na jevišti, vás nebo někoho jiného, nebo krásné setkání s někým, na koho dodnes vzpomínáte. Tak si dnes večer pojďte zavzpomínat spolu s námi, s Českým rozhlasem. Co pro vás znamená divadlo? To je dnešní téma. Kam vás zavede vzpomínka, když se řekne divadelní prkna? Jsem zvědavá na vaše příběhy, je tady noční linka Jarka Barboříková. Volejte 731 800 900, pište na rozhlas.cz/linka anebo na e-mail linka@rozhlas.cz.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

toho vrať. Pak jednou v létě řekl jsem si pať, svět facku je tě a tak mu toho vrať. Když mi dát nechceš, já vezmu si sám.

Máme 4 minuty po 23. hodině. Dnes v noci se podíváme na to, kde může být každý na chvíli někdy někým jiným. Co se vám vybaví, když se řekne divadlo? Na to se vás budu ptát až do 1 hodiny v noční lince Českého rozhlasu. A jako první bude odpovídat paní Kamila Skladna. Zdravíme.

0: Taky zdravím, dobrý večer. Jak jste zadali tohle téma, tak mě napadla jedna legrační historka z Kladenského divadla, kdy je to už přes 20 let, kde můj syn tam hrál jako malé dítě v inscenaci Strakonický dudák. A já jsem ho tam musela doprovázet, protože mi bylo 7 a to představení jsem viděla několikrát, pořád bylo samozřejmě stejné a už jsem si pamatovala ty repliky a jedna z nich byla, to bylo za doby krále Holce, kde byla za groš každá ovce. A ten herec, který to říkal, který se jmenoval Miroslav. A jednou takhle slyším. To bylo za doby krále Mírka, kde byla za groš klíčová dírka. A já jsem se začala hodně smát. Vlastně jsem zjistila, že se směju úplně sama. A ty herci měli taky co dělat, aby se nesmáli. A divadlo prostě miluju. A miluju tadyhle ty věci, které vlastně si vyvádějí ty herci, když to málo kdo ví.
1: No. A řekněte, on
0: se tím hodně baví.
1: Hrál Honzíka, nebo?
0: To já už fakt nepamatuju, co to bylo. To bylo jenom nějaká scéna tam v hospodě, v tom Strakonickém dudáku, když se tam něco vyprávěli.
1: Vy říkáte, že to je zpátky 20 let, měl 7.
0: Přes 20.
1: Tak hraje i dnes? Stal se hercem?
0: Hraje pořád, ano.
1: A už teda jako profi herec nebo nějak
0: ano, jako profi
1: ochotnicky?
0: Tak jako profesionál.
1: To máte krásného koníčka dívat se pravidelně na vašeho vlastního syna v divadle.
0: No, tak to je krásný samozřejmě, protože divadlo mám ráda a ještě takhle to vyšlo, takže
1: no a pokud to má ty vlohy po vás? Měla jste nějaké ambice?
0: No, tak já nevím, tak spíš jako já jsem takový ten fanda divadelní, ale my máme v rodině nějakou pratetičku Jelínkovou, tak jsme zjistili dodatečně, že oni měli nějakou divadelní společnost kočovnou, tak možná stalo z té strany.
1: A když dnes syn hraje, jste pořád ta maminka, která má v hledišti trochu větší trému než ostatní? Jste nervózní? Co se bude dít?
0: Vůbec. Já si to užívám, protože syn je výborný, já si to prostě jenom užívám.
1: No, tak to není jen tak obyčejná vzpomínka na divadlo. To je vzpomínka vlastně, která asi je pro vás hodně důležitá, protože tímto to předpokládám všechno začalo v těch 7 letech a potom už to asi bylo tak, že byl ve správný čas na správném místě.
0: Asi tak.
1: A má to tady vystudované to herectví?
0: Má Adamu, určitě.
1: No, tak to je nádhera. Kamilo, a nemůžeme ho znát?
0: Já takhle nechci o něm mluvit.
1: No tak teď ještě víc bychom to chtěli vědět, když to tak řeknete, což znamená, že asi ano. Dobře, no.
0: Ne, takže já jsem to chtěla říct jako o tom divadle obecně, ale zase nezeptala jsem ho, jestli můžu o něm mluvit, tak radši ne.
1: Dobře. No, řekněte mi, když se za tím jeho příběhem ohlédnete, myslíte si, že si tehdy vybral divadlo on, nebo se divadlo vybralo jeho? Jak
0: já si myslím, že se hercem narodil.
1: Takže už odmala.
0: On si tak hrál už od malička, to už bylo jasný, no. Já jsem musela, když jsem četla pohádky, měnit hlasy a on potom hrál ty pohádky a sám pro sebe a bylo to legrační s ním to dětství, takže myslím si, že už se hercem narodil.
1: No tak my vám přejeme, ať máte ještě spoustu příležitostí sedět v hledišti a s hrdostí sledovat svého syna.
0: Děkuju, díky moc.
1: Mějte se dobře, Kamilo, zdravíme ze Zlína do Kladna.
0: Krásný večer, nashledanou.
2: Noční linka, čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Opona se zvedá, světla svítí a před námi začíná příběh. Jaký příběh se vybaví vám, když se řekne divadlo? Na to se vás ptá dnešní noční linka Českého rozhlasu. A teď je s námi paní Marcela z Polabí.
1: Dobrý večer, zdravím všechny posluchače a vás samozřejmě. A já jsem v podstatě z divadle vyrůstala, protože moje mámka hrála sice v Ochotnickém divadle, v Hálkově divadle, bylo to krásný, no mě už je 81, mámka samozřejmě už nežije, ale já jsem jako dítě už, když prostě to byli ochotníci, to znamená, že museli chodit do práce a po večerech teda se zkoušelo a to nebylo jako, že by sem jezdili, jako dneska sem jezdějí ty herci z Prahy, vždycky celý ansábl. Dřív prostě jezdili jenom jako host vždycky. A takže já jsem poznala strašně moc herců, pana Peška, no, paní Leopoldu Dostálovou, tam jsem dokonce hrála nějaký plačící dítě v tom. No prostě spoustu, Eduarda Kohouta, Vojana, prostě tyhle ty starý bardy, kteří teda byli úžasní. Pana Štěpánka, já si nespomenu samozřejmě teďka takhle. No a moje mamka hrála a dokonce vždycky jezdili, celý soubor jezdili na ten, no jak se to jmenovalo, Ježiši, Hronov.
0: Ano.
1: Ten amatérský, ten Jiráskův Hronov, že jo. No a tam teda dostala to vyznamenání. Já si teď nespomenu, to je vždycky se mnou hrozný. Už je mi taky 82, takže už mi to tak nemyslí. Ale prostě já jsem žila tím divadlem. A žiju dodnes teda. Ale ty krásné doby, kdy jsem po večerech doma, když teda neměla zkoušku, tak jsem ji nahazovala, jak se říkalo, že jo, texty, učila se i doma, ona vařila a já jsem ji nahazovala texty a ona se je učila. No, takže opravdu jsem, a samozřejmě jsem na žádném divadle nemohla chybět, že jo, kde hráli, no. Takže opravdu,
0: Marcelko, vy jste vlastně poznala to české divadlo úplně zblízka, víc to asi ani nejde, nejenom z hlediště, ne. Ale i ze zákulisí a z těch zájezdů. Když jste se teda...
1: A hlavně, já jsem strašně ráda na těch zkouškách seděla vždycky vedle režiséra a vždycky on se mnou diskutoval a říkal, no co myslíš, pak už když jsem byla větší, že jo. A já říkám, no ještě by to možná něco. A no tak prostě já jsem v tom vyrůstala. To bylo opravdu pro mě zážitky úžasný. Jednou se stalo, že hráli Dalska Báty Hříšná ves, myslím, a moje mamka tam hodně hrála hlavní role. A hrála tam a teď tam měla něčím bouchnout, tak vzala židli a bouchla a zlomila si palec u nohy a šla s tím k doktorovi a on jí říká, no to ne, to musíte být v pořádku, to já s tím něco musím udělat, protože já mám risky, to já příští neděli nebo sobotu jdu do divadla. Tak to přeci nebudete to, jako prostě byly tam spousta, tam bylo krásných zážitků, které se už nevrátí, už je to dneska všechno jinak, ale bylo to úžasný, no. Bylo to opravdu úžasný, no. Takže.
0: Když jste se teda potkávala s takovými osobnostmi, zmínila jste pana Štěpánka, Peška, tak...
1: Byli tak pokorný, takový...
0: Zkuste si vzpomenout na nějaké setkání a trošku ho popsat.
1: S Bekem hrála hlavní roli, hrál on a ona mu hrála teda tu jeho partnerku s Josefem Bekem a takový, prostě to byli tak fajn lidi všechno. Na nic si nehráli, prostě byli úžasní.
0: No vy jste ale, Marcelko, zmínila, že ona byla jako ochotník?
1: Ona byla jako ochotník,
0: ale
1: no.
0: Jak se pak dostala na jeviště s takovými
1: jako ochotníci.
0: Hvězdami?
1: Prosím?
0: Jak se potom vlastně stalo, že se ti ochotníci dostali na jeviště s těmi profesionálními herci?
1: No, protože dřív nejezdili celý soubory sem, jako dneska divadelní soubory sem jedou různý, že jo, jako celek. Když to dřív jezdili jenom třeba na pozvání, třeba paní Nedřická, že jo, když se hrála, když zase nevím, jak se tam jmenovalo to divadlo, ale teda divadlo, ten příběh. Ale prostě oni jezdili jenom, když je ten soubor pozval, a taky nejezdili všude, jenom tam, kde už asi věděli, nebo to, že to nebude žádný, že ty lidi tomu dávají opravdu strašně moc, ty ochotníci, tak jezdili tyhle ty bardi a to bylo krásný. To s nima byla vždycky taková legrace v ty šatně. No samozřejmě, že jsem v šatně a při líčení a to prostě jsem žila tím divadlem. Bylo úžasný. To bylo úžasný a do dneška na to teda vzpomínám. Sestra moje hrála, můj bratr taky hrál pak, ale já jsem teda byla takovou jako s režisérem vždycky. Mě to strašně bavilo vždycky, když on tam jako měl nějaký k ním připomínky a tohle a pak jsme si povídali. Jako opravdu tím divadlem jsem hrála, jo, jednou jsem hrála nějaký hře, už nevím jaký, ale opravdu to bylo krásné, no. To prostě se nedá jako nějak o tom povídat jinak, než hráli se v neděli se hrály pohádky hodně pro děti, takže třeba v neděli byla pohádka dopoledne a ta samá pohádka se hrála ještě odpoledne. No a tak všichni z toho souboru tam zůstávali samozřejmě. Každý přines něco, co zrovna uvařil, někdo polívku, někdo něco. A takhle se to dřív dělalo, no, takhle to bylo. Prostě. To byla opravdu parta úžasná lidí.
0: No. Já když si představím, že bych měla možnost setkat se s těmi osobnostmi, o kterých jste mluvila, tak
1: no,
0: věřím, že bych to také pak nedokázala obsat, protože to má člověk v srdci.
1: No, to je
0: těžko to lze interpretovat, ale děkuju moc, že jste nás nechala nahlédnout do těch vašich vzpomínek, ať vám ještě dlouho dělají radost.
1: V televizi na nějaký starý filmy, tak vždycky říkám, tenhle ten pan Štěpánek, nebo tenhle ten a tamhle ten. A to jsou takové krásné vzpomínky, protože tím, že jsem se s nima sešla a oni vůbec jako nebyli žádný, že by se s někým nebavili tam z toho souboru, nebo to ne. To prostě byla parta pak. Oni to do toho zapadli, všichni jsme si jich vážili, že jo, samozřejmě, ale oni ze sebe nic nedělali. To byli tak skromní lidi, to bylo něco úžasného, no. Ráda na to vzpomínám. Moc rád.
0: Děkuju, že jste vzpomínala i s námi. Marcelko, zdravíme vás do Polabí. Poslouchejme dál příběhy ostatních společně.
1: Tak jo, mějte se krásně.
0: Naslyšenou.
1: A dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Medicine man.

0: Dobrý večer v noční lince Českého rozhlasu. Říká se, že život je někdy tak trochu divadlo, ale dnes nás zajímá to opravdové. Jakou vzpomínku máte na divadelní prkna vy, posluchači Českého rozhlasu? Na to se vás dnes ptá Jarka Barboříková v noční lince a odpovídá paní Anička z Miroslavy. Vítejte.
1: Krásný večer vám přeju, Jaruško, a taky samozřejmě všem posluchačům a zdravím taky ty mé spřízněné duše, které poslouchají tuto noční linku. No, divadlo a já, tak samozřejmě jsem jezdila velice ráda do divadla, hlavně do toho brněnského Janáčkova divadla, kde jsem byla na mnoha, mnoha divadelních kusech. A nejvíc si pamatuju paní Zdenu Herfortovou a pana Junáka a Alenku Antalovou a další a další. A bylo to tehdy Zkrocení zlé ženy, to opravdu bylo pěkný kousek. A byla jsem také v Národním divadle v Praze, když se po rekonstrukci otevřelo nově, bylo to tam krásné. Hráli tehdy naši furianti, byl tam pan Tibardi, pan Munzár, pan Kemr a mnozí další. A měla jsem divadlo ráda a naposledy jsem byla v loni, vzali mě neteře, takže mě to komentovali, bylo to ochotnické divadlo, vesnické, a byla to velká legrace, chystání na dovolenou, tak se to přesně jmenovalo, byla to velká legrace, jak se chystala ta rodina na tu dovolenou a všelijaký ty přípravy, bylo to pěkné. No ale když se řekne divadlo, tak pro mě je to vzpomínka, která je už určitě 70 roků stará. Je to v Miroslavi, v kulturním domě, ochotnické divadlo, hrála se Lucerna, já sedím mamince na klíně, maminka je vystrojena a já taky, já mám modré šatičky námořnickým límcem, takový čtveratý přes ramena, skládanou v sukinku, bílé punčocháčky a hrají tam naši miroslavští ochotníci. Vzpomínám si na ta jména, pan Palas, paní Kulajtová, manželé Mahovští, prostě už nejsou mezi námi, ale to byl asi počátek mé lásky k divadlu v té době. Opravdu si toto vzpomínám na ty kulisy, jak tam stáli, jak potom nesl tu kněžinu v té Lucerně přes ten můstek. Prostě jako to malé dítko, to velice si to na to pamatují. A to jsou moje, hned mi to naskočí, když se mluví o divadle, tak tato vzpomínka z toho dávného dětství mi naskočí na mysl. Takže prostě vidím tu moji maminku a jak ji sedím na klíně a vím, i maminka měla takové šedé, krásné z nějakého hedvábí, šaty v něčem byly zdobené, ale to už si nepamatuji, ale prostě vidím se jako v zrcadle, kdybych se dívala. Takže takhle to je, no, se mnou.
0: Anička,
1: a vždycky se...
0: No.
1: Ano.
0: Řekněte, jak to bylo dále? Jak dlouho vás drželo to nadšení pro ta divadelní prkna? Jaký to mělo vývoj?
1: No tak pokud jsem viděla, tak jsem ráda jezdila. Ještě jsem byla několikrát v divadle, pokud jsem neviděla, že mi to netež komentovala, ale víte, takový to fyzické vidění, tak to je to nejkrásnější, když vidíte ty herce pohybovat a no potom hřišti, jevišti. A takže to je ten největší zážitek. Když už je to komentované, tak mně už to nepřijde, tak pokud jsou tam takové ty hovory že člověk tomu porozumí a dovede si to představit. Takže to je úplně něco jiného, ale vidět to divadlo a vidět je vidět, to je úplně něco jiného, než to reprodukované. Takže a tím bych pozdravila k Přerovu manžele Hlobilový, Jiřinku s manželem, protože jsou to zapálení ochotníci. Známe se i osobně a takže je velice, velice zdravím, protože Jiřinka určitě poslouchá. Určitě poslouchá na činilinku.
0: No tak to doufám, že se i dovolá, aby nám ona sama popovídala o svých zkušenostech.
1: Doufejme. Takže to by tak asi bylo. Já to divadlo už jsem brala i z toho hlediska, že to byl takový svátek, jo, když prostě člověk se mohl svátečně obléci, jo, společenský a tak jsem to vždycky tak, jako jsem se na to moc těšila i z tohoto hlediska. Nejenom na ten kus, ale i z toho hlediska, že to byl pro člověka svátek, když to, do toho divadla mohl jít. Takže prostě to k tomu patřilo a bylo to vždycky, byl to zážitek a člověk z toho nějakou dobu vždycky žil a promítal a si to, jak to bylo a co tam bylo a co viděl a čemu se zase přiučil nebo co se dozvěděl. Bylo to zajímavé a bylo to krásné a zůstaly jen vzpomínky, takže to by tak byl můj příspěvek k dnešnímu tomu tématu.
0: Děkujeme za váš telefon, za váš čas i krásné vzpomínky, Aničko. Pojďme si vychutnat písničku od Karla Gotta společně.
1: Mějte se hezky a děkuju a dobrou noc všem, mějte se hezky.
0: A tu písničku nám zaspívá společně se svou dcerou Charlotte Srdce nehasnou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty, celý můj svět,
1: laskavá náruč
0: i zběsilý

0: Někdy se ví, co Bůh chystá.
1: Máme ho rádi. Karel Gott, Charlotte, Srdce nehasnou. 11:30. Vítám dalšího posluchače ve vysílání Českého rozhlasu. Tentokrát je to paní, zdravíme vás.
2: Ludmila z Brna.
1: Paní Ludmila z Brna. Ludmilko, vítejte. Můžeme připomenout téma divadlo. Co se vám vybaví, když se řekne toto slovo? Možná jste někdy seděla v hledišti, ani nedutala, možná jste naopak stála přímo na jevišti. Povídejte, těším se.
2: Jo, stála se. Tak já vám teda povím můj příběh. Já, když jsem chodila do první třídy, tak se hrálo ochotnické divadlo u nás v újezdě a jmenovala se to Paličova dcera. Jestli to znáte, nevím. Ale byl to i film se starýma hercama a i divadlo jsem viděla v televizích, ale už je to dlouho. A tak já jsem, a to bylo, my jsme měli rodiče a nám zemřela maminka a my jsme měli tatínka, a který pil. A ta, začínalo to tak, že my jsme byli tři dcery. Jedna byla Rozárka, ta byla nejstarší, ta už měla přes 20. Já jsem byla, pak byla prostřední, ta se jmenovala Kačenka. A já jsem byla nejmenší, no do první třídy měla jsem copy černý, bašle v tom, černý šaty, černý punčocháčky a boty jsem měla takové, jak jsem vlastně nežíval ke kotníčkům, takový bílý. A vody musely být taky černý, tak mě je, a já jsem byla Madlenka. A strašně se mě to líbilo. Oni byli do mě zamilovaní velcí herci, říkali, na tebe my si počkáme, až budeš velká. A my jsme šli z toho hřbitova a ten tatínek šel, byl taky už napité a ta nejstarší tam měla fešáka a ten se jmenoval Jeníček. A on na ňu, že by s ňou chtěl mluvit. A já si pamatuju do dneška tu repliku, co jsem říkala. A my říkáme, že a tak Rozárka tady bude se mnou, vyběžte děti dopředu. A my říkáme, ale neudělejte nic Rozárce, pane Toníčku. A měli jsme tetu v Praze, kde jsme teda, ten tatínek se o nás nestaral a ta sestra nás teda vzala do Prahy k tetičce, ta byla bohatá a měla v Americe přítele a ten přijel a oni se nás ujali. A to si pamatuju, že jsme zase říkali a ona říkala, Madlenka, pojď sem ty můj červičku a dej mi štípanou. A nám až ten chleba se spátlem. A my, ale hodný kus, tak to bylo o divadle, jo? Co jsem jako v první třídě. Potom jsem hrála Medová pohádka a to bylo, to jsem chodila tak do 7. třídy a tam jsem tančila menuet. Ale, a měla jsem teda ty dobový šaty, na hlavě jsem měla tu paruku, jak jsem nosili ty bílý. A něco jsem tam říkala, to už si nepamatuju. No a dal jsem čucha k divadlu, strašně mě to bavilo. No a můj tatínek taky hrával jsem tam v těch ochotníkách. No a teďka tak já jsem teda chodila, když jsem mohla, tak v učení, potom do Brna jsem chodila do učení a tam nám dávali lístky, tak jsme chodili do Janáčkovýho, do Mahenovýho divadla a jednou jsem vám dala ty lístky rodičům a babičce staré a že jsem nemohla jít a představte si, já přijdu do školy druhý den a oni holky říkali, hele, ti vaši tam byli a oni tam celou dobu spali a v půlce šli dom. Já jsem říkala, to takhle mě udělali v ostudu. No a tak a já teďka jsem prošla, teďka My Fair Lady, bylo, když otvírali v Brně nový divadlo, Janáčkovo, tak tam jsem byla na My Fair Lady, Loďko Mediantů. A teď, co bydlí v Brně těch 20 roků, tak jsem byla Mazelnituš, Hello Dolly, já si to všechno nesmudu. Jo, ta chůba, jak se jmenovala. Pomůžte mě. Jak se jmenuje ta chůva? Měla ty dvě děti na starosti. Hrála tu Antalová právě, lítala tam nad náma. Ježíš, tak to nevím, teda, to si teď nespomenu. To nemají, to vás nebudu zdržovat. Ale teď vám řeknu něco. Moje vnučka letos dělala zkoušky na konzervatoř.
1: Ano.
2: Hraje divadlo. Ona chce být herečka za každou cenu, jo. Ale oni teda, ona hrála teď, když se chodí, ona chodí do kroužku v Rousinově a tam vždycky má hlavní roli. Má Sněhová královna, tak tam byla Gerda a potom hrála to Tisíca jedna noc, tak tam hrála tu, co si potom namluvil ten Aladin. A teďka půl roku chodila k paní učitelce herečce brněnské a no, říkala, a že tak
1: jak to dopadlo?
2: Tak když ji uviděla, tak říkala, Ježišmarja, na tebe my jsme čekali, ty jsi druhá Libučka Šafránková.
1: Vážně, to tak, že no, ji přijali?
2: Tak ne, nepřijali. Představte si, o jeden bod. Jo, nepřijali. Ona je taková drobná a ona není taková průbojná moc. To jsem jí říkala, ty musíš být víc průbojná. A potom, protože když jsme mluvili s tou herečkou, tak ona říkala, že když mluvila s ním, byly tam dvě herečky a tři herci a že ten šéf, co to tam bral, tak říkal, ona je strašně šikovná, ale ať si ještě rok počká. Takže se dostala na Gimpl, ona má sami jedničky, strašně chytrá je. A teďka se bude připravovat znovu od září. Ona chce být herečka, ona jim dokáže, že to teda bude dělat. A bude dělat zkoušky. Už v lednu, letos prvě budou dělat v lednu. A ještě se prvě přišli do Ostravy. Že nejde ju vezmou. Ona se zkrmulánila ze Šporclovou Sofii, co tam chodí do prvního ročníku, teďka skončila. A říká, Nelinko, nevzdávej se, ty jsi strašně šikovná a uvidíš, že se ti to podaří sem dostat.
1: Tak my budeme taky doufat a určitě nám o tom příště popovídáte. Je pravda, že spousta hvězdných herců se nedostali na poprvé na hereckou školu. Děkuju, Ludmilko, musíme se rozloučit, přesáhli jsme čas, ale rádi jsme si to doposlechli až do konce. Ať se vám daří.
2: Vám taky, dobrou noc, mějte se krásně. A
1: někdy příště.
2: Ještě bude teplo, že?
1: Ano.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: dojmout, překvapit, rozesmát. To všechno umí divadlo. A někdy i pořádně zaskočit, když se stane nějaké divadelní fópa. Máte nějakou vzpomínku, kterou byste nás mohli potěšit nebo pobavit? Co nejzajímavějšího se vám v divadle přihodilo? I o tom může povídat pan Olin z Kopřivnice. Všechno bude k tématu. Zdravíme vás, Oline.
1: Já vás zdravím taky. Noční linky. Zhradu jste minut 12. Teď se dívám. Dobře, já začnu. Na základní škole, jak jsem vyrůstal na Moravském Slovácku, paní učitelka Neslebová byla taková aktivní a vždycky vytvořila jedenkrát za rok nějakou divadelní hru. Byl jsem obsazen dvakrát do takových akcí. Jedenkrát jsem hrál prince a bylo to ve hře Ledová královna, nebo tak nějak. Byl tam Kaj, který byl zajatou královnou a potom jeho sestra šla vysvobodit. Tak já jsem hrál prince, Zdenka Trflíková hrála princeznu. Pamatuju si, že krále hrál Jenda Presů a to já se tak všechno na koho si vzpomínám. Mělo to úspěch, protože jsme byli i, myslím, ve vedlejších vesnicích, jako ve školách, hrát pro děcka. To byla jedna hra, za to jsem teda nedostal žádného národního umělce ani zasloužilého umělce. A pak byla ještě jedna hra, to byla taková nějaká budovatelská, to si vzpomínám, že jsem tam hrál nějakého pioníra nebo něco, ale tak to z toho moc zážitku nemám. Co se týká jako divadla jako takového, tak jsem měl štěstí, že jsem se několikrát dostal do Národního divadla. Byla už o tom dneska večer zmínka, tam byla ta Paličova dcera, tenkrát tam hrál pan Kemr, pan Sommer, se jmenoval?
0: Sommer.
1: Jo, ano, ten byl dokonce, to je náš soused, nebo respektive náš soused, on byl z Vracova, Vracov byl od našeho městečka přes kopec, ano. To si vzpomínám, pan Munzar tam hrál a to Paličovu dceru hrála, myslím, Taťana Medvecká. Jestli si to tak nějak vzpomínám. Takže to byla jedna hra taková, potom jsme byli ještě na nějakých dalších hrách v tom Národním divadle. A teď ještě vzpomenu, můj bratr má vnuka, jmenuje se Krištof Koníček a ten nastoupil cestu na herce už ve svých 13 letech, když Michal David vytvářel nějakou běveckou dětskou skupinu Mango, se to jmenovalo, tak tam bylo asi 300 zájemců, aspoň co jsem tak slyšel, 300 zájemců, kteří postupně prosívali přes talentovky, přes pohybovky, zpívání a tak dále. A ten Krištof se dostal mezi těch posledních 6, 3 kluci, 3 děvčata a nastoupil tady tuto kariéru, z čehož mu zase vyplynuli další možnosti, protože se ho všimli v Praze, v divadle, už má tyto spletu určitě. Fantastika nebo, nevím, prostě nějaké divadlo, kde hrál v mušketýrech, hrál nějaké dětské role.
0: Možná myslíte dokonce, ta fantastika?
1: Myslím, aha, že to byla ta fantastika, no. A dokonce potom v jednom představení jeho starší kolega, nebo respektive jedna kolegyně ho přivedla na tu děkovačku, nechala ho tam stále vycouvala pryč a Krištof se rozvídl nikde nikdo, jako z těch herců, tak se uklonil mohutně až dolů, sklidil veliký potlesk a potom tam přišel pán, nějaký kolega říkal, dovolte, já vám představím našeho budoucího nového kolegu Krištofa Koníčka. Takže to je jako takový, nevím, pokračovatel, nevím, po kom to zjedil teda. Prácha říkal, že to je po mně, ale já jsem nic významného nevytvořil, kromě těch dvou rolí na tom prkně v té základní škole. A Krištof je takový bezprostřední kluk, takový už hrál některých epizodách v televizi, údajně má naskočit do ulice na Nově, takže a ještě si ho půjčovali v divadle v Uherském Hradišti, zaskakoval. No prostě má našlápnuto na svoji jako budoucí kariéru. Takže to by bylo asi tak všechno kolem divadla. No samozřejmě, člověk hraje divadlo celý život, že jo? Když potřebuje někde něco.
0: Ano, to říkáte takže dobře. Si... jsem čekala, jestli na to nějaké... někdo tak narazí. Oline, slyšíme se? A? Tak bohužel jsme asi o našeho posluchače Olina přišli, spojení se přerušilo. Pokud nás ještě slyšíte, klidně zkuste zavolat znovu, ale já myslím, že vlastně jsme se možná dostali ke konci vašeho povídání, takže to snad není tak velká škoda. Ale děkuju, že jste si s námi povídalo, Oline. Budeme se těšit, že se uslyšíme opět někdy příště ve vysílání Českého rozhlasu, protože vidím, že telefonní linka, na které jste teď byl, se nerozsvítila, svítí spousta dalších pět, tak se těším, koho zvedneme hned po písničce od Pavla Habery.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka.
1: Máme za sebou půlnoc, začal nám nový den, úterý 25. srpna. A já vás vítám ve druhé hodině dnešní noční linky. I po půlnoci zůstáváme u tématu divadlo. Povídáme si o vašich divadelních zážitcích, o představeních, která vám utkvěla v paměti, o oblíbených hercích, ale také o veselých, nečekaných nebo dojemných chvílích, které jste v divadle zažili. Pokud jste se zatím neozvali, pořád máte příležitost. Co pro vás znamená divadlo? Kdy jste v něm poprvé byli nebo na jaké představení dodnes vzpomínáte? A nebo jste třeba sami někdy stáli na jevišti? I na tyto příběhy jsem zvědavá. Telefonní číslo do Zlínského studia Českého rozhlasu je 731 800 900. Jsem Jarka Barboříková a těším se na vás.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje. Jsou místa, kam se člověk vrací nejenom fyzicky, ale hlavně vzpomínkami. Patří mezi ně i nějaké vaše divadlo? Ptáme se pana ze Zlínska.
1: Josef? V 50. a 60. letech my jsme v naší obci hráli Lucernu. To byla hra, kdy mlynář doprovázel paní kněžnu na zámek s Lucernou. S cestou byli přes močár doprovázeny vodníky a podobnou havěti zvěří. Samozřejmě, že paní kněžna se bála. A měli jsme tam takové šikovné herce, kteří tak obrovsky odborně zahráli ty vodníky, že nepotřebovali ani nápovědu, ani nic. A dovedli, pan mlynář dovedl paní kněžnu na zámek, a paní kněžna, když poznala, jaká je to cesta, tak tam rozbila lucernu a zrušila tím povinnost mlináře doprovázet jako vrchnost od mlyna ze vsi na zámek. No tak ta hra mě velice zaujala. Potom jsme chodili po okolních vesnicách, to bylo hodně rozšířené, ty divadelní hry, třeba Křiž potoka, to bylo po válce a podobné tyto. A já už nejsem nejmladší, já si to už tak moc jenom nepamatuju. No, a to by tak, nevím, jestli slyšíme, nevzpomenu.
0: Zkuste nám říct, to
1: byla osvětová beseda a měla krůžek divadelní.
0: Co bylo dál? Řekněte,
1: Josefe. To je všechno, co jsem až tak chtěl.
0: No, my jsme se vrátili, předpokládám, do těch vašich nejmladších let, tak jak potom pokračovala, jak se vyvíjela vaše láska k divadlu?
1: Prosím?
0: Hrál jste někdy později? Chodil jste do divadla? Žil jste divadlem? Jak
1: no,
0: to pokračovalo?
1: No, hrál jsem potom nějaké divadlo, ale už jsem to všechno pozapomínal.
0: Jste to pozapomínal. A chodíte do divadla i teď? Nebo už
1: teď,
0: na divadelních prknech jenom ve vzpomínkách?
1: Nechodíme. Chodili jsme
0: dokud to šlo.
1: Švagrová měla přes ten Červený kříž. Nám vždycky dala vstupenku bezplatně. My to máme do Zlína 15 kilometrů, pro nás to bylo takové, je to pro nás daleko, no.
0: A řekněte, máte doma schované nějaké staré programy, vstupenky, fotografie z divadla?
1: Z divadla nemám fotografie, ani vstupenky.
0: A zažili jste někdy představení pod širým nebem? Na zahradě, na zámku, nebo na náměstí?
1: Ne, ale akorát do kina jsme chodili širým nebem.
0: Ano, do letního kina, vidíte to.
1: Hm? No, a jedno kino jsme měli včera u nás, ale viděl jsem ho jenom u střiže, takže z něho si nic nepamatuju.
0: A máte svého oblíbeného herce nebo herečku, kterou jste viděl pak i naživo někde v divadle?
1: Ne, to nemám, to já si nepamatuju. Já mám jednu velikou nevýhodu, že já si špatně pamatuju podoby.
0: No, někdy to může být nevýhoda A někdy to může být výhoda, že se vám nějaká nemilá vzpomínka nebo nemilý obličej z hlavy vypaří. Děkujeme, Josefe, za ty vzpomínky na vaše ochotnická léta. Moc děkuju, že jste se s námi o ně podělil. Přeju, ať vám divadlo ve vašich vzpomínkách dál přináší radost a třeba se ještě někdy před tu oponu vrátíte. Mějte se hezky a děkujeme za zavolání.
1: To udělám, když jedna paní, která tady byla, snad to byl blázen panička, stařená, a ona vše zemřela a ona všetkým pevši zakázala se mnou mluvit o našu rodinu. Mm-hmm. Nevím, rád bych se obrátil, jestli by někdo byl, u naší linky, kdo by mě mohl poradit.
0: Tak víte co, můžeme to probrat mimo éter. Já teď pustím písničku a zeptám se vás, jak to myslíte.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje, s námi je pan Hynek z Vysočiny. Vítejte ve vysílání.
1: Hezký dobrý večer přeji vám i všem posluchačům, kteří jsou ještě na drátě.
0: Hynko, kdyby mělo vaše vzpomínkové album jednu stranu s názvem Divadlo, co by na ní bylo? První představení, oblíbený herec nebo nějaký drapas?
1: Já se chci vrátit do svých dětských let, když jsem byl ještě na Loučanech, chodil jsem na základní školu a tam jsme pořádali dětská představení a potom následně i dospělých, ale vždycky to potřebovalo nějakou ochotnou osobu a to by bývala paní učitelka Kazatelová, která tam pořádala tady ty divadelní představení a režírovala je a do dneška prostě na to mám vzpomínky krásné, které se prostě nedají vymazat.
0: Ano.
1: A je pravda ta, že to bývaly kdysi původně dětské hry a potom si pamatuju, ještě jsme hráli od Štolby na Letním bytě a nebo Moliérovku Chudák manžel. To jsou tři dvě, které mě uvázly v paměti. A byla to prostě taková záležitost, že například před měsícem jsme se tam sešli na Loučanech a sešli jsme se i z těch kamarádů, z těch našich ročníků a i tady to divadlo přišlo na přetřes a zaspomínali jsme si, jak jsme kdysi hrávali Ochotnické divadlo.
0: Pěkné. Co bylo dál?
1: No dál potom já jsem už se odstěhoval, takže jsem se tam přestal zúčastňovat tady těch ochotnických představení, ale můžu říct, že když jsem si tady vybudoval svoji základnu zase v Hrotovicích, kde jsem momentálně pobýval, nebo pobývám, takže tady jsem navázal na tuhletu moji divadelnickou činnost, když se organizovalo jako představení pochovávání basy. A to bylo taky celkem zajímavá záležitost. A dostal jsem se tady do toho souboru, který dělali dobrovolní hasiči a mělo to takový úspěch, že jsme to každoročně opakovali a já sám jsem tu basu pochovával 20krát, než to zaniklo, tady ten soubor náš.
0: Říkal jste 20krát?
1: 20krát, ano.
0: Tak tomu říkám výkon, to asi bylo krásné představení. No a co se stalo teda, že to potom skončilo?
1: No, potom se tak nějak to rozpadlo. Nevím, co k tomu vedlo, protože to byla vždycky taková záležitost těch dobrovolných hasičů a to táhlo prostě to naše okolí. Já jsem tak nějak byl pyšný na to, že jsem se jednou potkal s jednou paní tady z obecního úřadu a povídám, tak co, už se těšíš na basu? A ona, pánu Poru, to ví, že jo. Teď my nechodíme na pochovávání basu, my chodíme na Hynka.
0: No.
1: Takže to jsem povyrostl.
0: To rozumím. Stalo se vám, že herci někdy během nějakého představení, které jste navštívil, něco pokazili? Zažil jste nějaké takové herecké foupa?
1: No, to se stalo přímo nám. Když jsme tehdy hráli divadlo v těch Naloučanech, tak se jeden představitel domluvil s kamarádama v družstvě a oni mu povídají, no to je jednoduchý úvod říkat to podle toho, co se naučíš. Ale co kdybys jednou, to bylo tehdy to na Letním bytě a tam ten profesor měl najít nějakou vzácnou housenku a přinést jí svojí lásce, té divadelní a říct, tady to je papíjo, machaon, a ona po mém povídají, no to je jednoduchý, ale zkus tam říct finkuli minkuli. No tak sadili se, jak jinak, o bednu piva.
0: Aha.
1: A nás překvapilo, že to osazenstvo sedělo v prvních řadách při večerním představení. To se vždycky opakovalo odpoledne a večer. A v tom večerním představení seděli v prvních řadách. A oni čekali vysloveně na to, až ten Milan dojde k tady té replice. A on opravdu přišel, teď si to prohlížel, a to je finkuli minkuli. A my jsme se odbourali kompletně, celý ansámbl, všichni jsme se začali smát, protože to bylo tak nečekaný, že nás to rozesmálo, ať jsme se snažili, ale to nešlo. A s náma, protože to pochopitelně řekli všem známým a kamarádům, tak s náma se smál i ten ansámbl jako ochotnický a bylo to takové zpestření, no.
0: A já myslím, že na to většinou čekají diváci, kdy se něco takového stane, kdy se herci odbourají. A byl jste někdy na nějakém představení, které se vám vůbec nelíbilo? Odešel jste někdy z divadla, třeba o přestávce?
1: No, to se mně nestalo. A naopak jsem byl jednou na divadelním představení, ono to byla víceméně zpěvohra. Když jsme byli v Třebíči, bylo zhrálo tam brněnské divadlo svoje představení a byla to hra Náš Josef a jeho kouzelný plášť, nebo tak nějak se to jmenovalo. A to bylo něco tak nádherného, já jsem původně ani nechtěl jít, protože to mělo mít nějakou tématiku, po které jsem netoužil. To představení bylo tak nádherné, že jsem dlouho jsem hledal, kdyby to znova hráli, že bych si na to vypravil ještě po druhý. Ale bohužel jsem to nenašel už.
0: Hinku, co říci závěrem?
1: Že tady toto mě dalo někdy hodně odříkání. Například třeba, když jsme nacvičili zpěvohru nebo se takovou estrádu se zpěvy a to jsme měli tehdy tady 19 repríz po celém okrese. A to do dneška na to nezapomeneme, kdykoliv se s kamarádama potkáme tady, kteří jsme se toho zúčastnili, i když mnozí už bohužel nežijí, ale ti, co jsou, tak s těmi zavzpomínáme a říkáme, to bývaly časy, když jsme ještě jezdili po estrádách a souhlasíme s tím oba dva nebo tři, kteří jsme tady co účastní, tak s tím souhlasíme, to bývaly časy. Všechno jsme dělali zadarmo a nikdo nic po nás nechtěl a sami jsme do toho investovali svoje peníze, ale do dneška nás to těší a když mám to natočený, když mám špatnou náladu, tak si tady to pustím a hnedka se spraví člověkovi nálada.
0: A to je cené, že máte i takové vzpomínky, na které se můžete dokonce podívat. Je to krásné vzpomínat, o to krásnější je, když to trvalo tak dlouho a když máte hlavně s kým vzpomínat, jak jste jezdili společně s partou ochotníků, hráli divadlo a zažívali spoustu věcí kolem. Děkuju, že jste nám o tom vyprávěl, Hinku. Přejeme krásný noční čas a pouštíme písničku.
1: Já děkuji za váš zájem a těším se na další Noční linku někdy příště.
0: Dobrou noc. Petr Benda.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Máme 2 minuty po půl jedné a i s panem Honzou z Brna si teď posvítíme na svět za oponou i před ní. Co vás napadne jako první, když se řekne jediné slovo divadlo? Vítejte, Honzo.
1: Dobrý večer. Jsem rád, že jsem se dovolal a začnu vzpomínat od dětství. Měl jsem fantastický prarodiče, kteří zkrátka jako kulturu pěstovali, byli to obyčejní lidé, ale jako pravidelně chodili v Brně do divadla. A jako chlapec jsem měl šanci, že jsem s něma mohl chodit. Každý rok pravidelně jsme chodili na Marišu, za Prodanou nevěstu. A tenkrát ty představení byly opravdu jako bohatě vyzdobený, takže to byl opravdu, pro mě to byl zážitek, jako pro takového chlapce, když mě bylo 5 let. Pak když jsem začal chodit do školy, tak u nás ve škole se hodně jako kultura preferovala. Měli jsme tam jako takový školní ochotnický divadlo. Byl tam jeden pan vzácný učitel, jmenoval se Reček, rád na něho vzpomenu. Byl to ochotník z Brna, který u nás učil češtinu. A ten jako nás doprovázel do města, vždycky, když byly nějaké představení, my jsme chodili teda jednak na předplatné. To bylo pro školy a to bylo 5 představení během roku. A on hrál jako v Cacovicích, to bylo jako divadlo Zbrojovky Brno, takže vždycky nás vzal na nějaké představení, takže jsme jako to hodně pochodili, viděli jsme spoustu. No a jako kultura to je vzácná věc, která se má pěstovat, která nás zdobí a rád si na to vzpomenu, těch zážitků kulturních bylo tolik. A když jsem byl jako chlapec, tak jsem začal chodit do baletu do školy Ivo Váni Psoty.
0: Aha, balet.
1: A dokonce jsem tancoval v divadle Mahenově. A tenkrát, že to bylo, jsme tancovali Vítání jara, to se jmenovalo, jo. A takže bylo to bohatý, plný divadlo, bylo veselo, tleskali nám. A chodil jsem k paní profesorce, Zorce Doskočilové. Když vidíte film Princezna se zlatou hvězdou na čele, tak to byla moje profesorka, která předváděla ty denní šaty. Byla taková blondýna, strašně hezká, velice příjemná paní. A když teď je to jako celkem film, který během roku aspoň 4x vidíte, tak vždycky jsou rád, když tady tohle to vidím. Rád si na to vzpomenu, bohužel dneska mám amputovanou nohu ve stehně, takže zkrátka mám na co vzpomínat na jedné straně jako a
0: no, Honzo, dobře, tak počkejte, vy teda jste hrál v Mahenově divadle, to je neskutečné.
1: Tancoval jsem, ano. Chodil do baletu. Škola Ivo Váni Psoty.
0: Kolik let? Jako, nebo zkuste se zdržet ještě tady u té vaší dráhy, to je velká věc.
1: No chodil jsem tam 4 nebo 5 roku, jo. Mám tady teda už na to vzpomínku, našel jsem starý vysvědčení, když jsem do toho baletu chodil, jo. Tak jako známku, jakou jsem měl za ten rok. No tam byly jako velice, to tenkrát byla velká sláva brněnského divadla. Oni byli tenkrát v Paříži a tam předvedli jako ten pořad, to se jmenovalo Plamený Paříž, že to tenkrát s takovýma praporama to představení bylo a vrátili se s velkým úspěchem z té Paříže a to tenkrát jako to brněnské divadlo a vlastně ta škola Ivo Váni Psoty to v té době to něco představovalo, no. Takže tam jako bylo to opravdu nádherný a pro mě to byly jako léta takového poznání, že se člověk dostal někam, jo. Jsem byl kluk z Jediny, chodil jsem tam ještě s kamarádem, který jako byl ze sousedství, takže jsme tancovali spolu to solo. No bylo to jako pěkný. A bylo tam jako spousta těch děvčat, jo. A to bylo několik ročníků a bylo to rozdělené po takových sekcích, kteří zkrátka to byly určitý, já už to nepamatuju, jak to bylo nazvaný, jo, ale ten náš, to bylo jako Vítání jara. No, takže to bylo takový dojemný, pěkný, plný divadlo mladých lidí a sklidilo to velký úspěch. Bylo to jako pěkný.
0: No, je znát, že divadlo bylo velkou součástí vašeho života, Honzo. A i když dnes říkáte, že už jen hlavně vzpomínáte, tak rozhodně máte na co vzpomínat. Děkuju, že jste se podělili i s posluchači Noční linky o ty vzpomínky.
1: Po brněnských divadlech, pokud jsem mohl, tak jsem navštívil spoustu představení, nikdy jsem toho nelitoval a u nás na škole, jak jsem říkal, bylo ochotnické divadlo, pěstovala se tam jako opravdu kultura na vysoké úrovni. Byl tam tenkrát pan učitel, se jmenoval Neigebauer, který obnovil tu tradici a je zajízdili tam i, pokud vám něco říká Ořechov. V Ořechově je tam jako Ořechov obrná, tam je vyhlášený jako ochotnický divadlo, spousta herců tam hrála a jsou to představitel jako pan Hemala, že televizní hlasatel, takže několikrát přijeli k nám do Chrlic a zkrátka jsme zhlédli jejich představení, který teda je jako amatéři, ale to je na vysoce amatérské úrovni, profesionální se dá říct pomale. Mějte se moc pěkně, nechám šanci, aby další mohli promluvit tady k tomuhle tomu tématu. No a kultuře zára, hodně na ňu peněz, protože ono všechno stojí a jak ten pán vzpomínal, že všechno dělali zkrátka nebo teda na vlastní náklady, ono se všechno už dneska v dnešní době nedá dělat zadarmo. Protože ty náklady, které jsou s tím spojený, tak to někdo musí zaplatit, že?
0: Vy jste
1: to
0: mi
1: není,
0: říkal...
1: jak když se svítilo petrolejko.
0: Ano. Mimo éter jste říkal, že jste se dovolal snad po roce, tak doufám, že se uslyšíme dříve. Zkoušejte to. Přeju vám štěstí nejenom v tom, abyste se dovolal, ale i v životě.
1: Já jsem volal tolikrát. Já jsem chtěl k tomu 68. roku, jak to teď bylo.
0: No.
1: Já jsem zažil normálně noc, když ten... Ti Rusi přijeli, já jsem dělal ve Slatině, ve Slevárně, na brigádě.
0: Honzo, jenom je mi to moc líto, ale nemůžeme se věnovat tématům, které nepatří do toho dnešního aktuálního vysílání. Takže věřím, že to je moc zajímavé a zvláště mě by to moc zajímalo, ale musíme si to schovat na někdy příště, když budou nějaké pamětnické příběhy. Toto téma chystáme na září. Tak doufám, že zavoláte.
1: Dobře. A měl jsem štěstí, že jsem pracoval i s panem Valihrachem, který ho zastřelili jako na první výročí toho 68. roku.
0: Tak opravdu, v září naslyšenou, nejpozději tedy v září v Noční lince u pamětnických příběhů. Rádi si to poslechneme. Ať se vám daří, loučíme se.
1: V září víno vaří, máme se na co těšit.
0: Tak omlouvám se, jestli jsem utla našeho posluchače malinko netaktně, ale čas se nám nachýlil. Za 5 minut bude 15:45, ještě chceme stihnout pár příběhů. Tak si teď pojďme posvítit na Lenku Filipovou a mezi tím zvednu dalšího posluchače.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
3: Život je šatna v kabaretu.

0: To byla Lenka Filipová, která dospívala píseň Ať žije show. Možná si pamatujete na ten okamžik, kdy zhasnou světla, všichni se najednou stiší a před vámi se začne odvíjet nějaký divadelní příběh. Téma divadlo nás provázelo celou dnešní noční linkou. Ještě před sebou máme příběh koho? Kdo bude vyprávět o divadle?
1: Dobrý večer, tady je Karla.
0: Karlo, vítejte ve vysílání. Prosím, slumte si rádio a pojďte nám povídat váš příběh.
1: No, já jsem z malé vesnice ze Škrochovic u Opavy a tam jsme měli ochotnické divadlo, které jsme hráli už jako děti. První divadlo jsem hrála v Mariši, kdy jsme hráli Vávrovi děti a to jsme jeli na povoze, protože jsme to hráli venku a jeli jsme prostě v tou vesnici, která byla tak nějak postavena a já jsem měla 7 roků, bratr měl 9 roků a hráli jsme v té Mariši. To byly první naše takové divadelní zážitky. Máme z toho fotky, je to moc krásné a prostě to je pro nás ta památka všechno. Další divadlo, co máme vzpomínku, to jsme hráli Lucernu. Jak pan vzpomínal, že šel mlýnař s kněznou, tak my jsme dělali kolem té lípy, která tam byla, hráli jsme víly. My jsme tancovali a takový zážitek jsme měli, ale naštěstí to bylo jenom při zkoušce, kdy tam byl žebřík ze zadu a jeden divadelník té Haničce tu lípu otevřel, že? Jak ten vysvobodil ji potom ten mlýnář. No a my jsme do toho žebříku samozřejmě, jak jsme poskakovali holky, tak jsme do toho vzduchli, to spadlo, tak jsme od toho pana našeho režiséře dostali hodně vyhubovano, takže potom při generálce a při dalším představení jsme si už dávali pozor. To už nám dali ty pěkné šaty, aha, to se nám tancovalo už líp. No a další divadlo, co si ještě pamatuju, jak jsme hráli, tak to zase byl Švanda Dudák. A největší, co si pamatuju, jak šla ta Dorotka na to popraviště zachránit toho Švandu Dudáka, tak my jsme hráli ty divoženky a já si pamatuju tu repliku, kde jsme říkali, ha, již letí divá žena, jež to myslí, že ji jiná změna nemůž potkati, nežli naší sestrou býti. Já mám 80 roků, já si to pamatuju úplně přesně a vůbec už jsem to dlouho neměla na mysli a teď mi to vytanulo na mysli a tak jsem si říkala, no, neuvěřitelné, co si člověk zapamatuje za takovou dobu, když jsem tehdy měla snad ani den 20. Takže to jsem vám chtěla říct, že to nás jako všechny velice bavilo, lidi se bavili, chodili jsme na ty zkoušky, že? A hráli vlastně naši rodiče, ty ostatní tyto. A my jsme hráli jenom ty mladé hopsalky tam ještě, jak jsme byli děcka, no.
0: No a proč jste pak přestala hrát? Přišla rodina, práce nebo povinnosti?
1: No tak ono, ten pan náš režisér, to jsme hráli během několika let, že? A potom pan režisér už potom nenacvičoval ty další. Pak jsme nějaké estrady taky dělali a ve škole jsme ještě hráli Čaroděje Marléto a tak, ale potom už se to skončilo. No, já nevím, se nenašel další takový ochotný člověk, který by to nacvičoval. No.
0: No a zůstali vám z ochotnického divadla přátelé třeba ještě dodnes?
1: Jo, to, ale my jsme už staří. Oni ti rodiče, ti všichni pomřeli a my, co jsme právě hráli ty Vávrové děti, jsme si to, jak jsme měli setkání, říkali, tak jsme ještě fotky dosmyčili, co kdo má ještě doma, jak tam jsme v krojích. A to si vzpomínáme prostě, jak jsme tam tak jenom stali a spíš se styděli, než jsme si to trochu tak naučili, abychom to zahráli.
0: A vrátila jste se někdy později potom třeba ke hraní, nebo vedla jste třeba k divadlu někoho ze své rodiny, děti, nebo...
1: Tady teď máme ve vesnici takové mladou gardu, která zase hraje to divadlo, ale já už jsem potom, ještě jsem hrála na povědu. To tak ještě jsem jednou šla dělat na povědu, pomáhat jim trochu, ale jinak už jsem nehrála. To, potom už nám to, ono v nějaké estrady jsme potom ještě za mládežnické, za mládežníků dělali a spíš jsme už potom cvičili Spartakiadu a my jsme už byli v té generaci, co jsme už dělali třeba jinak, se angažovali, no. Ne, divadlo už jsme potom nehrali, jako já už ne, jako starší, ale to v mládí to bylo úžasné. To jsem vám chtěla říct, že si člověk pamatuje něco, co fakt zažil, když měl 17-18 roku. No.
0: Děkujeme, že jste se s námi povídala. No. Opatrujte se, bylo to milé.
1: Ráda jsem vás slyšela, naschledanou, dobrou noc.

0: Noční linka Českého rozhlasu vítá posledního volajícího v dnešní noční lince. A je tím paní Anička, která volá z Karlovarska. Vítejte. Aničko, slyšíme se? Tak já vás tady vidím, že jste na té telefonní lince, ale vypadá to, že se nám někde stal nějaký problém po cestě a nedaří se nám to propojit s vysíláním. Tak pojďme na telefonní linku číslo 2. Tam je kdo?
1: Dobrý ráno, Jarko.
0: Tam je paní
1: Jarka Figantu.
0: Jarka, tak Jarko, povídejte, máte jako poslední dnešní slovo.
1: No, my jsme tenkrát byli v Křižanech divadle, na letním divadle. A byl tam Petr Nárožný, bylo to pěkný, a Veronika Frejmanová. No ale co byla sranda. My jsme tam přijeli do těch Křižan a každý z lidí měl teplý bundy. No a my, když jsme tam přijeli, tak my jsme přijeli s kamarádkou na lehko, protože se mi hrá divadlo. No a lidi měli teplý bundy, tak jsme tam byli, byla nám zima. A no. Pak jsme tam, tak jsme si přišli, tak a měli i ládesy, tak jsme, a bylo to pěkný, a akorát, že my jsme byli zmrzlí, my jsme byli jen tak na lehko. No a pak jsem tam vyhrála po druhý do Křižan, na Simonu Stašovou, taky bylo pěkný divadlo, a tak to už jsme se dobře líp oblíkli, takže to bylo bezvadný.
0: Dobrá. Jaru, ještě něco chcete dodat?
1: Ano. No, a ještě bych chtěla, Jarko, vám říct, že my jsme ve škole měli hudební výchovu a tam jsme zpívali a ukazovali jsme, co ten člověk má na sebe.
0: Ano.
1: Tak to bylo taky takový divadlo hudební.
0: Tak opět
1: takže jsou krásné vzpomínky.
0: Dobře.
1: Ano.
0: Jaruško, děkujeme za váš taky účast v dnešní
1: a přeju vám pěkný ráno, už začínají si, protože já jsem včera spala, takže teď budu sledovat rádio i televizi.
0: Fajn, tak ať se vám daří. Dnešní noční linka se chýlí ke konci. Celou noc jsme si povídali o divadle, o prvních návštěvách, nezapomenutelných představeních, ale hlavně o vašich vzpomínkách na chvíle, kdy jste sami stáli na jevišti. Ukázalo se, že divadlo v člověku zůstává opravdu dlouho. I po mnoha letech si pamatujete atmosféru, lidi, se kterými jste hráli, společné cesty s ochotníky, zájezdy a dokonce i repliky, které jste kdysi říkali na jevišti. Moc vám děkuju za všechny telefonáty, za vaše příběhy i vzpomínky, o které jste se podělili, a těším se někdy příště na slyšenou v noční lince. Jarka Barboříková.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, vážení a milí. Dnešní divadlo pro vaše uši je vlastně víc divadlem na vaše přání, protože opět po čase nás čekají tři rozhlasy.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Tak ono se sice říká, že Skandál v Čechách je asi jediná povídka nebo dobrodružství Sherlocka Holmesa, které se přímo dotýká Čech, ale pokud jde o scénáře z rozhlasového Meteoru, mimo ten základní slavný Doyleův kánon detektivek, pak tady těch zmínek o naší republice bude jistě víc. Ostatně, jak sami uslyšíte v příběhu Rudolfa Čechury nazvaném Sherlock Holmes a Watsonův případ.
2: Ona je mrtvá, ona už je asi mrtvá, jedete pozdě.
3: Dělali jsme, co jsme mohli.
4: Jen klid, pane, klid.
2: Moje ubohá dceruška.
4: No, tep je hmatný, srdce pracuje.
2: Ona byla vždycky slabá na srdce.
4: Jak se to stalo?
2: Už když vařila oběd, naříkala si na bolesti na hrudníku a povídala...
3: Pane, musíme spěchat.
2: No a když mi nesla oběd, třásla se jí ruka, pak se zamotala a upadla.
4: Tak jdeme, jdeme.
2: A předtím byla docela normální, žertovala, ochutnávala jídlo, smála se.
4: Naschledanou a buďte klidný, asi tak za hodinu si zavolejte do nemocnice.
3: Co je vám, maminko?
5: Já nevím, chlapče. Je mi tak nějak divně, jako bych měla jakousi úzkost a nevím z čeho a je mi trošku nevolno.
3: Co jste měla k obědu?
5: Dušené ledvinky, z toho to nebude, byly výborné a čerstvé.
3: Vždyť vy se celá třesete.
5: A taky koukám a nějak se jako začínám dusit.
3: Zavolám doktora.
5: Ne, to přejde.
3: Nebo se to taky zhorší, kdepak? Nebudu riskovat.
5: Ale přece nebudeme s každou maličkostí obtěžovat doktora.
3: Doktor Watson je soused a jako důchodce je konec konců docela rád, když se na něj ještě někdo obrátí o pomoc.
6: Tep 80, tlak 150 na 90, to by celkem šlo, ale srdeční rytmus je nepravidelný.
3: Dáte jí adrenalinovou injekci, pane doktore?
6: Ne, nepřichází v úvahu. Vaše matka musí do nemocnice na řádné vyšetření, pane Neighborou.
3: Je to něco vážného?
6: No, to se právě zjistí při tom vyšetření. Kdy jste začala pociťovat ten neklid, paní Neighborová?
5: Nějak po obědě. Takovou jako úzkost, pane doktore, a potom jsem nějak nemohla popadnout dech.
6: Ano. A ty bolesti na prsou?
5: To až teď, před chvílí, no zrovna jak jste přišel. Nemůže to být infarkt, pane doktore?
6: No, vyloučit to nemohu. Některé příznaky by tomu odpovídaly. V každém případě musíte teď do nemocnice.
3: Dovezu tam matku sám. Bude to snad lepší, než čekat na sanitku.
6: Jistě. Pojedu s vámi, když dovolíte.
3: Jste velice laskav, doktore Watsone.
6: O ne. Jsem prostě lékař a Hippokratova přísaha se neruší odchodem do důchodu.
7: Jak si to představujete, seržante? Ve službě koukat na večerníček.
8: Promiňte, inspektore, hned to vypnu. Myslel jsem, že když zrovna nic netento...
7: Netento.

0: To, ona je hlášená další oběť a vy si řeknete, že se nic netento, když se tento.
1: Další? To už je čtvrtá.
0: Pátá, seržante, pátá. Do pěti byste měl umět počítat i jako posluchač večerníčku. Čtvrtá přece byla ta mladá těhotná žena.
1: Aha, a tohle?
0: Muž středních let, jakýsi Wilkins, poštovní úředník.
1: Oh, pět lidí za odpoledne.
0: Obávám se, seržante, že nám někdo chce vyvraždit celé město.
1: Nikdo z nich přece dosud nezemřel.
0: Dosud. Ale co my víme?
1: Jistě, když ani doktoři nevědí.
0: Ovšem, ale my musíme něco udělat. Jsme malé město, už se to rozkřiklo. Mezi lidmi se začíná šířit panika.
1: A co budeme dělat?
0: Pro začátek jsem si pozval ty doktory. Předpokládám, že... A, tamhle právě jeden z nich přichází.
1: To je ten doktor Watson?
0: Člověče. Doktor Watsonovi je bezmála 140. Tohle je, jak vidíte, úplný mladík. Doktor Mycroft, který má dneska službu u sanitky, tedy vlastně měl. Před půl hodinou mu skončila. Vstupte.
2: Dobrý večer. Jsem vám k dispozici, ale prosím.
3: Stručně, rád bych se po službě vyspal.
0: Co nám ke všem těm případům můžete říct, doktor?
3: Nic. Nic víc, než co jsem vám sdělil telefonicky.
0: Nějaká podezření?
3: Od toho jste tady vy. Mou povinností je pouze určit diagnózu.
0: Ano, ano. A to se vám zatím ani u jednoho případu nepodařilo.
3: Chtěl jsem říci předběžnou diagnózu. Já je jenom živé dovezu na oddělení a dál už je to jejich věc.
0: Jistě, jistě. Každý jen za co je placen.
3: Bez té ironie, prosím. Při službě u sanitky prostě víc udělat nemohu, zvlášť dneska, když jezdíme od jednoho případu k druhému.
0: A všechny jsou si podobné jako vejce vejci, jak jste se sám vyjádřil.
3: Tedy uvažujeme-li o příznacích. Cyano, zadušení, neklid a úzkost, třes, svíravé bolesti na hrudníku, závratě. Ovšem jinak, každý pacient je úplně jiný. Dvě mladé ženy a jedna stará dáma, jeden starý muž a jeden pětatřicátník, jedna aristokratka a jeden důchodce, jedna žena v domácnosti, překladatelka, poštovní úředník. Ty oběti prostě nemají naprosto nic společného.
0: Jedině snad to, že všechny bydlí v jihozápadní čtvrti.
4: Promiňte, ale co to čtete, Holmesi?
5: O myších a kravách.
4: Snad o myších a lidech.
5: Ne, Watsone. Toto není literatura, nýbrž populární magazín. Poslouchejte, přečtu vám to. Zvykáme si na hudbu, která rve ušní bubínky. Zvířata jsou zřejmě v tomto směru rozumnější. V Southportu se v největším koncertním sále usídlili tisíce myší.
4: Ale
5: nepomáhali žádné jedy ani desítky koček. Jednou však v sále uspořádala koncert rocková skupina. Po myších nezůstalo ani stopy. Všechny utekly a už se nikdy neobjevily.
4: Velmi zajímavé. Ale kde máte ty krávy? Chcete snad naznačit?
5: Nic nechci naznačovat. Poslouchejte dále. Ve finském městě Kotka měla moderní hudební skupina svůj stánek blízko kravína a pravidelně tam koncertovala. Krávy z kravína utéci nemohly a museli tedy poslouchat silně předimenzované decibely elektrických kytar, bubnů, syntezátorů a tak dále. Po nějaké době spotřebitelé zjistili, že se ve městě zhoršila kvalita hovězího masa. Pečlivé výzkumy ukázaly, že poražené krávy z místního kravína mají v důsledku nervových otřesů způsobených nadměrnými decibely ve svém mase zvýšenou hladinu tříslovin.
4: Velmi pozoruhodné. Připomíná mi to zvýšenou hladinu adrenalinu a to je, oč tu běží.
5: Já vám nerozumím. Nač narážíte?
4: V našem městečku je už 5 případů neznámé nebezpečné intoxikace. Oběti leží v místní nemocnici.
5: Harome, jak to, že o tom nic nevím?
4: Nevíte, protože jste dnes nevytáhl dosud paty z domu. Všech 5 případů se událo během dnešního odpoledne.
5: A policie je samozřejmě bezradná.
4: Samozřejmě.
5: Takže co nevidět, mě přijdou požádat o pomoc.
4: Jistě. A vy případ bez nesnází vyřešíte.
5: Vaše bezmezná důvěra mě těší, Watsone.
4: Ne, to není důvěra. Já vám řeknu, co v tom je. Myslím totiž, že už jsem na to přišel.
5: Ne. Vy, Watsone?
4: Ano. Budu tentokrát hrát s prominutím jinou roli, než mi obvykle bývá přisuzována.
5: No, proč ne? Ale stejně mi raději napřed řekněte fakta. Pokusím se to vyřešit zde v lenožce sám.
4: Prosím. První oběť odvezli asi v 1 hodinu popoledni. Byla to mladá žena se slabým srdcem.
5: Druhý případ?
4: Stará žena téměř v tutéž dobu. Třetím byl otec té první oběti.
5: Oho, to je hodno pozor.
4: Jistě, však mě to také přivedlo na stopu. Potom následovala mladá těhotná žena a k večeru pak muž středních let.
0: A tak jsem přišel za vámi, Holmesi, abych vás poprosil. Nerad sice obtěžuji, ale chápete jistě mou situaci a tak...
5: Chápu, inspektore. A rád vám pomohu. Oh. Lékaře z nemocnice ovšem obvinujete neprávem. I když jim to trvalo dlouho, nakonec vám přece diagnozu oznámili.
0: Ale Holmesi... Co je to za hloupou diagnózu? Alimentární otrava adrenalínem. Každý policista přece ví, že adrenalín může usmrtit jen ve formě injekce.
4: Usmrtit nebo naopak pomoci?
0: No jistě, jistě. Ale adrenalínem se přece člověk nemůže otrávit.
4: Ale může, inspektore. V každé solidnější klinické toxikologii se vyskytuje termín otrava adrenalínem.
5: Lékaři chybu neudělali, inspektore. Chybu jste udělali vy. Nenapadlo vás zjistit, co mají ty oběti společného?
0: Nic, Holmesi. Naprosto nic. Nemají společného nic, kromě bydliště. Právě proto jsme teď v situaci...
5: Ale mají také společného holiče.
0: Co?
5: Totiž chci říci řezníka.
0: Prosím.
4: Jakého si Higginse?
5: Všichni postižení si u něj dnes kupovali ledviny.
4: Tedy přesně řečeno, kupovali je v jeho obchodě.
5: Higgins je ovšem neobsluhoval.
4: Boleli ho dnes příšerně zuby a tak asi na 3 hodiny nechal krám na starosti učedníkovi.
5: A tak se to stalo.
0: Co se stalo? Chcete snad říct, že Higginsův učedník otrávil zboží? Že se pokoušel zabít 5 nevinných lidí?
5: O nikoli, to nebyl záměr. Nýbrž nedbalost.
4: A neznalost.
5: Což ovšem neomlouvá. Ublížili někdo mnoha jiným lidem, třeba i z pouhé hlouposti, není proto o nic míň viněn.
0: Já vám nerozumím, pánové. A jak jste na to vůbec přišli, že Higgins a jeho ledviny...
4: Pozor, pozor, nikoli ledviny, nad ledvinky.
0: Ona existuje nějaká vyšší šarže nad ledvinami?
5: Nad ledvinky obsahují...
4: Přesněji řečeno, dřeň nad ledvinek obsahuje...
5: Ano, ano. Tedy dřeň nad ledvinek obsahuje adrenalin v mimořádně vysoké koncentraci.
4: Přičemž smrt byla pozorována již po 10 mg adrenalinu, jak se můžete dočíst v Tesařově soudním lékařství.
5: Vy si nečtete v Tesařovi?
0: V komže?
4: No, v Tesařovi.
0: O, ne. A ani v policejní škole jsme to neměli. Ale jak to, že se tedy ty nadledvinky prodávají?
5: Oni se nesmějí prodávat. Řezníci je samozřejmě vůbec nedostávají. Jen výjimečně a nedopatřením k ledvinám přibali na jatkách i něco nadledvinek. Každý řádný vyučený řezník je ovšem snadno rozezná a i hned vyřadí.
4: Jenže v tomhle případě ovšem ten učedník...
0: Protože mistra boleli zuby.
4: Ano, všechno totiž souvisí se vším.
5: Jak říkal už Descartes.
4: Nebo i někdo jiný. Vidíte, Holmesi.
0: Pánové, vsadím se, že žádná hospodyňka nemá ani tušení, že v krávě může být něco jedovatého.
5: Ba tuší to i málo který policista, že? A přece pro lidi se slabým srdcem, pro starce a pro těhotné ženy mohou nadledvinky představovat skutečně smrtelné nebezpečí.
0: Děkuji vám, Holmesi. Jste opravdu génius. Bez vás bychom...
5: Omyl, inspektore. Tento případ vyřešil vlastně přítel Watson. Ale stejně, Watsone, jak vás to vůbec napadlo zkoumat tuhle možnost?
4: Abych se přiznal, zrovna předevčírem jsem náhodou četl o podobném případu, který se udál, představte si, v Čechách.
5: Oh, také neznalý účetník?
4: Ne. Hamižní mistr, tedy vedoucí prodejny. Omylem mu z jatek poslali trochu nad ledvinek a on je zcela vědomě přivažoval k ledvinkám, aby si trochu přivydělal.
5: Ale.
4: Myslel si prý, že se to s těmi řečmi o nebezpečnosti nad ledvinek přehání. Doktoři a vědci prý toho napovídají. Ostatně nebyl to ani řádně vyučený řezník. Nebyl specialista na maso, nýbrž na vedoucí funkce.
5: A to je možné?
4: No zřejmě ano. Předtím dělal vedoucího v zelenině.
5: Strašné. Kolik bylo obětí?
4: U těch nad ledvinek? 7.
5: Strašné. Z toho plyne poučení,
4: že četba populárních magazínů bývá někdy užitečná.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Živě si vám představuju natáčení těch příběhů Sherlocka Holmesa a doktora Watsona pro rozhlasový Meteor. Tedy ta vybraná převážně pánská společnost, pan Svatopluk Beneš, jako Watsonové třeba Miloš Kopecký nebo Jiří Adamíra, a v režii s okem schovývavým Karel Weinlich. A pokaždé k tomu nějaký vědecký problém, často s kořeny v přírodě. Tak jako v následujícím případu, v němž hraje ovšem svou roli i historický kodex Euricianus.
2: Ty louky kolem, rajská pastva pro včely.
3: Ale Holmesi, vy jste zase u svých včel v Eastbourne.
2: O, nikoli, jsem bez svých včel u skvostných horských luk. Hej, dobrý muži, můžete na této vyhlídce chvilku prodlít?
4: Co to?
3: Přítel prosí, abyste zastavil.
4: A proč to neřekne rovnou? Prrrr!
3: Moc by toho vaše včely tady nepopadly. Už je senoseč.
2: Kdyže to bylo, ten grandiozní pochod?
3: V 5. století.
2: Pokračujte s těmi učenostmi, milý Watson.
3: O, já nechci nudit.
2: Přinutil jste mne k dlouhému výletu, zakazujete mi myslet na cokoliv?
3: Zakazuji pouze starosti, Holmesi.
2: A teď mi odpíráte svou vzdělanost, jak kruté, Watsone, spusťte.
3: Dobrá, sám si to přejete. Jsme totiž na území bývalé Tolosánské říše. Tady po pádu Západořímské říše sídlil ve městě Tolose...
2: Snad Toulouse.
3: O, ne, teď, dříve Tolose, vizigótský král Aculf. Ten chtěl odtud obnovit světovou římskou říši, jenomže byl zavražděn.
2: Tolose padlo.
3: Ne, ještě ne. To až za jeho nástupce Eurika, kterého porazili Frankové a vytlačili za Pyreneje do Španěl. Sen o nové veleříši Gótů, pokračovatelce veleříše římské, se rozplynul.
2: Pokud vím, tak historie může být inventárním seznamem nesplněných snů o veleříších.
3: Po Eurikovi zůstal jen kodex Euricianus z roku 470. Kříženec vyspělého římského práva s kmenovými obyčeji Gótů. Velice vzácná památka.
2: Watsone.
3: Ano, Holmesi.
2: Není to ten rukopis, o kterém mluvil prefekt v Toulouse?
3: Ano, vzácný exemplář, teď ovšem uloupený za bílého dne.
2: Zmizel vikontovi pod rukama. To jsou titulky přímo pro novinový trhák, Watsone.
3: Bohužel, doufám, že vás ten případ příliš neunaví, Holmesi.
2: Jak daleko máme ještě na zámek, dobrý muži?
4: Slabou půl hodinku, pane.
2: Tak neváhejte a popustte komoňům uzdy.
4: Co říkal pán?
3: Abyste jel dál.
4: No tak proč to neřekne rovnou? Je.
5: Pánové, mám čest vás přivítat na sídle Montrivaux.
2: I náběcti, pane vikomte.
5: Och, musím pana vikomta omluvit. Není přítomen.
3: Pčík. Byl zavražděn?
2: Watsone.
5: Pan vikomt je toho času v nemocnici. Z rozrušení. Pčík. Náhlá srdeční slabost.
2: Doufám, že se mu daří už dobře.
5: Je už pčík mimo nebezpečí.
2: A rukopis?
5: Pan vikomt prosí, abyste se ujal tohoto případu přesto se vší rozhodností.
2: Pane.
5: Hieronymus Cabantou, majordomu z tohoto domu. Jsem vám plně k službám.
2: Znáte podrobnosti?
5: Všechny, pane.
2: Dobrá.
5: O, pardon.
2: Co je vám?
5: Rým, kašel, kýchádí. Vždy takhle osedosečí pade.
2: Ha, tak to se týká Watsona.
5: Watsona?
2: Podrobnosti, prosím.
5: Před 3 dny jsem odpoledne nesl pánovi do věže klaret, jeho oblíbené víno. Víno jsem podával na ochozu věže jako vždy. Rukopis ještě ležel vedle v místnosti na stole.
2: Proč do věže?
5: Poté, co se pan Vicomte dověděl, že filozof Monte měl pracovnu nahoře ve věži, nechal si zřídit pracovnu také tam.
2: Ten filozof mu dobře poradil. Věže bývají vysoké a mývají jen jeden vchod, obvykle.
3: Holmesi, Montaigne byl renesanční filozof, dávno mrtev a přirozenou smrtí.
2: Věž ale stojí. Pokračujte, pane...
5: Cabantu.
2: Prosím.
5: Po hodině přiběhl pan Vicomte rozrušen, že rukopis zmizel.
2: Podezříval vás.
5: Vyloučeno. Pane.
2: Teprve po vašem odchodu se rukopis ztratil.
5: Ano.
2: Dopřával si pan Vicomte po klaretu krátký osvěžující spánek?
5: Nemohu sloužit, pane. Pana Vicomta jsem pak vydával až u večeře.
2: Pan prefekt mě informoval, že pátrání se tu ujal pan komisař Perdigal se svými muži. Kde je?
5: V jeskyni. Služební pes zachytil pod věží stopu, která vede do jeskyně.
2: Neviděl tehdy někdo nějakého cizího člověka poblíž?
5: Montrivo už není, co býval. V celé budově jsme byli pouze já a Žaneta v kuchyni. Všichni ostatní byli na senoseči.
2: Vy nemáte rád senoseč, vidíte?
5: To by byla pro mne smrt, pane.
3: To snad ne.
5: Je vidět, pane, že nevíte, o čem mluvíte.
2: Ale Watson je přece...
3: Holmesi, to není nutné.
2: Nuže, Watsone, převlečme se, občerstvěme se a pak chutě do podzemí.
6: Vysoce vážený pane Holmesi.
2: Jen žádné formality, pane komisaři. Přestaňte k čertu s tím randálem. Promiňte, pane, nemohou přestat aspoň na chvíli.
6: Nemůžeme. Agregát nám dodává světlo do jeskyně. Můžeme jít ale dovnitř, je tam klidněji.
2: Prosím, v tom případě snad raději.
6: Tolik je jisto, vysoce.
2: Pouze Holmesi, prosím.
6: Vážený pane Holmesi, že muž jeho stopu zachytili psi pod zámeckou věží, šel sem a je uvnitř. Tady začíná podzemní potůček, pozor na hlavu.
2: Děkuji. O, ten vandal. Podívejte, Watsone, zničené stalagmity a také stalaktity.
6: To prosím nebyl pachatel, klestili jsme si cestu.
2: A chápu.
6: Potok, jak vidíte, zmohutněl. Pokračujme, prosím. Asi 300 metrů vpředu spadá potok kruce dolů, jakási propast. Ztratili jsme tam všechno.
2: Cože? Pachatel se zřítil?
6: Pouze psi. Více psů jsme neměli, bohužel.
2: Snad bohu dík. Co pak je tohle?
3: Průvan, Holmesi, svěží až silný.
6: Nad propastí je přechod do dalších chodeb. Rozvětvují se, kříží, pokračují dál, snad kilometry.
3: A proto to tak táhne.
6: Máme zjištěno, že ne všude.
2: Vy jste tam byli?
6: Přirozeně, pane Holmesi. Dva muži tam utrpěli zlomeniny středně vážné.
2: A stopy?
6: Žádné.
2: Samozřejmě.
6: Místní policista hlásil, že v posledních letech vždy o senoseči tu přebýval nějaký speleolog, amatér. V hospodě, kde jednou kupoval potraviny, říkal, že tak spojí je dobré s užitečným.
2: V hospodě dobré s užitečným?
6: Nikoli v jeskyni, pane Holmesi. Říkal, že trpí na senou rýmu. Tak po kritickou dobu se věnuje svému podzemnímu koníčku.
2: Vysoce zajímavé, není liž pravda, Watsone.
3: Já nevím, kam míříte, Holmesi.
2: Na všechny strany, jak je nutno.
6: Velmi případné, pane Holmesi.
2: Máte ještě něco pro mne, pane komisaři?
6: Staříka.
2: Kdo je to?
6: Nejlepší znalec těchto jeskyní.
2: Můžete mě s ním seznámit?
6: Samozřejmě, čeká u vchodu.
7: Depa, pane Depa, teď už do jeskyně nechodím, ale bejvávalo.
2: A co bývalo?
7: No třeba den, dva jsem byl dole. Jsou tam ryby úplně bílé a bez očí, no. Kupoval je ode mě jeden profesor.
2: Na některých místech v jeskyni je silné vzdušné proudění, jinde však nikoliv. Máte proto vysvětlení, pane Malatére?
7: Jo, to mám, to je Luftzuckem.
2: Čím, prosím?
6: jako průvanem, pane Holmes.
2: To zajisté, ale proč?
7: No, tam vzadu se chodby zvedají, víme, nad tím potokem. Pak se tam ty chodby motají jedna hrůza. Jo, jo, no. Před 10 lety jsem tam zabloudil. 6 dní jsem tam chodil jako vrtohlavý, pil vodu, no, a jinak ohladu. Už jsem nevěřil, že kdyby jdu ven, a když přece jen, řekl jsem, konec. A už jsem do jeskyní nevkročil.
2: No, to bylo jistě zlé, pane.
7: No vidíte, vidíte. A ten člověk to tam všechno znal?
2: Jaký člověk?
7: No, z té hospody v loni, s tou rýmou. Říkal tam tomu, počkejte, jak on to říkal. Jo, Lavorin, že to je.
2: Lavorin?
7: Jo, jo.
2: Snad labirint.
7: No taky možný. Chladnej čistý vzduch protahuje tím labirintem dolů. No to mě taky zachránilo. Když už jsem nevěděl kudy kam, tak vždycky jsem naslinil prst a podle toho jsem taky vyšel konečně ven. No, jináč nevím.
2: Pane Malatére, dokázal byste dojít až dozadu k tomu potoku za ten labirint?
7: Ani za nic, pane.
2: Měl byste bezpečný policejní doprovod.
7: Já vám přece nic neudělal, pane.
2: Rozmyslete si to. Pan Vikont vypsal slušnou odměnu, není? Když pravda. Pohovořte o tom s panem komisařem. A teď bych rád mluvil s panem majordomem. Říkal jste, že jste mi na příkaz pana Vikomta plně k službám.
8: Úplně, pane. Vaše přání?
2: 2 fůry lučního sena.
8: Sena?
2: Zaručeně čerstvého, nejlepší kvality.
8: Ano, zajisté. Bude včas prostřeno, tedy zařídíme. A kde, kam?
2: Co nejdříve a sem. A vy, pane komisaři?
6: Nakonec ten stařík souhlasil.
2: Výborně. Věděl jsem, že půjde. Jaký jste měl plán dalšího postupu?
6: Žádal jsem pana prefekta o nové služební psy, četu policistů a noktivizor.
2: Tak vy jste žádal o přístroj umožňující noční vidění?
6: Jak jinak? Když je uvnitř tma.
2: A pan prefekt?
9: Říkal, že poslal vás.
2: O, to je důvěra. Ano, v skutku jsem dospěl v té záležitosti již ke kritickému bodu. A ten je spojen...
3: S naléhavou potřebou činů. Už vás slyším, jak voláte. Pojďte, milý Watsone, pojďte.
2: Vy mi, příteli, nejlépe rozumíte.
5: Ještě trochu Trip du Comte de Foix, nebo kousek toho divokého králíka na švestkách a hroznech, pane?
2: Ne, já už děkuji.
5: A vy, milý, vážený, pane doktore?
3: Ne, ani já už ne.
5: A pan komisař?
6: Já zůstanu u toho bernského muškátu.
5: Zajisté. A vám, pánové, doporučuji bílý žiranson, barvy páleného topasu a svůni lanýžů a muškátového oříšku.
2: Jak myslíte, milí kabántů?
3: No, je snad na čase, milý Holmesi, abyste ukrotil mou zvědavost a jistě i zvědavost pana majordoma a podal vysvětlení k tomuto nenadálému konci.
2: Bylo to velmi prosté, milý Watsone. Můžete začít, pane komisaři.
6: Prosím. Když dojeli ty 2 fůry s čerstvým lučním senem, mý muži je odnosili pod vedením staříka Malatéra až dozadu na počátek labirintu.
2: Ti muži pracovali velmi svědomitě.
6: Zejména, jak to seno roztřásali.
2: Vytvořili velmi účinnou koncentraci pilových zrn, řekl bych vysoko nad těch 27 000, o kterých jste mluvil. A ty všechny se rozletěly a zamořili celý labirint.
3: Oh, jak hrozné.
2: Ani ne, za hodinu jsme slyšeli kýchání.
6: Ale jaké?
2: Ten člověk klopítal a neviděl na cestu. Vletěl nám přímo do náruče.
5: Nebohý pan Franco.
3: A odkud znáte toho muže, milý pane Kabantu?
5: Je to bratranec pana Vikomta.
3: Neuvěřitelné. Proč právě ten?
2: Ano, zůstává objasnit, proč právě on? Nebo to snad řeknete vy, milí kabantu?
5: Pan Vikomt se domnívá, že v onom rukopise...
3: V kodexu Euricianus?
5: Ano, že v něm našel svědectví o tom, že hrabata z Foix byli potomky vizigótských králů.
3: To by ovšem ale znamenalo, že pan Vikomt patří k rodu starému víc jak půl druhého tisíce let. No to je neuvěřitelné. K nejstaršímu v Evropě, no jenom považte.
10: Ano, a když se to François zpřízněn s Montrivovým jen po matce dověděl, nemohl to přenést přes srdce. Vydal se na cestu zločinu. V příhodné chvíli, kdy pan Vikomt dřímal, rukopis ukradl.
8: No, chudák François. Už tak ho pán těžko snášel.
10: To mi připomíná, milý Watsone, že ještě dřív, než zanesete tento případ do deníku, byste měl vzít do léčení milého Kabantuse.
8: Už se stalo. Teď to bylo jen spohnutí, pane. Ještě trochu žiransonu, pane Holmesi.
10: O, už nikoliv. Nikoliv žiransonu. Klaretu, prosím. Tento případ klaretem ve věži začal.
3: A s klaretem tedy ať skončí.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Jak už jsem připomněl, Watsonové se v těch Sherlockiádách rozhlasového meteoru poměrně nepravidelně střídali. Slyšeli jsme dnes dva příběhy, kde byl Watsonem Jiří Cízler. No a na závěr tedy jedna ze starších povídek Rudolfa Čechury, kde opět v režii Karla Weinlicha byl Watsonem Jaromír Spal. A možná si taky vzpomenete, jak jsme to tenkrát v dětství zkoušeli na papíře s tajným cibulovým písmem. Pamatujete? No, víc už ale prozrazovat nebudu. Jen vám teď popřeju dobré dny a budu se těšit s rozhlasovým archivem zase někdy naslyšenou.
2: Vstupte!
3: No, co jsem říkal? Inspektor se svým seržantem.
2: Co vás ke mně přivádí, páni policisté?
4: Dobrý den, Holmesi. Nezlobte se, že vás zase obtěžujeme, ale nevíme si s tím prostě rady.
5: Totiž je to něco úplně nadpřirozeného, chápete?
4: Řekl to seržant, ale tentokrát bych s ním výjimečně zcela souhlasil, kdyby se to nepřičilo předpisům.
2: Zapomeňte na předpisy, inspektore. Podstatné je, že se to příčí zdravému rozumu. Nejsou přeci věci nadpřirozené. Jsou jen věci, které dosud nedokážeme vysvětlit. Pochybuji ale, že by se cosi takového mohlo vyskytnout v naší počestné farnosti.
4: Vyskytlo se. Znal jste, zajisté, starého pana Slotera. Jeden z nejbohatších mužů našeho městečka.
2: Ano, ale nabyl prý svého jmění nepříliš čistými způsoby.
4: Snad. Ale o to teď nejde. Slotar včera zemřel, jak patrně víte, a jmění po něm zůstalo.
6: Musím říci, že zpráva o Slotarově úmrtí mě nijak nepřekvapila. Vědělo se přece, že trpí nevyléčitelnou chorobou. Bylo to tak říkajíc veřejným tajemstvím.
4: Ano, to jistě. Nejde také o jeho úmrtí. To bylo nadevší pochybnost přirozené. Skonal v nemocnici pod odborným dohledem lékařů.
5: Jde o to dědictví, Watsone?
2: Dědit bude jeho vnuk Humphrey, nemýlím-li se.
4: Právě, že se mýlíte. Tohle by si ovšem myslel každý, že dědit bude Humphrey.
5: Však je to jediný žijící Slotterův přímý příbuzný.
4: Jenže pak se ukázalo, že dědit bude kdosi. Úplně jiný. Vzdálená Slotterova neteř Beatrice. Provdaná Griffithsová.
2: No což, je to snad překvapivé, ale nikterak to neodporuje britským zákonům. Byla-li sepsána v tom smyslu platná závěť?
4: Byla pak sepsána. Jenže.
2: Pak je to jasné a nezvratné.
4: Není, Holmesi.
2: Jak to? Je snad závěť z nějakých důvodů neplatná?
4: Byla by platná. Byla-li by vůbec. Jenže ona není.
2: No, chcete mi snad poněkud krkolomně naznačit, že se ztratila?
4: Částečně, abych tak řekl.
2: A dejte pokoj. Jak se může ztratit částečně? Nebyla snad řádně uložena u notáře?
4: Ve dvou zapečetěných obalkách. A v sejfu. Dnes byla úředně otevřena. A představte si, Holmesi, že v ní nic nebylo.
2: Ztratila se snad ze zapečetěné obálky, to zní vskutku neuvěřitelně.
4: To ne. Papír v ní byl, ale ten papír byl naprosto prázdný.
2: To už zní lépe. Na papíru nebylo tedy vůbec nic?
4: Nic. Kromě podpisu pana Griffise, abych byl přesný.
2: Kde ten se tam vzal?
4: Pan Griffis podepisoval závěť jako svědek.
2: Aha. A druhý svědek?
4: Jakýsi George Black, zahradník ze sousedství.
2: A jeho podpis na prázdném listu není?
4: Nikoli.
2: Kdy byla závěť sepsána?
4: Asi před půl rokem.
2: Mm-hmm. Pan Griffith svůj podpis poznal?
4: Bezpečně jej identifikoval jako vlastní podpis. A také on i zahradník Black potvrdili místo přísežně, že v závěti již podepisovali, byla jako jediná dědička označena stečná Beatrice. Jenže to ovšem není soudně nic platné.
2: Slečna Beatrice, říkáte. Jenže ona se mezi tím provdala za pana Griffise, že?
4: Oženil se s Beatrice. Asi před 4 měsíci. Víte, Holmesi, slyšel jsem již lecos o všelijakých tajných inkoustech, které jsou připsaní neviditelné a teprve později se objeví po zahřátí papíru, nebo tak nějak. ale aby zmizel text, napsaný řádně, obyčejným inkoustem. A navíc, aby z celého toho textu zůstalo právě jen jediné slovo. Ne, to si nedovedu vysvětlit.
2: Nevadí, vysvětlím to za vás.
4: Vy byste to dokázal.
2: Pokusím se. Sezvěte si do své úřadovny oba svědky a notáře. Já si jen něco připravím a přijedu tam za vámi. Řekněte nám tedy, pane Bleku, pěkně po pořádku, jak to tenkrát bylo.
7: Inu, přesazoval jsem zrovna salát. Byl jsem celý upatlaný z hlíny, když pro mě přiběhl Sloterův sluha, že se mám i hned dostavit k jeho pánovi.
2: Tedy naprosto nečekaně?
7: No, tak nečekané to zas nebylo. Pan Sloter mě už předtím žádal, abych mu byl k dispozici jako svědek při podpisu nové závěti. Dal mi za to libru. Měl jsem být kdykoliv připraven, že pro mne pošle.
2: Podepsal jste se Sloterovým plnicím perem, vidíte?
7: Ovšem, nenosím přece při sobě pero.
2: Pravda. A teď vy, pane Griffisi, co nám můžete k tomu říci?
8: Obávám se, že nic, co by vysvětlilo tu zpropadenou záhadu. Byl jsem u pana Slotera stran přípravy k nastávající svatbě a on mě požádal, abych podepsal jeho novou závěť jako svědek.
2: Takže jste viděl, že odkazuje veškeré své jmění vzdálené neteři Beatrici, vaší nastávající choti.
8: Přirozeně. Zřejmě si přál, abych to viděl.
2: Zřejmě. Podepsal jste se svým vlastním perem?
8: Ano.
2: Proč?
8: No přece, každý se raději podepisuje vlastním perem, ne? Ostatně Sloter mi ani své péro nenabídl.
2: Máte pravdu. Co bylo dál?
8: Dostavil se zahradník Black, nevím proč právě on. Podepsal se jako druhý svědek? Pan Sloter vložil závěť do obálky a hned jsme ji zavezli zde k panu notáři k uložení.
2: A vy, pane notáři, jak jste postupoval?
9: Obvyklým způsobem.
2: Považujete tedy za vyloučeno, že by mohl někdo vyměnit obsah obálky?
9: Zcela vyloučeno.
2: Řeknu vám nyní, kam se poděl text oné závěti. Upozorňuji vás ovšem, pane Griffisi, že text je nenávratně pryč. A vaše naděje také.
4: To přece není možné.
2: Sloter psal tu závěť před vašima očima?
8: Ano, ale...
2: Nezdálo se vám, že dělá příliš velké mezery mezi řádky?
8: Připadalo mi to poněkud divné. Co však to má společného se záhadným zmizením textu?
2: Se zmizením snad ani ne. Pan Sloter totiž neměl ve svém plnicím peru obyčejný inkoust. Dnes tenhle trik už málo kdo zná, protože se píše převážně jen kuličkovými pery, věčnými tuškami a nastrojích. Ale za mých mladých let znal tento primitivní mizející inkoust každý školák. To ze zkrátka do roztoku škrobu ve vodě kápne trocha jodové tinktury, vznikne tmavomodrá tekutina, již se dá docela dobře psát. Na první pohled ji nerozeznáte od běžného inkoustu, jenže za pár dní písmo úplně a nenávratně mizí.
9: A hrome! Již si vzpomínám.
2: Ovšem, však jsme stejná generace. Jodová tinktura je vlastně lihový roztok jodu, vidíte. A jod, jak známo z učebnic, ochotně sublimuje. To jest, proměňuje se při pomalém zahřívání přímo v pár. A písmo se, abych tak řekl, doslova vypaří. Jednoduché a vtipné.
4: Ten rošťák. On mě takhle doběhl, ten prokletý starý vyděrač.
2: Ne tak zhurta, Griffisi. Vyděrači jsou v tomhle případě vlastně dva.
8: Jak tomu mám rozumět?
2: Rozumějte tomu tak, že ten druhý vyděrač jste vy.
4: Ale to je nehoráznost.
2: To je logický závěr. Proč jinak by Sloter sepisoval před vámi závěť, která má počase sama zmizet a ztratit platnost? Ano. Sloter byl nepochybně lichvář, vyděrač a já nevím, co ještě. A vy jste to o něm věděl, Griffisi.
3: Měl jste proti němu dokonce i jakési pádné důkazy. A tak jste ho donutil, aby sepsal novou závěť ve prospěch své neteře, kterou jste si hodlal vzít za ženu, tedy vlastně ve svůj prospěch.
8: Nesmysl. V takovém případě bych si přece klidně mohl vynutit sepsání závěti přímo ve svůj prospěch na své jméno.
3: On, tak hloupý zas nejste. Bylo by to jistě příliš nápadné, kdyby Slaughter odkázal své jmění v celku neznámému člověku. Takhle to bylo bezpečnější. A krom toho, kdyby závěť zněla přímo ve váš prospěch, nemohl byste ji podle zákona podepisovat jako svědek. A to jste přece musel. Chtěli jste mít jistotu o znění závěti.
8: No všechno jsou pouhé žvásty, Holmesi. Nemůžete mi vůbec nic dokázat.
9: No ale případ je tím vlastně vysvětlen. Jenom nechápu, Holmesi, nač jste si sem vlastně přinesl tu vodičku, kterou jste si doma tak pečlivě připravoval.
3: Je to pouhý roztok taninu ve vodě. Pane notáři, půjčte mi laskavě ten papír. Ano, děkuji. A teď se dobře dívejte, pánové. Přetřu papír tímto roztokem.
9: Oh, písmo. Skutečně. Písmo se objevuje.
8: Ale to není...
3: Ano, to opravdu není to, co jste čekal, Griffithy, že? No, již je to docela dobře čitelné. Prosím, Watsone, přečtěte to.
9: Pravá závěť je v mém domácím sejfu. Ten, kdo je podepsán na tomto papíru, je prostý vyděrač.
3: A podepsán jste tu pouze vy, Griffiths. Zadržte ho, inspektore.
9: Stále nechápu, Holmesi. Jak jste přišel na ten nápad s tajným písmem? Já bych býval řekl, že tím vysvětlením zmizelého textu je celá věc naprosto objasněna.
3: Ty velké mezery mezi řádky, o nichž byla řeč, mi vnukly správnou myšlenku. Je v tom sympatetický.
9: Říká se sympatický, Holmesi, ale opravdu nechápu, co by na této historii plné podvodů a vyděračů mohlo být sympatického.
3: Nikoli sympatického, ale sympatetického. Nepřeřekl jsem se, buďte bez obav. Je to sympatetický inkoust, řekl jsem si. Mezi těmi zmizelými řádky musí ještě být jiný text, psaný sympatetickým inkoustem. Tak se totiž říká o něm tajným inkoustům, jak vy je nazýváte. Písmo jimi psané je neviditelné a lze je přečíst až poté, co se potře jistou chemikálií. Někdy také lze sympatetický inkoust vyvolávat pouhým teplem. Zkrátka, v podstatě jsou to bezbarvé roztoky, které s roztokem jiné látky dávají barevnou, nerozpustnou sloučeninu.
9: Ale takových tajných inkoustů je přece mnoho. Jak to, že jste připadl hned na ten pravý?
3: Neboštík Slaughter nám přece zanechal jakési vodítko. Proč myslíte, že si zvolil jako druhého svědka právě onoho Blacka, zahradníka ze sousedního domu?
9: To opravdu nevím.
3: Předpokládá samozřejmě, že po otevření závěti vznikne poprask. Jistě bude nápadné, že zmizel celý text kromě jednoho podpisu. Bude se zjišťovat, kdo byl druhý svědek, a tu se přijde na pozoruhodnou shodu okolností. Podle hesla chytrému na pověz.
9: Mně to tedy neříká vůbec nic.
3: No, ano. Sympatetických inkoustů je jistě víc druhů, avšak jen málo jich dává po vyvolání černé písmo. U ostatních to bývá písmo modré, zelené, červené, žluté, jenže jako druhý svědek nebyl podepsán například Slaughterův zahradník Brown, nýbrž jiný zahradník jménem Black, vidíte?
9: Ano, tedy černý.
3: Správně. A k tomu je zaměstnán u kolonela Herbise. Neříká vám to nic?
9: Lituji, ale neříká.
3: Tak tedy, zahradník u Herbise. Každému přece musí hned přijít na mysl herbicidy, ne?
9: Aha, chemické přípravky k hubení plevelů.
2: Správně. A jedním z nejznámějších a nejstarších herbicidů je přece skalice zelená. Tedy jinak řečeno síran železnatý. A právě síran železnatý se užívá k výrobě jednoho sympatetického inkoustu, který dává černé písmo. Není to snad dostatečně průhledné?
9: Opravdu.
2: Ale nebuďte směšný, Watsone. K rozluštění tohoto případu přece nebylo zapotřebí žádného mimořádného chemického vzdělání. K tomu úplně stačily základní vědomosti ze školské chemie.
9: Běžné školské poučky. Pravda, jenže už je to dávno.

už svět, když znám bar a potlesk loží. Jednou spálen od kopřiv a řekl jsem hned,

Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.